Hojlnický folkfest a 12. návrat na jeho loňský 6. ročník nás čeká právě teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Budeme poslouchat záznam vystoupení sobotních hostů, jak na Morava scéně, tak i na scéně velké. A právě tady dnes pořadu Na cestě začneme. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: zájem.
1: Slávek Janoušek dohrál jeden ze svých hitů z 80. let, Halejova kometa. Vystoupil na velké scéně folkfestu v Mohelnických sadech v sobotu v podvečer. Doprovázeli ho muzikanti, se kterými hrává už dlouho. S kytarou to byl Luboš Vondrák, na foukačku výborně doplňoval Láďa Zitka a věkový průměr snižoval Honza Vondrák s kontrabasem. A v poslechu písniček Slávka Janouška budeme pokračovat.

0: Mohelnický folkfest se konává poslední prázdninový víkend. Navazuje tak na legendární dostavníky. Jeho motem je setkání lidí, léta a muziky. Pořadateli jsou muzikanti, domácí kapely Madalén společně s celou řadou kamarádů, pomocníků, bez kterých by folkfest nebyl takový, jaký je. Skvěle zorganizovaný, se spoustou kapel hvězdných či legendárních, ale taky těch zatím méně známých, které tady dostávají příležitost, stejně jako muzikanti úplně nejmladší, kteří mají svou vlastní soutěž. Ale pojďme zpátky k muzice Slávka Janouška.
1: Je to tak

0: Hello.
1: Pořadu na cestě z loňského Mohelnického folkfestu se Slávkem Janouškem a velkou scénou rozloučíme a přesuneme se na Morava scénu do Kempu. Tady si poslechneme benžistu Davida Bendu s kapelou Sebastelar.

Kapelu Sebastelar s Davidem Bendou a jejich dvě skladby jsme slyšeli v nahrávce Českého rozhlasu Olomouc z loňského Mohelnického folkfestu, konkrétně z Morava scény. David Benda se v roce 2020 stal prvním vítězem celosvětové soutěži ve hře na banjo. A my si ho s kapelou Sebastelar poslechneme ještě v jedné instrumentálce.

Banjo ale bude znít v pořadu Na cestě ještě nadále, protože na Morava scéně Folkfestu pokračovala v sobotu večer legendární bluegrassová kapela Monogram. Každý

Monogram není na bluegrassové scéně žádným nováčkem a ani v Mohelnici nehráli poprvé. Mají za sebou 30letou existenci a v poslední době se sestava kolem bratrů Zdeňka a Jardy Jahodových ustálila s příchodem kytaristy Jindry Winklera. Ten přinesl do kapely další autorské skladby. Na kontrabas hraje v Monogramu Erik Banič.

Po bluegrassu přišel čas na vlnách Českého rozhlasu Olomouc na změnu žánru. Na Morava scénu nastoupila kapela Terrakota. Sami se škatulkují jako folk až folk rock. Já bych tam určitě přidala i trampárny. Patří k těm muzikantům, kteří na folkfestu neodhrají jen své vystoupení, třeba na Morava scéně, ale uslyšíte je u Osadního ohně a Noci v Mohelnici prodžemují. Písničky jsou z autorské dílny Radka Foxe.

můžete zhlédnout na YouTube. A taky, že letošní sedmý ročník Folkfestu se kvapem blíží. Poslední dnešní skladba se jmenuje Příhodně. Co bych ještě chtěl? Od mikrofonu se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Prosím, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: To je z toho
4: my jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
6: Přeji krásné odpoledne, letní odpoledne a musím říct, že jsem se moc těšil do Humoriády.
5: Tak to je bezvadné.
6: Po delší době.
5: Já jsem k tomu složil báseň. Pohoda, nohy na stůl a ruce za hlavou a k tomu humory s Kučerou a Salavou, co víc si přát, činasky jdou na startu hrát.
6: Výborně.
0: Humoriáda.

0: dnešní humoriádě je naším hostem Petr Salava. První otázka samozřejmě se nabízí, jak se má, co dělá v těchto dnech?
1: Já se mám moc dobře a protože mě čeká společně s Danou Čenskou velká výstava na podzim 10.10. máme vernisáž na Kampě v seminár Café, tak doplňuji obrázky, maluji, mě to hrozně baví, je to taková až posedlost, že obrázek, který rozmaluji, prostě chci dokončit co nejdřív, i když nemusím, takže to je moje, řekl bych, hlavní prázdninová činnost, maluju a také jsem byl dneska trošku varován, protože jsem byl u nás u Vietnamce, který tam má potraviny a já tam kupuju taková speciální šampíčka, která mají jenom, myslím, jeden a půl deci maximálně obsah a beru to po kartonech, protože vlastně celý ten karton, to je jedna lahve velká a dneska ten Vietnamec, který mi prodával ten karton, mi říká, pane, moc pijete. Takže jsem byl varován, budu si dávat velký pozor a budu malovat pořád a pořád.
0: Takže souvisí to s tím malováním, je to pro inspiraci?
1: Je to pro chuť.
0: Jeden obrázek, jedno mini šampičko?
1: Dá se říct, ano. Aha. Ano, to je
0: a to jsou mini obrázky?
1: Ne, obrázky, já mám většinou rozměr 40 na 40 cm, to je tak akorát, to je moje specifická velikost obrázku, no a šampičko se hodí.
0: Tak bezva, už víme, čím se inspiruje, ale zajímá mě, jak DJ, sportovec a tak dále přišel k malování.
1: Mě to vzalo asi před 4 roky. Já jsem, možná, že už jsem to říkal dokonce v humoriádě, já jsem dostal k 60. nám od Karla Štědrého a jeho manželky Evy speciální dárek, plátno, barvy, stojan, štětce, opravdu nádherné vybavení a já jsem na to asi 6 nebo 7 let nesáhnul, až prostě před těmi 4 lety mě to vzalo. Velmi správně, do téhleté chvíle mám namalovaných asi 103 obrázků, asi 35 už jich změnilo majitele. Moje obrázky jsou naivní, veselé, barevné a pozitivní a proto snad se líbí. A s mými obrázky se dám vlastně cestovat po světě, abych nezdržoval. Dneska jsem maloval Havanu.
0: Takže žánrově různá místa?
1: Světa? Různá místa, hlavně aby tam byly lodě, auta, moře, domečky, střechy, to je moje, a barvičky.
0: Tak tohle maluje Petr Salava, teď se vydáme do archivu a kam sáhneme úvodem?
1: Tak já bych vybral legendárního komika Jaroslava Štercla, který se mi, když jsem jako kluk se díval na obrazovky Československé televize, i strašně líbil v pořadu Souboj s pamětí, tak teď si tu paměť vyzkoušíme.
2: Plestěné široké masy. Přistupte prosím blíže. Vstupné opravdu lidové. Žádných 100, ani 50 korun, ale pouhých 10 tuzexových bonů. Které se vám mnohokrát vrátí, když vám na to přijdou. Zvláště starší návštěvníci naší pouti pamatují na mořské vlny, které jim mnohokrát poskytly radostné vzrušení. Tato atrakce byla pojmenována zcela nově, a sice Mamája Čerok Zlaté písky. V naší knize přání si můžete přečíst, kolik zrušení poskytli paní Tudlíkové, než vysvětlila manželovi, že byla pokousána medúzou. A to ještě není všechno, vážení. Vy všichni, kdo jste měli rádi Strašidelný zámek, jistě navštívíte naši novinku Panelový dům. Hrůza nad hrůzu. Dveře, které se neotevírají, zdviž, která se nezdvihá. Podlá, která se zdvihá. Kamna, která netáhnou. Místnosti, v kterých táhne. Nervy tečou, voda neteče. Do ložnice vám chumelí a do toho přijde složenka na činži, jako by se nechumelilo. Jen pro silné nervy. Vážení pánové, přes den jste v zaměstnání, k večeru na schůzi, večer studujete dálkově a přece chcete poznat krásu ženského těla. Vy byste rádi navštívili anatomické muzeum, ale ono není. A proč není? Protože bylo nahraženo technickým muzeem. Ano, vážení, i za strojem musíme vidět člověka. Někde je to dost těžký. při noční směně. Bohužel, letos se nevyskytuje ani zázračná studně. Protože při přechodném nízkém stavu vody by nám zůstal akt na suchu. Z téhož důvodu vyměnili jsme mořskou panu do Bulharska v rámci spolupráce za rajský jablíčka. Vy, kdo jste byli zvyklí na čertovo kolo, nezoufejte. Naše nová atrakce se nazývá Zadopra. To je zařazení do pracovního procesu. Napětí vás nemine. Hlásíte se u prvního okýnka jako herec oblastního divadla a od 10. okénka odcházíte jako ficka v hotelu Metropol.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Štercl. Ptám se Petra Salavy, jestli pak se osobně setkali?
1: Měl jsem tu velkou čest, protože já jsem jednu dobu jezdil jako jeden z hostů s Honzou Rosákem a s pořadem Videostop na cestách. Aha. A tam byl dalším z těch hostů právě Jaroslav Štercl a já jsem k němu úplně vzlížel. Čekali jsme třeba v zákulisí, než ten Honza nás zavolá a bylo mi tehdy strašně podivný, že ten Jaroslav Štercl byl strašně nervózní a to už byl ve věku a říkal jsem si, taková legenda, tak ostřílený člověk. A on si normálně tak jako ručičkou pumpoval, dělal si takovou atmosféru, než tam vletěl, pak samozřejmě vletěl na jeviště a byl vynikající, ale v zákulisí byl nervózní a to mi teda opravdu hodně překvapilo.
0: Musel se rozehřát.
1: Musel se nahřát rozehřát.
0: Tak tolik Jaroslav Štercl a já myslím, že jste se Petře setkal i s tím dalším, koho nabídneme proti Jaroslavovi, s Petrem Novotným.
1: No, mnohokrát jsme prožili spolu fotbalové výlety a nejenom fotbalové výlety, dokonce on byl ten, který mi dal šanci před mnoha lety v jednom přímém televizním programu, kdy se vysílalo z Karviné, ten pořad se jmenoval Kopeme dál, takže to bylo tak dvojsmyslně. A tam vlastně poprvé jsem byl v přímém přenosu, což do té doby jsem natáčel jenom hitparády a takové věci, které byly na záznam a tam mi dal on tu šanci a za to zpětně ještě děkuji.
0: Petr Novotný jako guru Petra Salavy.
1: Děkuju moc.
0: Dá se říct. Takže Štercl nebo Novotný? Aktuální otázka na naše posluchače. Pište SMSky Humor Mezera A, Humor Mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď si dáme slovenskou pesničku Naše hriechy a zpívat budou Adam Ďurica a Ema Drobná.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Hlásí se vám dnešní posádka humoriády Petr Salavá a Pavel Kučera. Včera jsme tu měli Pepu Dvořáka a ten nám říkal, že máme pozdravovat Petra. To už se stalo, to už jsem vyřídil samozřejmě, ale taky se nechtěl pochlubit jedním sportovním mega úspěchem. Tak Petře, je to na vás.
6: No, já musím taky Pepovi na dálku poděkovat. Já jsem se až červenal včera, jak jste mě tady chlapci vychválili. A já musím říct, že Pepa je opravdu nadšený tenista, hraje tenis velmi dobře. Musíme si uvědomit, že je mu 84 let a že v rámci letošního květnového turnaje, který jsme sehráli v rámci fotbalového výletu do Španělska v Malaze, opravdu vyhrál. Los byl k němu velmi přívětivý, protože jsme mu přilosovali mladého hráče, člena Pražské komorní filharmonie, solo flétnistu Jirku Ševčíka, který to trošku za něj oběhal, ale samozřejmě opravdu, jak se říká, klobouk dolů, ten Pepa si zaslouženě ze Španělska odvezl zlatou medaili. A já, jestli můžu, Pavle, abych zaspomínal, jak zhruba před 30 lety mě opravdu strašně Pepa dostal. Bylo to v době, kdy byl na nějakém vážném zákroku v ústřední vojenské nemocnici a já jsem mu tam ze zájmu prostě zavolal, chtěl jsem se zeptat, jak mu je, jestli všechno dobře dopadlo. A on změnil potvora hlas a prostě do toho telefonu řekl, hlaste se šarží, jste ve vojenské nemocnici a já jsem teda nevoják. A on mě tak rozhodil, že jsem opravdu začal koktat a on si v tom liboval, protože pochopil, že mě má a já jsem nebyl schopen ten telefonát dokončit. A on pak se představil, smál se a já jsem pochopil, že nejenom, že mě dostal, ale že už je mu dobře a byl jsem za to strašně rád. Takže hlásím se šarží. Kapitán Petr Salava zdraví Pepu Dvořáka.
5: Tak doufám, že poslouchají Dvořákovi právě teď a že se taky pobavili jako vy včera u rádia. Tak,
6: určitě.
5: Teď se dozvíme od našich posluchačů, s kým se budeme bavit dál z našeho archivu. Bude to Jaroslav Štercl anebo Petr Novotný? Otázka zůstává, přidáme další vaše hlasy. Kdo pak se hlásí? Dobrý den. Haló. Už jste s námi?
7: Ano, dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Tanda Zemník vás oba zdraví.
6: My vás taky.
7: Tanda Zemník vás oba zdraví.
5: Slyšíme.
7: No, takže no. Zdravím vás, Pavle, i pana kolegu a pana Salavu. Velmi dobrého organizátora výjezdu Arfory, zvaná Banda, nebo jak se... A je to sympatiák a děkuji mu a dejte tam pana Novotního, nebo koho to máte?
5: Píšem si hlas, ano, Bčko má Petr Novotný, Ačko a Jaroslav Štercl.
6: Mějte se moc hezky.
5: Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
8: Miroslav z Karviné, dobrý den pánové pro oba dva.
5: Dobrý
8: a dávám
5: den.
8: Hlas taky Petrovi Novotnýmu.
5: Píšeme si a děkujeme. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, pánové. Pre vás, Petr Zelhoty.
6: Zdravíme Petra.
9: S panem Novotným.
5: Pokračování je s panem Štercelem, ale hlas panu Novotnému mám zapsat?
9: S panem Novotným.
5: Dobře, pana ano. Novotného jste si vybral, zůstává věrný svému typu. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta Petra Salavu. Dobrý den, pane
6: Petře. Dobrý den.
2: Přeju vám vše dobré a krásné léto. Hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný letní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením
6: no,
2: do nového dne všem posluchačům.
5: Děkujeme.
2: Humoriádnice Růža z Rychnovska.
5: Tak, těšíme se na slyšenou i s vámi. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne. Karel Zbojkovi, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
6: Zdravíme.
10: Já bych si psal, teď nevím koho, jestli Ačko nebo Bčko, a dáme novotné. Bčko, děkuji.
6: Děkujeme.
5: Dobře, tak vybral jste si nakonec. Sice to vypadalo nerozhodně, ale my ještě nemáme rozhodnuto. Teď jsem se podíval na ten aktuální stav, sečteno i se SMS-kami a vším všudy, a máme vyrovnáno v tuto chvíli. Takže chvilka napětí rozhodne nám tento hlas. Dobrý den.
11: Dobrý den, já zdravím vás, Pavlíku, i pana Petra.
6: Dobrý den.
11: Chci vám počkat dodatečně k vašemu svátku. Je tam dneska posádka.
5: Ano, Petr Pavel.
11: A chtěla bych Ačko a chci prozradit, že Pavlík taky maluje. Takže se pochlubte, Pavlíku, panu Salavovi a ukažte mu vaše obrázky.
5: Provedu.
11: Já vás mám na internetu a zrovna předvčerem se dívala, co vám tam přibylo.
5: No.
11: V té vaší galerii.
5: To
11: takže
5: je dobře.
11: Vám přejdu oběma, ať se vám, pánové, daří.
5: Já vám moc krát děkuji.
11: Ať vám nevyskne malba a nezaskne štětek.
6: Tak děkujeme.
5: Děkujeme pěkně, díky. Naslyšenou. No vidíte to, malíři, sportovci, nemůžeme říct, že jsme oba, to já se klidně vzdám tohodle oboru ve prospěch Petra, ale u nás to vyhrál v tuto chvíli Jaroslav Štercl.
12: Vaše nervíš nebude více natahovat horská dráha. Je to nová atrakce, prosím, Drasam číslo 13. A již v názvu napovídá, že bude drásat vaše nervy. Vezmete 60 haléřů, vhodíte do samoobsluhy, neboť chcete jet 13 až do Hloubětína. Tahle u muzea zatahuje a vy jste zaražený. Přesedne to do příště a dostanete vynadáno od průvočího. Jste ale rád, že vás nesmí uhodit, protože jsou u nás tělesné tresty zakázány od císaře Josefa. Tím ovšem naše atrakce zdaleka nekončí, prosím. Je zde vážení ještě naše panoptikum. A sice tele s třema hlavama a konečně dvounohé prase, které bylo přistiženo v Praze v Rígrových sadech. A naše poslední atrakce, ano, vážení, co se vám stává? Mizerně se vyspíte, vaše dobrá nálada je tam ta. Je ta tam, pardon. Cítíte potřebu někoho zneckít, nakopnou. Chtěli byste něco drtit, škrtit, čtvrtit. Ale chyba lávky. Vy nedrtíte, než škrtíte, než čtvrtíte, protože musíte v 6 hodin zařezávat. Ve vás to vaří, ve vás to soptí, ven to však nemůže. Ovšem ven to musí a ven to půjde. Jak? Dámy a pánové, snadná pomoc. Psu na vás volá, psu na vás ve. Psu na té zkratka podniku, perte se u nás. U nás si vylejte vztek na libovolném typu pracovníků, které pro vás připravil soudruh Cáchňas se svým kolektivem. Vážení, naše přehlídka právě začíná. Jose Malvazia, miláček hysterických žen. Náš Jose, milé dámy, jste se jakékoliv zacházení. Dělal 10 let plánovače v investiční výstavbě. Můžete na něm štípat dříví, klepat koberce i řízky. Drží, neheká, nefňuká. Čtvrt hodina pouhých 15 korun. Jako další se vám představí Pepi Samovazba. Zasloužilý portýr vinárny u kulaté tchyně. Nositel notoriků, specialista na masovou práci v bezmasí den. Je nazýván Tajfun z Hondurasu. Jeho otčím před lety odplul na vodu do Ameriky, kde se vlastní pílí vydělal. Pardon, vypracoval. Z milionáře na čistí čebot. Jenom u nás, vážení cholerici, narazíte na znatného soupeře. Využijte snížený cen našeho zimního sazebníku. Facka jednoduchá, nazdař Bůh. 1 korunu 37 haléřů. Facka mířená 2 koruny 15. Facka s rozbijem 5 korun 10. A proto neperte se doma, perte se u nás!
13: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje dnešní humoriáda, máme čtvrtek 9. července, léto v plném proudu. Ještě než se dopustí dalšího výběru, Petr Salva má nějakou letní historku?
2: No, mám historku od kamaráda, který je majitelem farmy Klídek tady ve středních Čechách, kterému se stala neuvěřitelná věc. On tam má několik studní v rámci té farmy a najednou jedna docela hodně vody dávající studně byla prázdná, totálně jako kdyby vyschlá. Tak tam byl takový rozruch a ten můj kamarád začal vyšetřovat, který že z personálu chlapů tam nechal prostě puštěnou hadici, a což dneska, když je vody málo, je trestuhodné, no ale všichni se zapřísahali, že to nikdo neudělal. No a nakonec došlo to tak daleko, že začali prohlížet kamerový systém, protože ta farma je pod kamerami, no a zjistili, že tam mají v jedné ohradě, která je u téhleté studny, malého poníka, který nemůže být s velkými koňmi, protože je i nějak zdravotně jako postižený. A tehle koník se naučil ovládat pítko ne tlamou, ale kopítkem. Mm-hmm. A oni na tom videu viděli, jak se normálně sprchuje, jak si užívá tu vodu, jak to kopítko zaboří prostě do toho pítka, a vlastně on způsobil
1: nedostatek vody,
2: poník, nedostatek vody totální.
1: Svou úzkostlivou čistotností.
2: No ale on to byl vlastně takový exhibicionista, takže pozor na to, co se může stát i na takové farmě.
1: Pozor, ať vám poník nevysprchuje studnu. Tak, a jinak šetříme vodou samozřejmě.
2: No, určitě.
1: Ale hygiena je důležitá. Tak, tolik poselství z této historky závěrečné. A teď úvod další scénky. Co pak to bude?
2: Tak já bych poprosil dvojici Josef Mladý, Josef Náhlovský, kamarády, které jsem i často uváděl na různých akcích.
3: Dobrý večer, dámy a pánové.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Dobrý večer, obzvláště dámy. Dobrý večer,
4: stačí.
3: Dámy.
4: Dobrý večer, přátelé. Dnešní přednášku pojmeme poměrně vážně.
3: Vážně, pardon.
4: My bijeme na poplach.
3: Ano, my bijeme na poplach. Něco hrozí, nějaký nebezpečí?
4: Samozřejmě.
3: Ano.
4: Českému jazyku.
3: Ano.
4: Přátelé, od dob národního obrození čeština nebyla v takové krizi, jako je v současné době. A my bychom měli...
3: Bychom měli?
4: Ano, ano, ne. V pořádku. Jsem tě jenom zkoušel. Jsem tě jenom zkoušel a je dobře, že jsi připraven.
3: Ve chyták.
4: Ano, my jazykospitci, my lingvisté, určitě bychom chtěli...
3: Bychom chtěli.
4: Proč mi pořád skáčeš do
3: určitě
4: řeči?
3: Bychom chtěli.
4: Proč mě, Hergot Krucifix, co mi skáčeš do řeči, když řečím tady teď problémy dědictví našich otců?
3: Ano, tohle to Krucifix, Hergot, furt to je dědictví vašich otců, ano?
4: Ne.
3: No ne, tak opravdu, pan mladý, je sudeťa.
4: Já bych to tady...
3: No ne, tak ne, opravdu to není k smíchu. Jeho tatínek se jmenoval ještě Junge.
4: To je jedno. Máme.
3: Helmut
4: je
3: Junge.
4: Je to jedno úplně.
3: A je to všem jedno.
4: Ano.
3: Helmut Siegfried Junge. Junge.
4: Tak, přátelé, je to jinak. Tato slova jsem samozřejmě použil jenom proto, abychom si uvědomili, kde nás bota tlačí.
3: No, to já vím, kde nás bota tlačí. Mě třeba tlačí bota na levý noze. Levá noha mě tlačí, bota tady mě tlačí, pravá netlačí. To je zajímavé, levá tlačí, pravá netlačí, jestli to je nějaký politický podtext.
4: Není tam žádný politický podtext, ne, to je tvůj problém, který bychom tu neměli řešit, ale pomohu ti.
3: Ano.
4: Je to tím, že noha je párový orgán,
3: párový.
4: Že, a není totožný. To znamená, jako máš dvě nohy, ano, párový orgán, dvě ruce,
3: ano.
4: Oči jsou párový orgán.
3: Dvě ledviny jsou párový
4: ano,
3: orgán.
4: Správně, ano.
3: Dvě plíce,
4: ano,
3: dva orgány.
4: Ne, tento orgán, na který ty myslíš, není párový.
3: Ano.
4: A je to dobře, protože zhruba na 50% redukuje tu možnost, že tady by se zase něco podobného objevilo.
3: No, prosím vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Josef Mladý a Josef Náhlovský spolu budou i dál u vás z rádia z naší humoriády znít v další scénce, a nebo nastoupí Halina Pavlovská. Vyberte si, dámy a páni, SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04 je pošlete, a nebo zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší náš dnešní host Petr Salava. A teď zpívá Dalibor Janda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Další humoriádnický souboj je tady Josef Mladý s Josefem Náhlovským anebo Halina Pavlovská. Otázka i na další posluchače, kteří volají na 731 800 900. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
4: Zdravím.
2: Zdravíme.
3: A já bych určitě hlasoval pro naše debíky.
2: Máme zapsáno, mějte se, naslyšenou.
3: Díky. Jméno jsme chlapí.
2: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré odpoledne, tady Honza. Já vás zdravím všichni,
2: kdo
5: studiu. A chtěl bych se pro Ačko.
2: Dobře, máme zapsáno, hlas pro Mladého s Náhlovským, děkujeme krásně a jdeme na další dotaz. Kdo tam?
6: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Pem. Zdravím Petra a Pavla a dáme si Ačko.
2: Tak děkujeme pěkně.
4: Velké díky.
2: Naslyšenou, dobré odpoledne. Tak máme ozvěnu, už je slumená a můžeme povídat.
7: Dobré odpoledne, tady František nad Vltavou, zdravím vás, pánové, pana prezidenta Amfory, pana Salavu hlavně a Pavla vás taky. A
2: tak
7: chtěl
2: je
7: bych jenom vědět, no, jestli bude pokračovat, ponáž minule se zmínil, že už chtěl skončit s Amforou a že ho kamarádi přemluvili, aby ještě pokračoval, tak jak to dopadlo?
4: Hele, dopadlo to dobře, jedeme dál. Pardon, že jsem vás přerušil.
7: A pane Salava, prosím vás, a Pepa Dvořák taky dělal výkopy.
4: Ano, ano, ano, letos...
7: Co s těma nožičkama?
4: Hele, on má nožičky skvělý, nebojte.
2: A vodnické nožičky.
4: Hele, 15.8. nový Oldřichov.
2: Tak jo,
4: tam bude.
7: Zdraví a jste bezvadný, díky moc.
2: Vám děkujeme. Taky, mějte se hezky. Oldřichov?
4: Nový Oldřichov 15.8. výkop bude mít Pepa Dvořák a Jaroslav Satoranský.
2: Tam budou důkazy, že Amfora jede dál.
4: Ano.
2: Tak a my jedeme dál s Josefem Mladým a Josefem Náhlovským.
8: Další problém, který mě tíží, je neologismus.
9: Neologismus, a to je...
8: To jsou novotvary.
9: To jsou novotvary, ano.
8: Nově vznikající slova.
9: Já sám takové slova vymýšlím.
8: Ano.
9: Třeba nadávky úplně nový, třeba já nevím, blbíš, blbánek.
8: Ano.
9: Trotlenko, trotlájev.
8: Ano, ano, tak...
9: Dementinko.
8: Ano, tak právě...
9: Vytrubenko, dobrý
8: den. Ano, neukazuj konkrétně, zas nám poškrábu auto jako minule. Tak... Konkrétně tato slova, přátelé, vytlačují ta krásná česká slova a tím nám mizí i přísloví.
9: Přísloví nám mizí taky, protože už prostě nemají oprávnění, už neplatí.
8: Mýlíš se.
9: Řada přísloví neplatí.
8: Platí všechny.
9: Nepak. Třeba tak, tak mi například řekněte, kdy se vrátí ti, kteří z poctivosti nejdál došli.
8: To nevím. Ne.
9: Já vám to řeknu kdy. Nikdy.
8: No,
9: ty z poctivosti dojdete akorát...
8: Ale zadrž to. Vulgarizmy, to jsou další problémy češtiny.
9: Doháje jsem chtěl říct slušně, jenom doháje.
8: A pozor.
9: Ho?
8: Teď si možná nevědomky použil eufemismus.
9: Koho?
8: Eufemismus.
9: Eufemismus jsem možná.
8: To je změkčování.
9: Ano, tak to už mě proběhlo dávno. Játra. já teda, vlastně, teď beru prášky na změkčování jater.
8: Vezměme si nějaké tvrdé slovo.
9: Ježišmarja.
8: Nebojme se třeba slovo bordel. Ale my eufemisticky můžeme jemně říci třeba nepořádek.
9: Nepořádek.
8: No.
9: Tak já jsem byl včera s klukama v nepořádku. A koupil jsem si tam uklízečku za 3000. No. A tam by vyluxovala šrajtofly.
8: Ano.
9: To je paráda. Takhle se mám mluvit. To mám radost. Vidíte, že to jde. Jo.
8: Ano.
9: Krásně jsme to slovo
8: takže
9: nahradili.
8: Bohužel na závěr této přednášky musím konstatovat, no, že čeština jde cugrund.
9: Ano, česky správně cugrund.
8: To znamená, že nám mizí takové krásné věci, jako byly epigramy.
9: Aforizmy.
8: Aforizmy.
9: No, no to nám nemizí to, já třeba sám pracuji na tom, aby vznikaly nové
8: ty?
9: Epigramy. Já jim říkám pepigramy, že jo? Pepigramy, no jistě.
8: Ano.
9: Já vymyslím každý týden nový pepigram, třeba tenhle ten je dobrý. V kolika zemích máš konto, tolikrát si člověkem.
8: No tak to nevypadá, že by bylo světlo na konci tunelu.
9: Já mám takový krásný pepigram, který se hodí na závěr té vaší přednášky.
8: Opatrně.
9: No, opatrně, to velmi citlivé a jemné. To
8: velmi
9: vám bude
8: opatrně.
9: Moc líbit,
8: ano.
9: Lepší jarní osení,
8: no,
9: nežli stará tráva.
8: Ano.
9: Lepší mladý vůl, nežli stará kráva.
8: Děkujeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik dva pepíci, Mladý a Náhlovský. A vracíme vám do hry Petra Novotného. Tentokrát se utká s Halinou Pavlovskou. Vybírejte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefon připomenu jako vždy 731 800 900. No a protože tady máme slavného československého, dá se říct, disc jockeye Petra Salavu, tak teď poprosím o jednu takovou vzpomínku, byla-li by na Bonnie Tyler, která bohužel nás opustila.
4: Jo, je to taková vzpomínka z doby zhruba před 40 lety, kdy každý DJ, který vyjel do zahraničí, tak musel nakoupit singly, protože to
2: aby
4: bylo
2: co hrát.
4: To hlavní, aby bylo co hrát, a já jsem v té době byl v Bruselu s jedním fotbalovým zájezdem a vím, že jsem tam koupil minimálně 10-12 singlů Bonnie Tyler právě s totálním zatměním a těch desek jsem tam nakoupil, já nevím, cirka 60-70. Samozřejmě s vědomím, že přistaneme v Praze a ten fotbalový výlet, to měl domluvené na celnici, že to nějak dopadne. No ale co se nestalo? Stalo se to, že byla mlha a my jsme místo v Praze přistáli v Bratislavě, kde museli budit celníky a ti velmi rozmrzelí přišli a to já jsem vez desky, ale tam fotbalisti vezli televize a videa a tak dále. Tak jak to bylo, větší věci. No a já jsem měl s jedním fotbalistou, který bohužel už je na nebíčku, domluveno, že mě tu tašku s těma deskama vezme, protože jim to procházelo samozřejmě víc než třeba jasně. Mě. No a milý fotbalista, když už jsme byli ve frontě před tou celnicí, tak mi řekl, nezlob se, já mám svý věci a nechal mě v tom. A já jsem, Pavle, naprosto drze tu tašku s těma singlama, což byl poměrně velký balík, prokopal nohou pod tím pultem, kde byl ten přísný rozespalý celník a takhle jsem přelstil tu celnici a všechny kolegy jsem pak potěšil tímhle velkým hitem Bonnie Tyler s jejím nádherným hlasem, který nejde ani snad napodobit.
2: Tak za prvé těžký život disc jockeye, ale děkujeme i za ty písničky Bonnie Tyler. A protože jsme v humoriádě, dáme si jednu veselější s Shakin' Stevens a Bonnie Tyler.
4: To je dobrá kombinace.

0: Zu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Úplně nejčerstvější, nejžavější výsledky hlasování tady máme. Petr Salava sledoval a ví a zná vítěze. Ano, kdo pak to je?
2: Dostal jsem šanci oznámit, že velmi těsně zvítězil Petr Novotný. Tak se těšíme.
1: Petr uvádí Petra.
2: Ano.
3: Abyste neřekli v Kozákově, tak drobný problémy doma máme. Já jsem je vyřešil okamžitě. Podle zásady nic není problém, ano? Problém číslo jedna, mýdlo. Podívejte se, ona mi nevydá nový mýdlo, dokud nevymydlím to starý. Tak to se nesmějte, to není opravdu legrace, protože já už se doma mydlím něčím, co vypadá jako žlutá žiletka. Já už to ani nemůžu kolikrát mezi prstama najít. No a ona mi nedá prostě nový, nedá, já už jsem to vyřešil. Dneska jsem to vyřešil. Já jsem to normálně nacpal do toho odpadu, co máme v umyvadle. Ten kousek pustil jsem na to horkou vodu, ono se to částečně rozpustilo, zbytek jsem zatlačil, večer fasuju nový. Problém číslo dvě. Úklid u nás doma. Prostě ona není pořádná, to bych si netrouf říct, jo. Ona jednoduše nestíhá, já se jí ani nedivím. My máme 4 děti a ona učí a dělá přípravu odpoledne a večer. My kolikrát jdeme někam na návštěvu, kde nemají děti a ona mi pak říká, táto, ty tam mají naklizeno, vidíte? Já jí vždycky říkám, proč nemáme paní, která by nám pomáhala v domácnosti? Je to tak jednoduchý. A ona ne, že nechce, ona dlouho odolávala, že nemá ráda takový jako panský manýry a že nechce mít doma služku a že nechce mít ženskou, která bude chodit po bytě a koukat do zásuvek, no hrozný keci, ale zvítězil jsem, prosadil jsem svou, vyřešil jsem to jednorázově, hotovo, máme paní Cibulkovou. Cibulková skvělá, to je profesionálka, ta opravdu uklidí, ona chodí jenom jednou týdně. Opravdu pár hodin, ale to je zázrak, ten barák já večer prostě nepoznám, to je ono, jo. A představte si, na co já jsem teď přišel předevčírem. Ta moje žena vždycky předtím, než přijde paní Cibulková, uklidí celý barák. A víte proč? Protože nechce, aby si paní Cibulková myslela, že máme doma bordel. No.
1: A jsme ve finále, loučí se Petr Salava, zároveň by nás pozval na svoji diskotéku.
2: No, budu moc rád, ona ta hodina tak neuvěřitelně uběhne, že nechápu, že jsme na konci, ale když diskotéka, tak 12. září, klub Mandragora Praha, 5 DJů. Oldies but goldies.
1: Ty brďo, a teď Olympik jako za mladá, doslova,
2: přesně,
1: to se k tomu
2: tak,
1: hodí.
2: To se hodí.
1: Petr Salava i Pavel Kučera, přijde hezký den, dobrý poslech našich dalších pořadů.
2: Mějte se hezky.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda zhodnotila první půl rok u moci. Podle premiéra Babiše se daří plnit sliby, opozice kabinet kritizuje. Hasiči nadále zasahují u požáru výškové budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Lichnov na Bruntálsku opraví tamní fotbalové kabiny. Ráno a dopoledne bude většinou slunečno, později oblačno a teploty až 24 stupňů. Posloucháte ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO splnila už skoro pětinu svého programového prohlášení. Předseda vlády to řekl po sérii schůzek s ministry, se kterými postupně bilancoval první půl rok u moci.
2: Jednotliví ministři se celý den střídali u premiéra v Kramářově vile. V podvečer celý kabinet předstoupil před novináře v zahradě s výhledem na centrum Prahy. Za největší úspěch vlády Andrej Babiš označil snížení cen energií a taky to, že se daří držet nízkou inflaci. Zlepšit chce plnění spojeneckých závazků. Připomněl, že Česko teď vydává na obranu nejméně ze zemí NATO.
3: Je to asi dobrá výchozí pozice na to, aby jsme skutečně zabrali a poprvé v historii naší země splnili minimálně ty 2%.
2: Opozice vládu celý půl rok tvrdě kritizuje. Třeba šéf opoziční ODS Martin Kupka tvrdí, že se kabinet stará hlavně o vlastní zájmy.
4: Kde jsou ty lacinější hypotéky? Kde jsou vyšší slevy na jízdném? Kde jsou nižší daně? Kde je návrat odchodu do důchodu na 65 let?
2: Vláda bude programové prohlášení podle premiéra vyhodnocovat každý půl rok. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Na požár budovy 34 v baťovském areálu v centru Zlína dohlíželo přes noc 14 jednotek hasičů. Ti především monitorovali okolí, aby se oheň dále nešířil. Celou dobu byl na místě také velitel zásahu. Další postup popisuje mluvčí hasičů David Martinec.
5: Ráno by tam měla být schůzka se zástupci jak města, tak se statikem a podobně a bude se rozhodovat vlastně o dalším postupu.
0: První český kvantový počítač začal fungovat v Ostravě. Stroj umístěný v Národním superpočítačovém centru dokáže v krátkém čase řešit velmi složité úkoly. Sloužit může například při léčbě mozkových onemocnění. Odborníci ho před spuštěním několik měsíců testovali. Teď se jim hlásí už několik zájemců o využití. Sportovci v Lichnově na Bruntálsku budou mít nové zázemí na tamním fotbalovém hřišti. Obec totiž plánuje opravu fotbalových kabin. Současné zázemí je ve špatném stavu. Místní tělovýchovná jednota se navíc rozrostla o mládežnický i ženský fotbalový tým. Obec teď schání stavební povolení, říká starostka Lichnova Marta Otisková z hnutí STAN.
6: Zázemí těch kabin ještě bude samozřejmě sociální zázemí pro hráče, také nějaká klubovna. Chtěli bychom přihlásit projekt do dotačního projektu Národní sportovní agentury a se stavbou bychom chtěli začít příštím roce, pokud budeme úspěšní v žádosti o dotaci.
1: Počasí.
0: Ráno a po většinu dopoledne očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku slunečné počasí. V průběhu dne pak částečně přibude oblačnosti. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů, na horách naměříme okolo 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na silnicích v kraji je v tuto chvíli bez vážných komplikací. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Přátelé, i v pátek 10. července roku 2026 vám nabídneme pravidelné Dobré ráno, čili program, kterým vás mezi 5. a 9. hodinou dopolední provedou Lucka Kociánová a Petr Soukup. Přejeme vám dobrý den a kvalitní poslech.

0: 5 hodin 11 minut a jste ve společnosti Českého rozhlasu Ostrava. V Ostravě začal naplno pracovat první český kvantový počítač. Několik měsíců trvalo testování a teď už se hlásí vědci, kteří by jeho služeb rádi využili. Povíme více v reportáži krátce před 17:30. Teď si připomeneme historii, která se váže k dnešnímu datu 10. července.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can. Pátek 10. července, svátek mají Libuše a Amálie. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. První písemnou zmínku o Brnu najdete v Kosmově kronice k 10. červenci 1091. Ten den před 935 lety, jak se v kronice píše, český král Vratislav I. vtrhl s vojskem na Moravu a oblehl hrad Brno. Královský astronom John Flamsteed se svými spolupracovníky se před 350 lety v roce 1676 nastěhovali do nově vybudované královské observatoře v Greenwichi nedaleko Londýna, kterou sám Flamsteed prosadil a založil. Před 35 lety v roce 1991 se Boris Jelcin stal složením přísahy prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruska.
3: Isplňat vzložené na mě národem obязанosti.
2: Výletní loď Bulgária, postavená v roce 1955 v Československu, se potopila přesně před 15 lety na ruské řece Volze. 122 lidí přišlo o život. Film Zbormistr režiséra a scenáristy Ondřeje Provazníka měl premiéru v kinech přesně před rokem.
4: Dlouho jsme tady neměli takový hlas jako máš ty.
2: Kontroverzní snímek inspirovaný kauzou sboru Bambíny di Praga a sbormistrem Bohumilem Kulínským získal cenu české filmové kritiky. Elektrotechnik a radiotechnik srbského původu Nikola Tesla se narodil v chorvatském Smiljanu nedaleko Gospiče před 170 lety. Náš špičkový šéfkuchař, držitel hvězdy v gastronomickém průvodci Michelin z roku 2012, Oldřich Sahajdák, má dneska kulatou padesátku. A já přeju hezký pátek a skvělý let.

0: počasí.
1: Čeká nás příjemný den, podobný tomu včerejšku. Než se dostaneme k předpovědi, tak pojďme se aktuálně podívat, jak to u nás vypadá. Po ránu je většinou všude polojasno, případně úplně jasno. V Českém Těšíně teď naměříte 11 stupňů Celsia, teply je v Opavě, tam na teploměru je údaj 13 stupňů Celsia. Prognóza na pátek říká, že bychom ráno a po většinu dopoledne na severní Moravě a ve Slezsku měli očekávat slunečné počasí, v průběhu dne ale bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty až 24 stupňů, na horách naměříte do 16.
2: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Lucie Bílá, 5 hodin 20 minut. Po měsících testování se v Ostravě naplno rozjel první český kvantový počítač. Je v Národním superpočítačovém centru při Vysoké škole Báňské a už teď je jasné, že nouzi o práci mít nebude. Zájem mají vědci z oblasti zdravotnictví, chemie a nebo fyziky.
1: Dává o sobě celkem hlasitě vědět a v složitém vnitřním systému si udržuje teplotu dokonce nižší než ve vesmíru. To, co jiné počítače řeší roky, zvládne za pár sekund.
2: Nás čekala řada testování, ověřování, zda ty technologie fungují, ať jsou to technologie chlazení, ať je to vlastně ten samý kvantový čip. Tyto všechny práce proběhly. V podstatě dneska můžeme tvrdit, že už ten stroj je plně funkční.
1: Popsal složité zprovozňování ředitel Ostravského národního superpočítačového centra Vít Vondrák. Zjednodušeně na příkladu knihovny je možné říct, že zatímco klasický superpočítač umí rychle číst jednu knížku za druhou, kvantový zvládne celou knihovnu najednou a bleskově. Už se ozývají první zájemci o jeho služby, potvrdil Branislav Jancík, který má superpočítačové služby na starosti. Týká se to vývoje nových materiálů, komplikované počítačové chemie i třeba přenosu energií.
3: Tak, aby jsme věděli nasměrovat energii tam, kam potřebujeme, což je velký kombinatorický problém, který dokážu kvantové počítače velmi vhodně řešit.
1: A taky jde o výzkum Alzheimerovy choroby a dlouhověkosti lidského mozku.
3: To je opět problém, do kterého vstupuje obrovské množstvo premenných, obsahuje velké množstvo faktorů a vyžaduje velké množstvo počítačového modelování.
1: Budoucnost kvantového počítání je podle něj kromě těžko představitelné rychlosti taky v přesnosti. Při běžném postupu běžnými počítači musí vědci u komplikovaných úloh zjednodušovat a dostávají jenom přibližná řešení.
3: Ty přibližná řešení a potom už vlastně můžeme vyřešit na klasických počítačoch a dostaneme odpovědi, které jsou přibližně správně. Kvantové počítače mají potenciál dát nám ty odpovědi přesně.
1: Tady v superpočítačovém centru odhadují, že vytíženost prvního českého kvantového počítače dál poroste. Zájemci o jeho služby se hlásí i z dalších evropských zemí. Z Ostravy Martin Krydl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Nezaměstnanost se v Moravskoslezském kraji za poslední měsíc nezměnila a zůstává na 6,8%. Lidí bez práce v červnu ale mírně ubylo. V evidenci je jich aktuálně zhruba 53,5 tisíce. Nejvyšší nezaměstnanost je stále na Karvinsku přes 10%. Naopak nejnižší v okrese Opava, a to 4,5%. V souvislosti s rozsáhlým požárem budovy 34 v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně zůstane dnes uzavřený krajský úřad. Řekla to mluvčí hejtmanství Soňa Ličková. Budova 21, takzvaný Baťův mrakodrap, ve které krajský úřad spolu s finančním úřadem sídlí, zůstala mimořádně uzavřena i včera. Uzavřena zůstává i Baťův institut 1415, kde mají zázemí hasičské jednotky. Řidiči musí počítat s omezením na Rupické ulici v městské části Dolní Žukov. Dopoledne tam budou elektrikáři opravovat elektrické vedení a měnit sloupy. Práce postupně zkomplikují dopravu a silnice nebude průjezdná. Objízdná trasa povede po ulici Záplotí. Provoz autobusu se nemění. Ve Vsetíně začal 35. ročník Mezinárodního týdne turistiky na Valašsku. Účastníci si mohou vybrat z 12 tras různé délky a náročnosti. Na akci dorazili účastníci z Česka, Polska i ze Slovenska. Finále wimbledonské dvouhry budou hrát poprvé v historii proti sobě dvě české tenistky. O titul se Linda Nosková utká s Karolínou Muchovou. Finále Češky odehrají zítra od 17 hodin. No a jaké nás dnes čeká počasí? Ráno a dopoledne bude slunečné, později očekáváme oblačno. Teploty dnes vystoupají na 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D56 mezi Frýdkem Místkem a Ostravou dnes dávejte pozor. Levý jízdní pruh je tam uzavřen, na místě probíhají údržbové práce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Lucka Kociánová nabídla krátký zpravodajský souhrn a já pro vás budu mít už za pár minut pozvánku k poslechu našeho dopoledního pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava. Teď ale Michal Tučný.

0: Dnes dopoledne po 11. hodině v našem vysílání přivítáme hosta. U mikrofonu bude Jiří Novák, ředitel ostravské zoologické zahrady. Stal se jím před 5 lety a nás bude mimo jiné zajímat, co se za tu dobu v zoologické zahradě změnilo, proč by na nový pavilon pro levharty měla přispět i veřejnost a na jaký program zve zoologická zahrada milovníky o prázdninách. Našeho hosta bude vyspovídávat Iva Piskalová. Začínáme 10 minut po 11. hodině. Teď mám pro vás kapelu Blondie a hned poté telefonát s ostravskými meteorology. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Zatelefonovali jsme ostravským meteorologům a zastihli jsme Marii Glofákovou. Pěkné páteční ráno.
2: Dobré ráno.
1: Budeme mluvit nejprve tady o aktuální situaci v regionu.
2: Tak převažuje spíše zvětšená oblačnost, teď na Opavsku i přechodně ubývá, ale zase přibyde. Teploty se aktuálně pohybují nejčastěji mezi 14 až 9 stupni Celsia a vítr fouká slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy aktuální stav, teď už to důležité, předpověď na celý den.
2: Tak dnes očekáváme převahu velké oblačnosti, hlavně v Beskydech a okolí nelze vyloučit slabou přehánku. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia a na horách mezi 14 až 18 stupni Celsia. Vítr bude foukat ráno a večer slabý, proměnlivý, v průběhu dne mírný, severozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Tolik dnešek. Jaké počasí pak máme čekat v noci na sobotu a co přinese první víkendový den?
2: Tak noc bude zpočátku s velkou oblačností, které bude k ránu většinou ubývat. Nejnižší teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi 14 až 10 stupni Celsia. Vítr bude foukat jenom slabý, proměnlivý nebo severní do 4 metrů za sekundu. Zítra opět očekáváme převahu spíše zvětšené oblačnosti. Ráno může být lokálně slunečno, pravděpodobně se to nebude týkat českopolského pohraničí, ale kousíček na jich by už toho sluníčka mělo být více, ale jenom ráno. V Beskydech a okolí nelze odpoledne vyloučit ojedinělou přehánku. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 19 stupni Celsia. Vítr bude foukat slabý, v průběhu dne mírný, severní mezi 2 až 5 metry za sekundu.
1: Informace o počasí nabídla Marie Glofáková. Díky za to, hezký pátek.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes je pátek, což znamená, že po 13. hodině opět budeme otevírat naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Jaké bude právě dnes na programu téma?
1: Děkujeme za přivítání.
2: A přejeme všem krásný a zdravý den.
1: Tentokrát budeme zase mluvit o zácpě.
2: K tématu se totiž vracíme na vaše přání. Není to tak dávno, co jsme to řešili, ale vypadá to, že na záchodech se trápí hodně z vás.
1: Nechali jste nám spoustu dotazů a my se na ně budeme snažit odpovědět.
2: Dozvíte se, jak všelijak se zácpa projevuje, čeho si všímat a proč ji každý třeba cítíme jinak.
1: A je pravda, že střeva mají vlastní mozek, jak s nadsázkou říkávaly naše babičky?
2: Sledujte nás na Facebooku, sledujte stránky www.veseleazdravie.cz a hlavně poslouchejte naše vysílání.
1: Poradnu na téma zácpa budeme vysílat dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině v pořadu Veselé a zdravě.
2: Zatím se mějte krásně a těšíme se na vás.
3: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: je 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Podle premiéra Babiše vláda za první půl rok u moci splnila už pětinu svého programového prohlášení. 6,8%, to je aktuální nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji. Ostrava rozšiřuje mapu přístupnosti o budovy, kde fungují odlehčovací služby pro handicapované. Ráno a dopoledne bude slunečné, později oblačno, teploty do 24 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO splnila už skoro pětinu svého programového prohlášení. Předseda vlády to řekl po sérii schůzek s ministry, se kterými postupně bilancoval první půl rok u moci. Za největší úspěch považuje Babiš snížení cen energií a taky to, že se daří držet nízkou inflaci. Zlepšit chce naopak plnění spojeneckých závazků. Prezident Petr Pavel při návštěvě Karlovarského filmového festivalu řekl, že zhodnocení dosavadní práce kabinetu ještě neviděl.
2: Viděl jsem asi jenom o tu klempíře, jak v krátkém videu zhodnotil, co všechno dosáhlo jeho ministerstvo, tak já si to nejdřív pročtu, prohlídnu a pak se k tomu nějak vyjádřím.
0: Opozice vládu za první půl rok kritizuje. Například podle místopředsedy KDU-ČSL Benjamina Činčily nedělá kabinet politiku pro lidi tak, jak sliboval. Nezaměstnanost se v Moravskoslezském kraji za poslední měsíc nezměnila a zůstává na 6,8%. Lidí bez práce v červnu ale mírně ubylo. V evidenci je jich aktuálně zhruba 53,5 tisíce. Nejvyšší nezaměstnanost je stále na Karvinsku přes 10%, naopak nejnižší v okrese Opava a to 4,5%. Jak potvrdil ředitel krajské pobočky úřadu práce v Ostravě Petr Prokop, nabídka zaměstnavatelů se v červnu zvýšila hlavně na Novojičínsku.
3: Pracoviště úřadu práce registrovala k 30. červnu celkem 6843 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 320 vyšší než v předchozí měsíci. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 7,8 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Karviná a Bruntál.
0: Budova v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně, kterou včera ráno zničil rozsáhlý požár, představovala podle historika a ředitele zlínského okresního archivu Davida Valůška jeden ze symbolů celého areálu. Její zřícení je podle něj velkým zásahem do jeho urbanistické podoby. Dodal, že požáry ve zlínském továrním prostoru nejsou ojedinělé a v minulosti tam v různých budovách vypukly již několikrát. Budova číslo 34 byla vybudována na přelomu 40. a 50. let podle návrhu Vladimíra Kubečky. Do ostravské mapy přístupnosti s informacemi pro lidi se sníženou pohyblivostí přibudou i sociální služby. Město nechá zmapovat budovy s odlehčovacími službami. Mapa funguje 10. rokem a obsahuje informace o bezbariérovosti zhruba 2000 míst. Podle radní Markety Langrové z hnutí ANO obsahuje taky údaje o všech zastávkách hromadné dopravy.
4: Takřka 1000 objektů z oblasti zdravotnictví, veřejné správy, služeb a i ze sféry kultury či gastronomie je již uveřejněno na interaktivní mapě. Nově přibývají pobytové odlehčovací služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
1: Počasí.
0: Ráno a po většinu dopoledne očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku slunečné počasí. V průběhu dne pak částečně přibude oblačnosti. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů. Na horách naměříme okolo 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Dolním Žukově dnes počítejte s uzavřenou ulicí Ropická. Na místě probíhá výměna elektrického vedení. Objížďka je vedena přes ulici Záplotí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Lucka Kociánová, Petr Souku, přejeme vám všem hezký pátek a dobrý poslech. Budeme gratulovat všem Libuším a také Amálím, slaví totiž dnes svůj svátek. Jedná se o ženská křestní jména, která mají slovanský původ. Asi budete znát pověst o kněžně Libuši. To jméno se dá vyložit jako milá nebo milovaná. No a svátek slaví společně s Amálií. Ta je podle některých nomenologů její alternativou. Takže milá oslavenkyně, přejeme vám, ať si ten dnešní sváteční den užijete, a právě teď posíláme písničku od Petra Kotvalda.

0: Obce na Frýdecko-Místecku řeší problémy s pokrytím mobilním signálem. V některých, hlavně podhorských částech, to cítí třeba lidé, kteří potřebují být na příjmu kvůli zaměstnání. Operátoři slibují zlepšení situace, někde ale stavbu vysílačů komplikují problémy s pozemky. Téma, které probereme podrobněji prostřednictvím reportáže. Už za 11 minut. Teď pro vás máme rozhlasovou rozcvičku.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Budeme cvičit s ručníkem. Zpřímený postoj. Hlava v prodloužení s trupem. Chodidla na šířku ramen. Paže před trupem drží napnutý ručník. S výdechem odlepíme levou nohu vzad, pravou mírně pokrčíme, trup do předklonu. Opět s výdechem přitáhneme ručník do pasu. Trup stále v předklonu, váha na pokrčené pravé noze. Cvičíme 10krát a pak vystřídáme strany. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Je před námi příjemný letní den, na koupání to dnes asi úplně nebude, ale zmoknout bychom taky neměli. Jak to aktuálně vypadá? V regionu Severní Moravy a Slezska je oblačno až polojasno, teploty jsou různé, ve Frýdku Místku teď naměříte 14 stupňů Celsia, pokud se podíváme třeba na Bruntálsko, na Slezskou Hartu, tam je 12,5 stupně. Prognóza na pátek říká, že dopoledne si užijeme sluníčka, nicméně v průběhu odpoledne přijde více oblačnosti. Teploty v nížinách až 24 stupňů, na horách naměříte do 16.
2: Naším pátečním dopoledním hostem bude Jiří Novák, ředitel Ostravské zoologické zahrady. Stal se jím před 5 lety a nás bude mimo jiné zajímat, co se za tu dobu v zoo změnilo. Hosta vyspovídá Iva Piskalová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
4: Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skuter, tedy na co si dát přitom pozor.
3: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 21 minut poslouchali jsme Poetiku v Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Více než 20 míst na Frýdecku-Místecku se stále potýká s nedostatečným mobilním signálem. Komplikuje to některým lidem třeba jejich práci. Operátoři slibují zlepšení situace, někde ale narážejí na odpor majitelů pozemků vhodných pro stavbu vysílačů.
1: Signál je na prd. T-Mobile vždycky mamka musí tady nahoru do toho kopce, Vodafone, ten se tu nechytal vůbec. Outučko se jakž takž chytá, ale že by to mělo být 100%, se taky říct nedá.
2: Popisuje mi každodenní kolorit Andreas Kellner. Bydlí v osadě Rybí v Palkovicích, která leží zhruba v polovině mezi dvěma vysílači. Do úzkého údolí Rybského potoka ale signál nedosáhne.
1: Já co řídit z povolání, že mě firma nahání, je to špatně, když mi nedovolá. Takže dělávám to, že si nechám telefon na dveřích, protože už mi to chytá signál zvenku.
2: Právě tato část Palkoviz je na seznamu takzvaných bílých míst, které mají operátoři dokrýt.
3: Tom Rybím to má na starosti Vodafone, zrovna tady ten signál, a mělo by to být během, podle harmonogramu, zhruba během 2 až 3 let vlastně dokryto tam.
2: Říká mi nezávislý místostarosta Palkovic David Kula. Nový vysílač by měl pomoci také sousedním Kozlovicím a části Hukvald.
3: Druhá věc je, že tam je vlastně čilý cestovní ruch. Vede tam vlastně komunikace z Kozlovic na Hukvaldy, kde ten signál pokaždé, když tam člověk projíždí, vypadne.
2: Nový vysílač zhruba od začátku roku stojí ve Frýdlantu nad Ostravicí v části Nová dědina. Jak pokračuje starostka Helena Pešatová ze STAN?
4: Mám potvrzeno, že vlastně tam u Ondrášku na Nové dědině se signál výrazně zlepšil. To pokrytí, a není to jenom pro Frýdlant, ale je to i pro část Ostravice.
2: Další vysílač operátoři plánují postavit v Pržně. Složitější situace je podle prezidenta Asociace poskytovatelů mobilních sítí Jiřího Grunda na Čupku u Metylovic. Tamní přetížený vysílač měla nahradit vyšší věž, s tím ale nesouhlasí vlastníci dotčených pozemků. Podobné je to i v Malenovicích.
5: Kde se řešily lokality na Satině, pod Ostrou a Malenovice chatová oblast. Ani tam se zatím nepodařilo najít realizovatelnou variantu.
2: Výstavbu vysílačů v Beskydech navíc podle Jiřího Grunda komplikuje i náročnost administrativní přípravy v chráněné krajinné oblasti. Z Frýdecko-Místecka František Kuča, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Lucka Kociánová vám řekne, co je nového.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Sněmovna se dnes vrátí k novele stavebního zákona. Vládní předloha má centralizovat stavební řízení, zjednodušit administrativu i zrychlit povolovací proces. Poslanci k ní připojili 130 pozměňovacích návrhů. Podle opozice totiž příliš vychází vstříc developerům. Ve středu jednání nedokončili ani po 4 hodinách. Budova 34 v bývalém baťovském továrním areálu v centru Zlína, kterou včera zničil požár, byla téměř kompletně obsazena nájemci. Řekl to ředitel marketingu a komunikace majitele budovy společnosti Krim Marcel Schmidt. V objektu byly zejména skladové prostory a kanceláře. V přízemí bylo navíc regionální depo dopravce. Budova byla nájemci téměř kompletně obsazena. Byla to budova s 12 podlažími a byla pojištěná. Karvinská poliklinika v městské části Mizerov otevře po rekonstrukci nové ambulance. V současné době začala oprava druhého podlaží pavilonu, kde vznikne 5 nových ordinací. Místa ještě nejsou obsazená, město jedná třeba se stomatologem. Interiéry budou mít jednotný vzhled. V rybníku Tvrdkov na Bruntálsku je zhoršená kvalita vody. Laboratorní analýzy v ní potvrdily větší množství sinic. Hygienici proto rybník hodnotí oranžovým symbolem, tedy jako místo s mírně zvýšenou pravděpodobností zdravotních potíží při koupání. Hygienici v tomto týdnu odebírali vzorky vody z nádrží na Bruntálsku, Opavsku a Novojičínsku. Aktuální informace o kvalitě vody v přírodě jsou na webu www.khsova.cz. V lesích u Horní Jasenky na Vsetínsku zaznamenali medvěda hnědého. Lidé, kteří tam chodí na výlety nebo na houby, musí být opatrní. Pozor by si měli dávat v okolí červené trasy od vrchu klášteřiska směrem na Dušnou. Právě tam byl pohyb medvěda podle mluvčího vsetínské radnice Michala Horského zaznamenán. No a jaké nás dnes čeká počasí? Ráno a dopoledne bude slunečné, později očekáváme oblačno. Teploty dnes vystoupají na 20 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Řidiči musí počítat s kyvadlovým provozem mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Starými Hamry. Na místě probíhá oprava výtluků. Provoz řídí buď semafory nebo regulovčíci.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Kam nás zavede dnešní putování v magazínu Křížem krajem, to uslyšíte už za pár minut.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co

0: Tak já vám to tedy povím, a sice o čem bude dnešní magazín Křížem krajem. Těsně pod vrcholem hory Gírová v Jablunkovském Mezihoří části Těšínských Beskyd leží turistická chata Gírová. Brzy bude slavit 100 let. Původní rozhled sice už z velké části zastínily vzrostlé stromy, ale i tak na vás při její návštěvě dýchne klid a domácí pohoda. O chatu se už čtvrtým rokem starají sourozenci Malejurkovi. No a právě na tuto chatu na další cíl naší letní turistické soutěže Křížem krajem vyrazíme s redaktorkou Romanou Kubicovou. Dnes 10 minut po 9. hodině dopolední.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Zatelefonovali jsme ostravským meteorologům a zastihli jsme Marii Glofákovou. Pěkné páteční ráno.
2: Dobré ráno.
1: Budeme mluvit nejprve tedy o aktuální situaci v regionu.
2: Tak převažuje spíše zvětšená oblačnost, teď na Opavsku ji přechodně ubývá, ale zase přibyde. Teploty se aktuálně pohybují nejčastěji mezi 14 až 9 stupni Celsia a vítr fouká slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy aktuální stáva, teď už to důležité, předpověď na celý den.
2: Tak dnes očekáváme převahu velké oblačnosti, hlavně v Beskydech a okolí nelze vyloučit slabou přehánku. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia a na horách mezi 14 až 18 stupni Celsia. Vítr bude foukat ráno a večer slabý proměnlivý, v průběhu dne mírný severozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Tolik dnešek. Jaké počasí pak máme čekat v noci na sobotu a co přinese první víkendový den?
2: Tak noc bude zpočátku s velkou oblačností, které bude k ránu většinou ubývat. Nejnižší teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi 14 až 10 stupni Celsia. Vítr bude foukat jenom slabý, proměnlivý nebo severní do 4 metrů za sekundu. Zítra opět očekáváme převahu spíše zvětšené oblačnosti. Ráno může být lokálně slunečno, pravděpodobně se to nebude týkat českopolského pohraničí, ale kousíček na jich by už toho sluníčka mělo být více, ale jenom ráno. V Beskydech a okolí nelze odpoledne vyloučit ojedinělou přehánku. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 19 stupni Celsia. Vítr bude foukat slabý, v průběhu dne mírný, severní mezi 2 až 5 metry za sekundu.
1: Informace o počasí nabídla Marie Glofáková. Díky za to, hezký pátek.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: speciální soutěžní pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archívu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pod čírým nebem v Novém Jičíně dnes odstartuje další ročník festivalu Podkaštany. Festival už 9 let spojuje profesionální muzikanty s těmi amatérskými. Festival začíná v 18 hodin vystoupením sestavy Petr Brandeis Band. Máme pro vás i další pozvánky. Hudba dnes bude znít i na terase obecního domu v Opavě. Od 7 večer tam vystoupí 5 opavských vokalistech The Pearls s jejich podobami jazzových, swingových, rockových i popových a lidových písní. No a Muzeum Beskyd ve Frýdku Místku zve na komentovanou prohlídku výstavy Život pod hladinou. Výstavu zájemce provede entomolog muzea a prohlídka začne ve 3 odpoledne. Sraz je u pokladny Frýdeckého zámku.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Stavbu mobilních vysílačů v Beskydech blokují problémy s pozemky. Koaliční rada se dnes bude mimo jiné zabývat pomoci Ukrajině. Tenisový Wimbledon zažije první ryze české finále ženské dvouhry. Nosková se zítra utká s Muchovou. Dnes bude slunečné ráno i dopoledne, později pak oblačno, teploty do 24 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Lidé z některých obcí na Frýdecko-Místecku si stěžují na slabý mobilní signál. V Beskydech je přes 20 takzvaných bílých míst s nedostatečným signálem. Zhruba do 3 let by se měli nového vysílače dočkat například lidé v osadě Rybí v Palkovicích.
2: Signál je na prd. Mamka musí tady nahoru do toho kopce.
3: Popisuje mi každodenní kolorit Andreas Kellner. Nový vysílač zhruba od začátku roku stojí ve Frýdlantu nad Ostravicí v části Nová dědina. Složitější situace je podle prezidenta Asociace poskytovatelů mobilních sítí Jiřího Grunda na Čupku u Metilovic. Tamní přetížený vysílač měla nahradit vyšší věž, s tím ale nesouhlasí vlastníci dotčených pozemků. Podobné je to i v Malenovicích.
4: Ani tam se zatím nepodařilo najít realizovatelnou variantu.
3: Výstavbu vysílačů v Beskydech navíc komplikuje i náročnost administrativní přípravy v chráněné krajinné oblasti. Z Frýdecko-Místecka František Kuča, Český rozhlas.
0: Vládní strany si budou vysvětlovat finanční příspěvek Ukrajině. Peníze do programu PURL na pomoc napadené zemi přesměroval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Nesouhlasí s tím ale zástupci SPD. Koaliční partneři krok podle nich předem neprojednali. Šéf diplomacie Macinka se koaliční rady kvůli zahraniční cestě nezúčastní. Tvrdí ale, že je připraven vše vysvětlit poslancům SPD. Radnice v Lichnově na Bruntálsku chystá opravu cesty kolem obecního kostela v místní části Dubnice. Obec má hotový projekt a získala stavební povolení. Vedení Lichnova se teď snaží sehnat na stavbu peníze. Pokud se to podaří, rekonstrukce začne příští rok, říká tamní starostka Marta Otisková z Hnutí STAN.
5: Místní komunikace kolem kostela v Dubnici je už od pohledu rozbitá a vede právě kolem kostela, kolem kulturní památky. A chtěli bychom zajedno teda zkulturnit prostředí kolem kostela a také samozřejmě zlepšit pojízdné vlastnosti. Sport.
0: Tenisový Wimbledon zažije první české finále ženské dvouhry. Karolína Muchová se zítra utká s Lindou Noskovou. Muchová totiž nejprve porazila Američanku Goffovou a Linda Nosková pak Kostukovou z Ukrajiny. Nosková je šťastná za obě české hráčky.
6: Pyšná na nás obě, myslím, že i Česko je na nás pyšný a Wimbledon je jeden z největších, ne-li největší turnaj na světě, takže jsem strašně ráda, že jsme to obě dokázali. Tuhle trávovou sezónu máme každá titul, takže myslím, že to dopadlo asi nejlíp, jak mělo.
0: Finále se bude hrát zítra od 17 hodin. Počasí. Ráno a po většinu dopoledne očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku slunečné počasí. V průběhu dne pak částečně přibude oblačnosti. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 24 stupňů. Na horách naměříme okolo 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme. Pokud víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Lucka Kociánová a Petr Soukup u mikrofonu, všem posluchačům Českého rozhlasu Ostrava přejeme pěkný den i poslech. Připomínáme, že je pátek 10. červencový den roku 2026 a v nejbližší půlhodině v dobrém ránu vám nabídneme samozřejmě muziku. Těšit se můžete na interprety jako Karel Gott, Marek Straceny a nebo třeba Stevie Wonder. Kromě toho se budeme věnovat sportu. Uslyšíte od nás o návratu fotbalistů Třince do profesionální sféry. Ale ještě předtím tady budou dobré rady a nápady, které nám den co den přináší Artur Kubica. Dnes bude hovořit o lněném oleji. Už za chvíli.

0: Tohle je Český rozhlas Ostrava, vysíláme pro vás pravidelné dobré ráno, dnes už 10. červencové. Fotbalisté Třince se po 3 letech vracejí do profesionálního fotbalu. Slezský celek se dočkal postupu do 2. ligy a čekají ho zajímavé zápasy s regionálními rivaly. Více od nás uslyšíte krátce před 7:30.
1: Dvakrát měř, jednou řeš, dobré rady všeho druhu.
2: Spousta domácností podceňuje lněný olej. Ten se získává lisováním lněného semene a obsahuje především kyselinu linolovou a linolenovou. V kuchyni je skvělý do salátových zálivek, do jogurtu a tvarohů a důležité je, že k teplým jídlům se přidává až po tepelné úpravě. Lněný olej se dá brát po lžičkách jako preventivní lék proti srdečním chorobám, ke snižování cholesterolu a vysokého krevního tlaku. Má příznivý vliv na pleť, nehty a vlasy a když si dáte velkou lžičku, tak pomáhá při zácpě. Pro nás kutily je důležité, že v domácnosti se hodí například na oživení odřeného nábytku a když si s ním potřete obuv, tak střevíce přestanou vrzat. Já jsem tak jednou opravil vrzající kožené botky, co si manželka koupila na tržišti v Turecku. Byly kožené, byly bílé a tak jsem je namazal lněným olejem a od té doby vržou a ještě jsou navíc žluté. Tak to jenom, abyste věděli, že někdy se domácí šikula může stát i rodinným nepřítelem. Zdraví vás, kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: počasí.
1: Den bude příjemný, mrkneme na aktuální situaci v regionu, začneme na východě našeho kraje, v Horní Lomné na Jablunkovsku. V tuto chvíli slunečno, teplota 13,5 stupně Celsia. Zamíříme trochu západněji, konkrétně do Nového Jičína, tam teď naměříte už bezmála 15 stupňů. Prognóza od našich meteorologů hovoří o tom, že dopoledne bude ještě slunečné, nicméně odpoledne přijde více mraků. Přeháněk bychom se dočkat neměli. Teploty do 24 stupňů v nížinách, na horách naměříte okolo 16.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Marek Ztracený, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Nový ročník druhé fotbalové ligy bude mít spoustu zástupců z našeho regionu. Tradiční účastníky Opavu a rezervu Baníku nově doplnila Karviná, kterou svaz vyloučil z nejvyšší soutěže kvůli korupci. Dalším nováčkem z Moravskoslezského kraje je Třinec, ten postoupil ze třetí ligy.
1: Historicky i do budoucna si myslím, že Třinec do druhé ligy patří.
2: Říká předseda představenstva a generální ředitel FK Třinec Karel Maceček. Bývalý fotbalový útočník hrál druhou ligu v červeno-bílých barvách mezi lety 2006 a 2009. Teď si poprvé užije profesionální soutěž jako funkcionář.
1: Do pozice ředitele jsem přišel po půl roce v třetí lize, to znamená, v té době ta situace nebyla úplně růžová, protože jsme se nacházeli spíše v dolní části a od té doby jsme si dali jasný cíl prostě ten klub stabilizovat a postupně vracet do té druhé ligy.
2: Ve výkonné funkci je Karel Maceček od sezony 2023-2024. V uplynulých letech se klub posunul po sportovní stránce i infrastrukturou. Třinec má na druhou ligu požadované umělé osvětlení, ale do budoucna bude muset ještě zajistit vyhřívaný trávník.
1: Samozřejmě už máme plány na to, abychom, pokud uspějeme v druhé lize, mohli nějakým způsobem řešit i to, že budeme mít vyhřívaný trávník, protože to je jedna z dalších podmínek, která v druhé lize bude.
2: Dále je v plánu úprava sedaček na tribuně. Zájem fanoušků by se mohl zvýšit i díky zápasům s Karvinou, Opavou nebo Baníkem B. Týmy z okolí budou Třinci velkým konkurentem nejen na hřišti, ale i v kancelářích. Domácí trh hráčů je přebraný a o každého fotbalistu je boj.
1: Je to obtížné, řeknu na první dobrou. Každý ten klub tady v okolí si hledí svého. Nikdo jako nemá úplně zájem spolupracovat v tom, že by ty hráče tady chtěl pouštět. Každý chce mít svůj tým nejdříve, takže my se musíme dívat sami na sebe a hledat takové hráče, kteří v první řadě mají zájem přijít do Třince, mají zájem tady hrát. Myslím si, že tady máme solidní podmínky i na tu druhou ligu.
2: Hlavním cílem pro nový ročník bude záchrana.
1: Naše jasná ambice je přesně udržet se a chtěli bychom hrát důstojnou roli, nechceme být úplně nějaký odloukánek. Samozřejmě víme, že spíše budeme patřit k těm jakoby ne úplně ambiciozním týmům, ale chceme se s tou roli poprát, chceme tam nějakým stylem čeřit vody a doufám, že se nám to povede.
2: Potvrzuje šéf klubu Karel Maceček. Druhá liga startuje v pátek 24. července zápasem Prostějov Třinec. Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Honzíka čekají přijímačky na střední školu a Josef s Hinkem jedou do Sovětského svazu. Seriál vyprávěj. ČT2. Z pátrání po slepé dívce se stává nebezpečná past. Alan Delon je sám proti gangstrům ve filmu Kdo nastaví kůži. A ČT Art uvádí koncert legendární slovenské rockové skupiny z pražské Lucerny. Elán. Páteční večer s Českou televizí.
1: Krátký zpravodajský souhrn nabídne Lucka Kociánová.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Hasiči od noci likvidují požár supermarketu v Ostravě Jihu. V době vzniku požáru v objektu nebyli žádní lidé. Podle mluvčí hasičů Kamily Langerové byl v noci vyhlášen druhý ze 4 stupňů požárního poplachu a na místě bylo 10 hasičských jednotek. Koaliční rada projedná mimo jiné příspěvek do programu PURL. Jde o iniciativu, do kterého mohou členové NATO přispívat Ukrajině na nákup amerických zbraní. Peníze tam přesměroval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Členové SPD s tím ale nesouhlasí. Vládní partneři se na tom podle nich předem nedohodli. Do zahraničí v posledním roce podle průzkumu agentury Ipsos vycestovali 2/3 Čechů. Často ale podceňují zdravotní rizika. Průjmy, horečky, kožní problémy nebo respirační infekce řešilo přibližně 5% cestovatelů. Lidé by neměli zapomínat na doporučená očkování, mít si ruce a dodržovat principy pro minimalizaci rizik v některých zemích. První český kvantový počítač začal fungovat v Ostravě. Stroj umístěný v Národním superpočítačovém centru dokáže v krátkém čase řešit velmi složité úkoly. Sloužit může například při léčbě mozkových onemocnění. Odborníci ho před spuštěním několik měsíců testovali. Teď se jim hlásí už několik zájemců o využití. Návštěvníci 23. ročníku festivalu Colors of Ostrava mohou využít při cestě do areálu především vlaky, městskou hromadnou dopravu nebo sdílená kola. Festival, který začne 15. července v dolní oblasti Vítkovic, posílí ve spolupráci s dopravními partnery vlakové i autobusové spoje a nabídne také zvýhodněnou týdenní jízdenku na MHD. A jaké nás dnes čeká počasí? Ráno a dopoledne bude slunečné, později očekáváme oblačno. Teploty dnes vystoupají na 20 až 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na frekventované silnici 1/56 v horském úseku u přehrady Šance počítejte s dlouhými kolonami. Probíhá tam oprava povrchu a provoz je řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem. Oprava potrvá necelý měsíc.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: V Ostravě začal naplno pracovat první český kvantový počítač. K čemu nebo komu je určen, tak to vám povíme v reportáži za pár minut. Teď Damians.

0: Po měsících testování se v Ostravě naplno rozjel první český kvantový počítač. Je v Národním superpočítačovém centru při Vysoké škole Báňské a už teď je jasné, že nouzi o práci mít nebude. Zájem mají vědci z oblasti zdravotnictví, chemie a nebo fyziky.
1: Dává o sobě celkem hlasitě vědět a v složitém vnitřním systému si udržuje teplotu dokonce nižší než ve vesmíru. To, co jiné počítače řeší roky, zvládne za pár sekund.
2: Nás čekala řada testování, ověřování, zda ty technologie fungují, ať jsou to technologie chlazení, ať je to vlastně ten samý kvantový čip. Tyto všechny práce proběhly. V podstatě dneska můžeme tvrdit, že už ten stroj je plně funkční.
1: Popsal složité zprovozňování ředitel Ostravského národního superpočítačového centra Vít Vondrák. Zjednodušeně na příkladu knihovny je možné říct, že zatímco klasický superpočítač umí rychle číst jednu knížku za druhou, kvantový zvládne celou knihovnu najednou a bleskově. Už se ozývají první zájemci o jeho služby, potvrdil Branislav Jancík, který má superpočítačové služby na starosti. Týká se to vývoje nových materiálů, komplikované počítačové chemie i třeba přenosu energií.
3: Tak, aby jsme věděli nasměrovat energii tam, kam potřebujeme, což je velký kombinatorický problém, který dokážu pan toho počítače velmi hodně řešit.
1: A taky jde o výzkum Alzheimerovy choroby a dlouhověkosti lidského mozku.
3: To je opět problém, do kterého vstupuje obrovské množstvo premenných, obsahuje velké množstvo faktorů a vyžaduje velké množstvo počítačového modelování.
1: Budoucnost kvantového počítání je podle něj kromě těžko představitelné rychlosti taky v přesnosti. Při běžném postupu běžnými počítači musí vědci u komplikovaných úloh zjednodušovat a dostávají jenom přibližná řešení.
3: Ty přibližná řešení a potom už vlastně můžeme vyřešit na klasický počítač a dostaneme odpovědi, které jsou přibližně správně. Kvantové počítače mají potenciál dát nám ty odpovědi přesně.
1: Tady v superpočítačovém centru odhadují, že vytíženost prvního českého kvantového počítače dál poroste. Zájemci o jeho služby se hlásí i z dalších evropských zemí. Z Ostravy Martin Knittl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Tradiční telefonát s ostravskými meteorology Roman Volný na lince. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Začneme aktuální situací.
2: Většinou máme málo oblačnosti, skoro jasno nebo polojasno, pouze v té beskydské části je ještě zvětšená oblačnost, ale je to bez srážek, no a ty teploty se teď po ránu pohybují většinou tak od 15 do 18 stupňů Celsia, provází to většinou slabý severozápadní nebo severní vítr s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy aktuální stav, teď už předpověď na celý den.
2: V ranních dopoledních hodinách přechodně zmenšená oblačnost, ale vypadá to, že v průběhu dne bude spíše té oblačnosti přibývat a je tam malinká šance, že by se třeba v Beskydech objevila odpoledne nějaká ta slabounká přehánka. Dnešní maxima většinou od 20 do 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách to bude teplota kolem 17 stupňů. Vítr zpočátku slabý, v průběhu dne většinou mírný, severozápadní až severní s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy dnešek, jaké počasí máme čekat v noci na sobotu a co první víkendový den?
2: Spíše velká oblačnost i v noci, ale vypadá to, že to bude bez srážek, ranní teploty nebo noční teploty od 14 do 10 stupňů, vítr v průběhu noci jen slabý, většinou proměnlivý do 4 metrů za sekundu. A zítra velmi podobný charakter počasí jako dnes, většinou velká oblačnost, v ranních dopoledních hodinách může být přechodně zmenšená a zase v těch Beskydech možná výjimečně nějaká slabá přehánka. Zítřejší maxima opět mezi 20 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách také bez sběry někde kolem 17 stupňů a vítr zpočátku slabý, v průběhu dne potom většinou mírný, severní s průměrnou rychlostí do 5 metrů za sekundu.
1: Ještě prosím o hodnotu tlaku a vlhkosti vzduchu.
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je teď po ránu kolem 1015 hektopaskalů a relativní vlhkost vzduchu se v kraji pohybuje zhruba od 50 do 90%.
1: Informace o počasí nabídl Roman Volný. Děkujeme za to a přejeme pěkný pátek.
2: Krásný den, naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Palo Habera krátce před 8. Vám Český rozhlas Ostrava opět nabídne pár tipů, jak strávit volný čas. V Krnově můžete vyrazit na akci s názvem Náš páteček. Ve Smetanových sadech před gymnáziem v Krnově bude hrát od 17 hodin krnovský DJ Muflon. Ten se postará o příjemnou atmosféru i rytmickou kulisu. Vstup je volný, akce se koná za příznivého počasí. Zajímavě zní i akce Street Jam v Českém Těšíně. Na cyklostezce mezi řekou a kulturním a společenským střediskem Střelnice vystoupí od 8 večer muzikanti spolu s tanečníky. Ve druhé polovině večera se prostor otevře divákům. Mohou se přidat jak na stranu tanečníků, tak i na stranu hudebníků. No a Svět techniky v ostravských Dolních Vítkovicích hostí program Trénuj jako astronaut. Návštěvníkům nabídne možnost vyzkoušet si přípravu na vesmírnou misi. Třeba testy zaměřené na koordinaci a řešení úkolů spojených s ovládáním vesmírné lodi. Svět techniky je přístupný od 9 do 18 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: O změnách stavebního zákona budou dnes znovu jednat poslanci. Požár v továrním areálu ve Zlíně hasiči lokalizovali, zároveň snížili stupeň poplachu na třetí. Dětem z Ostravy jihu nabízí obvod prázdninové aktivity. Dnes bude slunečný den, později oblačno, teploty do 24 stupňů. Dobré páteční ráno přeje Lucie Kociánová. Dnes budou po čtvrté poslanci projednávat novou podobu stavebního zákona. Stavební řízení má centralizovat, zjednodušit administrativu a urychlit povolování staveb. K novele přibylo asi 130 pozměňovacích návrhů. Třetí čtení zákona poslanci ve středu nedokončili ani po víc než 4 hodinách jednání. Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního zákona Hana Landová Českému rozhlasu řekla, že je to kvůli širokému záběru témat zákona, ne nepřipravenosti novely.
2: Tam se prostě opravdu promítají v záležitosti ze životního prostředí, z kulturního dědictví prostřednictvím památkového zákona. Promítají se tam různé požadavky a je to prostě opravdu velmi obsáhlá záležitost.
0: Opoziční poslanci navrhovali před třetím čtením novelu autorům vrátit k přepracování. Dostatečný prostor se k němu vyjádřit podle nich neměli ministerstva ani odborníci. Hasiči v noci lokalizovali požár v továrním areálu ve Zlíně. Oheň už tak mají pod kontrolou a dál se nešíří. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího na třetí. Informoval o tom mluvčí krajských hasičů ve Zlíně Pavel Řezníček. Jednotky v noci místo monitorovali pomocí dronu a i dnes k hašení používají vrtulníky. Při požáru se nikdo nezranil. Velká část výškové budovy se ale už zřítila. Příčinu požáru zatím hasiči neznají. Firmy, které mají v budově sklady, zatím odhadují škody ve stovkách milionů korun. Prázdninový program naplněný sportem, tvořením i zábavou připravil obvod Ostrava-Jih pro děti od 7 do 14 let. Až do konce srpna si děti můžou na každý den zvolit některou z aktivit. Do programu se zapojily desítky sportovních a volnočasových klubů. Podmínkou je trvalé bydliště na území městské části.
3: Letos poprvé se děti nemusí na prázdninový program předem registrovat. Stačí vždy v 8 ráno dorazit na místo s kopií průkazky zdravotní pojišťovny. Program je celodenní, proto mají rodiče dětem přibalit i svačinu. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: V lesích u Horní Jasenky na Vsetínsku zaznamenali medvěda hnědého. Lidé, kteří tam chodí na výlety nebo na houby, musí být opatrní. Kterému místu se mají vyhnout, říká mluvčí vsetínské radnice Michal Horský.
4: Místní obyvatele i turisty upozorňujeme, aby byli při pohybu v lesích v okolí Horní Jasenky obezřetní. Zvýšenou pozornost by měli věnovat hlavně okolí červené turistické trasy od vrchu Klášteřiska směrem na Dušnou. Právě tam byl pohyb medvěda hnědého zaznamenán.
1: Počasí.
0: Ráno a po většinu dopoledne očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku slunečné počasí. V průběhu dne pak částečně přibude oblačnosti. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů. Na horách naměříme okolo 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Frýdku Místku počítejte s možným zdržením v tunelu Lisůvky. Provoz je tam sveden pouze do jednoho jízdního pruhu v obou směrech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Lucka Kociánová a Petr Soukup, průvodci dnešním dobrým ránem Českého rozhlasu Ostrava s datem 10. července. Přejeme vám pěkný a pohodový den. Co pro vás budeme mít z muziky, písně od Miroslava Žbírky, Petry Janů, anebo třeba kanadské zpěvačky Celine Dion. A co se informací týče, už za chvíli bude ve vysílání našem hostem i Martin Písařík, průvodce rubrikou Co v učebnicích nebylo. Dnes se zaměří na pěstování melounů u nás.

0: I kapela Smouky dostala svůj prostor v dnešním dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Je 8 hodin a 12 minut. My se už za chvíli podíváme na Frýdecko Místecko. Tamní obce řeší problémy s pokrytím mobilním signálem. V některých, hlavně tedy podhorských částech, to cítí třeba lidé, kteří potřebují být napřímo kvůli zaměstnání. Operátoři slibují zlepšení situace někde, ale stavbu vysílačů komplikují problémy s pozemky. Téma, kterému se budeme věnovat za 10 minut.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že melouny se na našem území pěstovaly už ve středověku? Tohle sladké ovoce, které se správně česky nazývá lubenice obecná, má pro nás stále punc exotiky, daří se mu totiž v teplém podnebí. Ovšem bývaly doby, kdy se docela běžně pěstovalo na tuzemských polích. Dokládají to nejen zmínky ve starých textech, ale i objevy archeologů. Semena melounů objevili při vykopávkách v centrech měst jako Brno, Opava nebo Uherský Brod. Nálezy datovaly do 14. až 15. století, tedy na samý konec středověku. Podle toho se dá odvodit, že třeba na jižní Moravě panovalo teplejší počasí, které umožňovalo bezproblémové pěstování melounů. To samé se dá říct i o Polabí, kde jsou tyto sladké plody doložené v 17. století. Ten, kdo se pěstování melounů věnoval, měl dokonce své vlastní pojmenování. Byli to takzvaní melouníci. Na závěr bychom si měli ujasnit jednu věc, ve které se často chybuje. Meloun je všeobecně považovaný za ovoce, ovšem ve skutečnosti je to zelenina. Melouny mají blízko třeba k cuketám nebo dýním. Zřejmě pro jejich sladkou chuť je však běžně označujeme za ovoce.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Budeme mluvit o počasí ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, než nabídnu předpověď na celý den. Krátký a stručný pohled do regionu. Máme slunečné a příjemné ráno, co se teplot týče. V Ostravě v tuto chvíli naměříte 18,5 stupně Celsia. Podobné teploty jsou i na Krnovsku, například v městě Albrechticích, teď 17,5 stupně. Jak to vypadá s předpovědí? Den bude hezký. Dopoledne ještě slunečno, odpoledne přijde více oblačnosti, ale mělo by to být bez přeháněk. Teploty v nížinách do 24 stupňů, na horách naměříte okolo 16.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin 23 minut míříme na Frýdecko Místecku. Více než 20 míst v této oblasti se stále potýká s nedostatečným mobilním signálem. Komplikuje to některým lidem třeba jejich práci. Operátoři slibují zlepšení situace, někde ale narážejí na odpor majitelů pozemků vhodných pro stavbu vysílačů.
1: Signál je na prd. T-Mobile, vždycky mamka musí tady nahoru do toho kopce. Vodafone, ten se tu nechytal vůbec. Outučko se jakž takž chytá, ale že by to mělo být 100%, že se taky říct nedá.
2: Popisuje mi každodenní kolorit Andreas Kellner. Bydlí v osadě Rybí v Palkovicích, která leží zhruba v polovině mezi dvěma vysílači. Do úzkého údolí Rybského potoka ale signál nedosáhne.
1: Já jsem řídit z povolání, že mě firma nahání, je to špatně, když mi nedovolá. Takže dělávám to, že si nechám telefon na dveřích, protože už mi to chytá signál zvenku.
2: Právě tato část Palkovic je na seznamu takzvaných bílých míst, které mají operátoři dokrýt.
3: Tom Rybím to má na starosti Vodafone, zrovna tady tenhle ten signál, a mělo by to být během, podle harmonogramu, zhruba během 2 až 3 let vlastně dokryto tam.
2: Říká mi nezávislý místostarosta Palkovic David Kula. Nový vysílač by měl pomoci také sousedním Kozlovicím a části Hukvalt.
3: Druhá věc je, že tam je vlastně čilý cestovní ruch. Vede tam vlastně komunikace z Kozlovic na Hukvaldy, kde ten signál pokaždé, když tam člověk projíždí, vypadne.
2: Nový vysílač zhruba od začátku roku stojí ve Frýdlantu nad Ostravicí v části Nová dědina. Jak pokračuje starostka Helena Pešatová ze STAN?
4: Mám potvrzeno, že vlastně tam u Ondrášku na Nové dědině se signál výrazně zlepšil. To pokrytí, a není to jenom pro Frýdlant, ale je to i pro část Ostravice.
2: Další vysílač operátoři plánují postavit v Pržně. Složitější situace je podle prezidenta Asociace poskytovatelů mobilních sítí Jiřího Grunda na Čupku u Metylovic. Tamní přetížený vysílač měla nahradit vyšší věž, s tím ale nesouhlasí vlastníci dotčených pozemků. Podobné je to i v Malenovicích.
5: Kde se řešily lokality na Satině, pod Ostrou a Malenovice chatová oblast. Ani tam se zatím nepodařilo najít realizovatelnou variantu.
2: Výstavbu vysílačů v Beskydech navíc podle Jiřího Grunda komplikuje i náročnost administrativní přípravy v chráněné krajinné oblasti. Z Frýdecko Místecka František Kuča, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko Místecku.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Folklorní soubory, kapely z Hlučínska a hlavně přehlídka tradičních řemesel a jarmark báječných originálních výrobků. Festival kultury a hlučínských řemesel zaplní už v neděli 12. července od 14 hodin Mírové náměstí v Hlučíně. Festival kultury a hlučínských řemesel. Akce je realizována s podporou Moravskoslezského kraje. Více na hlučinsko.eu.
2: Je 9:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Nezaměstnanost se v Moravskoslezském kraji za poslední měsíc nezměnila a zůstává na 6,8%. Lidí bez práce v červnu ale mírně ubylo. V evidenci jejich aktuálně zhruba 53,5 tisíce. Nejvyšší nezaměstnanost je stále na Karvinsku přes 10%, naopak nejnižší pak v okrese Opava, a to 4,5%. Řidiči musí počítat s omezením na Ropické ulici v městské části Dolní Žukov. Dopoledne tam budou elektrikáři opravovat elektrické vedení a měnit sloupy. Práce postupně zkomplikují dopravu a silnice nebude průjezdná. Objízdná trasa povede po ulici Záplotí. Provoz autobusů se nemění. Začala rekonstrukce části areálu čistírny odpadních vod v Třinci. Téměř 50 milionů korun bude stát obnova původní provozní budovy, do které se přestěhuje zázemí pro zaměstnance, včetně techniky. Současně také začala rozsáhlá oprava vyhnívací nádrže v blízkosti třineckých železáren, dodává mluvčí severomoravských vodovodů a kanalizací Marek Síbrt. Náklady přesáhnou dalších 14 milionů korun. Za násilné činy dětí a mladistvých může hlavně nestabilní rodinné zázemí. Od roku 2015 stoupl počet ublížení na zdraví a loupeží spáchaných dětmi do 15 let o 40%. Ukazuje to zpráva nejvyššího státního zastupitelství za loňský rok. Vliv na to má podle psychologů také třeba internet. Situaci by mohl pomoct například specializovaný ústav s terapeutickou péčí. Finále wimbledonské dvouhry budou hrát poprvé v historii proti sobě dvě české tenistky. O titul se Linda Nosková utká s Karolínou Muchovou. Finále Češky odehrají zítra od 17 hodin. No a jaké nás dnes čeká počasí? Ráno a dopoledne bude slunečné, později očekáváme oblačno. Teploty dnes vystoupají na 20 až 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Silnici 1/57 mezi Třemešnou a Bartultovicemi projíždějte opatrně. Probíhají tam údržbové práce.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Krátké zprávy nabídla Lucka Kociánová, teď muzika Hleny Vondráčková anebo skupina Olympik a hned poté se vypravíme do Hukvaldské obory.

0: městské tábory anebo večerní výpravy za netopíry, tak to jsou akce, které pro letošní léto připravilo Ekocentrum Hubert v Hukvaldech. My jsme se teď spojili s lektorkou Janou Tomšíčkovou. Přejeme dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Pojďme tedy začít populárními výpravami za netopíry, které pořádáte už po několikáté. Co při nich lidé mohou zažít?
1: Tak naše oblíbené vycházky za netopíry začínají drobnou teoretickou částí, kdy se posluchači dozvědí spoustu zajímavostí ze života netopíru, nějaké jejich anatomické specifika, a potom se ptáme, co lidi zajímá, a potom se vydáme společně na vycházku do naší krásné hukvaldské obory, kam se normálně takhle večer nesmí, a zkoušíme si návštěvníky hledat netopíry pomocí ultrazvukových detektorů, takže vlastně slyší to, jak si netopíři mezi sebou povídají a jak loví.
0: Mm-hmm. V pondělí tedy začíná první turnus příměstských táborů. Jaký bude program a případně jsou ještě volná místa?
1: Tak, to volná místa už bohužel nejsou. O naše tábory je zájem, z toho máme velkou radost. Celkem máme 5 turnusů táborů, máme téma hmyz, kterým teďka začínáme, potom máme vesmír, potom máme jeden badatelský tábor, tábor zaměřený na klima a tábor zaměřený na vodní svět. Bohužel volná místa tedy nejsou, ale teďka se budeme snažit dětem představit úžasný svět hmyzu.
0: Mm-hmm. Ekocentrum Hubert letos bude slavit 5 let. Co se za tu dobu povedlo a případně co chystáte do budoucnosti?
1: No, povedlo se toho skutečně hodně, to bychom tady asi byli dlouho, ale teďka posledním naším velkým úspěchem je, že jsme se stali součástí sítě Ekocenter Pavučina. Získali jsme certifikát poskytovatelů environmentální výchovy, čehož máme velkou radost, ale hlavní radost máme z toho, že nám pořád stoupají počty dětí, které vlastně odbavíme za rok. Takže u nás už teďka každým rokem je víc než 4000 dětí, což je moc pěkné. Dále máme nějaké různé osvětové dny a workshopy pro veřejnost a děje se toho u nás opravdu hodně.
0: O aktivitách Ekocentra Hubert v Hukvaldech jsme teď hovořili s Janou Tomšíčkovou. Děkujeme za pozvání k vám a přejeme příjemný den.
1: Mějte se krásně, děkujem.
2: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Máme krásné slunečné ráno na severní Moravě a ve Slezsku. Srovnáme teď počasí na horách a v nížinách, tedy hlavně teploty na pradědu v Jeseníkách, teď 8 stupňů Celsia. V Krnově už teď naměříte 20 stupňů. No a prognóza na pátek. Dopoledne bude všude slunečno, odpoledne přijde více mraků, ale pršet by z nich nemělo. Teploty až 24 stupňů v nížinách, na horách okolo 16.
0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Michal Tučný, už jen 10 minut nás dělí od konce toho dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava. Připomenu ještě našeho dnešního dopoledního hosta, kterým bude Jiří Novák, ředitel ostravské zoologické zahrady. Stal se jím před 5 lety a nás bude mimo jiné zajímat, co se za tu dobu v zoologické zahradě změnilo, případně co se chystá. Našeho hosta vyspovídá Iva Piskalová 10 minut po 11. hodině. Ještě připomenu, že už za pár chvil bude na tomto místě, na kterém jsem teď já, kolega Vláďa Šmelík, ten vás provede dopoledním vysíláním. Pro dnešek se od mikrofonu loučí Petr Soukup. Mějte krásný pátek a hezký víkend.
1: Zasmějte se s námi.

0: A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Poslanci dnes budou pokračovat v projednávání novely stavebního zákona. V rybníku Tvrdkov na Rýmařovsku se objevily sinice, potvrdili to hygienici. Wimbledonskou dvouhru žen vyhraje česká tenistka. Do sobotního finále postoupili Muchová a Nosková. Dnes bude převažovat zvětšená oblačnost, lokálně bude i slunečno, teploty do 24. Dobré dopoledne, přeje Lucie Kociánová. Návrh stavebního zákona, který má zjednodušit a urychlit stavby v Česku, dnes budou znovu projednávat poslanci ve třetím čtení. Podle části opozice jde například na ruku velkým developerům. Usnadní výstavbu velkých bytových projektů nad 10 000 metrů čtverečních. S tím nesouhlasí vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního zákona Hana Landová. Ve 20 minutách Radiožurnálu řekla.
2: Naopak jde právě na ruku i těm, kdo si chtějí povolovat buď malé bytové domy, třeba o 4, o 5 bytových jednotek. Nebo rodinné domy. Jde na ruku úplně každému, kdo chce něco stavět.
0: Zákon má být účinný od roku 2028. Podle kritiků ale není na změny připravená například počítačová infrastruktura, včetně kyberbezpečnosti. Podle hygieniků se zhoršila kvalita vody v rybníku Tvrdkov nedaleko Rýmařova. Laboratorní testy potvrdily výskyt sinic. Krajská hygienická stanice proto varuje, že tam lidé mohou mít po koupání zdravotní potíže.
3: Hygienici doporučují se po koupání osprchovat pitnou vodou. V dalších pravidelně kontrolovaných vodních nádržích neregistruje krajská hygienická stanice zhoršení kvality vody. Aktuální informace pro koupání ve volné přírodě uvádí stanice na svých stránkách. Z Ostravy na Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: První český kvantový počítač začal fungovat v Ostravě. Stroj, umístěný v Národním superpočítačovém centru, dokáže v krátkém čase řešit velmi složité úkoly. Sloužit může například při léčbě mozkových onemocnění. Odborníci jeho před spuštěním několik měsíců testovali. Teď se jim už hlásí několik zájemců o využití. Sport. Do grandslamového finále poprvé v historii postoupily dvě české tenistky. O titul ve Wimbledonu si proti sobě zahrají Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Muchová zdolala Američanku Gauffovou ve třech setech. Nosková porazila Ukrajinku Kostukovou ve dvou sadách. Muchová o své výhře rozhodla už v super tiebreaku.
4: Známe se, asi bych řekla, jako tenisově samozřejmě, ale vídáme se prostě každý skoro týden, každý druhý týden na těch turnajích. Domluváme se tréninky, protože je to fajn, to je takový pohodář, já taky. Myslím, že jsme se nejvíc asi zblížili při té olympiádě a máme hezký vztah.
0: Wimbledonské finále mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou začne zítra v 17 hodin českého času. Počasí. Na obloze bude v Moravskoslezském kraji převažovat zvětšená oblačnost, ale v první polovině dopoledne bude lokálně i slunečno. Zejména v Beskydech a okolí nelze během odpoledne vyloučit ani slabou přehánku. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů, na horách dnes naměříme okolo 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Dolním Žukově počítejte s omezením v ulici Ropická. Objízdná trasa vede přes ulici Záplotí. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Devět hodin a čtyři minuty, tak tohle byla Lucie Kociánová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Peťu Soukupa u mikrofonu už vystřídal Vladimír Šmehlík a začíná Dobré dopoledne. Dobré dopoledne s datem 10. července. I dnes začneme magazínem Křížem krajem, tentokrát s Romanou Kubicovou. Nasadíme pomyslné pohorky a budeme se toulat po těšínských Beskydech. Čeká nás výlet na Gírovou. Magazín Křížem krajem začíná za malou chvíli. Ještě předtím si ale dáme Marii Rotrovou a taky třeba Briana Adamse. Tak tedy krásné dobré dopoledne vám všem, kteří ladíte Český rozhlas Ostrava.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Tohle byl Brian Adams.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
0: Těsně pod vrcholem Gýrové, hory Gýrové v Jablunkovské Mezihoří části Těšinských Beskyd leží turistická chata Gýrová. Brzy oslaví už 100 let. Původní rozhled sice už z velké části zastínily vzrostlé stromy, ale i tak na vás při její návštěvě dýchne klid a pohodová atmosféra. Starají se o ní už čtvrtým rokem sourozenci Mali Jurkovi. Na chatu další z cílů naší letní turistické soutěže Křížem krajem se vydala redaktorka Romana Kubicová.
2: Kdykoliv se octnu na Gýrové, tak vidím pana Petra Malijurka při pilné práci. Loni jste bagroval trail pro kola, letos tam něco řežete, takže co dneska máte na práci v tomhle horkém dni?
3: No tak nejenom dneska, ale celé léto budeme tady dělat nové zábradlíčka, nějaké plůtky, ohraničení, požární nádrže, obklad sauny, ale také dřevěné práce, tak mám materiál nakoupený, tak musíme zpracovat 5 kubíků dřeva, modřínu krásného místního.
2: A co si pamatuju, když jsme si tu loni povídali, tak vy dřevu víc než rozumíte, že jo? Takže tady jste ve svém živlu?
3: Jo, já jsem si to koupil takovou hračku, už mě nebaví pracovat pro lidi, tak si pracuji pro sebe. Pro lidi, samozřejmě, ale přes sebe.
2: Dobře, tady na cedulce čtu, že chata Gýrová slavila v roce 2012 80 let. To znamená, kdy, kdo a proč ji postavil? Pojďme do té historie.
3: Postavili ji klub československých turistů, takže myslím, že jestli dobře počítám, za 6 let bude mít 100 let. Tak to bude docela dobrá oslava, si myslím. Dostali, myslím, darem od místních salašníků, dostali pozemek. No a postavili si tady chatu s krásným výhledem na Fatru a tady z kopce na Tatry, ale bohužel salašníci nám vymřeli, tak se tady o ten les moc tak nestarají, tak nám zarostl a výhled je menší, ale pořád je pěkný.
2: Pořád je pěkný. A celou dobu byla ve vlastnictví klubu českých turistů nebo československých turistů, nebo byly tam nějaké válečné eskapády?
3: Samozřejmě mám tu 4 roky se sestrou, tak sbíráme střípky, co se tady kdy dělo, nějaké dobové fotografie a tak dále. Chata byla otevřena na den vzniku Československa. To bylo před válkou, druhou světovou. No potom ke konci války tady byl Wehrmacht, protože tady měl nějaké obranné pozorovací stanoviště. Jsou tady ještě zbytky zákopů v okolí. Občas se tady objeví nějaký vyhledávač s nějakýma senzorama a snaží se tady někdo něco najít.
2: No a najde?
3: Místňáci říkali, že tady někdo něco našel, nějaké zbytky, nějaké opasky, blbosti, ale nikdy se to jako neválčilo, ale cvičili tady Wehrmacht, protože za války pozbírali všechny chaty, aby vlastně se tady nemohli schovávat nějací partizáni a tak dále.
2: Odkud jste přišli tady sem?
4: I don't speak Czech.
2: You don't speak Czech, but your girlfriend does. Takže s vámi můžu česky?
5: Můžete.
2: Takže odkud jste a odkud je teda váš přítel?
5: Já jsem z Vendrině a přítel je z Chorvatska a vlastně jdeme už druhý den, začínali jsme teda z Vendrině a spali jsme na stožku a dneska jdeme ze stožku na Skalku.
2: A vy jako holka z Vendrině určitě znáte tady tu chatu na Gýrové, chodívala jste tady jako dítě?
5: Jo, hlavně děda mě brával tady, on byl takový turista, tak mě vždycky po Beskydech hrůzně jsme spolu chodili a znám to tu dobře.
2: Když byste měla vyjmenovat, na které té beskydské chatě se tak cítíte dobře, jako která se vám tak líbí?
5: Líbí se mi hodně chata Kamenity třeba, pak Ostry, na Gýrové se mi taky líbí, pak ten stožek byl, je taky fajn chata, Čantory je vlastně asi tak jako všechny takové ty známy.
2: A kam až dojdete?
5: Máme v plánu jít až do Frenštátu, že projít celé Beskydy, takže uvidíme, jak nám to půjde, ale máme to v plánu do Frenštátu, no. Přes vlastně Lysou horu, Pustevny, Javorník.
0: Říká Magda Filipek z Vendrině, která se svým chorvatským přítelem Alanem se zastavila na pěší pouti Beskydami právě na chatě Gýrová. Mimochodem hned vedle chaty je také místo pro stanování a také malé dřevěné pódium pro pořádání nejrůznějších koncertů a malých festivalů. Rezervujte si třeba sobotu 25. července. Tam společně bude tam koncert se zpěvačkou Kači a my se tam společně potkáme.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Naším pátečním dopoledním hostem bude Jiří Novák, ředitel Ostravské zoologické zahrady. Stal se jím před 5 lety a nás bude mimo jiné zajímat, co se za tu dobu v zoo změnilo. Hosta vyspovídá Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte magazín Křížem krajem. No a po písničce se vracíme na turistickou chatu Gýrová. Vydat se na ní můžete třeba méně náročnou cestou z Hrčavy, nebo si vystoupat kopec z mostů u Jablunkova. Každopádně za návštěvu stojí i nedaleký skalní útvar Čertovy mlýny. Ale dnes se redaktorka Romana Kubicová zaměřila právě na samotnou chatu.
3: Pojďme nakouknout dovnitř. Můžeme se projít trochu chatou? A najít tam ten dolík, jak někdo vzpomínal, že tam mývali zábavy a když tam tancovali. Vzpomínám si to dobře, bylo to u vás v chatě?
4: Jo, je tam vlastně poslední nájemci před panem Sikorou tady v našem sunroomu, vlastně ve verandě slunečné. Tady se dělaly soutěže v kuličkách, myslím, takže je tam dolík v podlaze, ještě je tam čára, no ale budeme to předělávat, protože potřebujeme více prostoru, tak z té terásky z toho sunroomu budeme dělat trošku větší sál.
3: Tak už vstupujem. Dovnitř máte otevřeno. Vítá nás tady vlastně socha. Já typuji, je to vašeho otce?
4: To je mojeho otce. Můj otec je řezbář umělecký, tady místní, tak dělá takové moderny, také různé skulptury.
3: Potkávám tady dámu, která je tady skoro jako doma. Je to starší sestra pana Petra. Máte ráda tuhle chatu? Co vám osobně říká, když vlastně se tady o ní stará vaše rodina?
5: Určitě ráda ji mám, protože vlastně my tady chodíme od dětství. Takže je to naše srdcovka a tím, že se k nám jako do rodiny dostalo, tak prostě tady se člověk cítí jak doma. A myslím si, že to je ten vibe, který tady prostě šíří naše rodina. Že se tady proto lidi rádi vracejí, že mají takový pocit domova, když tady jdou na tu horu.
3: Takže jsme vstoupili tady do vaší jídelny. Co tady všechno je původního a co už jste tady nově vymysleli?
4: Původního je víceméně skoro všechno. Stoly, police, obklad vlastně dřevěný, my jsme toto akorát museli trošičku zesvětlit, protože ta chata byla natírána nějakýma kdo ví čím, takže hodně to stmavlo to modřínové dřevo, takže jsme to vlastně natřeli trošku na šedo, trošku je to rustikální, ale je to pěkné, no a vlastně já tady vyrábím už postupně nové lavičky, protože potřebujeme samozřejmě trošičku zvýšit kapacitu, když je nepřízeň počasí venku, ta chata přeci jenom je malá a potřebujeme těm hostům udělat trošičku pohodlíčko. Takže tady budeme předělávat ty původní stoly, ale ty stoly nezmiznou, ty se zrenovujou a potom půjdou do slunečné verandy, kterou budeme zvětšovat.
3: A já se tady zeptám dámy za barem, dobrý den, co lidem nejvíc chutná, když přijdou v takovém parném dni?
6: Buď čepované mango, pokud nechcou pivko, a nebo potom buď je desítka, to je taková v tom parnu, taková příjemná voda, chmelová, a nebo potom některé ty speciálky z Albrechtického pivovaru, to je taky fajn.
3: A to jsou všechno takové moderní drinky, když si člověk jako na těch salaších dostal třeba žinčicu, tak to už dneska na těch chatách asi nefrčí.
6: To asi úplně ne, ani popravdě přiznám se, nevím, co to přesně bylo, ale po případě, jestli to má být něco ostřejšího, tak vařonka z Gýrové určitě postačí.
3: Takový zvuk snad vydávají pouze schodiště na horských chatách. Jsme v podkroví, nechybí tady opět sochy. A tady je další pokoj a ten už je velkokapacitní, koukám.
4: Tady už jsou 4 poschodové postele a 1 jednoduchá postel. Tady přespávají hosti, kterým nevadí, nepotřebují takové velké soukromí a stačí jim prostě palandy, které jsou samozřejmě místní madračky od místní firmy a samozřejmě postele, které jsem samozřejmě zase dělal já.
7: Přiznává Petr Maliorek, chatař na Gýrové a také všestranný mistr práce se dřevem. Z Gýrové Romana Kubicová, Český rozhlas.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: A magazín Křížem krajem v našem vysílání bude zase v pondělí po 9. hodině. To pondělní vydání nás totiž vezme do Poodří. V rámci projektu Poutníkem v Poodří se s historičkou a kurátorkou Evou Ševčíkovou mohou zájemci dostat na řadu výletů a poznat pozoruhodná místa v krajině Moravského Kravařska, opředená navíc zajímavou historií. Jedním takovým je třeba kaple Panny Marie Pomocné v Bílovci. Na pondělní výlet v magazínu Křížem krajem nás vezme Petra Štrimplová.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Tohle bylo Bonnie M. Je 9 hodin a 32 minut. A připraveny jsou i babské rady. Máta není jenom osvěžující bylinka do nápojů. Jarka Vykoupilová vám dnes připomene, že máta může posloužit i jako ochránce paprik. Začínáme za malou chvíli.

0: Babské rady.
1: Máta obsahuje silice, které mají velice výrazné aroma. A toto aroma většině škůdců rozhodně nevoní, právě naopak. Proto se doporučuje vysadit mátu u paprik. Škůdci typu mšice, mravenci nebo bílé mušky se potom vaší úrodě vyhnou obloukem. Vůně máty hmyzí záškodníky doslova zmate, což prakticky znamená, že se hmyz bude mnohem hůře orientovat. Musíme ještě dodat, že máta má i jednu nevýhodu. Roste poměrně agresivně a velmi rychle se rozrůstá. Kdybyste ji zasadili přímo do záhonku k paprikám, mohla by s nimi začít vést konkurenční boj o živiny a soutěžit s nimi o vodu. Proto ji zasaďte raději do květináče a ty postavte kolem záhonu s paprikami. Tak budete mít jistotu, že papriky budou chráněné, ale zároveň si rostliny nebudou konkurovat.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Už od 29. června až do 28. srpna každý všední den v našem vysílání letní soutěž se zámeckým létem. Začínáme vždycky o 9:45, takže za malou chvíli už se na vás těší Pavel Kudrna a také František Kinský.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Pátek 10. července je tady, také Pavel Kudrna, naše zámecké leto můžeme uzavřít, respektive druhý soutěžní týden. Vy, kteří nás posloucháte poprvé, tak vám všechno průběžně vysvětlím, no a vy stálí posluchači víte, že vás dnes čeká hned dvojí soutěžení. Jednak o náš zámecký cestovatelský balíček, no a hned potom z výherců tohoto týdne vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku, víc teď už prozrazovat nebudu. Ale František Kinský by mohl prozradit, kam se dnes vydáme.
0: Zámecké léto.
2: Tentokrát se vydáme do Dačic, kde na Horním náměstí vybudoval Oldřich Krajíř z Krajku takzvaný nový zámek, dnes zámek Dačice. Mísí se v něm renesance, baroko, klasicismus, neobaroko i secese. Více vám o zámku řekne kolegyně Irena Šarounová.
3: S kastelánkou dačického zámku Kristýnou Dvořákovou stojíme nad velkým košem plným pantoflí.
4: Velikánské filcové nahrazují nám takové ty kobercové dálnice.
3: Dačický zámek je zelený, nebo tyrkysový možná bych řekla. To je, co vidím na první pohled, ale pojďme trošku do té historie.
4: Je hlubší, než se na první pohled zdá.
3: Ne, klasicismus?
4: Dneska hlavně klasicismus, ale základ té budovy taky renesanční.
3: My si nebudeme vyjmenovávat majitele zámku od té renesance. Pojďme do začátku 20. století.
4: Rodina, která tady v té době žila, tak byla rodina von Dalberg. V roce 1940 Dalbergové vymřeli a na posledních 5 let, co byl zámek rukou šlechticů, tak sem přišli jejich nejbližší příbuzní a dědicové, rodina Salm zu Salm.
3: Kudy půjdeme?
4: Těmi největšími dubovými
3: dveřmi. Hned proti hlavním dveřím z nádvoří nesmí chybět velký svazek klíčů a vidím kulečníkový stůl.
4: Teď se nacházím vlastně v přízemí severního křídla. Je to společenská část zámku, kdy se vlastně historický hlavní vstup do zámecké budovy.
3: Tady je i dětský stoleček.
4: Rodinou ceněný předmět, dar od císaře Františka Josefa. A totiž naše zámecká paní Charlotte byla rozená Štumfédr a její sestra Luisa byla vychovatelkou císařské rodině a vychovávala právě malého budoucího císaře Františka Josefa. Nechal tu lavičku opatřit cedulku s věnováním.
3: Tante Luise. Takže ji říkali tetičko.
4: Zdá se to tak být.
3: Co to je tady v té truhličce? To vypadá jako nějaká hrací skříň.
4: To je polifon. Předchůdce gramofonu. Desky jsou plechové a jsou perforované. My tady máme vystavený pochod Radeckého. Zasunula kličku.
3: A točíme. A je to tam Radecký. Krásně to hraje. Procházíme zpátky do chodby.
4: Stojíme ve schodišťové hale, která zabírá polovinu východního křídla.
3: Jsme v prvním patře a teď předpokládám, že vstupujeme už do obytných prostor.
4: Friedrich Ferdinand Dalberg byl přírodovědcem a jeho hlavním zájmem byla ornitologie.
3: Proto ti ptáci vycpaní.
4: To je jenom taková hodně drobná ukázka těch několik vycpaní, co tady máme, protože v době Friedricha Ferdinanda Dalberga tady bylo více jak 1000 vycpaných ptáků, ne v této místnosti, na celém zámku.
3: Vy jste mi slibovala nějakou velkou vzácnost.
4: Naše nejcennější umělecké dílo. Na tom portrétu je Terezie von Dalberg, která zesnula velice brzo a rodina si na památku chtěla nechat vytvořit portrét podle fotografie. A fotografie půjčili studentovi umění a trefili mladého Františka Kupku.
3: Tady to vypadá jako knihovna a knížky jsou až po strop. Má to takovou tu krásnou staroanglickou atmosféru.
4: Ta je tak, jako by secesně lazená.
3: Knihy patřily Dalbergům?
4: Ano, je to vlastně rodinná knihovna.
3: Určitě je tady nějaký ornitologický atlas.
4: Mnoho. Jsou tady třeba celé ročníky vídeňských časopisů o módě, učebnice dětí.
3: Jsme na arkádách v prvním patře zámku a tady dokonce živí ptáci.
4: Klec s exotickými ptáky je zapsaná už stovky let zpátky, takže sem zkrátka nějací papoušci vždycky patřili.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Dačice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak to známe další zámek. Stejně musím říct, byli ti naši předkové šikovní. Zaujal vás taky ten polifon, perforovaná deska. Jak to vlastně udělali, aby to proděravili tak, že to hraje pak tu melodii? Já myslím, že bez umělé inteligence bychom se dnes neobešli. Já se tedy bez ní obejdu, ale bez počítače nikoliv. Vy budete telefonovat, kdo se zobrazí jako třetí, tak půjde do vysílání soutěžit. Hrajeme o zámecký cestovatelský balíček, nejprve tedy o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky. A batoh. 731 800 900. Startujeme.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak já budu zvonit za chvíli jinak. Ta znělka, která bude výhrní, věřím, tak zní trošku jinak než zvony, ale to je dobře. Doufám, že bude znít pro paní Alexandru ze Staňkova. Dobrý den, paní Alexandro.
1: Dobrý den, já taky doufám.
0: Tak já taky doufám, já vám to přeju, takže zámecký cestovatelský balíček je připraven, soutěžní otázka taky, tak já to dnes nebudu zdržovat, čeká nás i losování, pojďme na to. A já se ptám, z té reportáže samozřejmě, jakou barvu má fasáda dačického zámku? Za A bílou, za B červenou, za C zelenou?
1: Zelenou.
0: Je to tak, je to taková tyrkysová barva. Zámecký cestovatelský balíček je váš a máte pětku ode mě.
1: No, děkuju.
0: To je dobře nebo špatně, jestli máte pětku?
1: No.
0: Ono je to jedno, protože...
1: Já, mě je to jedno,
0: víte
1: to
0: co?
1: Je asi jedno.
0: Já vám takhle předvedu, tady je těch pět pingpongových míčků od jedné do šesti, do pěti, pardon, vy máte tedy tu pětku, takže pokud za chvíli vytáhnu pětku a řeknu paní Alexandra Staňkov, vyhráváte soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Mějte se hezky, hezký víkend, naslyšenou.
1: Já taky vám děkuju a mějte se hezky, naslyšenou.
0: No tak teď je přesně ta doba, to napětí pro paní Marii z Brčkova, pro pana Radka ze Světle, pro pana Zdeňka z Říkonína a pro paní Marii z Nivy. Tak kdo pak tedy bude teď tím šťastným? No tak já to takhle roztočím a... Tak a už to mám. Tak je to dvojka, maminko, bych měl dodat. Pan Radek Ambros ze Světla, gratulujeme. Takže na zámek se pojede podívat pan Radek. Já tam tu dvojku zase vrátím, protože to bude připraveno na příští pátek. No a nezapomeňte, zase v pondělí se sejdeme, jinak samozřejmě zámecké léto pokračuje i o víkendu, to vás pozveme po 13. hodině v čase původních výletů mimo prázdninových, teď tedy zámeckého léta na zámek v Neustupově v sobotu, no a v neděli to bude zámek v Týnci u Klatov. Takže já se na vás těším v pondělí v 9:45. Krásný den, hezký víkend vám všem přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Hasiči dál zůstávají na místě požáru ostravského supermarketu. Volby do sněmovny by v červnu vyhrálo ANO, těsně by se do ní dostali i motoristé. Češi podle průzkumu podceňují zdravotní přípravu před cestou do zahraničí. Dnes bude oblačno, místy polojasno, teploty až 24 stupňů. Dobré dopoledne, přeje Lucie Kociánová. Hasiči stále zasahují v Bělském lese v Ostravě, kde v noci hořelo supermarketu Galeria Shopping. Budovu hasili z vnitřní i vnější strany. V době požáru ve vnitřních prostorách nikdo nebyl, potvrdila mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová. Plameny se podařilo dostat pod kontrolu v ranních hodinách.
2: Aktuálně na místě stále zasahují profesionální jednotky hasičů ze stanice Ostrava Jih a Ostrava Zábřeh. Během zásahu došlo ke zranění jednoho profesionálního hasiče a jeho následnému odvozu do nemocničního zařízení, kde zůstává z preventivních důvodů na pozorování.
0: Volby do sněmovny by v červnu vyhrálo hnutí ANO. Získalo by 34% hlasů. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Median. Na druhém místě skončilo s odstupem ODS se 13% voličů. Těsně třetí je hnutí STAN s podporou 12,5%. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti, SPD a těsně nad 5% hranicí i motoristé. Ostatní uskupení by zůstala mimo sněmovnu. Úvalno má nový chodník. Obec dokončila stavbu zhruba kilometrového úseku od kostela směrem do středu obce. Chodník podél hlavní cesty v Úvalně úplně chyběl. Jde přitom o frekventovanou část obce, kterou používají místní i turisté. Teď chybí dokončit asi 500-metrový úsek od kostela směrem ke křižovatce na silnici 1/57, říká nezávislý starosta Úvalna Radek Šimek.
3: Potřebujeme se nadechnout, protože jsme to financovali z vlastních, takže teď budeme tak spíš se zabývat nějakýma přípravama. Další etapu těch chodníků, ta už nebude tak velká, plánujeme v příštím roce, takže teď probíhá projektová příprava.
0: Do zahraničí v posledním roce podle průzkumu agentury Ipsos vycestovali 2/3 Čechů. Často ale podceňují zdravotní rizika. Průjmy, horečky, kožní problémy nebo respirační infekce řešilo přibližně 5% cestovatelů. Lidé by neměli zapomínat na doporučená očkování, mít si ruce a dodržovat principy pro minimalizaci rizik v některých zemích. Vysvětluje přednosta kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno Petr Husa.
4: Tepit vodu, která není balená, odmítat led, protože může být vyroben právě z té vody, která není dostatečně prověřená. Ovoce, zelenina, jenom pokud se loupou, nikoliv jenom omývaný, protože zase můžou být omývaný tou vodou, která není úplně v pořádku.
1: Počasí.
0: Na obloze bude v Moravskoslezském kraji převažovat zvětšená oblačnost, ale v první polovině dopoledne bude lokálně i slunečno. Zejména v Beskydech a okolí nelze během odpoledne pak vyloučit ani slabou přehánku. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů a na horách naměříme okolo 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Heřmanicích se v křižovatce páteřních silnic u farmy srazila 2 osobní auta. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Lucie Kociánová a aktuální zprávy tady budou znova v 11 hodin. Teď jsou 4 minuty po 10. a vyladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. I pro dnešek, pro pátek 10. července mám pro vás připravenou jednu záludnou otázku moravskoslezského rozhlasového kvízu. Tak se připravte, protože ten z vás, který správně odpoví, tak může vyhrát úžasný cestovatelský balíček Českého rozhlasu Ostrava. No a nápověda pověda nebude žádná. Tohle prostě zvládnete, těžké to nebude. Nabídneme i rozhlasové a kulturní pozvánky a tipy a vězte, že tenhle ten den a taky následující víkendy na severní Moravě a ve Slezsku nabitý nepřeberným množstvím úžasných událostí a akcí. Věřím, že vás budeme inspirovat. A ostravskému domovu Mikasa chybí skoro 3,5 milionu korun na provoz do konce letošního roku. I o tom bude jedna z reportáží, kterou nabídneme v našem dopoledním vysílání. Tak si to hezky užívejte. Je pátek, za chvilku končí šichty a začíná víkend. Tak tedy hezký dobrý den na severní Moravu i do Slezska.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal do kvízu?
2: Dobrý den, tady Ondra z Vachy Karlovic.
1: A já vás zdravím, Ondřej. Tak jo, tak jste připravený na otázku?
2: No, můžeme.
1: Dobře, myslím, že to nebude moc složité, minimálně pokud sledujete běžné dění ve světě. Tak jdeme na to, dobře poslouchejte. Ve kterém slezském městě sídlí elitní specializovaná záchranná rota Hasičského záchranného sboru České republiky? Mezi jejíž hlavní poslání patří rozsáhlé likvidace živelních pohrom, průmyslové havárie, vyprošťování pomocí těžké techniky a mezinárodní mise USAR, specializované na vyhledávání osob v sutinách. Díky své profesionalitě a technickým možnostem patří mezi evropskou špičku a pravidelně vypomáhají i na zahraničních misích během živelních katastrof. Tak tedy, ve kterém slezském městě sídlí tato elitní specializovaná záchranná rota Hasičského záchranného sboru? A máte na výběr, buď je to v Bruntále, za B v Krnově, nebo za C v Hlučíně?
2: Já bych řekl Hlučín, že by to mohlo být.
1: A řekl jste to naprosto správně. Je to opravdu Hlučín, ve kterém sídlí tahle ta elitní jednotka záchranářů a hasičů. A blahopřeju vám a zůstaňte na telefonu.
2: Díky, díky.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Hradecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. No, za malou chvíli tady budou rozhlasové pozvánky a kulturní tipy. Pozveme dnes třeba do Nového Jičína, nebo do Obecního domu v Opavě, a nebo do Ostravy Vítkovic. A samozřejmě na našem webu pozveme do celého kraje.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Tohle byl Jiří Schellinger, legendární píseň Jsem prý blázen jen. 10 hodin a téměř 25 minut a já už mám pro vás připravené rozhlasové pozvánky a kulturní tipy. Myslím, že dnes a ani o víkendu se na severní Moravě a ve Slezsku prostě nudit nebudeme. Tuhle tu příležitost nedostaneme. Pod širým nebem v Novém Jičíně dnes začíná a dnes odstartuje další ročník festivalu Pod kaštany. Festival už 9 let spojuje profesionální muzikanty s těmi amatérskými. A festival začíná dnes v 18 hodin vystoupením sestavy Petr Brandeis Band Nový Jičín Pod kaštany. Hudba a dnes bude znít i na terase obecního domu v Opavě. Od 19 hodin tam vystoupí 5 opavských vokalistech The Perils s jejich podobami jazzových, swingových, rockových, popových i lidových písní. Koncert v obecním domě v Opavě od 19 hodin na terase. No a svět techniky v ostravských Dolních Vítkovicích hostí program Trénuj jako astronaut. Návštěvníkům nabízí možnost vyzkoušet si přípravu na vesmírnou misi, třeba testy zaměřené na koordinaci a řešení úkolů spojených s ovládáním vesmírné lodi nebo aktivity přibližující nároky na posádku v podmínkách kosmického prostoru. Svět techniky v Dolních Vítkovicích je přístupný až do 18. hodiny a je přístupný každý den. Další rozhlasové pozvánky a kulturní tipy doslova do celého kraje najdete na našem webu, tak se na to podívejte. Webová stránka je ostrava.rozhlas.cz a stačí najít sekci Tipy na výlety.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Je 10:30 a posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Ostravskému domovu Mikasa chybí skoro 3,5 milionu korun na provoz do konce letošního roku. Pokud peníze nezíská, hrozí, že služba zavře. Pečují tam o lidi s těžkým autismem a my vám za malou chvíli nabídneme reportáž.

0: Ostravský domov Mikasa má peníze na provoz jenom do poloviny září. Hrozí, že poté zavře. Domov totiž získal pro letošek o 3,5 milionu korun nižší dotace, než potřebuje. Žijí tam dospělí lidé s těžkým autismem a jde o jediné takové zařízení v celém kraji.
1: Byl to podobný pocit, jako když dostanu pěstí přímo do obličeje. Prostě jsem nevěděl, co dál.
2: Popisuje Miroslav Šťotka moment, kdy se dozvěděl, že by se měl jeho syn Michal vrátit zpátky domů. Podobně to měla i 80letá Pavla Panírková, která se celý život starala o vnuka Tomáše, protože rodiče nemohli.
3: Vezmeme si hák a pověsíme se s Tomášem do dveří. No ne, tady není nějaké jiné řešení.
2: V domově Mikasa žijí dospělí lidé s autismem a náročným chováním. Často jsou agresivní. Pokud nejsou uspokojené jejich potřeby, mohou pečující osobu napadat, tahat za vlasy i ohrožovat její život. Domov Mikasa je jediným zařízením tohoto typu v regionu. Financuje ho město Ostrava, Moravskoslezský kraj, který přerozděluje peníze od státu a potom taky sami klienti. Pokračuje ředitel domova Michal Panáček.
4: Aktuálně ten problém je v tom, že v rámci vyjednávání s krajem jsme apelovali na to, že původní dotace, kterou jsme obdrželi ve výši 7,4 milionů, nám stačí na financování provozu do poloviny září.
2: Tedy o něco více než vloni. Organizace přitom kraj žádala o více než 10,5 milionu korun kvůli vyšším nákladům. Podle mluvčí hejtmanství Nikoly Birklenové kraj letos dostal od státu méně peněz na financování sociálních služeb.
5: Každá služba, které jsme peníze přerozdělovala, získala méně, než požadovala. Aktuálně se vyhodnocují dva dotační tituly, ve kterých má domov organizace Mikasa zažádáno. To znamená, že oni mají zažádáno celkem o 3,5 milionu korun.
2: Je proto šance, že Mikasa další peníze od hejtmanství ještě získá. Roční provoz domova vyjde na 18,5 milionu korun. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za minutu bude 10:45. Používáte někdy na něco lněný olej? Pokud ne, tak Artur Kubica vám v dnešním seriálu Dvakrát měř a jednou řeš poradí, na co je lněný olej třeba dobrý. Teď ale Kateřina Marie Tichá.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Spousta domácností podceňuje lněný olej. Ten se získává lisováním lněného semene a obsahuje především kyselinu linolovou a linolenovou. V kuchyni je skvělý do salátových zálivek, do jogurtu a tvarohů a důležité je, že k teplým jídlům se přidává až po tepelné úpravě. Lněný olej se dá brát po lžičkách jako preventivní lék proti srdečním chorobám, ke snižování cholesterolu a vysokého krevního tlaku. Má příznivý vliv na pleť, nehty a vlasy a když si dáte velkou lžičku, tak pomáhá při zácpě. Pro nás kutily je důležité, že v domácnosti se hodí například na oživení odřeného nábytku a když si s ním potřete obuv, tak střevíce přestanou vrzat. Já jsem tak jednou opravil vrzající kožené botky, co si manželka koupila na tržišti v Turecku. Byly kožené, byly bílé a tak jsem je namazal lněným olejem a od té doby vržou a ještě jsou navíc žluté. Tak to jenom, abyste věděli, že někdy se domácí šikula může stát i rodinným nepřítelem. Zdraví vás kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

10 hodin a 55 minut, připraveny budou za malou chvíli i aktuální zprávy. Lidé z některých obcí v Beskydech si stěžují na slabý mobilní signál. Ovšem stavbu mobilních vysílačů v Beskydech často blokují problémy s pozemky. Známe detaily a nabídneme vám je ve zprávách za pár minut.

0: Představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Zprávy s Lucí Kociánovou za okamžik.
2: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Stavbu mobilních vysílačů v Beskydech blokují problémy s pozemky. Hasiči mají požár ve Zlíně pod kontrolou, hašení ale pokračuje. Dětem z Ostravy jihu nabízí obvod prázdninové aktivity. Dnes bude převážně oblačno, místy polojasno a teploty až 24 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Lidé z některých obcí na Frýdecko-Místecku si stěžují na slabé mobilní pokrytí. V Beskydech je přes 20 takzvaných bílých míst s nedostatečným signálem. Zhruba do 3 let by se měli nového vysílače dočkat například lidé v osadě Rybí v Palkovicích.
3: Signál je na prd. Mamka musí tady nahoru do toho kopce.
4: Popisuje mi každodenní kolorit Andreas Kellner. Nový vysílač zhruba od začátku roku stojí ve Frýdlantu nad Ostravicí v části Nová dědina. Složitější situace je podle prezidenta asociace poskytovat mobilních sítí Jiřího Grunda na Čupku u Metylovic. Tamní přetížený vysílač měla nahradit vyšší věž, s tím ale nesouhlasí vlastníci dotčených pozemků. Podobné je to i v Malenovicích.
5: Ani tam se zatím nepodařilo najít realizovatelnou variantu.
4: Výstavbu vysílačů v Beskydech navíc komplikuje i náročnost administrativní přípravy v chráněné krajinné oblasti. Z Frýdecko-Místecka František Kuča, Český rozhlas.
2: Hasiči pokračují v hašení požáru výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Oheň už mají pod kontrolou. I dnes k hašení využívají vrtulníky. Hořet začalo včera ráno a část budovy se už na dvou místech zřítila. Příčinu požáru ani škodu zatím hasiči neznají. Firmy, které v budově měly sklady, odhadují hodnotu zničeného zboží ve stovkách milionů korun. Zhořelo taky zhruba 30 tisíc knih nadace Tomáše Bati. Valašské Meziříčí mění pravidla pro prodej stavebních pozemků v místní části Juřinka. 21 parcel s vybudovanými sítěmi, veřejným osvětlením i dětským hřištěm zůstává 4 roky od první nabídky bez zájemce. Co se změní, vysvětluje mluvčí města Veronika Macková.
6: Celkem 19 z 21 stavebních pozemků nabídneme k prodeji v 5 samostatných segmentech. Toto řešení je vhodnější pro drobné investory, kteří si mohou dané segmenty rozparcelovat na menší části a postavit zde více rodinných či řadových domů.
2: Prázdninový program naplněný sportem, tvořením i zábavou připravil obvod Ostrava-Jih pro děti od 7 do 14 let. Až do konce srpna si děti můžou na každý den zvolit některou z aktivit. Do programu se zapojily desítky sportovních a volnočasových klubů. Podmínkou je trvalé bydliště na území městské části.
7: Letos poprvé se děti nemusí na prázdninový program předem registrovat. Stačí vždy v 8 ráno dorazit na místo s kopií průkazky zdravotní pojišťovny. Program je celodenní, proto mají rodiče dětem přibalit i svačinu. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Na obloze bude v Moravskoslezském kraji dnes převažovat zvětšená oblačnost. Dopoledne bude lokálně i slunečno, zejména v Beskydech a okolí. Nelze během odpoledne pak vyloučit ani slabou přehánku. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů. Na horách naměříme okolo 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Opavě se v ulici Jiráskova poblíž benzínky srazila dvě osobní auta. Projíždějte tam opatrně. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: zprávem v 11 hodin se pro dnešek od mikrofonu rozloučila Lucie Kociánová. Ty další zprávy v pravé poledne už vám nabídne Lenka Blažejová. A tak tedy doufám, že Lenka už je někde na cestě do práce. Za malou chvíli, protože je pátek, tak je pro vás připraveno další interview z cyklu Host Českého rozhlasu Ostrava. Naším pátečním dopoledním hostem bude Jiří Novák, ředitel Ostravské zoologické zahrady. Stal se jim před 5 lety a nás bude mimo jiné zajímat, co se za tu dobu v zoologické zahradě změnilo. Proč by na nový pavilon pro levharty měla přispět i veřejnost? A jaký program čeká milovníky Slezsko-ostravské stromovky o letních prázdninách? Našeho hosta si k mikrofonu pozvala Iva Piskalová a tenhle ten rozhovor vám nabídneme za malou chvíli. Ještě předtím Helena Vondráčková a taky třeba Freddie Mercury. Krásné dobré dopoledne na Moravu i do Slezska vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den, dobrý poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Iva Piskalová a ve studiu po 5 letech srdečně vítám ředitele Ostravské zoo a botanického parku, pana Jiřího Nováka. Dobrý den.
2: Dobrý den a všechny srdečně zdravím.
1: My jsme se před 5 lety, když jste seděl na této židli, loučili s takovou větou jako o co budete usilovat, co byste si přál, aby se do zahrady dostalo, vrátilo a tak. Tušíte, co jste mi tehdy řekl? Tak. Co byste rád? O co?
2: Je to 5 let, takže samozřejmě nemám nikde poznačené poznámky, nemám nikde táka, ale možná jsem mohl mluvit o něčem takovém, jako že bych byl rád, aby si takové věci, které nás profesně formují, jako je ochrana přírody, vzali za své i obyčejní lidé, aby se i obyčejní lidé společně s námi jaksi zasadili o to, aby nám ta příroda takhle nemizela a neprotékala mezi prsty, protože je to čím dál tím horší. Nakonec vidíme to i na tom stávajícím počasí a je to jenom jeden z důsledků.
1: Ano, mluvil jste o tom, že vám nejde jenom o nějaké zachování jednotlivců, ale jde vám vlastně o zachování druhů a tak dále. Ale taky jste řekl, že vám jde o návrat tygrů do zahrady, že byste rád v zahradě viděl hyeny. To jste říkal před těmi 5 lety. Tak jak je to?
2: Pořád to platí. Akorát ten čas je neúprosný. A i když mám pocit, že jsme stihli poměrně dost věcí za těch 5 let, tak pořád je to málo. A nevím, jestli jsem to před 5 lety zmiňoval, ale už dlouho mám takové přání vlastnit Arabelin prsten, abych v spoustě těm věcem pomohl, abych ty věci mohl trošku popohnat a nějakým způsobem přivolat, protože toho času je málo.
1: Tak řekněte, co brání tomu, aby tedy se do zahrady vrátily hyeny?
2: Myslel jsem, že se zeptáte na ty tygry, ale no, i hyeny jsme měli.
1: Si nechávám jako potom, protože šelmy jsou obrovské téma.
2: Jsou. Víte, my jsme za těch 5 let urazili poměrně velký kus cesty a řekl bych, že posunuli se i měřítka vnímání toho, jak vidíme svět zvířat a myslím si, že asi se shodneme ze spousty posluchači, kteří do zoologické zahrady chodí, že nejprve musíme vybudovat skvělé nadstandardní podmínky pro zvířata, která v té zahradě už máme. A mezi ta zvířata musíme řadit především levharty cejlonské a lvy. A jsou to dva druhy, které z logiky věci musí dostat od nás prioritu a přednost, protože je tam máme a protože toužíme potom mít ten Arabelin prsten, já potom toužím, ale protože ho nemám, tak zkrátka musíme pracovat na tom, aby tato zvířata přednostně dostala lepší podmínky k životu a pak samozřejmě se zase můžeme bavit o tom, kdy dojde řada na hyeny a na tygry. Určitě bych se toho rád dožil.
1: Já věřím, že posluchači i z vysílání už zachytili vlastně, o co se teď jedná, o co se hraje, jestli mohu použít tady tento výraz, i když v takovém nadneseném slova smyslu, protože pokud si dobře uvědomuju, tak to, kde žijí teď zvířata, která jste zmínil, tak je v zahradě 40-50 let, ty pavilony.
2: Ano, oni obývají společný pavilon z roku 1963. Ten pavilon je tedy starší než já, ku příkladu, a nemůžu říct, že by technicky byl schátralý. To ne. Ten pavilon v podstatě má zdravé základy a určitě může sloužit do budoucna jako řekněme jádro nějakého budoucího rekonstruovaného nebo zvětšeného objektu. To, co je už dávno za zenitem, tak je vlastně řekněme, takový ten užitný morální aspekt toho pavilonu. My dnes jsme zvyklí budovat velké nadstandardní plošné výběhy. Návštěvníci znají třeba výběh pro medvědy, který má 1 hektar.
1: A ten... I to jste před 5 lety zmínil.
2: Ano, ano,
1: a... Medvědi u nás mají luxusní podmínky.
2: Mají...
1: A protože toto téma ohledně výstavby vlastně nových prostor pro zvířata je poměrně široké, tak my si ho necháme na větší prostor po písničce. Milí posluchači, pan ředitel zoologické zahrady Ostravské a botanického parku, na to nesmím zapomenout, vám tedy řekne, jakým způsobem se vlastně budete moci zapojit i vy, pokud budete mít zájem na tom, aby se podmínky pro chov tady těchto zvířat zlepšily, změnily.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

Vzkaz já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: S ostravskou zoologickou zahradou a botanickým parkem je můj dnešní host Jiří Novák spojený 25 let. Ano, je to tak, že počítám. Pět let je jejím ředitelem a my jsme před písničkou vlastně skončili ve fázi, kdy tedy je teď velkým tématem v zahradě změna prostředí pro zvířata, která žijí, která milujeme, na která se chodíme dívat, ale žijí v takových jako neúplně ideálních podmínkách teď. Šelmy kočkovité. Je to tak. Tak co chcete změnit?
1: Je to tak. Víte, já neřekl bych, že ty podmínky jsou vysloveně špatné. To bych rozhodně neřekl. Všechny ty šelmy a všechna zvířata, která máme, tak mají vlastně splněny ty nejzákladnější potřeby a podmínky k životu. Ale přece jenom bavíme se o tom prostoru a ten prostor je něco, co vnímáme u těch druhů, kde už jsme měli to štěstí, ta zvířata měla to štěstí, že se toho velkého zvětšeného prostoru dočkala, tak samozřejmě je to něco, co nemůžete nahradit s zvýšeným úsilím, zlepšováním péče nebo něčím takovým. Prostě ten prostor jako takový je konstanta, nebo je to prostě něco, co musíme těm zvířatům skutečně nově vybudovat.
0: Vy jste vyzvali lidi, aby se zapojili do sbírky vlastně na projektovou dokumentaci. Mně to připadá úplně neuvěřitelné, že projektová dokumentace má vyjít na 5 až 10 milionů korun celého toho areálu.
1: Bohužel se doba změnila a ty doby, kdy jsme projektovali za několik set tisíc nebo za milion, případně za milion a půl, tak jsou prostě pryč. A je to vlastně poprvé, co jsme využili možnosti sbírky pro takovýto účel. Vlastně do této doby jsme vždy měli sbírku spojenou s ochranou přírody, s podporou nějakého druhu přímo na místě v přírodě, tomu se říká ochrana in situ, podpora in situ, čili v tom místě, kde se to zvíře vyskytuje. Vlastně jsme všechny ty sbírky doposud měli takto koncipované, některé, pokud byla nějaká výjimka, tak třeba byly na výzkum sloních nemocí. Vždy to bylo spojeno s nějakým takovýmhle, řekněme, cílem, který nesouvisel přímo s provozem zoologické zahrady. Ale doba se mění a v situaci, kdy nám náš investiční fond nestačí na to, abychom ty projekty chystali v patřičné kvalitě, tak zkrátka jsme si dovolili udělat takovou výjimku a poprvé vlastně v historii zoologické zahrady požádat o pomoc na veřejnost.
0: Jaká je odezva?
1: Obrovská. Musím říct, že je obrovská, protože samozřejmě velké kočkovité šelmy lákají.
0: No a ne, tak.
1: A mají pochopitelně taky dlouholetou tradici u nás. Ku příkladu levharti cejlonští vůbec jsou nejdéle chovaným druhem nebo zástupcem. Máme nejdelší nepřerušený chov v Evropě, těch levhartů cejlonských. Je to druh, kterému se věnujeme a který rozmnožujeme, který se nám daří a samozřejmě, který bychom neradi opouštěli.
0: Takže
1: chceme se mu věnovat dál.
0: Skočím vám do toho, když se podaří nazbírat zhruba těch 5 milionů, tak budete moci začít, oslovíte tedy projekční kanceláře, aby začali dělat projekt?
1: Ve skutečnosti začneme dřív a my už vlastně na tom trošku pracujeme, protože s projekčním týmem, což jsou vybraní naši zaměstnanci, kolegové, kteří vlastně tvoří podklady, zoologické zadání a podobně pro ty projekty, tak tady s těmito lidmi vyrazíme na studijní cestu do několika vybraných zoologických zahrad, kde se chceme inspirovat, kde samozřejmě chceme použít a využít zkušeností, které v těch zahradách mají, protože nač objevovat Ameriku. My máme základní vizi, máme představu.
0: Máte místo, kde to
1: máme to místo.
0: Tak.
1: To bylo Možná zajímavé, bylo to trošku dilema, protože pochopitelně pro lvy jsme chtěli dostatečně velký prostor, který se nabízí v okrajových částech areálu zoologické zahrady. Ale po zralé úvaze jsme došli k závěru, že nemůžeme dát lvy někde na okraji zoologické zahrady, protože v sousedství jsou školy, bydlí tam lidé a ti lvy v přírodě si ohraničují vokalizací svá teritoria, jdou slyšet
0: prostě
1: až 8 kilometrů daleko.
0: No, pan ředitel to tak krásně tady popisuje vokalizací, oni prostě řvou.
1: Prostě
0: a lidé,
1: řvou.
0: Kteří bydlí nedaleko, tak vždycky vědí, že jako čas tygru alebo nastal. No,
1: asi by nás neměli rádi, asi by nás proklínali.
0: Takže je jasné, že to je všechno v běhu, milí posluchači, pokud jste to zachytili a sbírku, tak snad vás pan ředitel Jiří Novák přesvědčuje v našem pořadu Českého rozhlasu Ostrava o tom, že ty peníze opravdu budou využity na to, aby tyto šelmy žili ještě v lepších podmínkách, než žijí teď.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Až do této chvíle jsme si hodně s mým dnešním hostem, ředitelem Ostravské zoo a botanického parku Jiřím Novákem, povídali o projektu, který teď ale je prostě tématem číslo jedna, si myslím, prostě postavit zázemí pro kočkovité šelmy.
1: Je to tak, ale musím zmínit, že jak to říct, neleníme. Zkrátka těch projektů je více.
0: A slony musíme zmínit, tak, jak přesně se má tak. Ten náš nováček.
1: Jo, ale to je současnost. Nováček, nový sloní samec, který k nám doputoval díky spolupráci se Zoo Praha, a náš sloní samec zase putoval do Prahy. Ale zrovna sloni mají taky v podstatě spojení s projektovou dokumentací, protože sloni jsou na tom vlastně podobně jako levharti nebo lvi. A stojíme a budeme stát v blízké budoucnosti před rozhodnutím, jestli Ostrava, zoologická zahrada Ostrava, může mít do budoucna slony, protože zkrátka i tady narážíme na limity, prostorové limity, a byli bychom rádi, kdybychom i na tato zvířata peníze měli.
0: Teď mají místa dost, se mně zdá, že tam člověk je často ani nevidí, když stojí venku. Teď je zavřený pavilon v těchto dnech, že? Já mám pocit, že tam mají místa.
1: Je to samozřejmě o vnímání, ale naše měřítka jsou poněkud větší, velkorysejší. Určitě já to mám nastaveno například tak, že pokud ta zvířata nemůžou žít ve velkých rodinných skupinách, tak to není vlastně to nejlepší, co může být. Pokud ten výběh nebudeme jednou týdně, obrazně řečeno, sekat sekačkou, protože ti sloni ho stačí zašlapat, tu trávu zašlapat, tak to taky není úplně ideální stav. Takže ty prostory pro zvířata, když jsem tady zmiňoval medvědy, že mají k dispozici hektar.
0: A pak můžou, nevidíte, že jo, když tam přijde.
1: Ale oni chodí na smluvený čas, na smluvené místo.
0: Jo, ještě se mi to nepovedlo.
1: A tak já vás zvu, určitě vám je předvedu.
0: Dobře.
1: A určitě fungují. Nicméně, jestliže medvědi mají hektar, tak ti sloni samozřejmě adekvátně k tomu by měli mít těch hektarů několik.
0: Jasně. A tak jak se má teda ten Pražák u nás, co?
1: Ale tak to víte, že se má dobře.
0: Jo, holky ho přijali.
1: Holky ho zatím teda přijali, ale nejsou spojení dohromady. To samozřejmě bude trvat ještě nějakou dobu. Ale každopádně transporty proběhly v pořádku, naložení, vyložení slonu proběhlo v naprostém pořádku. Nechci říct, že rutině, slon není křeček, vždy je to spojeno, řekněme, s poměrně záslužnou práci kolegů, kteří vlastně musí toho slona nalákat dobrovolně, on musí vejít do té bedny, takže to znamená, že musí předtím několik dní, několik týdnů nebo i několik měsíců cvičit, nacvičovat, a musí tam být dostatečně silná vazba s těmi chovateli, aby ten slon vlastně věřil těm lidem, že...
0: Což v Ostravské zoo je, že tam ta vazba na ty chovatele je.
1: Věřím, že ano, já si myslím, že i vlastně to, že se ten transport, možná posluchači rádia nevědí, ale ten transport se odehrál vlastně de facto v jeden den, jo, že v jeden den se naložil ostravský slon směr Praha a ve stejný den se naložil pražský slon směr Ostrava, a vlastně se míjeli na dálnici.
0: To muselo být opravdu jako, to muselo být, i když běžný asi cestovatel to nepoznal, že se transportuje slon, to nebylo asi označeno, že?
1: Oni samozřejmě ty transportní vozidla mají označení, ale jsou to spíš označení pro různé úřady, veterinární správu, silniční a tak dál. Takže není to tak, že by jela na korbě nákladního autu nějaká marinkotka a podobně, takže to samozřejmě ne.
0: Prostě dokonalé. No už to teda, že žádný zdravotní problém, já myslím si úspěch, jo, že to těch 380-70 kilometrů jako krásně přežil a kouká, rozkoukává se.
1: Určitě.
0: I ten náš Ostravák, tam jaké máte zprávy z Prahy?
1: Že si užívá vody a bazénů víc než u nás, takže to mám z toho samozřejmě radost. A pro ta zvířata je to zase další impuls a další takový odraz v jejich životě, protože sloni jsou dlouhověká zvířata a myslím si, že tohle z toho můžou být pozitivní podměty pro oba ty
0: samce. A ještě na jednu poznámku narazím 5 let starou v zoo je 431 druhů zvířat, řekl Jiří Novák před těmi 5 lety. A vy počkejte u rozhlasových přijímačů pár minut a on vám řekne, jaká je realita teď v roce 2026.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Tak náš dnešní host, ředitel Ostravské zoo a botanického parku Jiří Novák, mi teď jako nastínil, že posluchačům Českého rozhlasu Ostrava řekne i nějakou novinku, tak těch 431 druhů zvířat z před 5 let platí?
1: Neplatí, protože to číslo bychom museli přepsat a navýšit. Vlastně od té doby každým rokem máme zhruba kolem 450 druhů. To číslo je plastické, trochu se hýbe, protože přece jenom některé druhy zkrátka zavádíme do chovu a naopak některé v chovu končí, ale přibližně tak to je a přes 6500 jedinců.
0: Takže krásné, no tak prozraďte to, co jste jako říkal, že se moc ještě neví. A
1: my to netajíme, ale ani utajit nejde, protože hned za vstupem do zoologické zahrady vyrostla nová budova, která je velice výrazná. Je to v podstatě budova, která má v vozovkách kabátek mločí, protože je v černé barvě se žlutými skvrnami, aby to evokovalo mloka. A tento nový pavilon bude pavilonem pro obojživelníky, bude nést název Amfibiarium. Amfibia je vědecký název pro obojživelníky. A to Amfibiarium pojme několik desítek nových druhů obojživelníků, několik možná stovek až tisíců jedinců. A naším cílem je představit druhovou pestrost a rozmanitost této v podstatě nejohroženější skupiny obratlovců, protože přes 40% druhů obojživelníků je dnes na červeném seznamu ohrožených druhů.
0: Takže jakmile vejdeme, tam jsou, tak na té jedné noze stojí, pomožte mi. Nemůžu si vzpomenout na název toho zvířete, když vejdu do zahrady.
1: Myslíte plameňáky?
0: Plameňáky, bože, ta skleróza. A to bude po pravé straně, jo?
1: My jsme zbudovali vlastně takový pomocný druhý vstup do zoo, který je asi 50 metrů od toho stávajícího. Ten už je v provozu. Nabízí vlastně návštěvníkům, kteří přijedou auty a zaparkují v parkovacím domě nebo na parkovištích 2-3 a nebo na dalších odstavných parkovacích plochách, tak nabízí vstup do zoologické zahrady jaksi dřívější, nemusí jít až k tomu hlavnímu vchodu, což je velká výhoda, protože samozřejmě taky jsme odlehčili frontám a návalům, těch pokladen máme více a těch turniketů urbovacích máme prostě více a ten druhý vstup vede přímo kolem toho nového pavilonu.
0: A stále platí, že Ostrava má druhou největší zahradu v České republice a třetí v Československu?
1: Tohle platí a možná připomenu posluchačům, rozlohou je Ostrava druhá a někdo by možná řekl, že největší je Brno nebo Praha. Není tomu tak, největší je zoopark Chomutov rozlohou. Ano, druhá věc je, že v tom zooparku Chomutov mají hodně parkových ploch a odpočinkových ploch pro návštěvníky, ale zkrátka rozlohou jsme až druzí. A kdybychom brali Česko-Slovensko, protože zoologické zahrady na rozdíl od Česka a Slovenska se nerozpadly a nadále tvoříme Unii českých a slovenských zoologických zahrad. Takže když vezmu v úvahu i slovenské zoologické zahrady, tak jsme až třetí, protože zdaleka největší zoologickou zahradou co do plochy je zoologická zahrada v Košicích.
0: Tak to nám dal vlastně pan ředitel i takové tipy, kam se podívat o prázdninách a možná ještě takové ty praktické věci. Vy jste prodloužili teď na prázdniny otvírat dobu. Doporučíte jít tam až kolem těch 6 třeba?
1: Je tomu tak.
0: Nespí
1: máme kde pak? Máme do 8 hodin s tím, že vysloveně nikoho nevyháníme ze zoologické zahrady, akorát samozřejmě upozorňujeme na tu zavírací dobu, protože jednak se zavírají pavilony z bezpečnostních důvodů a jednak přece jenom potulky lesem a mezi rybníky za tmy už mohou být nebezpečné v našem areálu. Nicméně v 8 hodin je ještě světlo, takže do 8 hodin mohou návštěvníci obdivovat především ta zvířata, která nejsou tolik aktivní třeba přes den, jsou mračná zvířata, která naopak ožívají a je radost je pozorovat.
0: Já myslím, že to je úžasný tip, právě třeba, i když nebude už takové horko a takhle se... Vy nemáte moc rád výraz stromovka ostravská, ale přesto je to stále mezi lidmi vžité procházet se tou ostravskou stromovkou i takhle v podvečer. Čili, milí posluchači, když si zadáte zoo Ostrava, www tak tam najdete všechny detaily, i pokud se týká otevíracích dob v těch pavilonech už změněných a tak, je to tak. Tak pane řediteli Nováku, já věřím, že se potkáme dříve než za těch 5 let, tak že se potkáme třeba při stavbě toho pavilonu pro škočkovité šelmy.
1: Třeba ano, a já vám děkuji za pozornost a zdravím všechny posluchače.
0: Děkujeme, že jste si udělal čas. Hostem Ivy Piskalové byl Jiří Novák, ředitel Ostravské zoo a botanického parku. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tak tohle byl Václav Neckář, 11 hodin 47 minut naše dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava pomalu a jistě míří do svého finále. Ale pozvu ještě na pondělního hosta, protože tím naším pondělním dopoledním hostem Českého rozhlasu Ostrava bude Natálie Bernard, dlouholetá stylistka, propagátorka udržitelné módy, která stála u zrodu sítě charitativních second-handů. To je ale její minulost. Dnes Natálie žije jinak. Po prožité osobní ztrátě provedla životní inventuru a na její nové začátky se jí v pondělním hostu bude ptát Kateřina Huberová.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Končí dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je za 5:12 a ve 12 hodin vám nabídneme zprávy. No a máme tady jedno upozornění pro všechny, kteří se pohybujete v lesích u Horní Jasenky na Vsetínsku. Pokud tam jste na výletě nebo na houbách, tak buďte velmi opatrní, protože v lesích u Horní Jasenky byl spatřen medvěd hnědý. Více podrobností přineseme ve zprávách, takže bacha na to, Horní Jasenky na Vsetínsku. Nejste v lese nikdy sami, je tam s vámi medvěd.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Folklorní soubory kapely z Hlučínska a hlavně přehlídka tradičních řemesel a jarmark báječných originálních výrobků. Festival kultury a hlučínských řemesel zaplní už v neděli 12. července od 14 hodin Mírové náměstí v Hlučíně. Festival kultury a hlučínských řemesel. Akce je realizována s podporou Moravskoslezského kraje. Více na hlučinsko.eu.
2: Bude poledne, připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lenka Blažejová za okamžik.
3: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
4: Koaliční rada se dnes bude mimo jiné zabývat pomocí Ukrajině. Karvinská poliklinika po opravě rozšíří lékařskou péči. U Vsetína zaznamenali pohyb medvěda. Lidé by měli být v lesích opatrní. Počasí zítra v regionu bude oblačné, teploty do 24 stupňů. Dobré poledne přeje u zpráv Českého rozhlasu Ostrava Lenka Blažejová. Koaliční partneři budou dnes odpoledne řešit mimo jiné pomoc Ukrajině v programu PURL. Členům SPD vadí, že ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů bez předchozího projednání přesunul peníze právě na tuto iniciativu, díky které mohou spojenci z NATO přispívat na americké zbraně na Ukrajinu. Šéf SPD Tomio Okamura mluvil dokonce o porušení programového prohlášení vlády. To Macinka odmítá.
5: Rozumím politické pozici a politickému postoji SPD a taky chápu emoce, které se s tím mohou pojit po té, co si řada lidí přečetla články, že vláda otáčí a rozhodla se, že bude financovat zbraně pro Ukrajince. To prosím, samozřejmě není vůbec pravda. Nic takového se nestalo. Tady šlo pouze o nějakou technickou operaci.
4: Předseda motoristů ale na koaliční radu nedorazí. Účastní se totiž zasedání skupiny přátel Západního Balkánu v Římě. Karvinská poliklinika v městské části Mizerov otevře po rekonstrukci nové ambulance. V současné době začala oprava druhého podlaží pavilonu, kde vznikne 5 nových ordinací. Místa ještě nejsou obsazená, město teď jedná například se stomatologem. Interiéry budou mít jednotný vzhled, říká Jana Majerová z karvinského magistrátu.
6: Součástí stavebních úprav je nová dispozice prostor, výměna podlah, obkladu, rozvodu, technických sítí i vzduchotechniky. Zároveň v rekonstrukci ještě letos budeme pokračovat na poliklinice v úpravách hlavně vstupních prostor polikliniky, včetně ostatních nadzemních podlaží, hlavní hala, chodby, sociální zázemí i bufet.
4: Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%. Byl tak o 0,6% bodu nižší než květnu. Potvrdil to Český statistický úřad. Podle něj ke zmírnění inflace významně přispěl pokles cen pohonných hmot po březnovém prudkém zdražení. Červnová inflace je zatím jedna z nejnižších v první polovině tohoto roku. V lesích u Horní Jasenky na Vsetínsku se objevil medvěd. Lidé, kteří tam chodí na výlety nebo třeba na houby, musí být opatrní. Kterému místu se mají konkrétně vyhnout, řekl mluvčí vsetínské radnice Michal Horský.
7: Místní obyvatele i turisty upozorňujeme, aby byli při pohybu v lesích v okolí Horní Jasenky obezřetní. Zvýšenou pozornost by měli věnovat hlavně okolí červené turistické trasy od vrchu Klášteřiska směrem na Dušnou. Právě tam byl pohyb medvěda hnědého zaznamenán.
3: Počasí.
4: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno, nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů. Zítra přes den oblačno s teplotami 20 až 24 stupňů Celsia, na horách 15 až 19 a vítr bude slabý severní 2 až 5 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Policii Ráskova v Opavě dejte pozor na nehodu. Policie tam vyšetřuje srážku dvou osobních aut.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 4 minuty popolední, tak tohle byla Lenka Blažejová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Lenko, co by si dělala, kdyby si potkala v přírodě medvěda?
4: No, to je otázka.
2: To je otázka. Aha, máš nějaký návod?
4: Teď jako přemýšlím, jestli bych vytáhla mobil a začala ho fotit, anebo jestli bych vyšplhala na strom, ale to neumím. Takže jestli bych možná.
2: Takže by tě asi sežral.
4: Ano, on by mě sežral.
2: Prosím tě, kdyby jsi náhodou potkala v přírodě medvěda, no, podívej se mu hluboko do očí, ano, a řekni mu, medvěde, nejez mě, bo by neměl kdo čistý zprávy v Českém rozhlase v Ostravě.
4: Byla schopna asi úplně udělat. Ne, řekni něco konkrétního, co bys dělal?
2: Já nevím, já bych zdrhal, ale to je blbost, ne?
4: Taky, no, asi. Je to blbost. Tak bych si možná lehla na zem a čekala bych, co se stane.
2: Já to vygooglím, já to zjistím, co se děje v takovém případě, když toho medvěda potkáš, nebo se zeptám nějakého Slováka, protože ti s tím mají určitě zkušenosti. Posloucháte polední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Pokud znáte nějakou Libuši, a klidně to může být i kněžna, tak ji popřejte, protože Libuše dnes mají svátek. A za malou chvíli tady začíná pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Stačí, když se nám dovoláte na 596 11 22 66. Začíná hudební pošta dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Tak tedy krásné poledne na Moravu i do Slezska.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A byl to Jiří Korn, který zahájil dnešní hudební poštu s datem 10. července. Další písnička, tak ta už je na paní Vlastě. Míříme pod Lysou horu ve Frýdlantě. Nás čeká paní Vlasta. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače i vás v rozhlase. Chtěla bych zahrát paní Libušce Juřicové z Janovic Bystrého, která dnes slaví své jmeniny. Libuško naše milá, přejeme ti hodně zdraví, hodně životního elánu, kterého máš pořád na rozdávání. To ti přejí tvé dcery Šárka s rodinou, Petra s rodinou, Eliška s rodinou. A k přání se připojí sourozenci Pavel s rodinou, Jarka a Víťa s rodinama, Franta a Vlasta s rodinou. Za všechny posílají prababičce velkou pusu pravnuci. Děkuji za zahradní písničky. Naslyšenou.
1: Rádo se stalo a krásný den přejeme do Frýdlantu i do Janovic Bystrého.

0: A v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava se teďka vypravíme na jih. Prolétneme proti proudu řeky Odry z Ostravy až do města Oder. Tam nás čeká Silvie. Silvie, ještě jednou vám přeju hezký dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak povídejte, teď už jdete slyšet a teď už vaše přání uslyší půlka Moravy a celé Slezsko.
1: No tak to je úžasný, tak my bychom rádi popřáli mamince Ani Pilátové do Oder na Mendlovou ulici, která dneska slaví 27, vlastně ne 72 let. A hlavně bychom jí popřáli hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, ať je šťastná, veselá, ať má stále dobrou teplotu na kvásek, aby byl chleba pořád tak dobře křupavý. Máme jí moc rádi a přejeme vše nejlepší.
0: To je moc krásné přání. Tak já taky zdravím vás všechny na Mendlově ulici v Odrách a mamince všechno nejlepší. Mějte se hezky.
1: Děkujeme, nashledanou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A před malou chvílí jsme v hudební poště byli v Odrách a teď se vypravíme nad řeku Ondřejnici do perly naší renesance. Ve Staré Vsi nás čeká Pavel. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, pane moderátore. A dobrý den přeju i všem posluchačům. Posílám touto cestou hudební dárek spolu s přáním zdraví, štěstí a všeho dobrého naší sousedce, paní Libuši Hýlové ze Staré Vsi. K přání se připojuje celá rodina. Děkuji vám velmi pěkně a zase někdy naschledanou.
1: Rádo se stalo, mějte se moc dobře, Pavle, naslyšenou.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. No a protože je pátek, tak to je jasný, celé Ostravsko se dekuje na hory a míří na chaty. A na chatě už je i Eduard v Malenovicích pod Lysou horou. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak povídejte, jaké máte přání a pro koho?
2: Já vás zdravím všechny v radiu, zdravím taky všechny posluchače. A dnes mají svátek také Amalie. A moje pravnučka Švíderová je Amálka a já jí přeji hodně zdravíčka, štěstíčka a se jí splní všechna přání, které bude v životě mít. Děkuji vám za poslání písně a nashledanou.
1: Rádo se stalo a hezký den do Beskyd přejeme. Posloucháte hudební poštu, pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami.

0: Posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Tak tohle byl slovenský rap a my teď už jdeme za písničkou další. Tentokrát se přesuneme do Nového Jičína, protože tam nás čeká paní Rita. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak povídejte, paní Rito, jaké máte přání a pro koho?
1: Tak já bych chtěla popřát dneska paní Aleně Dvořičákové k jejím dnešním narozeninám hodně štěstí, pohody, zdraví, hlavně to zdraví, a děkuji za dlouholeté přátelství. To je všechno.
0: A my taky blahopřejeme. Mějte se moc hezky, naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A pro další písničku Hudební pošty nemusíme nikam daleko. Zůstáváme na Ostravsku, míříme konkrétně do Olbramic, kde nás čeká paní Anna Marie. Hezký dobrý den.
2: Já vám taky přeji hezký dobrý den. Já bych dneska chtěla popřát mojemu synovcovi, který má zítra narozeniny. Je to pan Martin Anlauf. Hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky, osi nejbližší, hodně radosti ze života by mu popřala. Tomu přeje teta Anička a sourozenci s rodinami. A hrozně má rád Moravanku, tak jsem ráda, že si ji poslechne. Mějte krásný den a třeba zase někdy naslyšenou.
1: Budu se na vás těšit. Mějte se hezky a přejeme všechno dobré.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a my teďka míříme na Opavsko, respektive na Vítkovsko. Míříme do Moravice, čeká nás tam paní Silva. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den. Chtěla bych se zahrát písničku pro naši babičku Aničku Staníkovou, která dnes slaví 90. narozeniny. Chtěla bych ji popřát za celou naši rodinu, všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, božího požehnání a že ji máme všichni moc rádi.
0: Krásné přání mi babičce, přejeme všechno nejlepší a mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji moc, naslyšenou.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, tedy jediný pořad, ve kterém si písničky můžete vybírat sami. Za další písničkou nemusíme nikam daleko, zůstáváme na Ostravsku, míříme do Poruby, do Orlové Poruby. Hezký dobrý den do Orlové, paní Jindřiško.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače i vás v rozhlase a chtěla bych tímto pozdravit moji dlouholetou kamarádku Bohuslavu Labutkovou, která měla v úterý svátek. A jelikož jsem se nedovolala, tak jsem se pokusila dneska a vyšlo to. Takže milá Bohunko, všechno nejlepší k svátku, hodně štěstí, zdraví, pohody, ať tě tolik zdraví nezlobí, ať prožíváš každý krásný slunečný den se svým manželem, ať vám to stále vychází a ještě dlouho tady spolu jste. Děkuju za vyhledání písničky a přeji všem krásný den.
1: Rádo se stalo a krásný den i do Poruby. Mějte se hezky.

0: Věra Martinová vystoupala na vrcholky hor a my se do jedněch hor taky teďka podíváme v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Budou to sice hory, ale žádné hory tam nejsou. V Mariánských horách nás čeká pan Stanislav. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, srdečně zdravím vás, pane moderátore, a taky všechny posluchače. Zahrajte prosím písničku k zítřejšímu svátku pro naši tetu paní Olgu Hendrichovou z Hrabině Josefovy. Všechno nejlepší, hlavně hodně štěstí, zdraví, lásky svých blížních a boží požehnání přeje rodina Stonišová a Vinovská. Pane moderátore, vám moc pěkně děkuji a vám i všem posluchačům přeji hezký den.
0: Děkuji. Rádo se stalo a hezký den do Mariánek.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Tomáš Klus ukončil hudební poštu s datem 10. července. Doufám, že jste se příjemně bavili, že jste vyřídili všechna svá přání, gratulace a blahopřání. Před sebou máme víkend na Severní Moravě a ve Slezsku. Pokud ještě nemáte plány, tak se nechte inspirovat na našem rozhlasovém webu ostrava.rozhlas.cz. Tam je spousta tipů na to, co dělat v našem kraji, nejen dnes, ale o celém víkendu. Za malou chvíli vám Lenka Blažejová nabídne aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava, po nich už je tady magazín Vesele a zdravě. Pro tuto chvíli se od mikrofonu Českého rozhlasu v Ostravě loučí Vladimír Šmehlík. Budu se na vás těšit zase v pondělí. Užijte si víkend v kraji.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Hasiči mají velký požár ve Zlíně pod kontrolou, zasahovat ale budou i o víkendu. V Krnově začaly práce na statickém zajištění plaveckého bazénu. Tenisový Wimbledon zažije první ryze české finále ženské dvouhry. Nosková se zítra utká s Muchovou. A zítra bude v regionu oblačno s teplotami kolem 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Vítejte. Hasiči druhým dnem zasahují u požáru výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně. Oheň už mají pod kontrolou. Zatím ale od budovy drží bezpečnostní perimetr 70 metrů, protože ve dvou částech se už včera zřítila. K hašení využívají i vrtulníky a místo kontrolují drony. Příčinu nebo předběžnou škodu zatím hasiči neurčili a zatím ani nejde říct, jak dlouho budou muset na místě zasahovat, říká mluvčí tamních hasičů Pavel Řezníček.
2: Vzhledem k tomu, že v budově i nadále hoří, my provádíme dohašování těch jednotlivých ohnisek a hasební práce. Počítáme s tím, že nasazení bude během víkendu určitě.
0: Firmy, které měly v budově například sklady zboží, už vyčíslily předběžné škody na stovky milionů korun. Schořilo taky 30 tisíc knih nadace Tomáše Bati. V budově bazénu městských lázní v Krnově začaly práce na statickém zajištění bazénové vany. V technických prostorách pod bazénem stavbaři instalují ocelové stojky v místech nejvíce poškozených a namáhaných sloupů, které vanu podpírají. Práce komplikují stísněné prostory i velké množství rozvodů a konstrukcí. Dnes o tom informovala mluvčí města Dita Círová. Podle hygieniků se výrazně zhoršila kvalita vody v rybníku Tvrdkov nedaleko Rýmařova. Laboratorní testy potvrdily výskyt sinic. Krajská hygienická stanice v Ostravě proto varuje, že tam lidé mohou mít po koupání zdravotní problémy.
3: Hygienici doporučují se po koupání osprchovat pitnou vodou. V dalších pravidelně kontrolovaných vodních nádržích neregistruje krajská hygienická stanice zhoršení kvality vody. Aktuální informace pro koupání ve volné přírodě uvádí stanice na svých stránkách. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas. Sport.
0: Tenisový Wimbledon zažije první ryze finále české ženské dvouhry. Karolína Muchová se zítra utká s Lindou Noskovou. Muchová nejprve porazila Američanku Gaufovou a Linda Nosková pak Kostukovou z Ukrajiny. Nosková byla šťastná za obě české hráčky.
4: Pyšná na nás obě, myslím, že i Česko je na nás pyšný a Wimbledon je jeden z největších, ne-li největší turnaj na světě, takže jsem strašně ráda, že jsme to obě dokázali. Tuhle trávovou sezonu máme od každá titul, takže myslím, že to dopadlo asi nejlíp, jak mělo.
0: Počasí. Dodám, že finále bude zítra od 17 hodin. V noci bude oblačno, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů, přes den oblačno s teplotami 20 až 24 stupňů Celsia, na horách 15 až 19 stupňů a vítr bude slabý severní s rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ještě aktuálně z dopravy velký pozor si dejte na silnici D48, konkrétně na 43. kilometru v Zelinkovicích na Frýdecko-Místecku je provoz převedený do protisměru, je tam zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. U tunelu Lisůvky na to dejte velký pozor, vozidla údržby tam budou do 16 hodin.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Hezké odpoledne, možná večer, záleží, kdy nás posloucháte, jestli v premiéře nebo v naší repríze. Každopádně vítáme vás s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
6: A dneska máme zácpu oba. A vlastně i vy všichni máte zácpu.
5: Ano, ve vysílání jako ano. Téma. Velmi zajímavé, úspěšné. A zdá se, že to trápí hodně lidí, protože se k tomu tématu vracíme na základě vašich dotazů. Starý pán je na vyšetření u doktora. Doktor se ho ptá: Dědo, a co stolice? Máte ji pravidelnou?
7: Jo, pane doktore, pravidelnou. Každý ráno v 6.
5: A kdy se probouzíte? Obvykle v 6.15.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vesele a zdravě, dnes téma zácpa. Ta se často nestává ale tématem společenské konverzace. S nadsázkou můžeme říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Naše redaktorka pořadu Vesele a zdravě Bára Kvapilová se vypravila za přednostou klinického centra Isker Milanem Lukášem a položila mu několik choulostivých otázek.
1: Co se ucpává, když máme zácpu?
2: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém střevě. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
1: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
2: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizovaná právě sníženou hybností tlustého střeva.
1: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
2: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. Sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to takové psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
1: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
3: Pepino, už toho máme dost.
4: My taky, Matýsek se posral.
3: Durch.
1: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
2: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
2: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, já jsem to poprvé v životě, měla otok mozku, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
5: Vesele a zdravě.
0: Paní doktorko, je zácpa pro náš organismus zátěž, nebo to přežije jednou za čas v pohodě?
6: Tak vzhledem k tomu, že ta stolice je něco, co to tělo už na nic nepotřebuje, a té stolice může být až 2,5 kg, tak bych řekla, že to docela zátěž může být. Já bych k tomu, co říkal pan doktor, který hovořil o té zácpě atonické, to znamená, kdy to střevo se nehýbe a není schopno posunovat tu stolici, ještě přidala takovou bolestivou spastickou, křečovitou, kde je vlastně zvýšená střevní dráždivost, kdy se zmenší průměr toho střeva a dojde vlastně k tomu, že ta stolice jakoby
0: neprojde, neprotlačí se.
6: A bolí to teda strašlivě a můžou být výrazně zúženy úseky střeva, který okolo nich jsou pytlovitě zase rozšířené, jo? Čili ta zácpa jako nemusí být úplně jenom kosmetická, jednoduchá věc.
0: Může tohle to být i poruchou toho potrubí, když to takto
6: tohle
0: řeknu.
6: Tohle se děje nejčastěji u mladých žen v těhotenství, protože tam vlastně všechno se stará o to, aby chránil se ten plod, čili tam potom ovšem v okamžiku, kdy ta maminka má bolesti břicha, no tak je to hrozně diskomfortní. Jinak z těch věcí, které by se dali zkusit, olej taky nedoporučuji, ale lněné semínko může dělat docela dobře.
0: Jako takové, nebo třeba nějaký výtažek olejní?
6: Jako takové, ne, jako právě takové. Že olej ne, radši se přidává to semínko jako takové do jogurtu, do tvarohu, na chleba, nebo v pečivu bývá.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí i vám v pořadu Vesele a zdravě. Budeme řešit právě zácpu a brzy odpovídat i na vaše otázky.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Vracíme se k tématu, které nám připomene i náš posluchač. K tématu, které jste zvolili i vy svým zájmem.
1: Zdraví Petr. Čtvrtý den a zase nic. I když tlačím sebe víc, jsou to stavy nemilý. Zkusím to zas za chvíli.
2: Děkuji, pane Petře, protože nám připomínáte římská vlastně kritéria zácpy a to, že máme méně než 3 stolice v týdnu, to znamená čtvrtý den zase nic, to znamená, že už jako spozorníme.
0: No to se chci zeptat. Podle mě každý to vnímá jinak, přece každý nechodí úplně ve stejném rytmu, frekvenci.
2: Ne, ale...
0: Někdo může jít jednou za 2 dny, někdo může jít každý den. Kdy už to máme brát, že je ta zácpa tedy?
2: Ano, pokud je za týden méně než 3 stolice, to patří mezi jedno vlastně z těch římských kritérií a druhé, které
0: nám... To se
2: nám...
0: jako lékaři v Římě dohodli nebo staří Římané?
2: Pravděpodobně obojí, jo. Určitě již staří Římané a jinak ta římská kritéria vycházejí z konference, která se konala vlastně, myslím, v roce 99. A ta římská kritéria byla odsouhlasena, že teda jako takhle to má být. A oni jsou už druhý římský kritéria, tohle už jsou 2. A jinak ještě další, co nám připomněl pan Petr, pokud je tuhá, obtížně vyprazdnitelná stolice víc než ve čtvrtině případů, to znamená, jako když já jdu 3 stolice týdně a všechny 3 tlačím, tak to je přesně už ten případ. Jo? A když za 2 týdny dny tlačím vlastně 2 stolice moc, jo, tak je to zas ten případ.
0: Je to tlačení v pořádku? Neškodíme si tím třeba už kvůli hemoroidům nebo tak?
2: No tak samozřejmě, jako když nemáme třeba úplně silné břišní svaly, tak to tlačení je k ničemu. Používáme potom jiné svaly a můžeme mít různé problémy. Jinak při tom tlačení my zadržujeme většinou dech, což zase je takzvaný Valsalvův manévr, který taky jako nemusí být úplně dobře. Zvyšuje se tlak v celé dutině břišní, což může dráždit žaludek. Takže jako to tlačení, no a navíc můžeme si zvýšit krevní tlak vlastně i v hlavě a může při tom tlačení docházet ke zvyšování vlastně krevního tlaku jako takového. Takže to není dobrý nápad. Další, pokud u čtvrtiny z těch stolic máme nekompletní pocit vyprázdnění, to znamená, že jako se vyprázdníme a furt máme pocit, že ještě by tam bylo potřeba, anebo pokud dokonce musíme používat manuální nějaké vyndavání té stolice, ano. Že jako strčíme si prst do zadečku a vyndaváme
0: stolici. Tak to
2: stolici.
0: Je taky problém.
2: No samozřejmě.
0: Naše babičky kdysi říkávaly, že střeva mají svůj mozek.
2: Ano.
0: Je to pravda?
2: A dokonce už dnes víme, že máme dokonce naše bakterie ve střevě a to je 1,5 kila dokonce, to znamená, že to je opravdu hodně bakterií a to je náš druhý mozek, který nám vyrábí 60% serotoninu, což je hormon spokojenosti. Jináč Američané...
0: To je takové to, proč když se nám to dobře povede, že se dobře cítíme?
2: Ano, no tak samozřejmě úspěch, že to je vždycky, ale Američani a Angličani nebo anglosaská angličtina vlastně říká gut feeling. V tom, co my říkáme, cítím to v kostech, tak oni to cítí ve střevech. A další vám řekne vlastně věda o čakrách, což jsou takové ty jako oblasti koncentrace různých energií, že ta čakra, která je za pupíčkem, to znamená v oblasti těch střev, je čakra vůle. A údajně se, pokud ji chcete harmonizovat, tak se harmonizuje zvuky strunných nástrojů, to znamená housle nebo kytara. Harmonizujete si čakru vůle. A zajímavé je...
0: Počkat, to když si k tomu pustíme nějaký takový smyčcový koncert, tak nám to půjde líp?
2: No, harmonizujeme údajně, a nebo tóny kytary, takovýto brnkání. A ten důvod, proč v Japonsku se dělala sepuka, které se u nás chybně říká harakiri, bylo přesně, že člověk vyřezával centrum své vůle jako potrestání za to, že neudělal věci správně.
0: To prosím nedělejte.
2: Nedělejte.
0: Ano. Vyřešíme zácpu jinak.
2: Ano.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dostává se konečně v pořadu Veselé a zdravě na ty dotazy, které jste nám nechali na telefonním záznamníku, případně v psané formě přes stránky veseleazdravie.cz jste je poslali. Tady je první dotaz.
1: No dobrý den, paní doktorko, já bych se vás jenom chtěla zeptat. Já mám taky tu zácpu, ale u toho mám další problém a nikdo mě, aj v nemocnici jsem byla, řekli mě, že jsou zdravá, nic. Dali mě lék Neurol jednou za 6 hodin a teďka mě to nepomáhá, spíš na horečku, ale horečku nemám a je mě fakt špatně, tak co s tím?
2: Tak lék Neurol není ani na horečku, ani na zácpu. Lék Neurol je lék na uklidnění, vlastně na snížení takového celkového napětí. Čili je možné, že pokud vám někdo vyšetřil bříško, tak zjistil, že spíš máte stažené svaly a proto vám dal Neurol na uvolnění.
0: Že to je třeba z psychiky?
2: Může to být z psychiky, ano. Existuje návyková zácpa, která je způsobená vlastně tím, že třeba právě radši chodíme jenom doma, abychom se pak mohli umýt nebo podobně. A tak vlastně tak dlouho zadržujeme, až je problém s vyprázdněním. Čili tady bych doporučila zajít za obvodním lékařem, případně na gastroenterologii, aby se někdo podíval. Já nevím, jestli chodíte na kolonoskopii, ale asi tady by možná byla potřeba.
0: Když jste zmínila, že ne každému je komfortní chodit na toaletu mimo domov.
2: Ano.
0: Stává se, že třeba, i když jedeme na dovolenou, tak máme takovou tu začátečnickou zácpu, že jsme mimo v tom prostředí, je to taky dáno takhle psychicky,
2: ano.
0: Než jdeme poprvé se uvolnit na záchod.
2: Prosím pěkně, tady popisuje pan Jakub a paní Vlasta a vlastně možná trošku i paní Malá, popisují vlastně zácpy u dětí a u dětí velmi často psychogenní zácpa je známka určitého diskomfortu nebo strachu. Říká se stažený žaludek, ale to též platí roztažený vlastně zbytek trávicího traktu.
0: Takže to děti stresujeme něčím?
2: Že dítě, pokud je stresované, šikanované, bojí se nebo má nějaké problémy, tak má stažený žaludek, může méně jíst. To platí pravděpodobně tady u paní Malé, syn 6 let 17 kilo, to je hodně málo teda, bych řekla, na 6leté dítě. A ta říká, že dítě chodí každé 4 dny s obrovskou stolicí a nebolí ho to. Tady si myslím, že jde o slabé břišní svaly, to znamená, že to vyprázdnění vlastně není možné, dokud není ten střevní obsah velký. A tady bych doporučila vlastně pokonzultovat s pediatrem, jestli netrénovat břišní svalstvo různými cvičeními v leže a podobně. Ale u pana Jakuba a paní Vlasty, co dělat a co rozhodně nedělat, pokud má dítě psychogenní zácpu, tak tam bych posilovala pocit bezpečí, uvolnění, učila dýchání, držela třeba v náručí, masírovala bříško teplou rukou, to může pomáhat, učila i dítě, aby masírovalo bříško a podporovala bych vlastně tu stolici vyvoláním takzvaného gastrokolického reflexu, to znamená, že žaludek dá podnět střevu k vyprázdnění a to se dobře trénuje, když se rád ano, to děťátko napije chladné vody na lačný žaludek.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Další dotazy přijdou na řadu hned po písničce, po malé pauze.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, ve studiu Patrik Rozehnal, doktorka Kateřina Cajdamlová a odpovídáme na dotazy, které jste nám už před časem nechali, když jsme poprvé vysílali téma zácpa. Sešlo se tolik dotazů, že na některé z nich chceme odpovědět i dnes.
1: Dobrý den, paní doktorko, prosím vás pěkně. Trpím zácpou a stolice dojde až do konečníku a neozve se, nedá znamení, že je plnej ten konečník. Takže s tímto mám problém, abych se potom mohla vyprázdnit. A nevím, proč tomu tak je, kde je chyba.
2: Tak inervace této části vlastně trávicího traktu. Zásobení nervy, protože tady se bavíme o senzitivních nervech, které si mají všimnout, že vlastně je na čase, aby se vyprázdnilo střevo, tak to bych doporučila nechat zkontrolovat jednak lokálně, to znamená podívat se, co s tím konečníkem je, jestli vlastně není třeba spastit jako v křeči, nebo jestli nedělá nějaké jiné potíže.
0: To budeme dělat sami nebo lékař?
2: Tohle by měl dělat lékař, říct to vlastně svému obvodnímu lékaři. Já vím, že je to trošku intimní, ale bez toho, že se podívá, co se děje v oblasti konečníku, těžko, protože to mohou být i hemoroidy, může to být greco. A druhá možnost je trénovat vyprazňování, protože to je reflex a ten reflex může s vyšším věkem vyhasínat. A třetí možnost, že by něco mohlo být z dolní bederní páteří až křížovou oblastí a tam zase to ten lékař nejsnáze pozná, protože nám udělá různé manévry a zjistí. Čili může to být těmito třemi věcmi.
0: Přidejte i další dotaz z našich stránek veseleazdravie.cz.
2: Ano, chci se zeptat, čím to může být, jak řešit, když stolice se nahromadí z kamení u konečníku, takže nejde ven. To znamená, tady to je, bych nejprve zkusila řešit přidáním pitného režimu, přidáním vlákninové stravy, už tady zaznělo různé kivy nebo lněné semínko, zkusila bych přidat ovoce, zeleninu, zase tady připomínám, že na každých 10 kg hmotnosti potřebujeme 100 gramů vlákninové stravy, čili tohle bych zkoušela. Jinak tohle je přesně na to manuální vybavení, abych vlastně roztáhla ten konečník, šahnu si tam prstem a vybavím, no ale nenechávala bych to být, podívala, zase bych stála v kolonoskopii, aby se někdo na tu poslední část střeva podíval, jestli tam není nějaká překážka.
0: Další dotazy budou následovat po krátké pauze a tu nám vyplní opět písnička.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Doktorka Kateřina Cajdamlová je připravena odpovídat na další otázky, které jste předem nechali na našem telefonním záznamníku a taky na stránkách veseleazdravie.cz. Co tam máte ještě, paní doktorko?
1: Paní Monika před týdnem na toaletním papíře našla drobné stopy krve, asi před 3 dny i pocit zácpy, časté chození na toaletu a nic nevyšlo, pocit překážky. Tady už vlastně slyšíme, že to pravděpodobně bude záležitost hemoroidů. I s tím krvácením, pokud ta krev je červená, tak to opravdu vypadá, že tam jsou ty hemoroidy, což jsou vlastně určité, jako kdybych rozšířené žíly v oblasti konečníku a mohou tu sliznici takovým způsobem vytlačit, že brání průchodu stolice. No, protože ten hemoroid je vlastně pod tou sliznicí, čili tím, jak se zvětší a zadržuje tu krev, tak zastavuje vlastně průchod stolice. Takže já si nemyslím, že se jedná o rakovinu tlustého střeva, ale každopádně do toho konečníku by se někdo měl podívat.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, tady Ošerová Eva, mám 84 roku, mám problémy se zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu, a ještě velice musím tlačit, oči vygulovat, protože mě to velice bolí a v bruchu mě hůká. A tabletky mám, užívám tabletky, protože jsem měla operovanou štítnu žlázu 3x, tak tabletky beru každý ráno, takže bych chtěla poprosit paní doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.
1: Tak, nejprve drobné uklidnění, protože pokud za 2-3 dny nakonec ta stolice je, tak se pravděpodobně nejedná o nic vážného. Další uklidnění, je to typický příznak u poruch snížené funkce štítné žlázy, čili bych to určitě nahlásila jednak svému obvodnímu lékaři, ať třeba zkontroluje, jestli těch tabletek není potřeba trošku víc. To znamená, tohle by to mohlo být. No a samozřejmě pitný režim a čtvrtá věc, s vyšším věkem slábne svalstvo, zejména ženám, protože už nemáme ty anabolické steroidy, čili může jít i právě o to, že to břišní svalstvo už tak úplně nefunguje. Tam se doporučuje vlastně zase masáž toho bříška, zatlačit si třeba i rukou a pomáhat tomu střevu těmi masážemi. Je to z té pravé dolní jámy kyčelní směrem nahoru jako obrácené U do té dolní levé jámy kyčelní. Ruka by měla být teplá a měli bychom to dělat vlastně pravidelně s pokusem o vyprázdnění a můžeme zkusit i ten gastrokolický reflex, to znamená ráno nalačno se napít studené vody.
0: Máme ještě dotaz psaný?
1: Tady máme ještě, co nedělat, já jsem to možná dostatečně neřekla, co určitě nedělat, pokud má dítě psychogenní zácpu, takže nutit k vyprázdnění radši ne, opravdu spíš ten pocit bezpečí a pátrat, co by to dítě mohlo děsit a jestli navštívit dětského psychiatra, já bych nejdřív zaskočila za obvodním lékařem a zkusila vlastně pohovor, protože ti obvodní lékaři, že oni mají školení na různé typické poruchy dětského věku a co se psychiatrů, psychologů dětských týče, tak tam může být třeba rok objednací lhůta, čili určitě tohle bych řešila už se svým obvodním lékařem.
0: I u těch dospělých je možné, že si třeba zácpu přivodíme sami nějakým špatným návykem?
1: Určitě, ano. Ta psychogenní zácpa, to je pocit trapnosti nebo strachu nebo nějakého jako lidé třeba, kteří trpí meteorismem, to znamená, že odchází plyny.
0: Jsou hlasitější to?
1: Ano, tak si zvýší tonus vlastně konečníku tím, že se snaží, aby právě k tomu odcházení plynů hlasitě nedošlo a výsledkem potom může být, že ten konečník se stane spastickým. Čili zase...
0: Jakože nefunguje, není tak
1: pružný? Je v křeči.
0: V křeči.
1: Je v křeči. No, že prostě drží.
0: Drží to.
1: Drží, ano. Takže celkové uvolnění uvolnění může vést i k tomu, že se uvolníme takto. A jinak bych doporučila, pokud je ta zácpa dlouhodobá a jsou ještě další příznaky, jako třeba únava nebo nějaké přibývání na váze, tak i zvážit, že by se jednalo o tu štítnou žlázu a nechat si vyšetřit i tu.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká za malou chvíli.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Na závěr si s doktorkou Kateřinou Cajtalmovou připomeneme v pořadu, který řeší zácpu, tedy jak ji léčit nebo jak si od ní odpomoci, jak jí předejít, paní doktorko?
1: Tak doporučila bych pár věcí. Tak pokud se to stane poprvé, to znamená, že máme náhle zácpu, nevíme proč, tak bych zkusila nějaký čaj nebo nějaký čípek, tady poradí nejlépe v lékárně. Takže určitě si přečíst příbalák a držet se dávkování. Rozhodně projímadla u chronické zácpy ne, protože na ně vzniká návyk a může dojít k poškození sliznice střeva a úplnému jako odumření té hladké svaloviny. Čili
0: kdy
1: fakt ne.
0: Použít projímadlo?
1: No,
0: málo
1: jako
0: kdy.
1: Málo, skoro. Skoro nevím. Já spíš čípky, kapky a spíš ty čaje. Jinak je důležité, jak dlouho ty problémy trvají, kdy to začalo, jestli k tomu zvracíme, máme krev ve stolici, nějaké bolesti, jestli nemáme teplotu a jestli to má někdo v rodině, protože zácpa bývá dědičným problémem. Je to záležitost inervace a vlastně aktivity střeva. Jinak je důležité přidat tekutiny, přidat pohybovou aktivitu. Pokud náhodou berete nějaké léky dlouhodobě, přečtěte si příbalák, řekněte to lékaři. No a vyšetřit konečník, pokud vlastně tam, jak jsme říkali, dochází k tomu, že ta stolice neodchází. Rozhodně ho vyšetřit, když je jakékoliv krvácení a dělat i vlastně vyšetření na takzvané okultní krvácení, které není červené a není vidět, ale je to krvácení do střeva. To se dělá vlastně ze stolice a je to vyšetření laboratorní, protože pokud se někdo bojí nádoru tlustého střeva, tak tam tenhle ten příznak bývá často pozitivní, ještě v době, kdy třeba ta zácpa není tak úplně vážná. Jinak je důležité vlastně absolvovat pravidelné kolonoskopie. No a v okamžiku, kdy ten lékař rozhodne, že už ta zácpa nějakou dobu trvá a to je potřeba to střevo vyprázdnit, no tak se dávají ty klistýry takzvané. Ale já bych si je nedávala doma, prosím.
0: Závěrečná rada doktorky Kateřiny Cajtalmové. Ať je všechno v pořádku, těmito problémy netrpíte ani žádnými jinými, jinak jsme vám samozřejmě kdykoliv k dispozici a ty příznaky různých nemocí s vámi budeme dál řešit pravidelně v našem pořadu Veselé a zdravě. Nezapomeňte, že jsme i na webu veseleazdravie.cz, tam jsou články, záznamy našeho pořadu, můžete se k tomu vrátit. A aby vám nic neuniklo, tak se přihlašte jako fanoušci na náš profil na Facebooku Veselé a zdravě. A my se budeme těšit zase příště.
1: My se budeme těšit a vám přejeme, buďte veselí a zdraví.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtalmovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925.

0: Tomcat.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: V Třinci se opravuje část areálu čistírny odpadních vod. V Ostravě se naplno rozjel provoz prvního kvantového počítače v Česku. Česká armáda dneškem kompletně přezbrojila na moderní tanky Leopard. Zítra bude v regionu oblačno s teplotami kolem 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Vítejte. Začala rekonstrukce části areálu čistírny odpadních vod v Třinci. Téměř 50 milionů korun bude stát obnova původní provozní budovy, do které se přestěhuje zázemí pro zaměstnance, včetně techniky. Současně také začala rozsáhlá oprava vyhnívací nádrže v blízkosti třineckých železáren. Dodává mluvčí severomoravských vodovodů a kanalizací Marek Siebert. Náklady přesáhnou dalších 14 milionů korun.
4: Vyhnívací nádrž o objemu téměř 1350 metrů krychlových představuje důležitou součást zpracování čistírenských kalů a výroby bioplynu. Původní technologické vystrojení z uhlíkové oceli je vlivem dlouhodobého působení agresivního prostředí velmi opotřebované a vykazuje vysoký stupeň koroze.
3: Ostravě začal naplno pracovat první český kvantový počítač. Je v areálu Národního superpočítačového centra a má za sebou několik měsíců testování. Kvantový počítač dokáže v krátkém čase řešit extrémně složité úlohy a už se hlásí první zájemci o využití. Jak potvrdil Branislav Jansík z Ostravského superpočítačového centra, poptávka je třeba v oblasti přenosu energií nebo vývoje nových materiálů.
5: Jedna z ďalších domén, v ktorých sa kvantové počítače uplatnia, je projekt zameraný na neurodegeneratívne onemocnenie mozgu, ako sú Alzheimerova choroba a ďalšie neuropatie. Kvantové počítače majú potenciál dať nám tie odpovede presne.
3: Ve výzbroji české armády definitivně skončily sovětské tanky T-72. Nahrazují je moderní Leopardy. Poslední z flotily 42 obrněnců dopoledne převzali v posádce v Přáslavicích na Olomoucku. 28 tanků Česko získalo darem od Německa jako kompenzace za pomoc Ukrajině. Za 14 zbývajících zaplatilo bezmála 4 miliardy korun. O oficiálním vyřazení tanků z armádního arzenálu ale ještě musí definitivně rozhodnout vláda. Vysvětluje Miroslav Hlaváč, náčelník generálního štábu armády České republiky.
6: Ten tank sovětského typu vlastně už není modernizovatelný, nemáme na to náhradní díly, vlastně ten typ ani nesplňuje ty základní standardy, které vyžaduje aliance na tento typ bojové techniky, takže my se jich postupně budeme zbavovat, prostě pro nás to je neefektivní.
3: Radnice v Novém Jičíně právě opravuje za zhruba 6 milionů korun šatny na základní škole Komenského. Kvůli velké vlhkosti v suterénních prostorách budovy se také sanují zdi a podlahy. Práce by měly být hotovy do konce prázdnin, aby nenarušily zahájení školního roku. Dnes o tom informovala mluvčí tamní radnice Marie Machková.
1: Počasí.
3: Bude na celé severní Moravě a taky ve Slezsku oblačno, nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů. Zítra přes den oblačno s teplotami 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 19 a vítr bude slabý severní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: A v Opavě aktuálně dejte velký pozor na omezený provoz v ulici Mírová a taky Bezručovou náměstí. Práce na silnici tam potrvají do 16. července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Kábol.
0: Lence Blažejové vám pěkné páteční odpoledne přeje. Ze studia Českého rozhlasu Ostrava také Vítek Goršanov a startuje dobré odpoledne, jako vždy, s pěknými písničkami, zajímavými informacemi a třeba také hezkými tipy kam na výlet. Jeden takový tip na prázdninový výlet máme pro vás v téhle hodince. Zamíříme také na Bleší trh a vyrazíme i mezi fotbalisty, konkrétně mezi ty do Třince. Ti hlásí důležitý návrat. Ptáte se kam? Počkejte si, pokud to ještě nevíte, tak se všechno dozvíte. No a jedno aktuální téma na úvod našeho programu po 14. hodině, příběhy starých šachet. Tak jsme nazvali malý seriál, který odvysíláme příští týden na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Kam všude nás tento seriál zavede, tak to vám prozradíme už za malý okamžik. Tak ať se vám před víkendem krásně poslouchá.

0: A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na příští týden chystáme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava překvapení. Pětidílný seriál o starých dolech a šachtách na Ostravsku a Karvinsku. Na konkrétních příkladech ukážeme různé osudy dolů, na které už se tak trochu zapomíná. Seriál připravuje náš kolega Martin Knitl, který přišel do studia. Martine, vítám tě, přeji dobré odpoledne.
2: Hezký den.
1: Možná zdař Bůh by měl říct, že?
2: Přesně tak.
1: Jaké bývaly šachty v seriálu? Jaké bývalé šachty v seriálu navštívíme?
2: No, musím říct, že se vybíralo těžko. Každé místo spojené s těžbou je zajímavé, stojí za to o něm mluvit, už jenom proto, že tam pracovala spousta lidí, mnoho horníků tam nechalo kus zdraví, ale vybrat se nějak muselo. Takže se podíváme třeba na někdejší šachtu Vítězný Únor, později důl Odra, který byl kdysi opravdu dominantou města. Když jste přijeli na hlavní nádraží do Ostravy, tak jste ho nemohli přehlédnout. A perličkou je, že byl i kulisou filmu Parta Hits. To je takový pozoruhodný až bizarní příběh o pokusu, jak dokázat zázračný vliv pití mléka na práci havířů, pamětníci určitě ví. Bohužel z této šachty už nezbylo prakticky nic a zůstal už jenom ten příběh. Podíváme se taky k někdejšímu dolu Hedvika, kde se hluboko v zemi dodnes ukrývá obří těžní věž, a prozradíme, kde v Ostravě najdete asi nejhezčí takzvanou větérku, i když se pomalu rozpadá.
1: S dobýváním uhlí byly spojeny také nehody a neštěstí. Připomeneme v našem seriálu i tuto smutnější stránku historie.
2: Ano, tohle minout nemůžeme. Zastavíme se u velmi působivého památníku v Karviné dolech poblíž šikmého kostela. Spousta vytesaných jmen je tam sama o sobě důkazem, jak těžké to bylo. Popíšeme taky několik významných propadů jam, třeba v Doubravě, kde už je místo kráteru zelená louka s odvětrávacím komínkem. Průvodcem v seriálu bude Radovan Kukuč, který je správcem webu zdařbůh.cz. Právě na tyto stránky můžeme odkázat všechny, které hornická historie v našem kraji zajímá.
1: Tak teď jsme nalákali všechny posluchače, čili teď už zbývá jenom upřesnit, kdy přesně seriál uslyšíme, v jakém čase.
2: Vysílat budeme od pondělí do pátku vždycky po 6. a 8. hodině raní. Budou to krátké příběhy, ale snad se nám podaří do nich vměstnat to nejpodstatnější. Je určitě důležité nezapomenout na tuto dlouhou část historie našeho kraje, i když to bude už půl roku, co se těžba černého uhlí definitivně zastavila.
1: Moc se těšíme. Martin Knitl přišel se seriálovou novinkou Českého rozhlasu Ostrava k nám do studia. Díky moc, pěkné odpoledne.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Taky Aneta Langerová to umí pořádně rozbalit. To byl její skvělý nápad v Dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava. Pokud hledáte tip na prázdninový výlet, tak poslouchejte reportáž už za malý okamžik. Pozveme vás v ní do Třemešné na Bruntálsko. Obec zdobí sada dřevěných soch a zároveň tvoří zajímavou stezku za poznáním. Vyrazíme tam po písničce, která je teď tady připravena a je od Tomáše Linky a já vám k ní přeji dobrý poslech.

0: Na 20 uměleckých děl zdobí obec Třemešná na Bruntálsku. Dřevěné sochy s poetickými jmény jsou atrakcí pro turisty a zároveň také plnohodnotným využitím dřeva z původní skácené výsadby v obci. Sochy vyřezal Jaroslav Pecháček z Hanušovic. O stezce natáčela s Pavlem Šperlem z historického spolku Třemešná naše kolegyně redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: Jeden takový výletní tip, který se z Třemešné dá posluchačům přes naše vysílání terén poslat, tak je vlastně taková trasa, kterou lemují dřevěné sochy. Pavel Šperl, předseda historického spolku Třemešné, byť nestál za tím projektem, tak o něm něco ví.
2: Ano, tento projekt je vlastně projekt bývalého pana starosty pana Kociana a jedná se vlastně o takovou stezku pro místní turisty, kteří se zastaví třeba u nás na nádraží, tam ta stezka začíná, má 1,2 kilometru a najdete na ní mnoho soch, které vlastně vypovídají něco o místních tradicích.
1: Jsou to dřevěné sochy.
2: Dřevěné sochy.
1: Je to vždycky z nějakého masivu.
2: Ano, dřevo bylo použito z vykácených místních lip, aby nebylo prostě jen tak spáleno, tak se starosta rozhodl, že nechá udělat tyto sochy.
1: My stojíme u jedné, která má název Otevřená srdce. Kousek od nás je další vlastně zastavení. Ano. A kolik těch soch je a co zobrazují?
2: Soch je po obci 20. Vyřezával to teda jeden řezbář, stihl to za 7 dní pracovních a nejvyšší socha má 260 cm.
1: No a kdyby si to člověk prošel, tak na co všechno narazí? Otevřená srdce, kousek dál,
2: ano,
1: vidím
2: posezení s lavičkou.
1: Posezení s lavičkou a takový skřítek tam leze do prostoru. Ještě kousek od toho je další.
2: Ano, tam jsou houby třeba, jo, medvěd, ten je u kulturního domu a prostě takhle různě.
1: Takže tematicky různě, na co stačil ten daný špalík nebo kmen?
2: Prostě člověk a neživá příroda.
1: Tak. Je to asi ošetřeno tak, aby to nějakou klimatickou podmínku vydrželo?
2: Určitě musí to ošetřovat každý rok, protože jinak by ty sochy už dávno nebyly. Ta lipa dost razantně větrá a prostě ničí se to.
1: No a provede to kterými částmi otce? Vy jste říkal u nádraží.
2: Od nádraží vlastně kolem hřbitova, zpět kolem školy, kolem bytovek a zase kolem kostela na nádraží.
1: Tak člověk nachodí tak kolik?
2: Asi 1,2 kilometru.
1: No tak přijďte. Procházka, hezká, zážitek v přírodě, vlastně takové muzeum pod širým nebem.
2: Přesně tak. Tak. Pěkná procházka.
1: Pěkná procházka. Střemešné, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Pět minut po půl třetí v pátek odpoledne posloucháte Český rozhlas Ostrava. A my teď vyrážíme na Novojičínsko.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Někomu už doma jenom překážejí, pro někoho jiného se mohou stát malým pokladem. Ve Spálově na Novojičínsku dnes dostávají použité věci druhou šanci. V tamní Sokolovně se koná dobročinný bleší trh, kde lidé mohou ulovit zajímavé kousky a zároveň podpořit děti z místní mateřské a základní školy. Akce nese příznačný podtitul Dejte věcem ještě šanci. No a na místě je také naše kolegyně redaktorka Petra Pivková. Petro, přeji dobré odpoledne do Spálova. Hned se zeptám, co všechno se dnes ve Spálovské Sokolovně dá objevit a jaký je o dobročinný bleší trh zájem?
2: Krásné odpoledne. Já jsem byla úplně překvapená, co všechno se tady dá objevit a co si člověk může odnést domů, protože jsem si vůbec neuměla představit, jak velký ten bleší trh tady ve Spálově je a musím říct, že opravdu je toho velmi mnoho a ať už byste si chtěli odvést retro kufr nebo spoustu hrníčku, nádobí, oblečení, knih, ale viděla jsem i kočárky nebo nějaké náhradní díly do aut. Je tady toho opravdu spoustu, co lidé přinesli a co může dostat nový domov a co by třeba někomu mohlo udělat radost. Já jsem zjistila, že tady tento bazar už má vlastně, nebo bleší trh, už má vlastně svou tradici a bavím se tady o tom s paní Vaňovou tady ze Spálova. Dobrý den, řekněte mi, pokolikáte už vlastně tady tenhle, nebo kolikrát jste už tady tenhle bleší trh dělali?
3: Pěkné odpoledne. Tento bleší trh už máme 9. rokem, takže už je to taková tradice.
2: No a kam potom ty peníze, které vyberete, tak co se z nich potom pořídí nebo kam jdou?
3: Takže tento bleší trh pořádá Sdružení rodičů a přátel školy a peníze potom dáváme vlastně dětem do základní a mateřské školy Spálov jako příspěvek na jejich školní aktivity.
2: Já si myslím, že je to úplně ušlechtilá akce a super, že tohle by měli dělat všichni, teda nevím, jestli bych stihla všechny ty bazary obět, ale jak dlouho, protože těch věcí, které tady je, kolik jich tady je, to se vás nebudu ptát, protože to nemůžete mít spočítané, ale jak dlouho jste to chystali, jak dlouho všechny ty věci vám sem lidé ze Spálova a okolí nosili?
3: Takže už to máme takhle nějak zařízené, že vždycky v úterý a ve středu v tom týdnu věci vybíráme, ve čtvrtek chystáme a v pátek začíná prodej od 8 hodiny vlastně až do 6 večera a potom máme ještě v sobotu od 8 hodin do 4 hodin odpoledne vlastně otevřené.
2: Takže kdyby kdokoliv chtěl přijít třeba ještě i zítra, jel kolem, tak se může zastavit k vám.
3: Určitě budeme moc rádi.
2: Těch věcí je tady opravdu mnoho, takže si myslím, že ještě i zítra bude z čeho vybírat. Řekněte mi, vybrala vy jste si něco? Máte něco, co jste si z toho letošního bleššího trhu odvezla?
3: Takže každý rok jsem strašně ráda, že se hodně věcí zbavím, ale každý rok mám nějaký úlovek, takže nikdy neodcházím s prázdnou.
2: Já musím říct, že myslím si, že ani já neodejdu s prázdnou z tohoto bleššího trhu. Tak moc děkuju a ať se daří, ať se vybere co nejvíc peněz.
3: Děkujeme moc.
2: Jak jste slyšeli, můžete se stavit. Ve Spálově na vás totiž bleší trh bude čekat nejen dnes do 18. hodiny, ale ještě i zítra až do 4. odpoledne.
0: Petro, moc děkujeme za aktuální vstup ze Spálova. Přejeme krásné odpoledne na Novojičínsko. Měj se hezky, ahoj.
2: Díky moc a naslyšenou.
1: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Jirka. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát přitom pozor.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Také v létě žijeme sportem, co třeba fotbal, dámy a pánové. Nový ročník druhé fotbalové ligy bude mít spoustu zástupců také z našeho moravskoslezského regionu. Tradiční účastníky Opavu a rezervu Baníku nově doplnila Karviná, kterou, jak jistě víte, svaz vyloučil z nejvyšší soutěže kvůli korupci. No a dalším nováčkem z moravskoslezského kraje je Třinec, který postoupil ze třetí ligy.
1: Historicky i do budoucna si myslím, že Třinec do druhé ligy patří.
2: Říká předseda představenstva a generální ředitel FK Třinec Karel Maceček. Bývalý fotbalový útočník hrál druhou ligu v červeno-bílých barvách mezi lety 2006 a 2009. Teď si poprvé užije profesionální soutěž jako funkcionář.
1: Do pozice ředitele jsem přišel po půl roce v třetí lize, to znamená v té době ta situace nebyla úplně růžová, protože jsme se nacházeli spíše v dolní části a od té doby jsme si dali jasný cíl ten klub stabilizovat a postupně vracet do té druhé ligy.
2: Ve výkonné funkci je Karel Maceček od sezony 2023-2024. V uplynulých letech se klub posunul po sportovní stránce i infrastrukturou. Třinec má na druhou ligu požadované umělé osvětlení, ale do budoucna bude muset ještě zajistit vyhřívaný trávník.
1: Samozřejmě už máme plány na to, abychom, pokud uspějeme v druhé lize, mohli nějakým způsobem řešit i to, že budeme mít vyhřívaný trávník, protože to je jedna z dalších podmínek, která v druhé lize bude.
2: Dále je v plánu úprava sedaček na tribuně. Zájem fanoušků by se mohl zvýšit i díky zápasům s Karvinou, Opavou nebo Baníkem B. Týmy z okolí budou Třinci velkým konkurentem nejen na hřišti, ale i v kancelářích. Domácí trh hráčů je přebraný a o každého fotbalistu je boj.
1: Je to obtížné, řeknu na první dobrou. Každý ten klub tady v okolí si hledí svého. Nikdo jako nemá úplně zájem spolupracovat v tom, že by ty hráče tady chtěl pouštět. Každý chce mít svůj tým nejdříve, takže my se musíme dívat sami na sebe a hledat takové hráče, kteří v první řadě mají zájem přijít do Třince, mají zájem tady hrát. Myslím si, že tady máme solidní podmínky i na tu druhou ligu.
2: Hlavním cílem pro nový ročník bude záchrana.
1: Naše jasná ambice je přesně udržet se a chtěli bychom hrát důstojnou roli, nechceme být úplně nějaký otloukánek. Samozřejmě víme, že spíše budeme patřit k těm jakoby ne úplně ambiciozním týmům, ale chceme se s tou roli poprát, chceme tam nějakým stylem čeřit vody a doufám, že se nám to povede.
2: Potvrzuje šéf klubu Karel Maceček. Druhá liga startuje v pátek 24. července zápasem Prostějov Třinec. Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

Za týden touto dobou bude v plném proudu festival Colors of Ostrava. Pokud se na něj chystáte, tak určitě uvítáte informaci o tom, že dopravci posílí na Colors of Ostrava vlakové i autobusové spoje a také městskou hromadnou dopravu. Podrobnosti v dalších aktuálních zprávách, které tady budou v 15 hodin, tedy za 4 minuty. Do té doby ještě Věra Martinová a přání krásného pátečního odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Folklorní soubory kapely z Hlučínska a hlavně přehlídka tradičních řemesel a jarmark báječných originálních výrobků. Festival kultury a hlučínských řemesel zaplní už v neděli 12. července od 14 hodin Mírové náměstí v Hlučíně. Festival kultury a hlučínských řemesel. Akce je realizována s podporou Moravskoslezského kraje. Více na hlučínsko.eu.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Hasiči po 15 hodinách práce uhasili požár obchodního centra v Ostravě Bělském lese. Fungování ostravského domova Mikasa pro lidi s autismem ohrožuje nedostatek peněz. Doručovací společnost Zásilkovna přišla při požáru ve Zlíně o 9 000 balíků. Zítra bude v našem kraji oblačno s teplotami do 23 stupňů Celsia. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Vítejte. Hasiči po 15 hodinách práce uhasili požár obchodního centra v ostravské městské části Bělský les. Zasahovalo tam 11 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Při zásahu se jeden hasič zranil a skončil v nemocnici, uvedla to mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langrová. Požár zasáhl obchodní centrum, ve kterém se nacházel Zverimex a obchod se skladem obuvi a oblečení. Drobná zvířata se zachránit nepodařilo. Příčina vzniku požáru i výše způsobené škody se teď aktuálně vyšetřují. Ostravskému domovu Mikasa chybí 3,5 milionu korun na provoz do konce roku. Peníze zařízení stačí jen do poloviny září. Pak hrozí, že bude muset zavřít. Jde přitom o jediné zařízení svého druhu v regionu, kde žijí dospělí lidé s těžkou formou autismu.
2: Byl to podobný pocit, jako když dostanu pěstí přímo do obličeje.
3: Popisuje Miroslav Šťotka moment, kdy se dozvěděl, že by jeho syn o péči v Mikase mohl přijít. Podle ředitele Michala Panáčka domov dostal od kraje o 300 000 korun víc než v loni. Kvůli dostoucím nákladům to ale nestačí a žádal o víc. Podle mluvčí hejtmanství Nikoly Birklenové ale má letos kraj od státu méně peněz na sociální služby.
4: Aktuálně se vyhodnocují dva dotační tituly, ve kterých má domov organizace Mikasa zažádáno celkem o 3,5 milionu korun.
3: Další finance tak ještě Mikasa může získat. Z Ostravy Natálie Janišková, Český rozhlas.
0: O 9 000 balíků přišla doručovací firma Zásilkovna při požáru v baťovském areálu ve Zlíně. Českému rozhlasu to řekl mluvčí společnosti Ondřej Luštinec. V zasažené budově číslo 34 měla své regionální depo. Doručování dalších balíků do Zlína a okolí ale funguje dál.
5: Pro zákazníky a e-shopy je podstatné, že provoz jsme okamžitě přesměrovali přes okolní depa a doručování pokračuje bez problémů. Jsme v kontaktu se zákazníky, jejichž zásilky byly v budově v době požáru. Náhradu škody samozřejmě vyřídíme co nejrychleji.
0: Škody aktuálně sčítají i další firmy, které v budově měly sklady. Alpine Pro přišla o zásoby za více než 500 000 000 korun. Celou škodu pojištění nepokryje. A o 75 000 párů bot přišla společnost Vasky. Návštěvníci 23. ročníku festivalu Colors of Ostrava by měli podle pořadatelů využít při cestě do areálu především vlaky, městskou hromadnou dopravu nebo třeba sdílená kola. Festival, který začne 15. července v dolní oblasti Vítkovic, posílí ve spolupráci s dopravními partnery vlakové i autobusové spoje a nabídne také zvýhodněnou týdenní jízdenku na MHD. České dráhy i letos vypraví speciální vlak Colors Express z Prahy do Ostravy.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno, nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. Zítra přes den oblačno s teplotami 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 19 a vítr slabý severní do 5 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici D56 na exitu 44 výjezd směr Frýdek Místek je aktuální nehoda. Je tam silnější provoz a kolona. Tak na to dejte pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je pátek odpoledne po 15. hodině, posloucháte Český rozhlas Ostrava a to znamená, že nás čeká už za malou chvilku další díl našeho pravidelného seriálu Bezpečný průvodce džunglí zločinu. Léto je v plném proudu, odjíždíme na dovolenou a my se dnes zaměříme právě na to, na co bychom si před naším odjezdem měli dát pozor, na co nezapomenout, aby nás třeba doma později nepřekvapila nepříjemná zlodějská návštěva. Takže pokud právě teď balíte kufry a třeba za hodinku vám jede taxík nebo nějaký autobus na letiště, tak ještě chvilku vydržte a poslouchejte Český rozhlas Ostrava. Vítek Goršanov vám přeje krásný poslech a dobré odpoledne.

0: Asi každý z nás někdy při odjezdu na delší dobu pryč, třeba na dovolenou, přemýšlel, jestli dobře zabezpečil svůj byt anebo dům před zloději. No a my právě teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava si společně s naším redaktorem Arturem Kubicou probereme právě situace, které mohou nastat, když opustíte svůj dům anebo byt a odcestujete třeba právě na dovolenou. Jak to udělat, aby zloději na první pohled nezjistili, že dům je na nějaký čas úplně opuštěný? Ano, je to tak, začíná páteční seriál Českého rozhlasu Ostrava Bezpečný průvodce džunglí zločinu.
1: Naším dnešním hostem je policejní preventistka Martina Jablonská a budeme se zabývat situací, kdy vy jste například na dovolené a váš byt je dočasně opuštěný. A co je důležité, ani uschované kolo na balkóně není v bezpečí. Máme pro vás několik případů.
2: Jeden se stal docela nedávno, kdy se neznámý pachatel dostal do domu a v mezipatře byl vlastně balkonek a na tom balkoně za zamčenými dveřmi byla umístěna koloběžka. Vypáčit dveře není tak těžké, navíc ona šla vidět, ta koloběžka. V minulosti policie řešila případ zloděje, který se dokonce nezdráhal ukrást kolo na balkoně v 8. patře.
1: Jak se tam dostal do 8. patra?
2: No, on hlavně to kolo viděl už někde ze spod. Nějakým způsobem se dostal dovnitř do baraku, vylezl do toho 8. patra a tam přes parapet, přibližně asi 2 metry, přešel, dostal se na ten balkon, vzal kolo pod paži a přinesl ho zpátky dovnitř přes okno. Pokud budete opouštět svoje domovy, uschovejte tyto věci, nenechávejte je na těch balkonech, umístěte je tak, ať je nikdo nevidí.
1: Jak ten zloděj pozná, že v tom bytě nikdo není?
2: Jeden z takových dobrých ukazatelů může být například plná poštovní schránka. Nebo existují typaři, kteří vlastně typují byty, ale také dost často dělají chybu vlastně majitelé, protože oni informace dost často o svých cestách sdílí na sociálních sítích. Ne každý má soukromý účet a hlavně oni ani nevědí, jakým způsobem tyto informace dál, jak s nima nakládá někdo, kdo je v jejich přátelích, kdo jejich profil sleduje. Je to takové riskantní, já vždycky říkám, pokud se chcete pochlubit, dělejte to spíš osobně, anebo to dělejte prostě až po návratu z té dovolené, pokud opravdu potřebujete tu potřebu umisťovat fotky z úžasné dovolené, z těch míst, kde jste se pohybovali, já vždycky doporučuji až po návratu.
1: Dejte nám nějaké základní rady, co mám udělat, než opustím byt, jedu na týden pryč, co udělat, abych nedal najevo, že tam nejsem.
2: Já bych doporučila řádně si uzamknout dveře. Pokud odcházíte z domova i krátkodobě, opět se ujistit, že všechna okna jsou uzavřená a pokud balkon disponuje těma loďiema, jako nejenom uzavřít, prostě je uzamknout na klíček. Samozřejmě klíče nenechávat pod rohožkou nebo květináčem, je to takový nešvár.
1: Pořád se to děje?
2: A si každý sáhne do svědomí, jestli to náhodou ještě tu a tam neudělá. Dalším takovým je, že by neměli se nikde chlubit, jak jsou movití, jak jsou bohatí, jak cenné předměty doma vlastní, spíše si to nechat pro sebe. Nikdy nevíte, kdo vás poslouchá, kdo stojí vedle vás, za vámi, před vámi, kdo vás zná, jo, a třeba vám závidí, nikdy nevíte. A samozřejmě, pokud máte cenné věci zvážit, zda je neumístíte někam například do banky na tu dobu. Také doporučujeme různé digitální spínače, v určitou dobu vám rozsvítí světlo nebo zhasnou světlo, to je takové, ať zmateme trošku ty zloděje. Také doporučujeme, zda máte nějakého dobrého souseda anebo někoho v rodině, ať vám tu schránku poštovní vyklízí, ať to pořád má takový dojem, že v tom bytě se neustále někdo nachází. A také doporučujeme, abyste nezadělávali žaluziemi ani nějakými závěsy okna. Prostě když to necháte oddělané ty žaluzie, tak je to větší pravděpodobnost, že jenom někdo je, než když to bude celý den, jak kdyby zadělané ty žaluzie. Nebo ty závěsy, samozřejmě.
1: Je léto, lidé jezdí na chaty, ale také tam třeba přes týden nejsou, jsou tam jenom o víkendu. Co to pro nás znamená?
2: I když opustíte byt jen na chvilku, třeba na nákup tu chatu nebo i rodinný domek, tak opravdu ujistit se, že máte všechno uzavřené, uzamčené a nenechávat ani okolo nějaké předměty, například nějaké krumpáče, nějaké lopaty. I tohle může být třeba pro ty pachatele cesta, jak se dostat dovnitř té chaty bez nějakého velkého úsilí. Ale co chci hlavně říct, když například pracujete v garážích, což se dostává u mužů, že třeba tam nějaký kutil něco tvoří a najednou dostane žízeň a vyběhne nahoru do toho baráku, tak byly případy, kdy i v přítomnosti majitelů se jim například z garáže ztratili nějaké cenné věci. Takže i když si půjdete nahoru pro pití, zavřete si na ten moment tu garáž, běžte se napít a pak znovu přijďte a otevřete si, dejte si na to pozor.
1: Bezpečný průvodce džunglí zločinu. Každý pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.

0: Hostem naší rozhlasové poradny bude módní návrhářka působící mimo jiné v Příboře Lada Vivialová. Společně probereme nejen to, jak nám vhodné materiály oděvu mohou pomoci v letních vedrech, ale třeba i koncept takzvané pomalé módy. K poslechu zve Romana Kubicová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Letní festivalová sezóna je v plném proudu a nabízí všechny druhy přehlídek, od těch jednodenních až po takřka týdenní akce. No a my vás v našem vysílání už za chvilku pozveme na jednu z těch komornějších, a to na jednu hezkou zahradu jedné příjemné hospůdky do Nového Jičína. Počkejte si.

0: Přímo pod širým nebem v Novém Jičíně dnes odstartuje další ročník festivalu Pod kaštany. Ten už 9 let spojuje profesionální muzikanty s těmi amatérskými, které kapely na festivalu letos vystoupí a čím dalším láká návštěvníky. Tak na to už se ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava teď zeptám Barbory Šimíčkové z Městského kulturního střediska Nový Jičín. Já vás zdravím a přeji dobré odpoledne.
1: Krásný den, já vám taky přeju krásné odpoledne.
0: Slyšíme se velmi dobře, to je skvělá zpráva. Hudba Pod kaštany, která má duši. I takovou formulaci uvádíte v pozvánce na festival. A já se ptám, jaký typ hudby návštěvníkům nabízíte a jaká atmosféra na festivalu bývá?
1: Tak já bych vás chtěla všechny za Městské kulturní středisko Nový Jičín pozvat na festival Pod kaštany do Nového Jičína. A jedná se především o folk, blues a country festival, ale přesahuje i do dalších hudebních žánrů. Tím, že se festival koná v kouzelné zahradě Nové Slunce, tak většinou zde panuje taková velmi uvolněná a pohodová atmosféra. A náš festival je právě výjimečný tím, jak už jste zmiňoval, že od roku 2017 už spojuje profesionální a amatérské muzikanty, čím se dotváří taková hezká atmosféra.
0: Pojďme teď ke konkrétnímu hudebnímu programu. Já jsem velmi zvědavý, kteří interpreti v Novém Jičíně vystoupí a kdy začne hrát první kapela.
1: Začínáme dnes v 18 hodin, kdy program otevře kapela Petr Brandeis Band a během dnešního večera také zahraje Monika Birtusová a Slávek Janoušek s kapelou. Co se týče zítřejšího sobotního hudebního programu, tak ten odstartuje ve 14 hodin kapela Tatagras. Návštěvníci se však mohou těšit také na duo Šany a Míša Rýznerová, cymbal klasik, Vojtu Kyďáka Tomáška a také na sobotní večerní vrchol, a to Roberta Křesťana s Druhou trávou, a ten bude vystupovat ve 21 hodin. A nezapomínáme také na méně známé interprety, kteří dostanou prostor na naší solo stage.
0: Tak myslím, že se všichni posluchači už určitě těší. Řada festivalů vydává prohlášení, co si nebrat na ten festival. Já to otočím. Co vy doporučujete návštěvníkům, aby si sebou vzali na váš festival?
1: Tak na festivalu budou pro návštěvníky nachystané lavičky, ale doporučujeme si vzít taky deku nebo skladací židli, aby si udělali v zahradě pohodlí. A jelikož je festival pod širým nebem, určitě se hodí i pláštěnka, ale já věřím, že nebude potřeba a že nám počasí vyjde během obou dnů. A to nejdůležitější, tak nezapomeňte si určitě přibalit dobrou náladu a přijďte si s námi užít tento festival Pod kaštany.
0: Na který nás do hospody Nové Slunce do Nového Jičína pozvala Barbora Šimíčková z Městského kulturního střediska Nový Jičín. Já vám moc děkuji za krásný vstup a hezkou pozvánku. Přeji hodně spokojených návštěvníků, ať festival dnes i zítra dopadne skvěle a těším se zase někdy v našem vysílání naslyšenou.
1: Moc děkujeme, my se taky těšíme. Naschledanou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

Páteční odpoledne v plném proudu a v plném proudu je také vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Ani před víkendem v něm nebude chybět zámecké léto. Už za chvilku pro vás bude mít další pozvánku František Kinský. Těšte se, zatím navlékneme boty z kůže toulavejch od Michala Tučného. Hezké odpoledne.

0: Se zámeckým létem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava navštěvujeme během prázdnin naše památky. Kam se vydáme? Tentokrát ví průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Tentokrát se vydáme do Dačic, kde na Horním náměstí vybudoval Oldřich Krajíř z Krajku takzvaný nový zámek, dnes zámek Dačice. Mísí se v něm renesance, baroko, klasicismus, neobaroko i secese. Více vám o zámku řekne kolegyně Irena Šarounová.
3: Kastelánkou dačického zámku Kristýnou Dvořákovou stojíme nad velkým košem plným pantoflí.
4: Velikánské filcové nahrazují nám takové ty kobercové dálnice.
3: Dačický zámek je zelený, nebo tyrkysový možná bych řekla. To je, co vidím na první pohled, ale pojďme trošku do té historie.
4: Je hlubší, než se na první pohled zdá.
3: Ne, klasicismus?
4: Dneska hlavně klasicismus, ale základ té budovy taky renesanční.
3: My si nebudeme vyjmenovávat majitele zámku od té renesance. Pojďme do začátku 20. století.
4: Rodina, která tady v té době žila, tak byla rodina von Dalberg. V roce 1940 Dalbergové vymřeli a na posledních 5 let, co byl zámek rukou šlechticů, tak sem přišli jejich nejbližší příbuzní a dědicové, rodina Salm zu Salm.
3: Kudy půjdeme?
4: Těmi největšími dubovými dveřmi.
3: Hned proti hlavním dveřím z nádvoří nesmí chybět velký svazek klíčů a vidím kulečníkový stůl.
4: Teď se nacházím vlastně v přízemí severního křídla. Je to společenská část zámku, kdy se vlastně historický hlavní vstup do zámecké budovy.
3: Tady je i dětský stoleček.
4: Rodinou ceněný předmět, dar od císaře Františka Josefa. A totiž naše zámecká paní Charlotte byla rozená Štumfédr a její sestra Luisa byla vychovatelkou císařské rodině a vychovávala právě malého budoucího císaře Františka Josefa. Nechal tu lavičku opatřit cedulku s věnováním.
3: Tante Luise.
4: Ano.
3: Takže ji říkali tetičko.
4: Zdá se to tak být.
3: Co to je tady v té truhličce? To vypadá jako nějaká hrací skříň.
4: To je polifon, předchůdce gramofonu. Desky jsou plechové a jsou perforované. My tady máme vystavený Pochod Radeckého. Jsem zasunula kličku.
3: A točíme. A je to tam Radecký. Krásně to hraje. Procházíme zpátky do chodby.
4: Stojíme ve schodišťové hale, která zabírá polovinu východního křídla.
3: Jsme v prvním patře a teď předpokládám, že vstupujeme už do obytných prostor.
4: Friedrich Ferdinand Dalberg byl přírodovědcem a jeho hlavním zájmem byla ornitologie.
3: Proto ti ptáci vycpaní.
4: To je jenom taková hodně drobná ukázka těch několik vycpaní, co tady máme, protože v době Friedricha Ferdinanda Dalberga tady bylo více jak 1000 vycpaných ptáků, ne v této místnosti, na celém zámku.
3: Vy jste mi slibovala nějakou velkou vzácnost.
4: Naše nejcennější umělecké dílo. Na tom portrétu je Terezie von Dalberg, která zesnula velice brzo a rodina si na památku chtěla nechat vytvořit portrét podle fotografie. A fotografie půjčili studentovi umění a trefili mladého Františka Kupku.
3: Tady to vypadá jako knihovna a knížky jsou až po strop. Má to takovou tu krásnou staroanglickou atmosféru.
4: To je tak, jako by se cestně lazená.
3: Knihy patřily Dalbergům?
4: Ano, je to vlastně rodinná knihovna.
3: Určitě je tady nějaký ornitologický atlas.
4: Mnoho. Jsou tady třeba celé ročníky vídeňských časopisů o módě, učebnice dětí.
3: Jsme na arkádách v prvním patře zámku a tady dokonce živí ptáci.
4: Klec exotickými ptáky je zapsaná už stovky let zpátky, takže sem zkrátka nějací papoušci vždycky patřili.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Dačice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Soutěž Českého rozhlasu Ostrava Pochoutkový rok letos slaví 10 let. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme ten nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí, no a my si jejich recepty připomínáme každý týden. Nedělají je však sami výherci. Všech 630 výherních receptů totiž připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. Tuto neděli bude péct kunštátský zámecký perník s povidly a sušeným ovocem od paní Marie Šafářové z Poličky. Mimochodem nejlepší sladký recept z roku 2022, kuchař Ivan Vodochodský. No a jak zjistil náš kolega Patrik Rozehnal, Ivan má z pečení sladkého trochu obavy.
1: Já fakt nepeču, já jsem v životě upek jako dvě bábovky a jeden koláč, tak je to moc teda.
2: Bude to historická příležitost. Poprvé na veřejnosti bude Ivan Vodochodský péct sladké.
1: Mimochodem teda, ty jsi slíbil, Patriku, jsem ti volal zděšený, co jsi mi to poslal, jakože nepeču, jak jsi mi řekl, že přiložíš ruce k dílu.
2: Takže... Nebojte se, já svoje sliby plním.
1: Tak, Patriku, pojďme do toho.
2: Ivan Vodochodský zvládnul umíchat těsto, nakrájet veškeré suroviny do náplně, připravit povidla, ale když jsme těsto měli scelit z drobenky dohromady, to už měl trochu obavy.
1: No a teď tady z té drobenky udělej těsto.
3: My tě to naučíme. Hezky, stlačit rukama k sobě, ovál, ze strany rozválet to, ono se to v chvíli bude podávat, půjde to.
1: To by mě vrtiška, nebo maršálek vyrazil jak skina.
2: V tu chvíli jsme si dokonce vyměnili role. Moderátorem se stal Ivan Vodochodský, pracujícím cukrářem Patrik Rozehnal.
1: Má krásné, jemné, vláčné pohyby, je vidět, že už se něco naválel toho v životě. Takhle, obdélník z toho stále neleze, ale nevadí. Patriku, navíc ten obdélník musí být tohle rozměru, to znamená, to je na 20 na 30, to je jako A4.
2: Společnými silami k úspěšnému sladkému zdárnému konci, abychom neudělali ostudu ani paní Šafářové.
1: On mi tady sně celý ten ukolený kousek, Patrik, no vidíš to. Výborný, ne?
2: Ale pozor, musíme to nechat ještě týden rozležet.
1: Je, to bych si dal.
0: Až si ho uděláte, prý opravdu vydržíte týden a budete nadšení. Kunštátský zámecký perník zná už 5 generací paní Šafářové. Kuchař Ivan Vodochodský ho naučí péct také vás. Stačí si naladit Český rozhlas Ostrava tuto neděli po 10. dopoledne v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později také na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní kunštátský zámecký perník bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Tak držíme i tomuto receptu a její autorce palce.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

seber si to sama. Seber si to sama.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: A dobré odpoledne. Českého rozhlasu Ostrava pokračuje za malou chvilku aktuálními zprávami. No a po 16. hodině se budeme bavit. Přichází na řadu totiž Humoriáda dnes s hercem a skvělým dabérem Honzou Přeučilem. Tak přeji dobrou zábavu a i nadále příjemné páteční odpoledne.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Epidemie žloutenky na severní Moravě a ve Slezsku je na ústupu, potvrdili krajští hygienici. Část Palkovic se dočká posílení mobilního signálu. Hoří v dovolenkové destinaci ve Španělsku, požár má už 12 obětí. Zítra bude v regionu oblačno, teploty v našem kraji do 23 stupňů. Zprávy Alenka Blažejová, hezké odpoledne.

0: Epidemie žloutenky typu A je v Moravskoslezském kraji na ústupu. Klinika infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava poprvé po 2 letech od vypuknutí epidemie nemá ani jednoho pacienta s tímto onemocněním. Také podle hygieniků počty nakažených v posledních měsících klesají a hygienici evidují už pouze jednotlivé případy. Uvedla to dnes mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová. Lidé v části Palkovic by se měli dočkat lepšího mobilního signálu. Na špatné pokrytí si stěžují lidé z osady Rybí. To má vyřešit nový vysílač, který pokryje také část Kozlovic nebo Hukvalt. Podle nezávislého starosty Palkovic Davida Kuly má být hotový zhruba za 3 roky a pomůže zlepšit dostupnost mobilních služeb a internetu pro asi zhruba 100 domácností.
1: Ale kromě toho, že tam vlastně bydlí lidi, tak druhá věc je, že tam je vlastně čilý cestovní ruch. Vede tam vlastně komunikace z Kozlovic na Hukvaldy, kde ten signál pokaždé, když tam člověk projíždí, vypadne. Takže by to mělo pomoct i jakoby tady pokryt tuhle součást pro lidi, kteří tam projíždějí, anebo tam třeba jdou na výlet.
0: Ve Vsetíně právě dnes začal Mezinárodní týden turistiky na Valašsku. Radnice ho pořádá už 35. rokem. Přihlásili se turisté z Česka, Polska i ze Slovenska. Nejmladšímu je 15 let a nejstarší účastnici 80 let. Vybrat si letos můžou z 12 různých turistických tras, říká koordinátorka celého projektu Irena Zvonková.
2: Kteří teda chtějí, tak si vyberou tady papírovou mapu, mají i QR kódy, mají odkazy na mapy, takže už těch možností je víc. Ten doma chytrý mobil, tak většinou chodí podle toho QR kódu.
0: Nejméně 12 lidí zemřelo při lesním požáru ve španělské Andaluzii v provincii Almeria. Téměř 20 lidí se pohřešují. Oheň vypukl minulou noc a stále je aktivní. Některé z obětí objevili hasiči v autech zachvácených plameny.
3: Obeťami požiaru, ktorý vypukol v noci v obci Los Gallardos v provincii Almeria, sú prevažne cudzinci, najmä britskí a belgickí občania. Plamene ich zachytili v autách pri úniku pred ohňom. Viacerých ľudí s vážnymi popáleninami previezli do nemocníc. Požiar už pohltil viac ako 3000 hektárov lesnej pôdy a stále nie je pod kontrolou. Nasadených je 12 hasiacich lietadiel. Na zemi bojuje s plameňmi do 500 hasičov a aj armáda. Stovky ľudí museli evakuovať. V histórii regionu Andalúzia je požiar čo do počtu obetí najhorším v histórii. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Český rozhlas.
4: Počasí.
0: V noci bude oblačno, teploty kolem 12 stupňů, zítra přes den oblačno s teplotami 20 až 24 stupňů Celsia, na horách 15 až 19 stupňů a vítr bude slabý severní s rychlostí do 5 metrů za sekundu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Varování z Bruntálska z důvodu konání automobilových závodů je uzavřená silnice z Vrbna do Pusté Rudné. Omezení tam bude platit do neděle 12. července.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je pan Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
6: Děkuji za přivítání, Pavle. Zdravím všechny dámy a pány, kteří nás poslouchají a pochopitelně svůj oblíbený klobouk před všemi hluboce smekám. A věřím, že dnešní humoriéda spolu s Pavlem přispěje krásné, milé atmosféře.
5: Ano, každý se těší na pátek s legrací doplných obrátek.
4: Humoriáda.

0: Václav Neskář nám zaspíval o jedné krásné mademoiselle, tak spoustu takových a nejen takových i jiných krásných žen a letních mužů potkal určitě Jan Přeučil na dovolené v Řecku, je to tak?
1: Ano, přesně tak, Pavle. Před několika dny jsme se vrátili s mojí milovanou Evinkou z Řecka, konkrétně z ostrovu Tasos, kam velice rádi jezdíme. Bylo to nádherné, ohromující.
0: Takže jste odpočatý, plný energie a elánu.
1: No, teďka se těším na letní shakespearovské slavnosti, konkrétně na slavnou inscenaci, která už se leta hraje, a to jsou Veselé paničky Windsorské, jehož režii tenkrát Jirka Menzel uspořádal.
0: A hraje se v podstatě ve všech největších třech městech naší republiky.
1: Ano, je to tak. Ano.
0: Brno, Praha, Ostrava, tak tam můžete vidět pana Přeučila. A teď se podíváme do našeho seznamu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Ano, jako prvního nabízíme Lubomír Černík, scénka se jmenuje Porodnice aneb Nestárnoucí smích.
0: Já jen dodám, že je to nahrávka Československého rozhlasu z roku 1964.
2: Dovolíte, vážení, čistě takový dotaz. Znáte onen příběh, který na nový rok běhne do opuštěné restaurace rozčilený občan a už z dálky vykřikuje: pánové, pánové, pánové, já mám dvojčata! Vrchní se na něho podívá a říká: proč mě říkáte pánové? Já jsem tady sám. Ten muž se zarazí a potom říká: vy jste tady sám? Ježíš, tak promiňte, já si to musím jít domů přepočítat. Pustíme prosím úzdu fantazii, vraťme se o několik hodin zpět do městečka X, je minuta po půlnoci a X budoucích otců očekává radostnou událost. Prvním z nich je pedant. Čože? Mně se narodila? Snad moji paní, ne? No vidíte to, vidíte, no vidíte. Co, dlouhá 40? To je ulic? Jo, centimetrů, no vidíte. Kdo je tak dlouhý? Jo, ta dcera. No jo, vidíte, dcera, no. A kolik? 3,60 kg? Kdo? No dcera, no samozřejmě, no. A čeho 60? Jo, dekagramu, no to pořád, říkáte holčička, jo? No, vidíte to. A jakýho pohlaví? Ženskýho, no prosím, ženskýho, no, vidíte. Cože? Že hodně bumba? No promiňte, to by se vás snad netýkalo, že konečně to nemá po mně, to je zatížení se strany matky, že jo? Děkuju, mám čta. Dívka, pohlaví ženského, počet 1. Poznámka. Pozor, pije. Tak. Kliďas. Prosím?
3: Porodnice, vydavíte, ha? A sestra, no.
2: A trojčata. Ale, ale. A kolikže je jich? Já 3, no, samozřejmě, samozřejmě, jo. A co miminka, a maminka?
3: Šťastná, šťastná, no to věřím, to věřím.
2: Že Blahovce jete, no to se má, to se má. A komu vláho přejete? Jo, mně? No děkuju, já vám taky. Co máte vyřídit? No tak si to poznačte, jo. Poznačte si to, jo. Tak vyřídte, aby byla zdravá. A že jste vytočila špatný číslo, mal jste.
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Tolik Lubomír Černík, trošku oprášíme informace o něm. Český divadelní filmový herec, zpěvák, dramaturg, dramatik a spisovatel, zakládající a dlouholetý člen satirického divadla Večerní Brno, což byla taková protiváha pražskému Semaforu.
1: Je to tak, ano.
0: Je to tak, potvrzuje Jan Přeučil. Možná pamětníci si vzpomenou na tento hlas pana Černíka. Můžeme ho slyšet dál na téma porodnice a rození dětí, anebo si dáme anekdoty, tentokrát s Petrem Rychlým. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Právě teď pokračuje Humoriáda, naším hostem je Jan Přeučil, zdraví vás je Pavel Kučera a máme tady hlasování, zdali chcete vyprávění Lubomíra Černíka na téma porodnice, které už jsme načali, anebo nastoupí anekdoty s Petrem Rychlým, a nebo B, je to jednoduché, volte si i vy. Dobrý den.
5: Dobrý den, Standa Zemník. Vás, Pavle, zdraví, pana Přeučila.
6: Děkuji, také pěkný den.
5: Já bych chtěl to Ačko, protože to jsme ještě nikdy neslyšeli, že ne?
4: No, zdá se, že ne, anebo dlouho ne. Tak.
5: No, dlouho ne, tak hele.
4: No.
5: Mějte se krásně.
4: Děkujeme.
5: A děkuju, ahoj.
4: Děkujeme,
6: taky
4: naslyšenou.
6: Všechno krásné vám přejeme.
4: Dobré odpoledne.
7: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Přeučile.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Brňákovi Lubomíru Černíkovi.
4: Výborně, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobrý den, pánové, vy jste tam úplně církevní, Jan Pavel, oba vás srdečně zdravím.
4: Včera byl Petr Pavel, dneska je Jan Pavel, no. Včera byl Petr Salava.
8: Můžu hlasovat pro porodnici 64.
4: Výborně.
8: Já jsem se narodila v porodnici v roce 64.
4: Tak to sedí.
8: A zdravím taky pana Dalického, protože sotva jsem se narodila, protože bylo hodně dětí, málo postýlek. Tak mě dali do postýlky s nějakým panem Daleckým, tak kdyby se ozval pan Dalecký, který se narodil v Havlíčkově Brodě kolem 10. ledna 64, tak máte u mě oba dva něco dobrého řeckého podle výběru pana Přeučila. Tak.
6: Děkuji pěkně.
4: No, nabídka, která se neodmítá, no uvidíme, no. Mějte se hezky a děkujeme za připomínku tohoto silného ročníku, jak jsme slyšeli. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Míla, Ušené z Prahy 8, Malenské vozí a své Style. Já vás oba dva zdravím a
6: děkuji.
9: Pana Přeučila o něco víc, protože jsem dneska uklízel na mém kanále a tam mám záznam snů z Nového Yorku. Předevčírem se to hrálo, že?
6: Aha, ano, jo, jo.
9: A já mám rád tyhle ty věci, co jsou jako dobrý a starý dobrý humor, čili je mi jasný, že asi víte, že je to bude porodnice, protože to je nádhera nesmírná. To je humor, který je vtipnej, že? Takže moc děkuju.
4: Děkujeme pěkně.
6: Mějte se hezky.
4: Pán je znalec, díky moc. Dobré odpoledne dalšímu. Halo.
10: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk. Zdravím vás. Chtěl jsem hlasovat pro Bčko, pro pana Rychlýho. A chtěl jsem poprosit pana Přeučila, jestli by mě mohl, nebo všem teda říct, co, jaký film nejradš hrál, jestli by to šlo poprosit, jako co ho nejvíc tak bavilo. A co má za koníčky a co rád čte. Děkuju moc, naschledanou.
4: Tak to je jak tisková konference, dobře, zkusíme odpovědět. Tak který film máte nejraději z těch, ve kterých jste hrál, nebo který je vám
6: no, tak
4: blízký?
6: Já velice rád vzpomínám na svůj první film Smrt v sedle v roce 59-60 a nedávno běžel v televizi ve filmové relaci a je to velice zajímavý film s velikým krásným obsazením.
4: A ještě pokud si pamatuju, koníčky, co vás baví?
6: Koníčky, baví mě divadlo.
4: No tak to je jasné, ale ve volném čase prostě pouze relaxujete, čerpáte.
6: No já energii. Velice rád plavu, jo?
4: Dobře, dobře, dobře. Tak děkujeme za rozhovor.
6: Ano, děkuji.
4: Chvíli. Já už mám sečteno, takže se vracíme do našeho archivu Československého rozhlasu do roku 1964 a je tam složka nebo nahrávka s názvem Lubomír Černík, nestárnoucí smích.
11: Profesor. Ano.
2: aparátu? Jak dceruška. A narodila. Rozumím, rozumím. Bohužel moje paní není tuším doma. Aha, no. Já si znamenám. Moji paní se narodila dceruška. Vy jste Slovenka? Já dceruška, rozumím? Rozumím. Ano. Já jí to vyřídím. Jakmile se vrátí, nazdar. Praktik. A poradnice. A sestřička. A sestřičko, a co vy? Chlapeček. No, sláva, sláva. Sestřičko, a co vy? Paní zdráva. No, výborně. Sestřičko, a co vy? 52 cm, no, klacek, po mně. Ja. Chlapeček, nešel na procházku, ne, no, já to. Malej, ja. Sestřičko, a co vy? Jo. Jo, já taky. Sestřičko, a co vy? Děkuju. A co vy? Já vím. A co večer, sestřičko? Nešla byste se mnou do kina? Já jsem tak sám. Nešla, že jsem uhod. Mauc. Podnikový ředitel. Ano. Ano, jedna dcera. 49 délka, ano. 3,60 kg, souhlasí, jo. Černovlesá, v pořádku. V kolik hodin, prosím? Ano, narodila se ve 12.20. No, tak vám, sestřičko, děkuji. Pozdravujte paní, že jí děkuji za spolupráci. Že by všechny ukazatele souhlasili. Bohužel ten termín. Měla se narodit ve 12.10. Bylo to tedy po termínu, takže lituji, ale prémie nebudou, poručím. Fotbalista.
11: Haló, sestřička, jo? Kluk? No to, sláva, kolik má nožiček? 10, ne. Jo, jenom 2. No, co se rád dělat?
2: Ahoj. A závěrem prodavač.
12: Prosím, psali jste si, cože mám? Chlapečka. Bohužel nemám. Chlapečky došly. Jo, a že jste to vy, paní, víte co? Zeptáte se v úterý. Mausa služebník.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Olga Lounová nás vyzvala v písni v závěru, ať si jdeme ještě užívat svět. Tak teď si ho užijeme s dalším humorem, který nám vybere náš dnešní host v humoriádě Jan Přeučil.
2: No tak já vybírám scénku, ve které vystupují moji kolegové, s kterými se dobře znám, a to je Jirka Lábus a Oldřich Kaiser.
1: Téma je zácpa, mimochodem to bylo i téma v pořadu Veselé a zdravě dnes po 13. hodině s Patrikem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, takže možná navážeme. Přepojujeme na pořad Ruská ruleta.
3: Přečtěte si to sami, ať vidíte, co vám píšou posluchači za...
4: Ještě silnější kalibr.
3: Ano.
5: Ježiš.
4: Zdravotní sestra, která pomáhá pacientovi při stolici. Tlač. Tady je v závoru se tlač.
3: Já tedy bych apeloval na diváky. Vidíte, kam až jsme se v ruské ruletě dostali, opravdu važte ty náměty, protože co my s tím pak máme na jeviště dělat.
4: Tak takže je to lidský.
3: Lidské to je, ale nevím, jestli to bude ke koukání.
4: No,
3: tak 2 minuty.
6: Haló? Wagner. Pořád stejný. No, nejde to, no. Zrušte mi ten briefing, jo? Rušte mi briefing, prosím vás. A popravu se nedá nic dělat, no všecko zatím. Tyhle teď je to Abu Dhabi taky zrušit všecky na pozejtří, jo? Portfolio, jak to vypracím portfoliem? No, tak to budu muset ještě někoho přemluvit, no dobře. Jo, prosím vás, ten banket s tím Tošovským taky rušte, já jsem zoufal, já prostě nevím, no, vypadá to beznadějně. A co, akcie? Dobrý, to je dobrý, no. Tak uvidíme, jo. No, říkám, je to k steku všecko takové. Tak nazdárek.
7: Na té chodbě, prosím vás, zalezte si, ano, a už nekouříme. Jo? Říkám to vám, ano, na vás mluvím. Tak co, jak to vypadá?
6: Pořádně, sestři.
7: Pořád nic?
6: Ne, pořádně, sestři. Mám takový práce, víte, já bych se steknul, jo. Zítra mám letět do Abu Dhabi. No nic, to je,
7: co?
6: No nic, to je prostě.
7: Pojďte to zkusit, pojďte.
6: No,
7: pojďte.
6: Jsem... tomu nevěřím.
7: Pojďte to zkusit.
6: No, se zpokusím, ale marný. Je to marný.
7: Pojďte, budete mít klid. To musíte zkoušet, to nemůžete ležet. To musíte zkoušet, pojďte.
6: Zkusím ještě dát ten preparát, jestli máte něco.
7: Byste
6: mi dal jenom jeden ten, ještě. Lelitin.
7: Vemte si tenhle ten, ano.
6: To mám jako pod jazyk, jo?
7: Vemte pod jazyk a cumlejte 2 hodiny, ano? Tak. Tady necítíte nic?
6: Vůbec nic, vaše ruku, ne. Prosím. Uh-huh. To marný,
7: ne.
6: Tak.
7: Bych chtěl chtěl trošku.
6: No. No. Nechte mě v klidu, já můžu
7: jo, dobře. Já za chvilku přijdu, ano? Tak jo. Já jsem vám něco říkala, že jo, na té chodbě. Koukejte mazat.
6: Haló? Wagner? Já jenom volám... Jo, tak ty letenky mi přece jenom na ten pozici, mi blokujte letenky na pozici a do Abu Dhabi, ano? Vypadá to, ano, vypadá to dobře, možná, že, jo, a prosím vás taky, jo, ten banket, ten neodvolávám s tím Tošovským, to všecko platí, prosím vás, jo, a prosím vás, možná, že už budu u vás za dvě hodiny, možná budu u vás, a pak se domluví ohledně tak akcí, ano, na tu tutovku, no, to všecko bude, vypadá to velice slibně, vypadá to... Rušte tyhle tenky taky. Ne, to byl falešný poplach, ne, to bylo... Rušte to, prosím vás, všecko rušit, banket rušit, všecko, ne, marnost, nic, ne, všecko rušit. Jak říkala, cucat. A už to spolk. Šmaria. Mám to zapotřebí, to, zrovna, když se mi tak daří, víte, když mi to všecko tak vychází, že jsem mohl být za půl roku 2 milionář. Tak to budu jenom milionář. A těch je... steku.
7: Tak dejte, pane doktore, tady je ten pacient.
6: Ano. Haló? Teď jste něco hlo? Jo, možná, že by to bylo všecko zase, všecko to... Ne, to je falešný poplak, ne.
4: Já nesmíš.
8: Tak co?
6: Nic. Malinčko vždycky a zase naděje jo. Spadne. Zas spadne naděje.
8: No jo, to už jste tady 3 neděle, člověče.
6: Peklo.
8: Co s váma?
6: A nevím.
8: To musí jít ven.
6: To mi říkejte.
8: No hlejte, zkusíme to ještě. Já teda jsem vzal takovýhle preparát.
6: Co to je?
8: Ten si občas teda
6: dávám
8: pro sebe.
6: To je novinka?
8: No. Jo, to teď právě jsme fasovali. Jo, a to je opravdu granát. Jo, to jako když prostě spolknete granát. Jo, to prostě. To je kdybyste byl zabetonovaný, víte. To povolí všechno. To všecko povolí, jo. Takže prosím vás, tohle to byste si Vypil, ano. Počkejte, ještě máte čas. Já musím taky rychle odejít, víte? Tak. Můžete. Sestři, vidíte, kam zmizel ten pacient?
7: Nevím, pane doktore.
8: No jo, ale podívejte na to. No jo, tak ode dneška to bude Faustův dům.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik téma zácpa i léčba radikální s Jiřím Lábusem, Oldřichem Kajzrem a také průvodcem ruskou ruletou Markem Ebenem. Tak Jiří Lábus, to je naše téma. Ano. Pane přeučile, vy jste se určitě potkali spolu?
2: No, my se známe, poznali jsme se na divadelní fakultě, on byl o dva ročníky jinde, nežli já. No a měl jsem to ohromné štěstí, já se velice vážím jako kolegu a vynikajícího herce. Když jsem hostoval v Ypsilonce, tak seděl vedle mě v herecký šatně. Mm-hmm. A vzpomínám si na takovou situaci, kdy seděl vedle mě úplně zhroucený. Jo. A já říkám, Jirko, co ti je? A on říkal, Honzo, je to na pytel. Já říkám, co ti je? Je to na pytel. A co se ti stalo? Je to úplně na pytel. A co máš, máš nějaký problém? Ne, je to na pytel. Ty nejsi zdravý, ne, je to na pytel. A co se ti stalo? Musím lakovat okapy.
1: Aha, tak. Takže se vlastně
2: získal
1: barák,
2: o táto mi nějak a musel lakovat okapy a byl úplně z toho v pytli.
1: Měl řemeslnické starosti, no jo. Ale rádi ho vítáme v Humoriádě, stejně jako ano. Vás. A děkuji. Teď můžeme pokračovat s našimi posluchači. Pustí se do hlasování. Vybíráte Jiřího Lábuse anebo herecké historky, tentokrát třeba s Ondřejem Sokolem. Humor mezera A, humor mezera B, SMS-kujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A jsme zpátky v Humoriádě. Aktuální výběr pro naše posluchače a posluchačky a posluchačata možná Jiří Lábus anebo herecké historky. Vyberte si sami na telefonu 731 800 900. V tuto chvíli přidáte své hlasy. Třeba vy, dobrý den.
2: Takže Pavličku, já tě zdravím, tady je Milan Kuchař, jsem Mladý Boleslavy.
1: Zdravíme.
3: Ano.
2: Prosím tě, chtěl bych pozdravit pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: To je jasný. My se spolu známe, že jo, a chtěl bych chtěl bych teda Bčko. A zároveň, jestli můžu pozdravit Petra Štajharovýho ze Sacký.
1: Už se stalo.
2: A celou partu Sacký.
1: Tak, dobře. A Jiří Lábus nebo herecké historky s Ondřejem Sokolem? To jsem nepostřel.
2: Pane Lábuse.
1: Dobře, ano. Děkujeme, Milane.
3: Mějte se hezky.
1: Přesně tak, mějte se krásně a zveme dalšího. Dobrý den.
4: Mirek, Velká Vítek, dobrý den.
1: Mirku, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Já bych volil pana Lábuse.
1: Ano.
4: A chtěl bych se zeptat pana Přeučila, kde jsou ti dnešní herci, zábava z 60., 70., 80. let úplně vymizela. Kde jsou ti dnešní herci?
3: No.
4: Na ty dnešní nové filmy na většinu se nedá ani dívat.
1: Tak třeba už všechno dobré bylo natočeno, co my víme?
4: Já nevím, máte pravdu. Já nevím, ale každopádně člověk se dívá půl hodiny na film, vůbec nepochopí, co chtěl básník říct a kde spát. Děkuji,
1: no, jasně.
4: Mějte si pěkně.
1: Tak třeba nám dorostou a narodí se noví tvůrci a noví komici a noví baviči a budeme mít co vysílat dál a dál.
3: A noví charismatičtí kolegové.
1: Jako je pan Přeučil. Dobré odpoledne.
3: Děkuji.
1: Haló.
5: Tady je Pavel Skocerát.
1: Pavle, zdravíme. No,
5: zdravím vás ze studiu. Jsem právě prvou Ondřejovém, Jiřím Skopečka domů a určitě bych si dal pana Lábuse.
3: Ano.
1: Děkujeme, přejeme šťastnou cestu, hezký víkend, naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
1: Tak přátelé, máme rozhodnuto, sečteno, přičteno, odečteno, ne, ale všechno v součtu znamená, že Jiří Lábus bude pokračovat. Tentokrát si dáme rozhlasové reklamy.
6: Tut. Správný čas je přesně. A nyní minuty s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
7: Ano, tatínku. Dobrý den. Maminka není doma.
6: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém, že Lero a já lalalalalalala. Ty nevěrnice, tahni ke všem čertům, už tě nechci ani vidět, ty zvíře!
7: Takže půjdu! Mám jiného přítele!
6: Koho?
7: Dobrou knihu!
6: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10. Krásné psi, jau, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau, jau, jau, jau. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozovnů. Můžete, státní spořitelna splní každé vaše přání. Mámo zelená, táto červená, mámo flek, červená flek, flek, zelená flek. Barevný televizor do každé rodiny. Věruš, dělej, ten vlak nestihneme, ujede nám to. Taťko, já nemůžu tak rychle na nohy. Tak proboha, ženská, hni s sebou, kdy to nestihneme. Já vážně nemůžu. Tak dělej. Pijte šratici. Zrychlí váš krok.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Po reklamě je tu další nabídka pro vás. Kdo vás zaujme teď? Stavíme proti sobě anekdoty s Petrem Rychlým anebo herecké historky s Ondřejem Sokolem. Takže Rychlý nebo Sokol u vás vyhraje. Hlasujte SMS-kou, který humorník vás může zaujmout a rozesmát v pátek. Humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04. Pošlete své hlasy nebo je zavolejte na 731 800 900. Těší se na vás i náš dnešní host Jan Přeučil.
3: Děkuji, také se těším.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Připomenu aktuální nabídku pro naše posluchače. Je tu Petr Rychlý s anekdotami anebo Ondřej Sokol s hereckou historkou z Damu. A to je škola, která panu Přeučilovi určitě něco říká. Divadelní akademie muzických umění. Je to
2: no tak? Jistě, na to strašně rád vzpomínám. A zvláště na svého vynikajícího profesora Radovana Lukavského, který nás vychovával k takovému hereckému gentlemanství, kterého já jsem velikým vyznavačem.
1: Ano, a naopak zase na vás jako pedagoga vzpomíná celý ten slavný ročník, který jste měl.
2: Tak to mě těší.
1: Žilková, Asterová, Chýlková,
2: Karel Vítek. Roden.
1: No jo. Tak, možná nás někdo z nich poslouchá, uvidíme. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: No, dobrý den.
1: No.
3: Já jsem z Vysočiny.
1: To je dobře.
3: Teď bych nechcel, abych si sám sobě přál. Já se taky jmenuji Pavel Kučera.
1: Výborně, krásné jméno.
3: No a co tam máte pro nás?
1: Máme tady ještě? Petra Rychlého nebo Ondřeje Sokola.
3: Tak mi dejte Petra Rychlého.
1: Píšeme si Ačko. Zdravíme, pane Kučero.
2: Vás také.
1: Naslyšenou. Hezký den a podobně.
2: Vám také.
1: Tak, pojďme dál. Kdo pak bude s námi teď? Dobrý den. Haló. Už vás slyšíme.
4: Dobrý den.
1: Kdo tam?
4: Dobrý den. Milena od Přehrady Rozkoš. Já vás oba dva srdečně zdravím.
2: Děkujem.
4: A hlasuji pro anekdoty.
1: Děkujeme.
4: A chtěla bych říct panu Přeučilovi, že mě úplně úžasně dostává film Stáří není pro sraby.
2: Ano, ano. Tak to mě těší. Děkuju.
1: Tak toho těší pana Přeučila určitě a děkujeme za připomínku tohoto filmu, nedávno natočené.
2: Ano, ano.
4: Je to opravdu, je to prostě něco úžasného.
1: Dobře.
4: A moc ráda bych takovej týden prožila, ale bohužel to se mi nepovede.
1: A tak aspoň iluze z filmu máme ještě, že je tu filmové umění a jiné, i rozhlasové, ano, i náš
2: ano,
1: pořad. Mějte se krásně. Děkujeme. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza, momentálně na trase Stel Parkrevič, jinak Přeučila.
2: Děkuji.
5: A chtěl bych volit Ačko.
1: Ačko, ano. Petr Rychlý, jeho anekdoty. Děkujeme pěkně, Honzo, hezký víkend i vám. Naslyšenou. Tak přátelé, pojďme se číst a provést výběr aktuálně podle hlasování a jeho výsledků. Petr Rychlý a anekdoty ve finále Humoriády.
6: Takhle na rohu stojí kuře a vypaluje si zobákem. Jde kolem kohout, že jo?
7: Co si to dovoluješ, kuře? Tady stojíš na rohu a vypaluješ si zobák.
6: A co? To tě do toho, ty frajere?
7: Jo, tak frajere, jo. Tak počkej, tohleto. To já řeknu tvé matce, že si tady vypaluješ zobák, že tady kouříš cigarety.
6: A to kuře řekne, jo, to klidně můžeš, ty frajere. Já jsem totiž sumělý líně.
8: Potká v lese jelen Ježka. A úplně ten jelen tak jako zjíhne, říká, Ježku, ahoj.
6: A Ježek pojde, co je, co mě tak vítáš?
8: No, protože mám pro tebe hezkou básničku.
6: Jo.
8: No jistě, poslouchej. Ježku, Ježku, máš na hlavě plešku.
6: A na to Ježek povídá, to je výborný, no, to je výborný. Já mám pro tebe taky básničku,
8: ale nepovídej, jdi ty, a jakou?
6: No, tak poslouchej, no. Jelene, Jelene, ty jsi ale debil.
9: Oh.
1: Tak to je smích pana Přeučila. Všechno funguje, doufejme i ano. U našich posluchačů, že se pobavili s námi při pátku. Děkujeme za návštěvu, hezké léto.
2: Já také přeji všem krásné léto, krásné dny

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Karvinská poliklinika po opravě rozšíří lékařskou péči. Cenový strop na pohonné hmoty o víkendu znovu vzroste. Úvalno na Bruntálsku dokončilo první část chodníku v centru obce. V sobotu bude v našem kraji oblačno s teplotami kolem 22 stupňů Celsia. Začínají další zprávy s Lenkou Blažejovou. Vítejte. Karvinská poliklinika v městské části Mizerov otevře po rekonstrukci nové ambulance. V současné době začala oprava druhého podlaží pavilonu, kde vznikne 5 nových ordinací. Místa ještě nejsou obsazená. Město teď jedná třeba se stomatologem. Interiéry budou mít jednotný vzhled, říká Jana Majerová z karvinského magistrátu.
2: Součástí stavebních úprav je nová dispozice prostor, výměna podlah, obkladu, rozvodu, technických sítí i vzduchotechniky. Zároveň v rekonstrukci ještě letos budeme pokračovat na poliklinice v úpravách, hlavně vstupních prostor polikliniky, včetně ostatních nadzemních

0: podlaží, hlavní hala, chodby, sociální zázemí i bufet.
1: Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot o víkendu znovu vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín budou moct čerpací stanice v Česku prodávat až za 1,40 korun a 86 haléřů za litr, tedy o 16 haléřů víc než dnes. Litr nafty bude moci stát až 38 korun a 79 haléřů. Cena tak stoupne o 57 haléřů. Pohonné hmoty zdražují od minulého týdne. Vláda prodloužila regulaci cen do 19. července. Počet ublížení na zdraví a loupeží spáchaných dětmi v Česku do 15 let stoupl oproti roku 2015 o 40%. Mladiství a děti se dopouštějí častěji i dalších násilných činů. Vyplývá to ze zprávy Nejvyššího státního zastupitelství za loňský rok. Pokračuje mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.
2: Za dominantní bývají označovány vlivy sociálního a rodinného prostředí, skupinové dynamiky a působení kybernetického prostředí. Dětští a mladiství delikventi se primárně etablují ze sociálně znevýhodněného nebo nefunkčního rodinného prostředí.
1: Uvalno má nový chodník. Obec dokončila stavbu zhruba kilometrového úseku od kostela směrem do středu obce. Chodník podél hlavní cesty v Uvalně úplně chyběl. Jde přitom o frekventovanou část obce, kterou používají místní i turisté. Teď chybí dokončit asi 500-metrový úsek od kostela směrem ke křižovatce se silnicí 57, říká nezávislý starosta Uvalna Radek Šimek.
3: Potřebujeme se nadechnout, protože jsme to financovali z vlastních, takže teď budeme tak spíš se zabývat nějakýma přípravama. Další etapu těch chodníků, ta už nebude tak velká, plánujeme v příštím roce, takže teď probíhá projektová příprava.
4: Počasí.
1: V noci bude na celé severní Moravě a ve Slezsku oblačno, nejnižší noční teploty spadnou na 14 až 10 stupňů Celsia. Zítra přes den čekáme většinou oblačno s teplotami od 20 do 24 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů Celsia a vítr bude slabý, severní 2 až 5 metrů za sekundu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Aktuální dopravní varování z krajské metropole. V ulici Tavičská v Ostravě se srazila dvě osobní auta. Provoz je tam částečně omezený. Dejte na to pozor.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: A jako každý pracovní den od pondělí do pátku i dnes po 17. hodině po dalších aktuálních zprávách startuje na vlnách Českého rozhlasu Ostrava pořad Den v kraji a nep ohlednutí za vším důležitým, co se dnes v našem kraji odehrálo. Zdraví vás Vítek Goršanov a hned nabídnu témata, kterým se budeme věnovat. Obce na Frýdecku Místecku řeší problémy s pokrytím mobilním signálem. V Ostravě začal naplno pracovat první český kvantový počítač a fotbalisté Třince se po třech letech vracejí do profesionálního fotbalu. Co se počasí týče na víkend, má být příjemné, když s velkou oblačností. Podrobnosti nabídneme jako vždy v 17.50, ale těch témat bude mnohem víc. Podrobněji už za chvilku, přeji dobrý poslech a krásné odpoledne.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Epidemie žloutenky typu A je v Moravskoslezském kraji na ústupu. Klinika infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava poprvé po dvou letech od vypuknutí epidemie nemá ani jednoho pacienta s tímto onemocněním. Také podle hygieniků počty nakažených v posledních měsících klesají a hygienici evidují pouze jednotlivé případy. Uvedla to aktuálně mluvčí Fakultní nemocnice v Ostravě Petra Petlachová. Karvinská poliklinika v městské části Mizerov otevře po rekonstrukci nové ambulance. V současné době tam začala oprava druhého podlaží pavilonu, kde vznikne celkem 5 nových lékařských ordinací. Místa ještě nejsou obsazená a město teď jedná aktuálně například se stomatologem. Potvrdila nám to Jana Majerová z karvinského magistrátu. Ostravští celníci zadrželi na dálnici u Přerova kamion převážející 16 tun surového nelegálního tabáku. Při kontrole zjistili závažné nesrovnalosti v přepravních dokladech. Předběžně vyčíslili únik na spotřební dani přesahuje 59 milionů korun. Uvedl to mluvčí celního úřadu pro Moravskoslezský kraj David Kubenc. Lidé z některých obcí na Frýdecko-Místecku si stěžují na velmi slabý mobilní signál. V Beskydech je přes 20 takzvaných bílých míst s nedostatečným signálem. Zhruba do 3 let by se měli nového vysílače dočkat například lidé v osadě Rybí v Palkovicích. A nový vysílač pokryje také část Kozlovic anebo Hukvalt. Další podrobnosti k tématu přidáme v reportáži. V Ostravě začal naplno pracovat první český kvantový počítač. Je v areálu Národního superpočítačového centra a má za sebou několik měsíců testování. Kvantový počítač dokáže v krátkém čase řešit extrémně složité úlohy a už se hlásí první zájemci o jeho využití. Poptávka je třeba v oblasti přenosu energií anebo vývoje nových materiálů. I téma nových technologií v kraji více probereme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava a přejeme hezký poslech.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Více než 20 míst na Frýdeckou Místecku se stále potýká s nedostatečným mobilním signálem. To komplikuje některým lidem třeba jejich práci. Operátoři slibují zlepšení situace, někde ale narážejí na odpor majitelů pozemků vhodných pro stavbu vysílačů.
1: Signál je na prd. T-Mobile vždycky mamka musí tady nahoru do toho kopce, Vodafone, ten se tu nechytal vůbec. Outučko se jakž tak chytá, ale že by to mělo být 100%, se taky říct nedá.
2: Popisuje mi každodenní kolorit Andreas Kellner. Bydlí v osadě Rybí v Palkovicích, která leží zhruba v polovině mezi dvěma vysílači. Do úzkého údolí Rybského potoka ale signál nedosáhne.
1: Já jsem řídit z povolání, že mě firma nahání, je to špatně, když mi nedovolá. Takže dělávám to, že si nechám telefon na dveřích, protože už mi to chytá signál zvenku.
2: Právě tato část Palkoviz je na seznamu takzvaných bílých míst, které mají operátoři dokrýt.
3: V tom Rybím to má na starosti Vodafone, zrovna tady ten signál, a mělo by to být během, podle harmonogramu, zhruba během 2 až 3 let vlastně dokryto tam.
2: Říká mi nezávislý místostarosta Palkovic David Kula. Nový vysílač by měl pomoci také sousedním Kozlovicím a části Hukvald.
3: Druhá věc je, že tam je vlastně čilý cestovní ruch. Vede tam vlastně komunikace z Kozlovic na Hukvaldy, kde ten signál pokaždé, když tam člověk projíždí, vypadne.
2: Nový vysílač zhruba od začátku roku stojí ve Frýdlantu nad Ostravicí v části Nová dědina. Jak pokračuje starostka Helena Pešatová ze STAN?
4: Mám potvrzeno, že vlastně tam u Ondrášku na Nové dědině se signál výrazně zlepšil. To pokrytí, a není to jenom pro Frýdlant, ale je to i pro část Ostravice.
2: Další vysílač operátoři plánují postavit v Pržně. Složitější situace je podle prezidenta Asociace poskytovatelů mobilních sítí Jiřího Grunda na Čupku u Metylovic. Tamní přetížený vysílač měla nahradit vyšší věž, s tím ale nesouhlasí vlastníci dotčených pozemků. Podobné je to i v Malenovicích.
5: Kde se řešily lokality na Satině, pod Ostrou a Malenovice chatová oblast. Ani tam se zatím nepodařilo najít realizovatelnou variantu.
2: Výstavbu vysílačů v Beskydech navíc podle Jiřího Grunda komplikuje i náročnost administrativní přípravy v chráněné krajinné oblasti. Z Frýdecko-Místecka František Kuča, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Den máte Český rozhlas Ostrava, posloucháte pořad Den v kraji. Ostravský domov Mikasa má peníze na provoz jen do poloviny září. Hrozí, že poté zavře. Domov totiž získal pro letošek o 3,5 milionu korun nižší dotace, než potřebuje. Žijí tam dospělí lidé s těžkým autismem a jde o jediné takové zařízení v našem kraji.
1: Byl to podobný pocit, jako když dostanu pěstí přímo do obličeje. Prostě jsem nevěděl, co dál.
2: Popisuje Miroslav Šťotka moment, kdy se dozvěděl, že by se měl jeho syn Michal vrátit zpátky domů. Podobně to měla i 80-letá Pavla Panírková, která se celý život starala o vnuka Tomáše, protože rodiče nemohli.
3: Vezmeme si hák a pověsíme se s Tomášem do dveří. No ne, tady není nějaké jiné řešení.
2: V domově Mikasa žijí dospělí lidé s autismem a náročným chováním. Často jsou agresivní. Pokud nejsou uspokojené jejich potřeby, mohou pečující osobu napadat, tahat za vlasy i ohrožovat její život. Domov Mikasa je jediným zařízením tohoto typu v regionu. Financuje ho město Ostrava, Moravskoslezský kraj, který přerozděluje peníze od státu a potom taky sami klienti. Pokračuje ředitel domova Michal Panáček.
4: Aktuálně ten problém je v tom, že v rámci vyjednávání s krajem jsme apelovali na to, že původní dotace, kterou jsme obdrželi ve výši 7,4 milionů, nám stačí na financování provozu do poloviny září.
2: Tedy o něco více než v loni. Organizace přitom kraj žádala o více než 10,5 milionu korun kvůli vyšším nákladům. Podle mluvčí hejtmanství Nikoly Birklenové kraj letos dostal od státu méně peněz na financování sociálních služeb.
5: Každá služba, které jsme peníze přerozdělovala, získala méně, než požadovala. Aktuálně se vyhodnocují dva dotační tituly, ve kterých má domov organizace Mikasa zažádáno. To znamená, že oni mají zažádáno celkem o 3,5 milionu korun.
2: Je proto šance, že Mikasa další peníze od hejtmanství ještě získá. Roční provoz domova vyjde na 18,5 milionu korun. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Den v kraji.

0: Po měsících testování se v Ostravě naplno rozjel první český kvantový počítač. Je v Národním superpočítačovém centru při Vysoké škole báňské a už teď je jasné, že nouzi o práci mít rozhodně nebude. Zájem mají vědci z oblasti zdravotnictví, chemie nebo i fyziky.
1: Dává o sobě celkem hlasitě vědět a v složitém vnitřním systému si udržuje teplotu dokonce nižší než ve vesmíru. To, co jiné počítače řeší roky, zvládne za pár sekund.
2: Nás čekala řada testování, ověřování, zda ty technologie fungují, ať jsou to technologie chlazení, ať je to vlastně ten samý kvantový čip. Tyto všechny práce proběhly. V podstatě dneska můžeme tvrdit, že už ten stroj je plně funkční.
1: Popsal složité zprovozňování ředitel Ostravského národního superpočítačového centra Vondrák. Zjednodušeně na příkladu knihovny je možné říct, že zatímco klasický superpočítač umí rychle číst jednu knížku za druhou, kvantový zvládne celou knihovnu najednou a bleskově. Už se ozývají první zájemci o jeho služby, potvrdil Branislav Jancík, který má superpočítačové služby na starosti. Týká se to vývoje nových materiálů, komplikované počítačové chemie i třeba přenosu energií.
3: Tak, aby jsme věděli nasměrovat energii tam, kam potřebujeme, čo je velký kombinatorický problém, který dokážu kvantové počítače velmi hodně řešit.
1: A taky jde o výzkum Alzheimerovy choroby a dlouhověkosti lidského mozku.
3: To je opět problém, do kterého vstupuje obrovské množstvo premenných, obsahuje velké množstvo faktorů a vyžaduje velké množstvo počítačového modelování.
1: Budoucnost kvantového počítání je podle něj kromě těžko představitelné rychlosti taky v přesnosti. Při běžném postupu běžnými počítači musí vědci u komplikovaných úloh zjednodušovat a dostávají jenom přibližná řešení.
3: Ty přibližné řešení a potom už vlastně můžeme vyřešit na klasický počítač a dostaneme odpovědi, které jsou přibližně správně. Kvantové počítače mají potenciál dát nám ty odpovědi přesně.
1: Tady v superpočítačovém centru odhadují, že vytíženost prvního českého kvantového počítače dál poroste. Zájemci o jeho služby se hlásí i z dalších evropských zemí. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: fotbalu teď zamíříme v pořadu Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Nový ročník druhé ligy bude mít spoustu zástupců z našeho regionu. Tak si to pojďme sečíst. Tradiční účastníky Opavu a rezervu Baníku nově doplnila Karviná, kterou s vás vyloučil z nejvyšší soutěže kvůli korupci. No a dalším nováčkem od nás z Moravskoslezského kraje je Třinec, který postoupil ze třetí ligy.
1: Historicky i do budoucna si myslím, že Třinec do druhé ligy patří.
2: Říká předseda představenstva a generální ředitel FK Třinec Karel Maceček. Bývalý fotbalový útočník hrál druhou ligu v červenobílých barvách mezi lety 2006 a 2009. Teď si poprvé užije profesionální soutěž jako funkcionář.
1: Do pozice ředitele jsem přišel po půl roce v třetí lize, to znamená v té době ta situace nebyla úplně růžová, protože jsme se nacházeli spíše v dolní části a od té doby jsme si dali jasný cíl prostě ten klub stabilizovat a postupně vracet do té druhé ligy.
2: Ve výkonné funkci je Karel Maceček od sezony 2023-2024. V uplynulých letech se klub posunul po sportovní stránce i infrastrukturou. Třinec má na druhou ligu požadované umělé osvětlení, ale do budoucna bude muset ještě zajistit vyhřívaný trávník.
1: Samozřejmě už máme plány na to, abychom, pokud uspějeme v druhé lize, mohli nějakým způsobem řešit i to, že budeme mít vyhřívaný trávník, protože to je jedna z dalších podmínek, která v druhé lize bude.
2: Dále je v plánu úprava sedaček na tribuně. Zájem fanoušků by se mohl zvýšit i díky zápasům s Karvinou, Opavou nebo Baníkem B. Týmy z okolí budou Třinci velkým konkurentem nejen na hřišti, ale i v kancelářích. Domácí trh hráčů je přebraný a o každého fotbalistu je boj.
1: Je to obtížné, řeknu na první dobrou. Každý ten klub tady v okolí si hledí svého. Nikdo jako nemá úplně zájem spolupracovat v tom, že by ty hráče tady chtěl pouštět, každý chce mít svůj tým nejdříve, takže my se musíme dívat sami na sebe a hledat takové hráče, kteří v první řadě mají zájem přijít do Třince, mají zájem tady hrát. Myslím si, že tady máme solidní podmínky i na tu druhou ligu.
2: Hlavním cílem pro nový ročník bude záchrana.
1: Naše jasná ambice je přesně udržet se a chtěli bychom hrát důstojnou roli, nechceme být úplně nějaký odloukánek. Samozřejmě víme, že spíše budeme patřit k těm jakoby ne úplně ambiciozním týmům, ale chceme se s tou rolí poprát, chceme tam nějakým stylem čeřit vody a doufám, že se nám to povede.
2: Potvrzuje šéf klubu Karel Maceček. Druhá liga startuje v pátek 24. července zápasem Prostějov Třinec. Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Naším pondělním dopoledním hostem bude Natálie Bernard, dlouholetá stylistka, propagátorka udržitelné módy, která stála u zrodu sítě charitativních second-handů. To je její minulost, dnes žije jinak. Po prožité osobní ztrátě provedla životní inventuru. Na její nové začátky se jí bude ptát Kateřina Huberová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A na závěr pořadu Den v kraji, tradičně 10 minut před 18. hodinou, si ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava povídáme s meteorology o tom, jaké je a jaké bude počasí. Aktuálně je na telefonu meteorolog Roman Volný z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Já vás vítám ve vysílání, přeji hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak máme před víkendem, čili nás zajímá, jaké bude počasí. Nejdříve začneme jako vždycky aktuální situací.
1: Tak aktuálně máme oblačnosti hodně, možná se vyskytovala teď v odpoledních hodinách i slabounka přehánka, ale v dopoledních hodinách i hodně svítilo sluníčko a ty maxima se dnes pohybovaly většinou od 21 do 24 stupňů Celsia. Vítr to provází většinou mírný, severozápadní nebo severní, s průměrnou rychlostí většinou do 5 metrů za sekundu.
0: Tak to byla aktuální situace, jak bude dnes v noci a co můžeme čekat zítra, tedy v sobotu?
1: Zpočátku hodně oblačnosti v průběhu té noci, minimálně v té první polovině noci. Vypadá to, že během noci by přechodně mohlo té oblačnosti ubývat. Noční teploty očekáváme většinou od 14 do 10 stupňů. Ten vítr v průběhu noci jen slabý severozápadní nebo severní do 4 metrů za sekundu. No i zítra bude převládat většinou velká oblačnost. Vypadá to, že zmenšená oblačnost bude jen přechodná záležitost v průběhu dne, možná potom ještě i částečně ve večerních hodinách. Co se týče zítřejších maxim, velmi podobné těm dnešním. Měla by si ta teplota pohybovat většinou od 20 do 24 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách to bude někde kolem 17 nebo 18 stupňů. A provázet by to měl slabý, během dne potom mírný severní až severovýchodní vítr s průměrnou rychlostí většinou do 5 metrů za sekundu.
0: Pojďme k dalším dnům. Jaká bude neděle, jak bude v pondělí?
1: V neděli se k tomu pravděpodobně přidají srážky, teplotně se to zatím ale měnit nebude. Nadále velká oblačnost i v neděli, během dne potom se vyskytnou přehánky, noční teploty od 14 do 10 stupňů, ty denní potom stále mezi 20 až 24 stupňů. Vítr slabý, během dne přechodně mírný, severozápadní až severní do 6 metrů za sekundu a na začátku příštího týdne přechodně zmenšená oblačnost, ale v průběhu dne zase zvětšená oblačnost a výjimečně se může objevit nějaká slabá přehánka. Noční teploty od 15 do 11 stupňů a ty nejvyšší denní potom už na letních hodnotách většinou od 23 do 27 stupňů Celsia. Vítr slabý, během dne přechodně mírný, severní většinou s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
0: Říká meteorolog Roman Volný. Moc děkujeme za aktuální vyhlídku, co se počasí týče. Přejeme krásný zbytek dne a pěkný víkend.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.
3: Kup mi den, kup mi noc.

0: prostředí v otevřený ateliér, kde umělci tvoří přímo před návštěvníky a zvou je do světa výtvarného umění. No a pokud potřebujete ještě nějakou inspiraci pro váš víkendový program, tak možná se vám budou hodit informace k akci, která proběhne na Starém náměstí v Orlové. Prozradíme, co všechno chystají organizátoři tamního Dne zvířat. Vše se ale nebude točit jenom kolem zvířecí říše. Připravený i další program, o kterém se více dozvíte právě od nás v zítřejším vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: odbyla půl.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Honzíka čekají přijímačky na střední školu a Josef s Hinkem jedou do Sovětského svazu. Seriál vyprávěj. ČT2. Z pátrání po slepé dívce se stává nebezpečná past. Alan Delon je sám proti gangstrům ve filmu Kdo nastaví kůži. A ČT Art uvádí koncert legendární slovenské rockové skupiny z pražské Lucerny. Elán. Páteční večer s Českou televizí.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: V Třinci se opravuje část areálu čistírny odpadních vod. Poslanci dnes schválili novelu stavebního zákona. Na Hukvaldech začínají oblíbené vycházky za netopíry. Zítra bude v Moravskoslezském kraji většinou oblačno s teplotami do 24 stupňů Celsia. U poslechu aktuálních zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá hezký podvečer, přeje Lenka Blažejová. Začala rekonstrukce části areálu čistírny odpadních vod v Třinci. Téměř 50 milionů korun bude stát obnova původní provozní budovy, do které se přestěhuje zázemí pro zaměstnance, včetně techniky. Současně také začala rozsáhlá oprava vyhnívací nádrže v blízkosti třineckých železáren. Dodává mluvčí severomoravských vodovodů a kanalizací Marek Siebert. Náklady přesáhnou dalších 14 milionů korun.
5: Vyhnívací nádrž o objemu téměř 1350 metrů krychlových představuje důležitou součást zpracování čistírenských kalů a výroby bioplynu. Původní technologické vystrojení z uhlíkové oceli je vlivem dlouhodobého působení agresivního prostředí velmi opotřebované a vykazuje vysoký stupeň koroze.
4: Zástupci vládní koalice uzavřeli spor ohledně pomoci pro Ukrajinu. Členové hnutí SPD kritizovali postup ministra zahraničních věcí Petra Macinky z motoristů sobě, který přesměroval do programu PORL peníze na americké zbraně pro Ukrajinu. Podle předsedy

0: SPD Tomia Okamury si koaliční zástupci už vše vyříkali.
1: Já jsem samozřejmě řekl, že by bylo dobré, aby když by kdokoliv z ministrů, že když by někdo měl pocit nebo by viděl, že nějaké rozhodnutí nebo nějaké téma by mohlo být hraniční při porovnání s programovým prohlášením vlády, tak abychom se včas v předstihu informovali.
0: Sněmovna dnes schválila novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Stavební úřady budou nově fungovat pod státem. Na stavební povolení bude stačit jedno razítko. Předlohu teď posoudí Senát. Pro schválení novely hlasovalo 89 poslanců vládní koalice. Opozice novelu kritizovala. V ekologickém centru Hubert v Hukvaldech v pondělí začnou oblíbené výpravy za netopíry. Účastníci se nejdříve v rámci teoretické části dozví zajímavosti ze života létajících savců a seznámí se s jejich anatomií. Jak popisuje lektorka Jana Tomšíčková, program pak bude pokračovat pozorováním netopírů v hukvaldské oboře.
2: Kam se normálně takhle večer nesmí? A zkoušíme si návštěvníky hledat netopíry pomocí ultrazvukových detektorů, takže vlastně slyší to, jak si netopíři mezi sebou povídají a jak loví.
0: Vycházky za netopíry se budou konat každé prázdninové pondělí. Počasí. V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno, nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 10 stupňů Celsia. Zítra přes den v sobotu oblačno s teplotami od 20 do 24 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů Celsia maximálně. A vítr zítra slabý severní 2 až 5 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Z Lidické ulice v Bruntále máme aktuálně nahlášenou dopravní nehodu. Policie tam vyšetřuje okolnosti srážky dvou osobních aut. Zranění tam nejsou, provoz je zatím omezený.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Tak a jako každý pátek i dnes po 18. hodině na vlnách Českého rozhlasu Ostrava můžete poslouchat ostravskou rozhlasovou rodinku, tedy půl hodinku písniček na vaše přání. Zdraví vás a dobrý poslech přeje Vítek Goršanov. Dneska bych rád popřál všem Libuškám a Amálím, dámy, vše nejlepší a vše nejlepší i vám, kteří dnes slavíte narozeniny. Všem vám zahraje a zaspívá kapela Jelen. No a pak už to bude na vás. Máme tři písemná přání a já myslím, že bychom mohli do půl sedmé stihnout dvě telefonická přání, tak pojďme na to, ať to hezky odsejpá, jak se říká lidově. Přeji ještě jednou krásný a příjemný páteční podvečer.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: První přání zamíří do kroužku krojovaných horníků Barbora. Tam totiž dnes slaví jedna z členek, paní Marta Palachová, a jsou to krásné půlkulatiny. Už od samého zrodu světa všem stejně přibývají léta. Čas ten se nedá zastavit, je třeba co nejlépe si žít. Narozeniny, věř mi, tiše vešly dveřmi. Život chutná i lidem bílých vlasů, i když časem pár jich vypadá. Pro radost budeme žít do konce našich časů, vždyť ještě mnohé život chystá nám. Proto číši vína pozvedáme, na úspěchy, lásku, štěstí, klid, na zdraví budeme vždycky pít. Vše nejlepší k narozeninám a splnění všech tajných přání vám, paní Marto, přejí kamarádi z kroužku krojovaných horníků Barbora.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Dobrý den, vážená redakce, píše se v dalším e-mailu, který dorazil do páteční ostravské rozhlasové rodinky. Prosím o písničku mému bratrovi Jiřímu Pokornému, který právě dnes slaví 64 let. Milý Jirko, přejeme ti hlavně hodně zdravíčka, lásky, pohody, dobré nálady, ať se máš pořád dobře. Máme tě všichni moc rádi. Za celou rodinu ti to přejí sestra Jana a švagr Mirek a posílají směs písní od Moravěnky.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A před námi je poslední písemné přání v dnešní ostravské rozhlasové rodince. Právě dnes, 10. července, má moje maminka, paní Libuše Jamrožová, 96. jmeniny. Na narozeniny si ještě 3 měsíce počká, ty budou mít ještě o 1 rok víc. Maminka je velká bojovnice, teď bojujeme spolu a doufám, že ještě dlouho vítězně. Přeji si, aby jí zdravíčko sloužilo a abych jí mohla být nablízku a nápomocná. Zahrajte jí prosím nějakou pěknou písničku pro radost. Maminka váš pořad velmi ráda a pravidelně poslouchá. Děkuji pěkně, podepsáni jsou dcera Šárka a Vašek. Tak já věřím, že i Karel Gott udělá paní mamince velkou radost.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A stihneme také dva telefonáty, jak jsem dnes už předznamenal v úvodu ostravské rozhlasové rodinky. 59 611 22 66, můžete volat jako první, to udělala paní Hana. Vítám vás, přeji dobrý den.
2: Dobrý podvečer, pane Vítku. Srdečně zdravím vás a všechny posluchače rozhlasové rodinky. Dnešní písnička je pro radost a pohodu vám a především paní Zdeničce Lapišové, paní Věrušce do Frýdku, paní Ilonce do Kujav, paní Jarmilce do nemocnice, paní Aničce a panu Petrovi do Ostravy, paní Jarmile do Třince, Marušce do Koryčanských Pasek, klientkám domova senioru do Frýdlantu a panu Zdeňkovi do Karviné. Jak už jste někteří z vás slyšeli, tak paní Jarmilka Maštová je v této době v nemocnici. Nemůže vám posílat písničky, ale pokud ji necháte zahrát, tak prostřednictvím mě se to doví. Volám ji skoro každý den a už jsem mi vyřídila jednu písničku od vás. Písnička je také pro všechny posluchače. Děkuji za pěkné písničky těm, kteří mě je nechávají hrát. Pane Vítku, děkuji za vyhledání písničky a přeji vám krásný zbytek dne a příjemný víkend.
1: Také děkuji, paní Hano. Mějte se pěkně a písnička je připravena. Naslyšenou.
2: Děkuji.

0: A před námi je poslední hudební přání v dnešní ostravské rozhlasové rodince. Zavolala paní Táňa. Pěkný podvečer, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vítku. Tady Táňa z Nové Bělé. Zdravím vás a posluchače rádia. A dnes bych chtěla popřát a nechat zahrát písničku mému synovi Petrovi, který má v neděli narozeniny. Milý Petře, všechno nejlepší. Hodně štěstí, pohody, lásky a zdraví. I přeje mamka, syn Adam ze Sandrou z Prahy, sestra Šárka s rodinou a teta Mirka a teta Eliška s rodinami. Děkuji vám, mějte se hezky a někdy zase naslyšenou. Díky.
0: Budeme se těšit, paní Táňo, naslyšenou. A zdravíme pana Petra, vašeho syna Miraj, mu budou hrát a zpívat.

Miraj Navrátil a jeho skupina zakončili páteční ostravskou rozhlasovou rodinku. Následuje další pořad, pravidelný pořad pátečního podvečera na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. A to je Ostravské folklorní kalendárium. V něm dnes popřejeme k svátku Libuším a Amálím. Připomeneme osobnosti Marie Klingové, Jany Šamánkové, Jana Kobzáně, Jana Urbáška a Zdeňka Pšenici. Ohlédneme se také za Mezinárodním folklorním festivalem ve Strážnici a pozveme vás na portážské slavnosti do Valašské Bystřice a folklorní slavnosti pod Polanou do slovenské Detvy. Už se na vás těší můj kolega Zdeněk Tofel, já mu předávám slovo a přeji vám dobrý poslech a krásný páteční podvečer s Českým rozhlasem Ostrava.

Pěkný letní podvečer vám přejí z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu Zdeněk Tofel. Dnes mají svátek Libuše a Amálie. Gratulujeme všem nositelkám těchto jmén. Ženské křestní jméno Libuše má slovanský původ. Pochází ze slovanského slova ljub, které se překládá jako líbá, milá, milovaná nebo příjemná. Mile zní jméno Libuška, které i z jeho nositelky dělá příjemnou slečnu či paní. A co významné nositelky? Zajisté mytická česká kněžna Libuše, jedna z dcer vojvody Kroka, která byla manželkou Přemysla Oráče, spolu se stali zakladateli dynastie Přemyslovců. František Palacký její život hypoteticky kladl na počátek 8. století. Ze současnosti herečka Libuše Šafránková, provdaná Abrahamová, která se proslavila roli princezen nebo jako popelka v kultovní pohádce Tři oříšky. Dále herečky Libuše Havelková, Libuše Švormová či Libuše Ljuba Skořepová. Ze světa hudby operní pěvkyně Libuše Domanínská. Též Libuše Váchalová, harfistka, hudební pedagožka, matka harfistky Jany Bouškové. Nebo Ljuba Hermanová, šanzoněrka, herečka, muzikálová a operetní zpěvačka. Také zpěvačka a violistka Libuše Černá, která hraje s Tomášem Kočkem. A Libuše Bedřicha Smetany je dnes už slavná česká národní opera, inspirovaná přemyslovskou kněžnou Libuší. Ze světa folklorismu jsou to zpěvačky Libuše Rusínová Špundlová, solistka naší bývalé studiové kapely Ondraš. Libuše Střeštíková z cymbálové muziky Rosa Uničov. Libuše Drtilová z Postřikova, zpěvačka i choreografka Libuška Sladká Kvašná ze souboru Ostravica, nebo Libuše Bartovská, zpěvačka kapely Bukanýři, kterou vedl nedávno zesnulý klávesista upravovatel Pavel Klos. Poslechněme si v podání zpěvačky, choreografky, též umělecké vedoucí souboru Ostravica, svítku místku Libušky Sladké Kvašné a sboru písně Ričeli Ričeli, ač je to svatbenka. V úpravě Honzi Pustky doprovází cymbálová muzika Ostravica s primáškou Petrou Novákovou. Ričeli.

0: dnešnímu svátku zpívali Libuším a našim posluchačům Libuška Sladká, Kvašná a Zbor. Hrála cymbálová muzika Ostravica z Frýdku Místku. Dnes má také svátek Amálie. Ještě jednou gratulujeme všem nositelkám tohoto jména. Všem Amálkám a našim posluchačům nabízíme píseň Ailitala Laštovinka. Přesně řečeno tři podoby této milostné písně Spor Ondřejníků. V mé dramaturgii a hudební úpravy uslyšíme prvně archivní záznam začátku 60. let minulého století, hlas nositelky tradic Anežky Kalusové. Pak budou zpívat její vnučka Markéta Velká a pravnučka Amálka Velká za doprovodu cymbálové muziky valašský vojvoda z Kozlovic. Živá nahrávka je z pořadu 70. Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2015 se Strážnicí 70 let na společných vlnách.
1: A je lítala vlaštověnka, lítala, až se ona černej země chytala.

Vánocem a Málým k svátku a našim posluchačům jsme věnovali tři podoby milostné písně z Podondřeníku a Jiritela Laštovinka. Z archivního záznamu zpívala prvně Aneška Kalusová, pak už autenticky její vnučka Markéta Velká a pravnučka Málka Velká. Hrála cymbalová muzika Valašský vojvoda z Kozlovic. Tato nahrávka je z mého pořadu se strážnicí 70 let na společných vlnách, který jsme představili v rámci 70. mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2015. Jen dodám, že ve studiové verzi tento titul úspěšně reprezentoval Český rozhlas na soutěží Grand Prix Svetozára Stračiny, pořádané v rámci IBU roku 2015 ve Slovenském rozhlase Bratislava. Vraťme se však k 81. mezinárodnímu folklornímu festivalu ve Strážnici a 44. ročníku folklorního festivalu Dětská Strážnice 2026, který proběhl v areálu Strážnického zámku ve dnech 25. až 28. června. Tady jsou ocenění Národního ústavu lidové kultury. Laureáti mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2026 jsou Jana Semerádová za procítěný interpretační výkon v pořadu Barokní hudba v zámku i v Podzámčí. Hornácká cymbalová muzika Petra Galečky za stylové provedení regionálního hudebního materiálu v pořadu Co se stalo kdysi. Folklorní skupina Bystřica a kapela Bezměna za výběr zpracování a interpretaci tanečního a hudebního materiálu v pořadu Tanec jako živý fenomén z Těšínského Slezska. Věra Fenslová a Jaroslava Šichtancová za komplexní scénické uchopení díla a osobnosti Aleny Skálové v pořadu Můj milý člověče. Další laureáti jsou dětský soubor Úsměv za přirozený projev při stvárnění zvykoslovného materiálu v pořadu Tvrdá je slezská řeč. Dětský soubor Hájenka za přesvědčivé propojení divadelních a tanečních prostředků v pořadu Smrt nesem ze vsi. A Petr Michalovič a Richard Držka za žánrovou pestrost scénického předvedení regionu Záhorie v pořadu U nás na Záhorí. Kompletní tiskovou zprávu a další zajímavosti ohledně 81. mezinárodního folklorního festivalu v Strážnici najdete na webu www.festivalstráznice.cz. Poslechněme si píseň Před naším je pěkný stromek v podání oceněných laureátů za stylové provedení regionálního hudebního materiálu v pořadu Co se stalo kdysi, tedy hornácká cymbalová muzika Petra Galečky, též s primášem a jejím zpěvákem.

hráli a zpívali laureáti Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2026 horňácká cimbalová muzika Petr Galečky. Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte pravidelný páteční pořad Ostravské folklorní kalendárium. U mikrofonu je letně naladěný Zdeněk Tofel. V našem pořadu si všímáme osobností daného žánru. Patří mezi ně zpěvačka Marie Klingová. Nejmladší zpěvačka legendární čtveřice sester Žabkových Marie Klingová, dívčím jménem Žabková, se narodila 19. října 1944 v obci Řepiště. Včera jsme si připomněli výročí jednoho roku od jejího úmrtí. Do pěveckého nebe odešla paní Marie loni 9. června ve věku 80 let. Roku 1975 se zúčastnila v Československé televizi se svým otcem Otto Žabkou, bratrem Ludvíkem a synem Robertem soutěže Zpívá celá rodina, kde zvítězili. Od roku 1990 žila paní Marie s rodinou v Martině a pracovala ve Vrútkách. Marie Karpecká-Klingová obdržela též ocenění druhé místo za solový zpěv na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici roku 1961 a v soutěži malých pěveckých skupin získali sestry Žabkové také druhé místo. Velký podíl měl na úspěchu sester Žabkových, tedy i Marie Klingové, odborný redaktor Českého rozhlasu Ostrava, doktor Jaromír Gelnar, manžel její sestry Marty, který sestavil repertoár zaměřený na region Těšínského Slezska. Hudební úpravy tvořil vedle Jaromíra Gelnara především hudební redaktor, cymbalista Jan Rokita senior. Další Mariina sestra, paní Anna Boruňová, nám také připomněla druhé místo sester Žabkových soutěží Slovenského rozhlasu. Prix de Music Folklory, kde Rádio Bratislava, dnes jako Grand Prix Svetozára Stračiny. Sestry Žabkovy tehdy natočili v roce 1977 v našem studiu S1 speciální kompozici 12 hlasů na 12 stop v písni Nad horami v úpravě Jana Rokity a Jaromíra Gelnara. Jeho manželka paní Marta Gelnarová mi sdělila: naše Marie měla z nás čtyř nejlepší a nejkrásnější hlas, který doslova vyletěl až nad vrcholky Beskydských hor a zvonil i voněl vysoko nad naším krajem. Poslechněme si Marii Karpeckou-Klingovou, rozenou Žabkovou, v těšínské baladě. Nahrávka vznikla playbackovou metodou v našem studiu S1 v červenci roku 1976. Hudební úprava je od Jana Rokity seniora, doprovází cymbalová muzika Technik s primášem Mirkem Hlostou. Na anglický roh hraje jako host Anna Václavíková.

kalendáři si všímáme osobností nejenom ze světa hudby. 9. července roku 1901 se narodil v Liptále Jan Kobzáň, valašský malíř a grafik, též spisovatel i autor známého loga Baťa. Jan Kobzáň odešel nad valašský Olymp Soláň poměrně mlád, ve věku 54 let, dne 10. října roku 1955 ve Velkých Karlovicích. Naproti tomu 9. července, ale roku 1991, zemřel televizní režisér a scénárista Jan Urbášek. Narodil se 21. října roku 1944 v Jaromíři. Režiséra Jana Urbáška si mnozí pamatují z ostravského studia České televize, kde vznikly známé pořady Vonička z domova nebo pro děti Zpívánky. Z jeho tvorby můžeme jmenovat například dokument Velehrad, z filmů Fidlovačka a neb žádný hněv a žádná rvačka, či krátkometrážní Lašské tance a tak dále. Naše vzpomínka patří též Zdeňkovi Pšenicovi, dlouholetému předsedovi Folklorního sdružení České republiky a dalších spolků. Včera 9. července jsme si připomněli 7 let od jeho úmrtí. Zdeněk Pšenica se narodil 23. prosince 1963 v Zubří na Valašsku. Zemřel 9. července 2019 ve věku 55 let. V roce 1990 odešel do Prahy, kde vznikalo Folklorní sdružení České republiky. Za jeho působení se rozrostl počet souborů České republiky sdružených ve FOSu na 412 a bylo pořádáno celkem 65 festivalů. Folklorní sdružení vydává ale také časopis Folklor. Zdeněk Pšenica měl též velký podíl na organizování československé soutěže Zpěváček Slávík. Tady započala i spolupráce s naším rozhlasovým studiem. Z Valašska uveďme ještě folkloristku Janu Šavánkovou. Vedoucí souboru Sedmý kvítek z Frenštátu pod Radoštěm vede jej už 46 let, která bude mít v neděli 82. narozeniny. Gratulovat budeme tedy paní Janě pozítří. Jana Šamánková se narodila 12. července 1944, žije na frenštátských pasekách. Věnuje se stále valašskému folkloru, a to od svého mládí. Je předsedkyní Valašského folklorního sdružení, dnes spolku. Je ředitelkou a dramaturgyní festivalu Frenštátské slavnosti. Jana Šamánková je nositelkou ceny svatého Martina za rozvoj kultury ve městě Frenštát pod Radoštěm, kterou jí muzejní a vlastivědná společnost a komise kultury navrhla pro rok 2002 za dlouholetou tvůrčí a organizační práci v udržování folklorních tradic, jejich rozšiřování zejména mezi mládeží a za obnovení frenštátských slavností. Jana Šavánková obdržela také cenu nadace Synod v roce 2013 za příkladnou práci s dětmi a mládeží v oblasti folkloru. Závěrem kalendária máme pro vás dvě pozvánky. Ta první je do Valašské Bystřice, kde v režii Valašského souboru Portážského proběhne zítra 11. července 16. ročník portážských slavností od 14. hodin v amfiteátru Opernických. Program začíná vlastně už dnes večer a skončí v neděli dopoledne. Podrobnosti najdete na webu. Druhá pozvánka je k našim východním slovenským sousedům na

0: Cymbalová muzika Jasenka s primášem a upravovatelem Zdeňkem Kašparem. Klidný letní podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.
1: Povolas!

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Fungování ostravského domova Mikasa pro lidi s autismem ohrožuje nedostatek peněz. Kriminalisté zahájili v případu požáru budovy v baťovském areálu úkony trestního řízení. Škoda zatím vyčíslená není. Vedení Šumperku nechá očíslovat lampy veřejného osvětlení. Pomoct by to mělo záchranářům při hledání lidí v nouzi. Zítra bude v regionu oblačno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer, jsou tady další aktuální zprávy s Lenkou Blažejovou. Ostravskému domovu Mikasa chybí 3,5 milionu korun na provoz do konce letošního roku. Peníze zařízení stačí jen do poloviny září. Pak hrozí, že bude muset zavřít. Jde přitom o jediné zařízení svého druhu v regionu, kde žijí dospělí lidé s těžkou formou autismu.
4: Byl to podobný pocit, jako když dostanu pěstí přímo do obličeje.
5: Popisuje Miroslav Šťotka moment, kdy se dozvěděl, že by jeho syn o péči v Mikase mohl přijít. Podle ředitele Michala Panáčka domov dostal od kraje o 300 tisíc korun víc než v loni. Kvůli dostoucím nákladům to ale nestačí a žádal o víc. Podle mluvčí hejtmanství Nikoly Birklenové ale má letos kraj od státu méně peněz na sociální služby.
6: Aktuálně se vyhodnocují dva dotační tituly, ve kterých má domov organizace Mikasa zažádáno celkem o 3,5 milionu korun.
5: Další finance tak ještě Mikasa může získat. Z Ostravy Natálie Janišková, Český rozhlas.
3: Rozsáhlý požár budovy 34 ve Zlíně policie prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Budova začala hořet včera ráno, větší část se už zřítila a požár stále hasí desítky hasičů. Pokračuje zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
7: Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Trestní zákoník v tomto případě stanoví až 5letý trest odnětí svobody. Celková škoda způsobená požárem prozatím nebyla vyčíslena.
3: Pracovníci šumperské

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: novinách a v tiskové agentuře. V roce 1959 nastoupil do diplomatických služeb a pracoval jako tiskový ataše na německých ambasádách v Jordánsku, Sýrii a Indonésii. V roce 1964 se stal poradcem pro tisk spolkového kancléře Ludvika Erharda. Později Hans Klein sepsal Erhardovi paměti. Byl také mluvčím letní olympiády v Mnichově v roce 1972. V roce 1976 se Hans Johnny Klein vydal na politickou dráhu. Za stranu CSU byl zvolen do spolkového sněmu. Na konci 80. let byl ministrem ve vládě Helmuta Kohla. Od roku 1990 až do své smrti byl Johnny Klein vedoucím tiskového úřadu spolkové vlády a také místopředsedou spolkového sněmu. Byl také aktivní ve vyhnanecké komunitě a po roce 1990 se zasazoval o česko-německé usmíření. Několik let byl také místopředsedou sudetoněmeckého krajanského sdružení. Hans Johnny Klein zemřel v roce 1996 a je pohřben v Bernau u Chiemsee. Na jeho počest je od roku 2016 udělovaná cena Johnnyho Kleina za česko-německé porozumění, která je určena novinářům a publicistům z Česka, Rakouska a Německa.
1: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.rozhlas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
0: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Obchodní řetězec Lidl řeší únik osobních údajů zákazníků jeho e-shopu. V Ostravě začíná naplno pracovat první český kvantový počítač. Ve finále wimbledonské dvouhry mužů proti sobě nastoupí Sinner a Zverev. A počasí zítra jasno až polojasno, přechodně oblačno, maxima kolem 27 stupňů, na severovýchodě jen kolem 23. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Řetězci Lidl unikla některá osobní data zákazníků jeho internetového obchodu. Českému rozhlasu to dnes potvrdila mluvčí společnosti Iveta Barabášová. Hackři se podle ní dostali například ke jménům klientů, jejich telefonním číslům nebo také e-mailovým adresám. Naopak hesel, doručovacích adres nebo platebních údajů by se únik týkat neměl. Lidl se podle Barabášové dozvěděl o útoku na začátku tohoto týdne.
4: V současné době nemáme žádné konkrétní důkazy o zneužití dat. Nicméně jsme zákazníky, kterých se situace týká, preventivně varovali před možnými pokusy o phishing nebo zneužití identity.
3: Hackři data ukradli jednomu z poskytovatelů IT služeb Lidlu. Řetězec se už kvůli incidentu obrátil na Úřad pro ochranu osobních údajů a poskytovatel IT služeb zároveň podal trestní oznámení. Kácení stromů na Havlíčkobrodském sídlišti Pražská prověřuje Česká inspekce životního prostředí. Stavební firma, která pracuje na revitalizaci sídliště, údajně pokácela řadu stromů ve vegetačním období, tedy v době, kdy na nich mohou hnízdit ptáci. Podle krajského ředitele Jana Panského teď inspekce schání veškeré potřebné podklady.
5: Momentálně scháníme podklady, abychom zjistili, jakým způsobem bylo kácení povoleno. I když nemůžu dělat žádné závěry, tak musím konstatovat, že tenhle způsob kácení je naprosto zcela určitě nevhodný a není v pořádku.
3: Podle vedení Havlíčkobrodské radnice má firma dokončit práce v příštím roce v září. Mohla tak zahájit práce v jiné části stavby. V Ostravě začala naplno pracovat první český kvantový počítač. Je v areálu Národního superpočítačového centra a má za sebou několik měsíců testování. Kvantový počítač dokáže v krátké době řešit extrémně složité úlohy. Už se také hlásí první zájemci o jeho využití. Jak potvrdil Branislav Jancík z Ostravského superpočítačového centra, poptávka je například v oblasti přenosů energií nebo také vývoje nových materiálů.
6: Jedna z dalších domén, v kterých se kvantové počítače uplatňuje, je projekt zameraný na neurodegenerativné onemocnění mozgu, jako jsou Alzheimerova choroba a další neuropatie. Kvantové počítače mají potenciál dát

0: znám ty odpovědi přesně. Sport.
1: Italský tenista Jannik Sinner nedal v semifinále Wimbledonu šanci sedminásobnému vítězi turnaje Novaku Djokovicovi a po výhře 3-0 na sety si v Londýně zahraje o svůj druhý titul. Jeho soupeřem bude v neděli Alexander Zverev z Německa. Ten dnes odpoledne porazil domácího Artura Ferryho také 3-0 na sety. Počasí. Letní počasí bude pokračovat. V noci na sobotu čekáme v České republice převážně malou oblačnost. Pouze na severovýchodě území zpočátku ještě může být oblačno. Nejnižší teploty nad ránem ještě docela osvěžující mezi 14 a 9 stupni. Zítra přes den bude převládat slunečno, tedy jasno až polojasno. Během dne přechodně až oblačno, pršet by nemělo. Maxima zítra většinou mezi 25 a 29 stupni. Pouze na severovýchodě republiky budou o něco nižší, kolem 23. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný od severu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D1 ve směru z Brna do Prahy zůstává ucpaná za sjezdem na Měřín. Je to kvůli dvěma omezením. V obou případech je uzavřený pravý pruh. Aktuálně se brzdí na kilometru 127 a k Velkému Beranovu na 119. se jede téměř hodinu. A pozor, v Praze na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most popojíždí kolona od sjezdu do Průběžné. 15 minut ztratíte na trase k Průmyslové. Kousek přední v levém pruhu odklízí následky nehody. Projíždí se pouze pravým pruhem, jeďte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Vesele a zdravě. Dobrý večer a příjemný poslech.
2: Vesele a zdravě.
3: Hezké odpoledne, možná večer, záleží, kdy nás posloucháte, jestli v premiéře nebo v naší repríze. Každopádně vítáme vás s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
4: A dneska máme zácpu oba. A vlastně i vy všichni máte zácpu.
3: Ano, ve vysílání jako ano. Téma. Velmi zajímavé, úspěšné a zdá se, že to trápí hodně lidí, protože se k tomu tématu vracíme na základě vašich dotazů. Starý pán je na vyšetření u doktora. Doktor se ho ptá: dědo, a co stolice? Máte i pravidelnou?
5: Jo, pane doktore, pravidelnou. Každý ráno v 6.
3: A kdy se probouzíte? Obvykle v 6.15.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vesele a zdravě, dnes téma zácpa. Ta se často nestává ale tématem společenské konverzace. S nadsázkou můžeme říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Naše redaktorka pořadu Vesele a zdravě Bára Kvapilová se vypravila za přednostou klinického centra Isker Milanem Lukášem a položila mu několik choulostivých otázek.
1: Co se ucpává, když máme zácpu?
2: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém střevě. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
1: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
2: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizovaná právě sníženou hybností tlustého střeva.
1: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
2: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. A sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to takové psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
1: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
3: Pepino, už toho máme dost.
4: My taky, Matýsek se posral.
3: Durch.
1: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
2: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
2: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, já jsem to poprvé v životě, měla otok mozku, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
5: Vesele a zdravě.
0: Paní doktorko, je zácpa pro náš organismus zátěž, nebo to přežije jednou za čas v pohodě?
6: Tak vzhledem k tomu, že ta stolice je něco, co to tělo už na nic nepotřebuje, a té stolice může být až 2,5 kg, tak bych řekla, že to docela zátěž může být. Já bych k tomu, co říkal pan doktor, který hovořil o té zácpě atonické, to znamená, kdy to střevo se nehýbe a není schopno posunovat tu stolici, ještě přidala takovou bolestivou spastickou, křečovitou, kde je vlastně zvýšená střevní dráždivost, kdy se zmenší průměr toho střeva a dojde vlastně k tomu, že ta stolice jakoby
0: neprojde
6: a bolí to teda strašlivě a můžou být výrazně zúženy úseky střeva, který okolo nich jsou pytlovitě zase rozšířené, jo? Čili ta zácpa jako nemusí být úplně jenom kosmetická, jednoduchá věc.
0: Může tohle to být i poruchou toho potrubí, když to takto
6: tohle
0: řeknu.
6: Tohle se děje nejčastěji u mladých žen v těhotenství, protože tam vlastně všechno se stará o to, aby chránil se ten plod, čili tam potom ovšem v okamžiku, kdy ta maminka má bolesti břicha, no tak je to hrozně diskomfortní. Jinak z těch věcí, které by se dali zkusit. Olej taky nedoporučuji, ale lněné semínko může dělat docela dobře.
0: Jako takové, nebo třeba nějaký výtažek olejní?
6: Jako takové, ne, jako právě takové. Že olej ne. Radši se přidává to semínko jako takové do jogurtu, do tvarohu, na chleba, nebo v pečivu bývá.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí i vám v pořadu Vesele a zdravě. Budeme řešit právě zácpu a brzy odpovídat i na vaše otázky.
5: Vesele a zdravě.
7: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Vracíme se k tématu, které nám připomene i náš posluchač. K tématu, které jste zvolili i vy svým zájmem.
1: Zdraví Petr. Čtvrtý den a zase nic. I když tlačím sebe víc, jsou to stavy nemilý. Zkusím to zas za chvíli.
2: Děkuji, pane Petře, protože nám připomínáte římská vlastně kritéria zácpy a to, že máme méně než 3 stolice v týdnu, to znamená čtvrtý den zase nic, to znamená, že už jako spozorníme.
0: No to se chci zeptat, podle mě každý to vnímá jinak, přece každý nechodí úplně ve stejném rytmu, frekvenci.
2: Ne, ale...
0: Někdo může jít... Jednou za 2 dny někdo může jít každý den, kdy už to máme brát, že je ta zácpa tedy?
2: Ano, pokud je za týden méně než 3 stolice, to patří mezi jedno vlastně z těch římských kritérií a druhé, které
0: nám... To se jako lékaři v Římě dohodli nebo staří Římané?
2: Pravděpodobně obojí, jo? Určitě již staří Římané a jinak ta římská kritéria vycházejí z konference, která se konala vlastně, myslím, v roce 99 a ta římská kritéria byla odsouhlasena, že teda jako takhle to má být. A oni jsou už druhý římský kritéria, tohle už jsou 2. A jinak ještě další, co nám připomněl pan Petr, pokud je tuhá, obtížně vyprazdnitelná stolice víc než ve čtvrtině případů, to znamená, jako když já jdu 3 stolice týdně a všechny 3 tlačím, tak to je přesně už ten případ, jo. A když za 2 týdny dny tlačím vlastně 2 stolice moc, jo, tak je to zas ten případ.
0: Je to tlačení v pořádku? Neškodíme si tím třeba už kvůli hemoroidům nebo tak?
2: No tak samozřejmě, jako když nemáme třeba úplně silné břišní svaly, tak to tlačení je k ničemu. Používáme potom jiné svaly a můžeme mít různé problémy. Jinak při tom tlačení my zadržujeme většinou dech, což zase je takzvaný valsalvu manévr, který taky jako nemusí být úplně dobře. Zvyšuje se tlak v celé dutině břišní, což může dráždit žaludek. Takže jako to tlačení, no a navíc můžeme si zvýšit krevní tlak vlastně i v hlavě a může při tom tlačení docházet ke zvyšování vlastně krevního tlaku jako takového. Takže to není dobrý nápad. Další, pokud u čtvrtiny z těch stolic máme nekompletní pocit vyprázdnění, to znamená, že jako se vyprázdníme a furt máme pocit, že ještě by tam bylo potřeba, anebo pokud dokonce musíme používat manuální nějaké vyndavání té stolice, ano. Že jako strčíme si prst do zadečku a vyndaváme
0: stolici.
2: Tak to
0: stolici. Je taky problém.
2: No samozřejmě.
0: Naše babičky kdysi říkávaly, že střeva mají svůj mozek.
2: Ano.
0: Je to pravda?
2: A dokonce už dnes víme, že máme dokonce naše bakterie ve střevě a to je 1,5 kila dokonce, to znamená, že to je opravdu hodně bakterií a to je náš druhý mozek, který nám vyrábí 60% serotoninu, což je hormon spokojenosti. Jináč Američané...
0: To je takové to, proč když se nám to dobře povede, že se dobře cítíme?
2: Ano, no tak samozřejmě úspěch, že to je vždycky, ale Američani a Angličani nebo anglosaská angličtina vlastně říká gut feeling. V tom, co my říkáme, cítím to v kostech, tak oni to cítí ve střevech. A další vám řekne vlastně věda o čakrách, což jsou takové ty jako oblasti koncentrace různých energií, že ta čakra, která je za pupíčkem, to znamená v oblasti těch střev, je čakra vůle. A údajně se, pokud jí chcete harmonizovat, tak se harmonizuje zvuky strunných nástrojů, to znamená housle nebo kytara. Harmonizujete si čakru vůle. A zajímavé je...
0: Počkat, to když si k tomu pustíme nějaký takový smyčcový koncert, tak nám to půjde líp?
2: No, harmonizujeme údajně, a nebo tóny kytary, takovýto brnkání. A ten důvod, proč v Japonsku se dělala seppuku, které se u nás chybně říká harakiri, bylo přesně, že člověk vyřezával centrum své vůle jako potrestání za to, že neudělal věci správně.
0: To prosím nedělejte.
2: Nedělejte.
0: Ano. Vyřešíme zácpu jinak.
2: Ano.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dostává se konečně v pořadu Veselé a zdravě na ty dotazy, které jste nám nechali na telefonním záznamníku, případně v psané formě přes stránky veseleazdravie.cz jste je poslali. Tady je první dotaz.
1: No dobrý den, paní doktorko, já bych se vás jenom chtěla zeptat. Já mám taky tu zácpu, ale u toho mám další problém a nikdo mě, aj v nemocnici jsem byla, řekli mě, že jsou zdravá, nic. Dali mě lék Neurol jednou za 6 hodin a teďka mě to nepomáhá, spíš na horečku, ale horečku nemám a je mě fakt špatně, tak co s tím?
2: Tak lék Neurol není ani na horečku, ani na zácpu. Lék Neurol je lék na uklidnění, vlastně na snížení takového celkového napětí. Čili je možné, že pokud vám někdo vyšetřil bříško, tak zjistil, že spíš máte stažené svaly a proto vám dal Neurol na uvolnění.
0: Že to je třeba z psychiky?
2: Může to být z psychiky, ano. Existuje návyková zácpa, která je způsobená vlastně tím, že třeba právě radši chodíme jenom doma, abychom se pak mohli umýt nebo podobně a tak vlastně tak dlouho zadržujeme, až je problém s vyprázdněním. Čili tady bych doporučila zajít za obvodním lékařem, případně na gastroenterologii, aby se někdo podíval. Já nevím, jestli chodíte na kolonoskopii, ale asi tady by možná byla potřeba.
0: Když jste zmínila, že ne každému je komfortní chodit na toaletu mimo domov.
2: Ano.
0: Stává se, že třeba, i když jedeme na dovolenou, tak máme takovou tu začátečnickou zácpu, že jsme mimo v tom prostředí. Je to taky dáno takhle psychicky?
2: Ano.
0: Než jdeme poprvé se uvolnit na záchod.
2: Prosím pěkně, tady popisuje pan Jakub a paní Vlasta a vlastně možná trošku i paní Malá, popisují vlastně zácpy u dětí. A u dětí velmi často psychogenní zácpa je známka určitého diskomfortu nebo strachu. Říká se stažený žaludek, ale to též platí pro stažený vlastně zbytek trávicího traktu.
0: Takže to děti znamená, stresujeme něčím?
2: Že dítě, pokud je stresované, šikanované, bojí se nebo má nějaké problémy, tak má stažený žaludek, může méně jíst. To platí pravděpodobně tady u paní Malé, syn 6 let 17 kilo, to je hodně málo teda, bych řekla, na 6leté dítě. A ta říká, že dítě chodí každé 4 dny s obrovskou stolicí a nebolí ho to. Tady si myslím, že jde o slabé břišní svaly, to znamená, že to vyprázdnění vlastně není možné, dokud není ten střevní obsah velký. A tady bych doporučila vlastně pokonzultovat s pediatrem, jestli netrénovat břišní svalstvo různými cvičeními v leže a podobně. Ale u pana Jakuba a paní Vlasty, co dělat a co rozhodně nedělat, pokud má dítě psychogenní zácpu, tak tam bych posilovala pocit bezpečí, uvolnění, učila dýchání, držela třeba v náručí, masírovala bříško teplou rukou, to může pomáhat, učila i dítě, aby masírovalo bříško a podporovala bych vlastně tu stolici vyvoláním takzvaného gastrokolického reflexu, to znamená, že žaludek dá podnět střevu k vyprázdnění a to se dobře trénuje, když se rád ano, to děťátko napije chladné vody na lačný žaludek.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Další dotazy přijdou na řadu hned po písničce, po malé pauze.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, ve studiu Patrik Rozehnal, doktorka Kateřina Cajdamlová a odpovídáme na dotazy, které jste nám už před časem nechali, když jsme poprvé vysílali téma zácpa. Sešlo se tolik dotazů, že na některé z nich chceme odpovědět i dnes.
1: Dobrý den, paní doktorko, prosím vás pěkně. Trpím zácpou a stolice dojde až do konečníku a neozve se, nedá znamení, že je plný ten konečník. Takže s tímto mám problém, aby se potom mohla vypráznit. A nevím, proč tomu tak je, kde je chyba.
2: Tak inervace této části vlastně trávicího traktu. Zásobení nervy, protože tady se bavíme o senzitivních nervech, které si mají všimnout, že vlastně je na čase, aby se vyprázdnilo střevo, tak to bych doporučila nechat zkontrolovat jednak lokálně, to znamená podívat se, co s tím konečníkem je, jestli vlastně není třeba spastit jako v křeči, nebo jestli nedělá nějaké jiné potíže.
0: To budeme dělat sami nebo lékař?
2: Tohle by měl dělat lékař, říct to vlastně svému obvodnímu lékaři. Já vím, že je to trošku intimní, ale bez toho, že se podívá, co se děje v oblasti konečníku, těžko, protože to mohou být i hemoroidy, může to být greco. A druhá možnost je trénovat vyprazňování, protože to je reflex a ten reflex může s vyšším věkem vyhasínat. A třetí možnost, že by něco mohlo být z dolní bederní páteří až křížovou oblastí a tam zase to ten lékař nejsnáze pozná, protože nám udělá různé manévry a zjistí. Čili může to být těmito třemi věcmi.
0: Přidejte i další dotaz z našich stránek veseleazdravie.cz.
2: Ano, chci se zeptat, čím to může být, jak řešit, když stolice se nahromadí z kamení u konečníku, takže nejde ven. To znamená, tady to je, bych nejprve zkusila řešit přidáním pitného režimu, přidáním vlákninové stravy, už tady zaznělo různé kivy nebo lněné semínko, zkusila bych přidat ovoce, zeleninu, zase tady připomínám, že na každých 10 kg hmotnosti potřebujeme 100 gramů vlákninové stravy, čili tohle bych zkoušela. Jinak tohle je přesně na to manuální vybavení, abych vlastně roztáhla ten konečník, šahnu si tam prstem a vybavím. No ale nenechávala bych to být, podívala, zase bych stála v kolonoskopii, aby se někdo na tu poslední část střeva podíval, jestli tam není nějaká překážka.
0: Další dotazy budou následovat po krátké pauze a tu nám vyplní opět písnička.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Doktorka Kateřina Cajdamlová je připravena odpovídat na další otázky, které jste předem nechali na našem telefonním záznamníku a také na stránkách veseleazdravie.cz. Co tam máte ještě, paní doktorko?
1: Paní Monika před týdnem na toaletním papíře našla drobné stopy krve, asi před 3 dny i pocit zácpy, časté chození na toaletu a nic nevyšlo, pocit překážky. Tady už vlastně slyšíme, že to pravděpodobně bude záležitost hemoroidů. I s tím krvácením, pokud ta krev je červená, tak to opravdu vypadá, že tam jsou ty hemoroidy, což jsou vlastně určité, jako kdybych rozšířené žíly v oblasti konečníku a mohou tu sliznici takovým způsobem vytlačit, že brání průchodu stolice. Mm-hmm. No, protože ten hemoroid je vlastně pod tou sliznicí, čili tím, jak se zvětší a zadržuje tu krev, tak zastavuje vlastně průchod stolice. Takže já si nemyslím, že se jedná o rakovinu tlustého střeva, ale každopádně do toho konečníku by se někdo měl podívat.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, tady Ošerová Eva, mám 84 roku, mám problémy se zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu, a ještě velice musím tlačit, oči vygulovat, protože mě to velice bolí a v bruchu mě hůká. A tabletky mám, užívám tabletky, protože jsem měla operovanou štítnou žlázu 3x, tak tabletky beru každý ráno, takže bych chtěla poprosit paní doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.
1: Tak, nejprve drobné uklidnění, protože pokud za 2-3 dny nakonec ta stolice je, tak se pravděpodobně nejedná o nic vážného. Další uklidnění, je to typický příznak u poruch snížené funkce štítné žlázy, čili bych to určitě nahlásila jednak svému obvodnímu lékaři, ať třeba zkontroluje, jestli těch tabletek není potřeba trošku víc, to znamená tohle by to mohlo být. No a samozřejmě pitný režim a čtvrtá věc, s vyšším věkem slábne svalstvo, zejména ženám, protože už nemáme ty anabolické steroidy, čili může jít i právě o to, že to břišní svalstvo už tak úplně nefunguje, tam se doporučuje vlastně zase masáž toho bříška, zatlačit si třeba i rukou a pomáhat tomu střevu těmi masážemi, je to z té pravé dolní jámy kyčelní směrem nahoru jako obrácené U do té dolní levé jámy kyčelní. Ruka by měla být teplá a měli bychom to dělat vlastně pravidelně s pokusem o vyprázdnění a můžeme zkusit i ten gastrokolický reflex, to znamená ráno nalačno se napít studené vody.
0: Máme ještě dotaz psaný?
1: Tady máme ještě, co nedělat, já jsem to možná dostatečně neřekla, co určitě nedělat, pokud má dítě psychogenní zácpu, takže nutit k vyprázdnění radši ne, opravdu spíš ten pocit bezpečí a pátrat, co by to dítě mohlo děsit. A jestli navštívit dětského psychiatra, já bych nejdřív zaskočila za obvodním lékařem a zkusila vlastně pohovor, protože ti obvodní lékaři, že oni mají školení na různé typické poruchy dětského věku a co se psychiatrů, psychologů dětských týče, tak tam může být třeba rok objednací lhůta, čili určitě tohle bych řešila už se svým obvodním lékařem.
0: I u těch dospělých je možné, že si třeba zácpu přivodíme sami nějakým špatným návykem?
1: Určitě, ano. Ta psychogenní zácpa, to je pocit trapnosti nebo strachu nebo nějakého jako lidé třeba, kteří trpí meteorismem, to znamená, že odchází plyny.
0: Jsou hlasitější to?
1: Ano, tak si zvýší tonus vlastně konečníku tím, že se snaží, aby právě k tomu odcházení plynů hlasitě nedošlo a výsledkem potom může být, že ten konečník se stane spastičný. plastickým. Čili zase...
0: Jakože nefunguje, není tak pružný?
1: Je v křeči.
0: V křeči.
1: Je v křeči. No, že prostě drží.
0: Drží to.
1: Drží, ano. Takže celkové uvolnění může vést i k tomu, že se uvolníme takto. A jinak bych doporučila, pokud je ta zácpa dlouhodobá a jsou ještě další příznaky, jako třeba únava nebo nějaké přibývání na váze, tak i zvážit, že by se jednalo o tu štítnou žlázu a nechat si vyšetřit i tu.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká za malou chvíli.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Na závěr si s doktorkou Kateřinou Cajdanovou připomeneme v pořadu, který řeší zácpu, tedy jak ji léčit nebo jak si od ní odpomoci, jak jí předejít, paní doktorko?
1: Tak doporučila bych pár věcí. Tak pokud se to stane poprvé, to znamená, že máme náhle zácpu, nevíme proč, tak bych zkusila nějaký čaj nebo nějaký čípek, tady poradí nejlépe v lékárně. Takže určitě si přečíst příbalák a držet se dávkování. Rozhodně projímadla u chronické zácpy ne, protože na ně vzniká návyk a může dojít k poškození sliznice střeva a úplnému jako odumření té hladké svaloviny. Čili
0: kdy
1: fakt ne.
0: Použít projímadlo?
1: No,
0: málo
1: jako
0: kdy.
1: Málo, skoro nevím. Já spíš čípky, kapky a spíš ty čaje. Jinak je důležité, jak dlouho ty problémy trvají, kdy to začalo, jestli k tomu zvracíme, máme krev ve stolici, nějaké bolesti, jestli nemáme teplotu a jestli to má někdo v rodině, protože zácpa bývá dědičným problémem. Je to záležitost inervace a vlastně aktivity střeva. Jinak je důležité přidat tekutiny, přidat pohybovou aktivitu. Pokud náhodou berete nějaké léky dlouhodobě, přečtěte si příbalák, řekněte to lékaři. No a vyšetřit konečník, pokud vlastně tam, jak jsme říkali, dochází k tomu, že ta stolice neodchází, rozhodně ho vyšetřit, když je jakékoliv krvácení a dělat i vlastně vyšetření na takzvané okultní krvácení, které není červené a není vidět, ale je to krvácení do střeva. To se dělá vlastně ze stolice a je to vyšetření laboratorní, protože pokud se někdo bojí nádoru tlustého střeva, tak tam tenhle ten příznak bývá často pozitivní, ještě v době, kdy třeba ta zácpa není tak úplně vážná. Jinak je důležité vlastně absolvovat pravidelné kolonoskopie. No a v okamžiku, kdy ten lékař rozhodne, že už ta zácpa nějakou dobu trvá a to je potřeba to střevo vypráznit, no tak se dávají ty klistýry takzvané. Ale já bych si je nedávala doma, prosím.
0: Závěrečná rada doktorky Kateřiny Cajdanové. Ať je všechno v pořádku, těmito problémy netrpíte ani žádnými jinými, jinak jsme vám samozřejmě kdykoliv k dispozici a ty příznaky různých nemocí s vámi budeme dál řešit pravidelně v našem pořadu Veselé a zdravě. Nezapomeňte, že jsme i na webu veseleazdravie.cz, tam jsou články, záznamy našeho pořadu, můžete se k tomu vrátit. A aby vám nic neuniklo, tak se přihlašte jako fanoušci na náš profil na Facebooku Veselé a zdravě. A my se budeme těšit zase příště.
1: My se budeme těšit a vám přejeme, buďte veselí a zdraví.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdanovou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Sněmovna dnes i přes kritiku opozičních stran schválila novelu stavebního zákona. Elektrárny Opatovice prohrály soudní spor o výši daně z nemovitosti a počasí zítra jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Pršet by nemělo, maxima kolem 27 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 23. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Zrychlit a také zjednodušit povolování staveb má novela stavebního zákona, kterou prosadili ve sněmovně poslanci vládní koalice. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a zakončené jediným razítkem. Opozice byla proti, novelu dlouhodobě kritizuje.
3: Opoziční poslanci u řečnického pultu znovu opakovali své argumenty. Podle místopředsedy poslanců TOP 09 Michala Kučery novela stavební řízení nezrychlí.
4: Tento zákon nepřinese rychlou výstavbu bez zbytečného papírování, ale chaos, zmatek a průtahy.
3: Opoziční kritiku znovu odmítla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
5: Naším cílem je, aby se v Česku stavělo rychle, jednoduše, při dostatečné a relevantní ochraně všech veřejných zájmů.
3: Novelu stavebního zákona teď dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Elektrárny Opatovice prohrály s obcí Opatovice nad Labem soudní spor o výši daně z nemovitosti. Společnost se u soudu domáhala zrušení maximálního možného koeficientu pro výpočet daně, který obec stanovila pro příští rok. Podle elektrárny je koeficient diskriminační. Soud ale její žalobu zamítl a postup obce potvrdil. Rozsudek nabyl právní moci.
6: Opatovice nad Labem zvýšili koeficient na zákonné maximum 5, a to poté, co dal ústavní soud v roce 2023 v podobném sporu o daň z nemovitosti za pravdu obci. Opatovice nad Labem tak očekávají, že místo 3 milionů korun získají na daní z nemovitosti od elektrárny asi 7 milionů korun. Podle nezávislého starosty Pavla Kohouta zároveň navýšili koeficient i pro menší firmy, které na území obce fungují. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požáru rozšířili meteorologové do odvolání kromě Jihomoravského kraje také na přiléhající části okolních regionů. Důvodem je pokračující suché a teplé počasí. O situaci právě dnes jednalo vedení Jihomoravského kraje. Upřesní mluvčí hejtmanství Petr Holeček.
7: Jsme ve spojení s hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje a situaci monitorujeme. Vyhlášení zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je zvažováno. Přistoupilo by se k němu, pokud by vzrostl počet požárů v přírodě a zvýšila by se výstraha Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Sport.
2: Fotbalové mistrovství světa dnes večer nabízí další čtvrtfinále. Před několika minutami začalo utkání Španělsko-Belgie. Zbylá dvě čtvrtfinále, Anglie-Norsko a Švýcarsko-Argentina, jsou na programu zítra.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme podobné počasí jako dnes. Převládat by mělo slunečno, tedy jasno až polojasno. Během dne přechodně až oblačno, bez deště, maxima mezi 25 a 29 stupni. Na severovýchodě republiky kolem 23, vítr zpočátku slabý, přes den mírný od severu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajství.

0: zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 Brno Praha pozor za sjezdem na Měřín. Na kilometru 121 se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na kilometr 119. Je to kvůli dvěma omezením. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Zlatá láska.
2: Lásku vám všem přejí i dnes Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Dovolili jsme si ze stovek přihlášených příběhů vybrat ten, který zblížil dvě kantorská srdce už před 66 lety.
2: Představíme vám 84-letého Jana a 79-letou Evu, kteří letos oslavili diamantovou svatbu.
3: Uslyšíte o milování dvou lidí, o lásce ke škole, k žákům i k vlastnímu dítěti, které se rozhodlo opustit šťastný domov a vřelou náruč rodičů. Ale i tenhle příběh má šťastný konec.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Dovolte nám představit úžasný pár, který spojil svůj život manželským slibem přesně před 60 lety.
1: Mnohem dřív se ale oba upsali učitelské profesi, kterou si zamilovali. Jmenují se Eva a Jan Píšovi. Své dětství a celý život prožili na Vysočině.
0: Do Opatova na Třebíčsku jsme za nimi poslali Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Tady to vypadá, že už nás někdo čeká.
4: Já žasnu, já čekala, že přijedete a ne, že...
3: Že přijdem pěšky až z rozhlasu.
4: Přijdete pěšky až z rozhlasu. No, tak vás tady vítáme, no.
3: Eva Píšová, seznámili jsme se.
4: Ano.
3: Patrik Rozena, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Ta kytička je pro vás.
4: Děkuji vám moc. No pojďte dál, pojďte si. Předpokládám, děkuji, já se hned o tu kytičku postarám.
3: Dobrý den.
5: Vás vítám u nás.
3: Vy budete Jan nebo Honza, můžu říct?
5: Jan Honza. Mě to jako nevadí.
3: Na co slyšíte?
5: Mě říkali od malička Jeníčku, když jsem byl malej, pak mi říkali Jendo, no a teď už mi říkají jenom Honzo.
3: Pro vás, já jsem dal paní Květinu tohle bomboniera. Můžete sladké?
6: To, děkuju. Děkuju.
3: Váš příběh 60-leté lásky v tuhle chvíli se začíná odvíjet na vlnách Českého rozhlasu. Jste připraveni?
6: Doufám, že jsme připraveni na to.
4: No, já jsem připravená vždy na vše.
3: Začínáme.
0: Poprvé se jejich oči setkali při cestě autobusem. Psal se rok 1957. Mladá 13-letá Eva se rozhodla navázat na kantorskou tradici své rodiny a stát se učitelkou. Potěšila tatínka, který řediteloval škole v Předíně na Třebíčsku.
1: Eva si zbalila kufřík a nastoupila do autobusu, který ji vezl do Jihlavy, na pedagogickou školu. O 3 kilometry dál přistoupil Jan, tehdy už student 4. ročníku. Sedl si naproti Evě a probudil v ní dívčí zájem a touhu. Byla lapena.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: To do smrti nezapomenu, protože to bylo takový setkání milý, že já jsem byl vlastně, šel jsem do konce 4. roku, že jo, no a to se mi celkem hodilo, protože já jsem potom šel na vojnu, skončilo to, že jo, ten rok, já jsem v roce 58 šel jsem na základní vojenskou službu do Znojma, že jo, tam jsem byl určitou dobu. Pak mě převelili do Červené vody u Zábřeha.
3: A kdy ta jiskra přeskočila, že jste spolu začali chodit? Co bylo tím startérem?
4: To bylo až 9. ledna, až za asi 3 roky, když manžel přijel z té vojny domů na Opušťák a přišel do Předína na ples. Venkovské plesy jsou vždycky takové hodně družné.
3: To znamená, do té doby jste byli jenom kamarádi?
4: Jenom kamarádi. Jenom a tam jsme se prostě jaksi zblížili, protože manžel pro mě chodil tancovat, to byl tedy v uniformě, no, která mu nepadla, protože na něho nezbyla nějak, tak prostě do krátký ruka, vystyděl se za to jeho dílo, ale doprovodil mě domů, no, a tam jsem dostala první pusu.
3: Jo, takhle. Takže od pusy to počítáte.
5: Ano. No, ano, bylo to tak. A já při té příležitosti si vzpomínám na jednu báseň, kterou, jestli dovolíte, ta mi utkvěla v paměti a někdy jako si na ní velice rád vzpomenu. Začala. Po pěšině běžící lukami a vůní trávy provázel mě k vesnici známý chlapec ze zábavy. U domku pak postál chvíličku a tvářil se rozpačitě. Tak se na něm podívám a on mi říká, já bych vám dal hubičku, jestli ovšem dovolíte. V oči se mu zadívám, co teď na tom člověk změní, tak mi jí dej, povídá, i bez toho dovolení. Tak to jsem si na to vzpomněl, když jsem jí doprovázel, ona měla bílé šaty, tady měla červenou růži a trošku, i ta cesta, bylo to v zimě, že jo, taky nebylo moc. No a tam jsem, když jsem ji doprovázel, tak jsem se naklonil a nebyl jsem odbyt, byl jsem přijat, tak jsem jí dal tu pusu.
4: Věci. To dneska to mládí je úplně jiný. A potom jsme si psali z vojny a pak už jako se řeklo, jak se užívá toho výrazu, jsme spolu chodili. Že?
3: Prozraďte mi, jak tehdy, před těmi vlastně víc než 60 lety, vypadalo chození chlapce a dívky. Kdo koho kam zval, jak jste se vodili, kde jste se scházeli, protože doba byla úplně jiná než dnes.
4: To byla tak jiná doba, že já nevím, jestli je to možný vůbec nějak vyjádřit.
5: Jednoduše. Já jsem měl bratránka, který měl, to byl pionýr nebo co. A já jsem chodil pěšky, párkrát jsem vždycky šel do Předina okolo Rybníka, okolo Vidláku pěšky a pak mi říká, hele, já ti půjčím toho pionýra, tak já jsem si přišel k němu, on mi ho půjčil, já jsem jel do Předina a když jsem se vrátil, protože to už bylo někdy v noci, tak jsem přistavil pionýra k jeho dveřím a bylo to vyrovnání. No, párkrát jsem tam byl.
4: Za čas si skoupil skutra, když se ano, už tak... My jsme měli i skutra. Takže to bylo jako tehdy něco pro nás. Tak za mnou přijel na skutru, tak já jsem dokonce i ten posed, jako, rozumíte?
3: Takhle,
4: na stranu, na bok, jo. Přijel, rodiče to věděli, to už jsem končila potom pajdák a tak nějak nebránili tomu, abychom spolu někam si vyrazili.
5: Vždycky jsme prostě se šli projít. Hezký to byl, ten vztah byl hezký.
4: Prožili jsme pěkný to mládí, chodili jsme spolu hodně na kino, jezdili jsme spolu tady, když už měl toho skutra, tak po nějakých těch poutích nebo těch zábavách. A hlavně my jsme oba chtěli si udělat vejšku, takže to nešlo tak rychle. My jsme tehdy dostali umístěnky, a takže Honza musel nastoupit do toho Velkého Meziříčí a na Žďárský okres a já jsem dostala umístěnku do Želetavy. A to prostě bylo složitý potom se setkat, ale pořád jsme si psali, vždycky jak to šlo, tak přijel za mnou. No. A když už potom se naskytla v té Želetavě, zase učila učitelka, která chtěla na Žďársko, no tak po dlouhých jako všelijakých jednáních se vyměnili. Honza přišel do Želetavy, ale to tehdy nebylo, jak dneska třeba paní učitelka bydlí a chodí za ní přítel, nebo a nikoho to nezajímá. To nešlo tehdy. To prostě, když já jsem měla být, tak to nemohl Honza za mnou chodit nebo se mnou bydlet.
3: Protože společnost by to nevzala?
4: Nevzala. To odsuzovala.
3: To znamená, že vy jste o svatbě začali uvažovat z takových praktických důvodů, Honzo?
5: Ano, no já jsem bydlel kousek od školy a manželka tehdy ještě jenom, paní učitelka bydlela u jedné jiné paní. Až teprve, když jsme se v tom roce vzali, tak jsme mohli bydlet spolu vedle školy. Byl to začátek, byl to dvoupokojový byt, kuchyň a pokoj. A do té třetí jsme nemohli, protože ta byla neobyvatelná. No a byli jsme šťastní, spokojení. Až když pak přijel předseda obce, Opatová, říká, hele, my potřebujeme, jak to s tebou vypadá. Šli byste učit, nebo tam, no ono šli, prostě jsme v podstatě, ne museli, ale byli jsme rádi, že nám nabídli byt. Tak nám nabídli hezký byt, teď je tam obecní úřad Opatova a tam jsme žili a tam prostě taky v podstatě jsme žili až do té doby, než prostě jsme dokončili tady tu přístavbu a nadstavbu, pak jsme se sem přestěhovali.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: O vztahu, který se rodil už před 660 lety, nám dnes vypráví manželé Píšovi z Opatova na Třebíčsku.
2: Na začátku to byla láska ke škole, která je svedla dohromady. Jakoby se drželi hesla: ve škole miluj studování, za školou studuj milování.
1: Veselka, kterou Jan a Eva stvrdili svou lásku, se konala 15. června roku 1963.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jak jste o té svatbě řekli rodičům? Nebo jak jste požádal o ruku Evy?
4: No, to jsem byl, to s Kytkou jsem přišel k ním, požádal jsem rodiče.
5: Rodiče Honzu měli rádi, takže tam problém nebyl, to bylo pěkný.
3: Ale byla to oficialita, která se v té době nosila.
5: Ano, ano, ano. Ne zase až tak, aby klekal nebo tak, ale přišel s Kytkou, jo, prostě požádal o mou ruku. No, segry z toho měli samozřejmě srandu, protože byli mladší než já. Těšili se na svatbu, ale strašně si to užili.
4: Ale tady bych chtěl ještě říct, že já jsem taky chtěl a hodně jsem chtěl. Tady na vesnicích bylo známo, že když tam nějaký ten vztah byl, tak se tam objevila nějaká majka nebo něco v tom. A já jsem taky měl tu výhodu, že jsem tam měl kamarády, kteří mi dovolili tajně se dostat do školy a na roh do Okapové Roury byla majka, která vládla, ale dostala se tam zvláštním způsobem a všichni říkali, prosím tě, jak jsi tam vylezl, teď je to do druhého patra. Jo, bylo to tak a já jsem na to byl hrdý, že jsem to...
3: A jak jste ji tam dostal?
4: No, prostě na půdu a z té půdy jsme sundali tašky, asi 3 nebo 4 a strčili jsme to do komína, do té Roury a zase jsme ty tašky dali zpátky a bylo.
3: To znamená, vy jste oznámil, že si chcete Evičku vzít, rodiče to přijali.
4: Ano, souhlasili. Já jsem potom, když už jsme domluvili tu svatbu, tak já jsem vozil dopředu na vajíčka, všechno možné, co se to dělá. To. A tam ta svatba, že jsme chtěli tu svatbu udělat, ale byly určitý problémy, že jo, protože to ona byla z Předína, já jsem byl z Opatova. No tak jsme řekli, dobře, požádali jsme městský úřad v Telči.
3: Který to byl den, jenom se zeptám, konkrétní datum?
5: 15. června 1963.
3: Jak to vypadalo tedy před tím obřadem? Spala jste klidně?
5: Já jsem spala moc špatně, protože jsem měla teplotu, měla jsem nějaký zánět nervu. Tak mě odvezli do Telče, tam jsem řekla ráda to své ano a odvezli mě zpátky. Tam jsem téměř neobědvala, protože jsem měla 39 teplotu, tak mě odvezli sem, tady byla ložnice, já jsem tady spala a moje sestry, moji známí, naši známí slavili naši svatbu. A měli jsme opravdu krásně to připravené, protože jsme to měli v jedné takové velké třídě, že? V Předíně ve škole. Dneska je tam školní družina. Prostě známý cukrář nám udělal nádherné dorty. Kuchařky navařili, maminka byla výborná kuchařka. Víno jsme dovezli v Předměsení, víno není, že nepěstuje se ani na Vysočině, tak z Jižní Moravy. No prostě všichni byli veselí a já z té svatby mám fotku akorát z té telče, z té místnosti, nebo z té obřadní místnosti. No, manžel tam byl, no potom přijel teda za mnou sem do Opatova.
3: Dá se říct, že vám tak trochu, Honzo, nevěsta utekla aspoň z oslavy?
4: Ne, neutekla, ale ona byla opravdu, to na ní bylo vidět i na těch fotkách, to je vidět, že to prostě, že je to člověk, který není ve své kůži, že jo, no.
3: Evo, nemrzelo vás to?
5: Mrzelo. Mrzelo mě to, ale co se dá dělat? Prostě, helejte, já jsem si říkala, svatba je sice velmi důležitý krok, je to den, kdy se něco mění, ale na druhé straně není všem dnům konec. Já jsem byla zvyklá bojovat.
4: Byla to nádherná svatba. No, bylo to hezký, no. Na tom nezapomenem. No. Aspoň já teda ne.
3: Jak to vypadalo s prstýnky? Vybírali někdo? Byli jste na to dva?
5: No, nebylo to tak jednoduchý, protože tehdy sehnat zlato, zlaté prstýnky snubní, i zásnubní bylo složitý. Takže my jsme objížděli tady ty okolní zlatnictví a nakonec, vzpomeneš si, Honzo, kde jsme ty snubní prstinky?
4: V Moravských Budějovicích jsme je nakonec koupili.
5: Měli jsme takový slabší, nic tak extra nápadného s nějakým vylitím a dali jsme si tam vylít datum svatby. A to máme do dneška tedy ty prstinky schované, oba dva snubní. Ale už je nosit nemůžeme, protože ty prsty se nám opravdu změnily.
3: Jaká byla nevěsta, Eva? V čem byla? Jak se vám líbila?
4: Strašně se mi, ona se mi líbí doteďko, že jo? Ale to byla nevěsta v bílém, že jo? Měla družičky, ty sestry dvě její, všechny byly v bílém, že jo? To jako byly... No, bylo to hezký, no.
3: Závoj měla?
5: Ano, ano, měla jsem závoj. Tady jsem sice focená v té už tedy profesionálem. Závoj mám dozadu, ale závoj jsem měla.
3: Kdo nejvíc plakal, byl na té vaší svatbě před 60 lety dojatý?
4: No... Asi rodiče. Těmto, aspoň mým rodičům, to prostě říkala, oni prostě dceru neměli, že jo, tak oni v ní viděli dceru, ale ona se k ním chovala velice hezky a oni k ní taky, že jo, ona na ně velice ráda vzpomíná, protože pro ní to byla jako dcera, že jo, tak to bylo prostě, tak to bylo, no. Oni prostě... Oni plakali tou radostí, že prostě ten syn nebo dostal takovou dceru, která se jim líbí a která je hodná k němu a tak dále. No.
3: Vzpomenete si na ně často asi.
4: No, to si vzpomenu. Je to.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Dnes vám představujeme kantorskou lásku Evy a Jana Píšových, kteří jsou manželi už 60 let.
2: Než se dozvíte o těžké ráně, která rodiče Evu a Jana Píšových potkala, dovolíme si jimi zaslaný příběh ocenit i v tomto případě darem v podobě velkého kuchyňského kávovaru a digitálního rádia.
1: Chtěli jsme to pojmout jako překvapení, a tak jsme Patrika rozehnala poprosili, aby jim oba přístroje tajně zapojil doma v kuchyni a pak je k ním přivedl.
3: No, tak to už teda. Tedy.
4: Juknem na to.
3: No, to je úžasný. To je opravdu jako dárek.
4: Jo.
3: No, tohle je nějaký krásný nový
5: rádio.
3: Rádio, což...
5: Pozor, ano. Digitální.
3: Ano, ano.
5: A to druhé, to je velký černý kávovár na dobrou černou kávu, malou, velkou, ale i třeba čaj, mele to kávu, ano. Vaří to samo.
3: No, to je úžasný. No tak to jsme opravdu velmi překvapení, velmi milé překvapení. No a to mnohokrát, komu tedy máme děkovat? Paní Carmen a panu Petru Kostkovi. No tak naše velké poděkování vyřiďte.
6: Ano. Děkuji. Překvapilo nás to a bylo to milé překvapení. A
3: musím říct, že my vždycky byli jaksi velmi sympatičtí. Vlastně proto jsme se přihlásili, že jsme si říkali, že by to bylo
6: úžasné. A že o nich víme ledas co.
5: Milý Petře, milá Carmen, slyšíte oba, že radost tady je...
3: To je úžasný.
6: No.
0: Zlatá láska.
2: Jsme rádi, že jsme mohli udělat radost Evě a Janovi Píšovým.
1: Oba se shodují, že být učitelem a starat se o mladou generaci je krásným posláním, které ale také poznamená fungování rodiny.
2: Když přišel okamžik, kdy Eva zjistila, že je těhotná, že čeká dceru, jak to prožívali?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Musím říct, že to bylo velmi radostný, že se mu to hned samozřejmě sdělila Honza, jásal, jo. To my jsme se těšili na dítě velice. Měla jsem z toho krásný pocit, jako to je krásný pocit. To být matkou a dát někomu život, to je nádherná záležitost nebo nádherný prostě pocit. To se nedá tak ani vyjádřit.
6: To bylo dítě jak?
5: Byl jste šťastný táta?
6: Byl hodně šťastný.
5: Plánovali jste i další dítě, Evo?
3: No, v případě, kdyby to bylo možné, kdybychom prostě problémy neměli, tak určitě ano. Ale prostě vyšlo to tak, že to nebylo možné.
5: A co se stalo, že jste nemohla?
3: No, já už jsem se léčila, když jsem to první dítě, než jsem teda přišla do jiného stavu, a potom to nešlo to. Já jsem prodělala velkou ženskou operaci, já jaksi nemám nic. Já jsem úplně bez vnitřních ženských orgánů.
5: Jaký to je pocit pro ženu, manželku? Plánovali jste a teď zjistíte, že nejde to. Byla tam lítost, nebo jste se víc soustředila na Evičku? Jak jste to prožívala?
3: Podívejte se, já jsem se setkala za těch 45 let, co učím, s různými problémy. Rodiče nechtěli děti. Děti byly takový, že museli jít do ústavu. Někteří rodiče měli děti postižený. Učili jsme děti, které si přivlastnili nebo kteří žili v cizích rodinách. Zažila jsem i tragédie, kdy dítě umřelo třeba pod traktorem, že spadla holčička. Nebo... Čili já to beru tak, že v tom životě, no a protože už je dost dlouhý, těch 80, teď letos budu mít, že prostě se dějou věci. A je jenom na člověku, a to je, to bych řekla, že je hrozně důležitý, než si to člověk uvědomí a srovná v hlavě, že se musí žít pořád dál.
1: Tahle slova si museli oba ještě mnohokrát opakovat, když o několik let později jejich dcera Eva dokončila školu a opustila své rodiče. Překročila tajně hranice a mířila do Španělska. Doslova utekla.
2: Pro Jana jako tátu a Evu jako mámu to byla obrovská citová rána. Psal se rok 1989 a jejich jediná dcera se rozhodla žít jinde. Jinak. Svobodně. Netušili, proč odešla a jestli ji ještě někdy uvidí.
3: No, naše dcera emigrovala v podstatě. Ona tam dokonce měla politický azyl. Požádala o politický azyl. A protože nám přišel dopis hned, jak odešla, tak v Brně dala do rodiny chlapcem, se kterým odešla, dopis, aby nám ho poslali, že odchází a že prostě se vrátí, že má ty nejúžasnější rodiče, ale že chce poznat něco jiného.
5: Doma vám o tom tady vůbec nic neřekla?
3: To byla situace, kdy ona přijela v srpnu, měla nastoupit do práce už, viď? A řekla tátovi, jestli by ji dovezl do Předína k autobusu. A já jsem řekla, já pojedu s váma. A ona říká, ne, maminko, odpočin si. Ale předtím mě vyzvala, abych šla s ní, tady prošla se ke Zlatomlýnu, k Vidláku. Prostě jsme se tady procházeli a já jsem viděla, že se něco děje. Ale to jsem si myslela, je těhotná, má nějaké problémy. A ona se v podstatě loučila a já jsem jenom věděla, že se něco děje, ale nevěděla jsem co. A potom tedy mně přišel dopis, že se nějak vrátí. Já ty dopisy nemůžu ani dneska číst. Já sice jsem je nevyhodila, ale mám je schovaný a vůbec se k ním nevracím, protože já se vždycky úplně rozbrečím. Já jsem věděla jednu věc, proč to udělala, proč odešla takhle. Bylo mi jasný, proč ona věděla, bohužel mě tak znala, že já bych udělala všechno pro to, aby prostě neodešla, nebo že bych ji v tom bránila. Takže ona to udělala takhle, potom zavolala, ale táta s ní rok nevzal jí telefon a nepromluvil s ní.
6: Já jsem jí řekl, že pro toho takového člověka, která zem, kde se narodila, pro ní nic neznamená, tak já odešla, je to tvůj život.
3: Tak to nebylo k přežití. Jo? Já jsem se budila v noci s tím, že pane Bože, já už ji neuvidím. Tam, kdyby někdo přijel autem, začala jsem v noci takhle blábolit. Tata mě zaraze říká, prosím tě, nech už toho. A to bylo různý situace, jo? Protože manžel odmítl, řekl, nechtěla s náma žít, nechybít. Ono se to vykřeše, chlapi mají jiný trošku, takový bych řekla, racionálnější názor.
2: Díky kamarádce z pěveckého sboru se Eva Píšová nakonec dozvěděla, kde její dcera žije. V Madridu.
1: Začala spřádat plány, jak se s dcerou setkat. Chtěla vědět, jestli je v pořádku.
2: Malou lstí získala devizový příslib. Přímé letecké linky ale tehdy neexistovaly. Nezbývalo, než jet vlakem až na daleký Pyrenejský poloostrov.
3: Vystoupila jsem z vlaku a teď jsem na tom peróně, takhle jsem přejela ten perón a tam stála moje dcera. Tak konečně tě vidím, ty moje holko zlatá.
5: Byly slzy?
3: Ne, já jsem už byla tak unavená po těch třech dnech cesty a tak, že jsem prostě jen chvilku jsem se zpamatovala, ten kufr jsem vzala a šla jsem proti ním, oni velkou kytici. Byla ráda samozřejmě velice.
5: No ale co vy jako máma, najednou vidět zase dceru?
3: No, zase dceru, ale ona už měla hotovou školu, podívejte se, to už byla zase doba, kdy všichni, dokonce lidi jako mě záviděli, že ta dcera, někteří, že je jako na západě, já jsem přijela na první malování do Prahy s tou svou sestrou potom a mi říkali, a proč jako jsem tam nezůstala, nebo nechtěla být. A když jsem řekla, já jsem Češka Slovanka, já jsem nechci žít v Madridu.
5: Kdy jste ji vzal zpátky na milost, Honzo?
6: Ten okamžik, kdy mi gratulovala k narozeninám a já jsem říkal, děkuji ti, no a tím to skončilo a ona už věděla, že jsem jako i neodbyl úplně, a to, takže jsem jí poděkoval a od té doby jsme potom už i jsem s ní telefonoval a to potom, jo.
5: Nebolelo vás to jako tátu?
6: No, to víte, že mi to radost jsem z toho neměl, ale já jsem ji úplně nezavrhl, to ne.
2: Po 4,5 letech se dcera vrátila domů. Rodiče byli šťastnější, klidnější a jejich vztah s dcerou se posílil. Milují se všichni.
1: Jakou radu by oba dali těm? Jejichž děti se jim odcizují, utíkají a hledají svou vlastní cestu životem.
6: Já si myslím, že v prvé řadě by ti rodiče si měli uvědomit, že jsou rodiče, kde udělali chybu. A aby, když už tu chybu udělali, aby ji přiznali a aby řekli ano, tam jsme chybovali, nahradíme to, pojďme spolu domluvit se, jak pokračovat dál. Ale myslím si, že v prvé řadě musí mít rodiče mezi sebou absolutní důvěru. Musí cítit, že ten druhý mu pomůže, kdykoliv bude potřebovat. Proto je to rodina. My to bereme, prostě jsme manželé a jsme zodpovědní jeden druhému.
3: Tak já mám jedno slovo jediné. Nestratit s dítětem kontakt. To je všechno. A když dokáže ten člověk jako ta matka nebo ten otec překonat všechny ty svý nápady a ty nápady toho dítěte a udrží ten kontakt, tak pak sa hinca ukáže.
2: Jak už kdysi řekl Jan Amos Komenský, vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky, poněvadž jinak je to nemožno.

0: No a je s ní kříž.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Svůj příběh nám vypráví Eva a Jan Píšovi z Třebíčska. Celý život učitelé, už 60 let manželé a stále dva lidé, co se milují.
3: Jaký byl jejich život? Co si z něj pamatují a dokáží se vcítit do myšlení toho druhého?
2: To si teď ověří Patrik Rozehnal. Položí každému z nich stejné otázky, ale každému stranou, aby své odpovědi neslyšeli.
4: Máte nějaké, tak říkajíc partnersky, to svoje místo?
5: Já bych řekl, že nám stačí, když jsme spolu všude, ať tam nebo... Ale rádi jezdíme do těch Luhačovic, protože Eva se tam ještě jako učitelka mladá léčila, já jsem za ní jezdil, pak jsme tam jezdili spolu, cítíme se tam dobře, no.
6: Luhačovice prostě, tam jedeme tak rádi, že když by dcera řekla, tak k 50 nám dala malorku. Tak kdyby dneska nám řekla Malorku nebo Luhačovice, tak řekneme Luhačovice.
4: S jakým materiálem si nejvíc rozumíte?
5: Dřevem.
6: Se dřevem. On miluje dřevo. A i kdysi, když byl mladší, tak dělal takový intarzie. On dřevo miluje.
4: Jaký si myslíte, že je takový jako lahůdkový sváteční oblíbený nápoj vaší ženy?
5: Něco sladkého, nějaký sladký likér. Ona má ráda třeba vaječný koňak. Sladké takové ty, jak se lidově říká, lepivky, že jo? Takové sladké nápoje.
4: Dámské pití.
5: Ale neholduje to.
4: Takže třeba koňak nebo whisky, to by si nedala?
5: Ne.
4: Co si ráda nalijete?
6: Koňaček, takovej francouzský koňaček. Courvoisier Martel, jo? To mi jaksi lichotilo.
4: Máte přehled o tom, co nosí v kabelce?
5: Ne, nepotřebuju to.
4: A dokázal byste to odhadnout, co tam asi nosí?
5: Ne, proč?
4: Co nosíte v kabelce?
6: Nechci toho moc nosit, tak nosím samozřejmě kapesník, papírové ubrousky, tušku, vždycky mám s sebou diář, protože všechno zapomínám, a telefon, ale pro mě je to cihla, která váží moc a nosit se mi moc nechce. Takže kde můžu, tak ho zapomenu, což mě teda dcera vyčítá.
4: Co nejvíc ztrácí? Nebo zapomíná někdo?
5: To já taky. Ty hledáme prostě denně aspoň třikrát.
4: Teď trochu partnerské, ptám se u každého páru i takové trošku intimní věci, ale ve vší slušnosti. Kdo byl ve vašem vztahu tím iniciátorem milování?
5: Tady musím přiznat, že asi já.
6: No, my jsme jako tak nějak zodpovědně oba dva k tomu přistupovali, jo. Ale to neříkám, prosím vás, já, když si vzpomenu, jednou jsem šla k lékaři, když jsem šla na operaci, kolik jsem měla manželů, kolik těch vztahů, potrat, mimoděložní a tak dále. A já všechno nic, že? Tak tehdy ten mladý lékař jako se na mě tak podíval. A já z jeho očí četla, pane bože, na co ta ženská bude vzpomínat v domově důchodců. Prostě rozumíte mě.
4: Kde byl ten nejvášnivější polibek?
6: No, nejvášnivější polibek, já myslím, ten první byl takový zásadní, protože to jako bylo vidět, že tedy ten zájem obou strany je.
4: Jak vypadal nebo kde proběhl ten váš nejvášnivější polibek?
5: No asi při tom prvním setkání, to jako to bylo nejvážnější. Troufil jsem si, ona mi říkala, že je to pyšinka. Byla do mě asi zamilovaná, ale jsem si říkal, no tak ona je prvňák, já čtvrťák, že jo, já jdu na vojnu, jak to dopadne. No a dopadlo to tak, jak to dopadlo, no.
1: Zlatá láska.
3: Dopadlo to krásně. Prožili spolu 60 let. Oslavili diamantovou svatbu a z jejich původní mladické lásky nic nevyhaslo.
2: Co pro sebe znamenají? A dokázali by poradit ostatním, těm mladším, jak prožít 60 let plných lásky?
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
6: No, jednak. V věku 80 a 85 se nedožije každej. A už to, že jsme to spolu takhle vydrželi dlouho, že jsme to doklepali sem, to už je výhra, to už je obraz něčeho. Za druhý, my už dneska víme, že jenom na nás záleží, jenom na nás, jak to spolu doklepeme.
5: Komenskej, který říkal, nechtěj všem mluvit ti, co víš, všemu věří ti, co slyšíš, kromě toho věci ztracených zapomeň a nakonec budeš moudrý. Čili ta moudrost nespočívá jenom ve vědomostech, ale v úsudcích. A já říkám, život není to, co chceme, ale život je to, co je. A to je mé krédo taky.
6: Chtěla bych, abychom tady pěkně spolu to dožili nějak tak v klidu, v míru, v takový vzájemný souhře, aby nás pánu rozumem dobrým ráčil zachovat až do smrti. Chtěla bych, aby ten závěr byl jako u babičky zbožený Němcový, lehnout si, usnout, zavřít oči.
5: Říkáme, bude to pro nás velice těžké, až jeden z nás odejde, ten druhý to těžce ponese. Já říkám, viď, nejlepší by bylo, kdyby jsme umřeli oba dva stejně a byl by svatý pokoj.
4: Pořád se máte rádi a pořád se milujete?
6: Určitě jo.
4: Milujete ji pořád?
5: Ano.
4: Za co byste jí za ten život poděkoval vy?
5: V podstatě za tu snahu, aby to manželství naše bylo vždycky hezké. Abychom se cítili, jak já, tak ona v tom manželství spokojeně, klidně. Ona je schopná obejmout všechno a aby to bylo v pokoje. My jsme zvyklí na legraci. My se smějeme dost často a děláme si legraci třeba i ze sebe někdy. Prostě si uděláme a zasmějeme se.
4: Vy máte pořád takový zíhlý výraz. Vy ji pořád milujete, že jo?
5: Pořád, no bez toho by to nešlo. Kdybych ji neměl rád, takže že jo, já třeba vždycky nezapomenu. Třeba když ráno vstávám, tak hele, co bude se mnou, ona zastaví pusu, já jí dám pusu, nebo ji políbím na tvář, anebo ji plácnu, ale vždycky je to v takovým s úsměvem. Nevyměnil bych ji nikdy, protože mě vrostla do srdce, jak se říká, jo. Je to má paní, má manželka, má žena, já se s ní můžu pochlubit. Úctu má ke mně, já mám k ní a jsem o tom přesvědčen, že to dělá taky tak.

0: Eva a Jan Píšovi nám ukázali, že lidské srdce je sice malé, ale vejde se do něj moře lásky. Ta jejich srdce začala být ve stejném rytmu už před více než 60 lety. A dnes si přejí, aby utichla i ve stejnou chvíli. To je láska.
1: Jak kdysi řekl 14. Dalaj Lama, myslím, že tím nejskutečnějším

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Koaliční partneři ve vládě řešili spor o českou pomoc Ukrajině. Zítra nevyjede v Mostě žádná tramvaj, tamní dopravní podnik chystá údržbu tratě. A počasí zítra v České republice polojasno, přechodně až oblačno, pršet nebude, maxima kolem 27 stupňů, na severovýchodě jen kolem 23. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Zástupci vládní koalice si dnes údajně vyjasnili spory ohledně financí na pomoc Ukrajině. Členové hnutí SPD tento týden kritizovali ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů, který přesměroval peníze do programu, jehož prostřednictvím spojenci financují americké zbraně pro Ukrajinu. Šéf hnutí Tomio Okamura mluvil o porušení programového prohlášení vlády.
2: Ministr Macinka porušení programového prohlášení od začátku odmítá. Podle Okamury je potřeba podobná rozhodnutí v budoucnu konzultovat.
3: Důležité, aby se ty věci opakovali a důležité je, aby kroky v takových záležitostech, tak aby předem byli koaliční partneři včas informováni.
2: Macinka se jednání kvůli pracovním povinnostem nezúčastnil. Zastoupil ho čestný prezident strany Filip Turek, který dohodu potvrdil.
4: Určitě to o tom, aby ty koaliční rady nebo aby ta setkání byla pravidelná.
2: Koaliční partneři jednali i o dalších tématech, například o podzimním harmonogramu sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova naplánoval na zítřek pravidelnou údržbu tamní tramvajové tratě. Znamená to, že v sobotu žádná tramvaj nevyjede a na linkách je nahradí autobusy. A to i mezi Mostem a Litvínovem. Upřesní mluvčí dopravního podniku Hana Syrová.
5: Omezení a výluka, která bude rozšířena na celý tramvajový provoz mezi Mostem a Litvínovem i po městě Most, bude po celý den, to znamená po celou sobotu 11. července.
1: Letecký den Břeclav se letos neuskuteční. Pořadatelé tuto akci před dvěma týdny odložili z důvodu extrémně vysokých teplot. Kvůli vysoké vytíženosti dalších leteckých akcí i pilotů se jim ale nepodařilo najít náhradní termín. Potvrdil to předseda Aeroklubu Břeclav Libor Babák.
6: My se musíme řídit i tím, jaké akce v okolí dělají a třeba i některýma leteckýma dnama, protože dalo by se říct, že můžeme udělat letecký den ve stejným termínu jako Plasy, protože se nacházíme na opačných stranách republiky, takže si nebudeme přetahovat návštěvníky, ale problémy u vystupujících.
1: Lidem, kteří si koupili vstupenky v předprodeji, organizátoři v nejbližších několika dnech odešlou informace o vrácení peněz. Sport. Rovinatou sedmou etapu Tour de France vyhrál v hromadném sportu belgický cyklista Tim Merlier. Pavel Bittner finišoval 11. Lídrem závodu zůstává Slovinec Pogačar. A ve finále mužské dvouhry ve Wimbledonu se v neděli střetnou Němec Zverev a Ital Sinner. Oba finalisté své dnešní semifinálové soupeře porazili hladce 3-0 na sety. Počasí. V noci čekáme převážně malou oblačnost, jen na severovýchodě území zpočátku ještě oblačno, nejnižší teploty nad ránem mezi 14 a 9 stupni. Zítra bude podobně jako dnes, tedy jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, ale bez deště. Maxima většinou mezi 25 a 29 stupni, pouze na severovýchodě republiky kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 Praha Brno pozor za sjezdem na chodce rady na kilometru 33 stojí porouchané osobní vozidlo v připojovacím pruhu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Pěkný večer, dámy a pánové.

Kafkovi. O některých spisovatelích se říká, že jsou to autoři takzvané jediné knihy, protože právě ta jedna jediná je na dosmrti proslavila a zůstala dodnes tou nejznámější. No a vidíte, tohle vlastně platí také o muži, který je dnes naším hlavním hostem. Spisovatel Zdeněk Jirotka.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tou knížkou Zdeňka Jirotky, která za sebou později nechala všechno ostatní, co kdy ještě napsal, je přirozeně už jeho literární prvotina, totiž nestárnoucí Saturnin. A tak společně s ním, Saturninem, hercem Svatoplukem Benešem a redaktorem Zdeňkem Boučkem, vás teď zvu na úvod na návštěvu ke spisovateli Zdeňku Jirotkovi. V době, kdy mu bylo už skoro, 90 let. A měl na co vzpomínat, i když, jak on sám s humorem přiznával, můžu vám vyprávět vlastně cokoliv. Není už moc lidí, kteří by to mohli potvrdit anebo vyvrátit.
2: Kapitola 5. Saturnin k mému značnému překvapení vybalil škrabošku svatého Mikuláše a čerta. Přitom pravil, že kupovat v červenci škrabošku Mikuláše je jedna z nejtěžších prací, které kdy vykonal. Pohladil zálibně bílé vousy, přilepené k rumělkové tváři dobrého světce a na škrabošce čerta urovnal vyplazený jazyk z červeného plyše. Prosil mne, abych si pro případ, že by se nevrátil, pamatoval, že zemřel v mých službách. Žádal, abych se v tom případě poohlédl po nějakém hezkém děvčeti, které by si asi tak mohl vzít a postaral se o ně jako o jeho vdovu. Tak, teprve teď je expozice, čili úvod pohromadě. A my se můžeme ponořit do humoristovy duše.
3: Mě by zajímalo, či je to taková častá, někdy až fádní otázka, nicméně zajímavá pro Čechy, myslím, váš poměr ke Švejkovi.
4: No tak podívejte se, já jsem samozřejmě Švejka četl a mnohokrát taky jsem skládal zkoušku ze švejkologie u Jarmily Svaté. Ve Švejkovi jsou některé skutečně geniální věci a jsou tam věci, které já bych vynechal nebo vyškrtl, nebo tak, ovšem to není směrodatné, to je můj osobní vkus a kde je to takové, že se mě to nelíbí, tak se to může líbit tisícům jiných lidí. Názor na humor, to je hrozně složitá věc. Jsou lidi, kteří bez hnutí brvou vyslechnou nejlepší anekdotu, ale jiná anekdota, v které se vyskytne hrubě vulgární slovo, nebo tak, tak to se smějou, až ztrácejí dech. Já mám rád poenty, kde se obejde ten vypravěč bez silných slov. Mám rád anekdoty, které mohu vykládat nezletilým dětem a nebo dámám a tak. Já si myslím, že k tomu, aby někdo měl vtip a měl to, není potřeba, aby byl hrubián. Já si vám pamatuju na jedno takové zklamání. My jsme jednou v Lucerně dělali takovou nějakou estrádu a já jsem tam vybíral autory, kteří se mi líbili. Třeba Jeroma Klapku a obecně to, měl jsem dojem, že se bavilo, ale nepříliš. A pak tam přišel takový komický klaun, který měl pod šaty schovány trubky. A do takové synkopické skladby ty trubky různě mačkal, ono to vydávalo tóny, a jednu tu nejhlubší měl v oblasti konečníku a když ji zmáčkl, tak se ozval takový strašný zvuk. No, Lucerna se mohla rozbořit a já jsem měl chuť tiše zaplakat a jít pryč. Já snesu třeba tvrdé slovo, ale snesu ho v anekdotě, kde musí být, kde to nejde nahradit. Víte, já jsem třeba se pokoušel některé anekdoty změnit. Já nevím, jestli jsem vám vyprávěl tu o tom, jak ti tři králové přišli pozdravit toho Ježíška. To je pěkná taková vánoční, mám ji od Dity Skálovy, která pracovala tady v rozhlase. Tak narodil se Ježíšek a přišli tři králové, nesli mu dary, vstupovali do toho chléva a ten jeden se strašně praštil o veřej dveři do hlavy a vykřikl Ježiši Kriste. A panenka Maria se vrhla na Josefa a říkala, vidíš, to je pěkný jméno a ty porád Hugo, Hugo. Já jsem se pokoušel to Hugo nahradit jiným slovem. Není to ono. Musí to být Hugo, to se nedá nic dělat.

0: Doktor Vlach vždycky říká, že nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života. Když přijímají královské dary osudu s přesvědčením, že je to samozřejmé. Probudí-li se člověk ráno zdráv a svěží v čisté posteli s vědomím, že za chvíli dostane teplou snídani, je to pádný důvod k tomu, aby vstal a aby zaspíval píseň díků nebo napsal oslavnou báseň na krásu života. Tak tomu říkám skutečné přitakání radosti ze života. Zavánělo by jalovosti a naivitou, kdyby nebyla připojena další slova. Prožíváme-li delší dobu idylu, tvrdí doktor Vlach, přestaneme ji vnímat a osud by nám prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil dočasně na mráz. Pak bychom nevzpomínali na to, že kamna trochu kouřila, nýbrž na to, že hřála a na to, že bylo konec konců v naší moci, aby jenom hřála.
1: Svého Saturnina tu knížku si každý musí přečíst sám a každý si zřejmě musí odehrát sám v sobě. Já aspoň nevím, nedokážu si představit nějaké provedení, buď to filmové, na divadle, rozhlasové. Dokážete si představit něco jako...
2: Nedokážu, ale možná, že se mýlím. Víte, já mám za sebou nespočet omylů. Já jsem, a prosím, já to říkám s rezervou, jenom jako příklad, já se nechci samozřejmě připodobňovat nebo srovnávat. Já jsem ku příkladu byl přesvědčen, že nelze s úspěchem sfilmovat Rozmarné léto od Vančury. Já tu knížku miluju, znám z ní celé pasáže a přitom ovšem s úsměvem si říkám, no dobře, ale Plavčík, aby pronášel tyto věty, nebo to nejde, to v knížce se to snese, ale v tom filmu. A byl jsem přesvědčený, že nelze. Lze. Lze a s velikým úspěchem se to podařilo, takže já nevím. Byl bych rád, kdyby jako to dobře dopadlo, teď se to má filmovat. A poněvadž je to ve skupině Jiřího Mencla, tak si myslím, že by to nemuselo dopadnout špatně, ale nevím. A jenom z toho strachu před tím, jak to dopadne, to už je můj starý pocit leta, jsem si říkal, no pro všechny případy tady mám alibi, knížečku, já jsem tohleto, za to nemůžu, že jo. Teď mě oznámilo ze Suprafonu, že je hotové natáčení na desce, dělá to Svatopluk Beneš, který to taky dělal v Divadle hudby, já ho mám rád a v tom Divadle hudby to dělal velmi hezky.
0: Doktor Vlach si totiž rozdělil lidi podle toho, jak se chovají v poloprázdné kavárně, mají-li před sebou mísu koblih. Jste-li prý člověkem bez fantazie, bez touhy po dynamice a bez smyslu pro humor, budete se na ty koblihy dívat tupě a bezmyšlenkovitě třeba až do poledne a pak půjdete k obědu. I kdybych mezi lidi toho druhu opravdu patřil, bylo by mi to milejší, nežli být příslušníkem skupiny druhé, která prý se při pohledu na ty koblihy baví představou, co by se dělo, kdyby někdo z čista, jasna a bez výstrahy začal ostatní návštěvníky kavárny tím pečivem bombardovat. Kdyby mi osud nebyl přivedl do cesty Saturnina, nikdy bych byl nevěřil, že se vyskytuje ještě třetí druh lidí, takové jakési bílé vrány. Myslím tím lidi, které představa koblih svištících vzduchem láká natolik, že vstanou a uskuteční ji. K takovým jedincům chová doktor Vlach nezřízenou úctu. Tolik z přepůvabné knížky Saturnin a tím vám vracím poklonu, pane Jirotko.
1: Můžu se zeptat autora?
2: No.
1: Do které kategorie on sám patří?
2: Já do té druhé. Já si to představuju a neudělám to.
1: Zažil jste někoho, kromě vašeho Saturnina?
2: No.
1: Kdo by patřil do té třetí kategorie?
2: S určitou zdrženlivostí můžu říct. V klubu v Řeznické ulici hráli, říkali tomu Saturniáda. A vykládali mě, že když to tam hráli asi po 30. nebo co, tak při děkovačce je obecenstvo začalo bombardovat koblihama.
0: Ano, léta běží, pane Jirotko. A lidí ochotných házet koblihy je bohužel pořád tak málo.

Obyčejný kluk šel možná kolem vás a možná po vás mrk. Vidívky plné krás a možná právě tím

Troufám si tvrdit, že ta následující povídka, jmenuje se Pod stromečkem, vám asi představí spisovatele Zdeňka Jirotku tak, jak ho třeba neznáte. A přitom ani tady v těch třech různých pohledech na vánoční stromeček nechybí ani humor, ani poezie. Tedy to, co je hlavní devizou Jirotkova literárního stylu.

0: Stavěc zářila jako hvězda. Pomalu se otáčela, visíc na nitce v hustém jehličí smrku. Lomila paprsky vánočních svíček a světel lustru a vysílala do všech koutů pokoje duhové signály. Stará paní se na to z křesla dívala a kdesi na dně paměti se ozvala vzpomínka z dětství. Takové broušené hranolky křišťálu vídala jako malá holka na lustru u Navrátilů. Najednou si s podivuhodnou jasností vzpomněla na plechový smaltovaný plakát, který si tenkrát obchodníci přibíjeli na zeď vedle vchodu do krámu. Byla na něm nepřirozeně růžová šunka a pod ní vypouklá písmena Navrátilovi uzeniny. A právě u těch Navrátilů měli v pokoji ten broušený lustr a taky papírové palmy a nedobytnou ošklivě natřenou pokladnu a obraz císaře. A všichni byli protivní. Chodila tam jenom proto, že tam byla houpací židle s rákosovým výpletem a ona tajně doufala, že jí někdy bude dovoleno, aby do ní usedla. Zavřela oči a myslela na krásné věci. Mezi jiným i na to, že někdy bude takovou židli mít. Ty časy jsou už dávno a nenávratně pryč, ale vzpomínka je živá. A v uších jí dosud zní líně protahovaný nosový hlas paní Navrátilové, když mluvíc o svém příbuzenstvu říkala Onkl Pepi, tante Zofi, tante Štefi. Stará paní by dnes těžko vysvětlovala, proč je neměla ráda. Nezáviděla jim houpací židli. Bůh už to tak zařídil, že na světě jsou lidé chudí a bohatí. Vždycky to tak bylo a je nutno se s tím smířit. A nejen smířit, prý i milovat. Aby si to vyjasnila, ptala se jednou nebožky maminky, jestli jsou i Navrátilovi bližní. Maminka se maličko pousmála a odpověděla, že ano. Bylo tedy nutno přijmout svět takový, jaký byl. Ona to učinila a přizpůsobila se tak dokonale, že o 30 let později jí pobuřovali názory nastupující generace. Těm mladým naprosto chyběla pokora. A ona proti nim hájila hodnoty, v něž se kdysi přinutila věřit. Ale někdy ustávala v obojí zaskočena myšlenkou, že to, co brání, není stará dobrá vlajka, nýbrž plechová reklama na uzeniny pana Navrátila. Jo, bylo to všechno příliš složité a někdy se jí zdá, že teď už i zbytečné, protože je stará a jen jedno je důležité, kolikrát ještě bude dopřáno, aby se takto dívala na rozžatý vánoční strom a na nejmenšího vnuka, v jehož udivených dětských očích hledá odpověď na prastarou otázku, odkud on přišel a kam ona odejde. Neboť není s odchodem smířena. V té chvíli se stará paní usmála, protože si s náhlým zábleskem humoru vzpomněla na anekdotu, v níž rabín na bojišti slibuje smrtelně zraněnému židovskému vojáku, že ještě dnes bude večeřet s Abrahamem a raněný mu odpovídá. Pán Bůh ví, že bych radši nežral. Ale ona je křesťanka, katolička. Neměla by následovat toho vojáčka na cestě vzpoury. Měla by být naplněna pokorou, měla by se radovat, že po životě, který nebyl lehký, jí kyne odměna na nebesích. Ale cítila, že lpí na životě a že by se přetvařovala, kdyby říkala něco jiného. Chtěla žít s tímto starým tělem, churavým a chátrajícím jako stroj, který dosloužil. Podobna staré královně v pohádce. Toužila po živé vodě. Dívala se na to, jak se zářící krystal na vánočním stromku pomalu otáčí a znovu se usmála. Práhne po živé vodě a pije vodu karlovarskou, protože jí to její lékař nařídil.
1: Ta věc zářila jako hvězda. Syn staré paní si toho všiml, když si od jedné ze svíček na vánočním stromku zapaloval cigaretu. Potom usedl, pomalu kouřil a mlčky se díval na malého človíčka, který se, ručkama ještě nešikovnýma, opatrně dotýkal ozdob na spodních větvích smrku. Z kuchyně slyšel tlumené cinkání umývaného nádobí, hovor a smích. Bylo mu dobře, ale cítil se velmi unaven. Byl to pocit, který ho teď téměř neopouštěl. Vracíval se domů pozdě, s tupým tlakem v hlavě a umiňoval si, že navštíví lékaře, třeba že tušil, že je v podstatě zdrav. Měl svou práci rád a dával jí všechny své síly, jako dobrý hráč sedící nad složitou šachovou partií. Ale byl už unaven. Budete-li hrát šachy 10 nebo více hodin denně, soustředěně, tvrdě a na výhru, protože jste osobně zodpovědný za výsledek, odvezou vás dříve nebo později do sanatoria. A je to o to těžší, že už mu není 20 let. Vzpomínal si, jak mýval kdysi docela rád veliké úkoly a jak se na ně vrhal s radostnou a vyzývavou zuřivostí. Byly to výbuchy pracovní energie, ale potom přišel odpočinek. Zasloužený a s klidným svědomím vychutnávaný. Ale dnes je úkolů mnoho, časově se překrývají a nedovolují člověku vydechnout. Možná, říkal si, že na to jdu špatně. To, jak jsem pracoval před 20 lety, byl styl sprintera. 100 metrů, 200 metrů s tmou v očích a srdcem v hrdle do cílové pásky, pak tepláky, srovnat tep a dech, praštit sebou na znak do trávy a zavřít oči. Ale dnes se běží maraton a já s tím sprinterským stylem si počínám na trati jako blázen a třeba ani nedoběhnu. Zamyšleně se díval na zářící krystal vysílající duhové signály a najednou si v té souvislosti vzpomněl na umělou družici letící prostorem. A právě tváří v tvář tomuto hrdému symbolu své generace pocítil, že on sám je malý, unavený pozemšťan. Noviny celého světa tehdy říkali, že brána ke hvězdám je otevřena a i on byl nesmírně vzrušen, nadšen a dojat. Ale zároveň si s pocitem jakéhosi zahambení uvědomoval, že po nových světech netouží, protože všechno, co miluje, je na této zemi. Měl proto tisíce rozumných důvodů a přesto cítil potřebu hájit se sám před sebou, jako člověk, který opouští jednotku uprostřed boje. Bylo nutno si ujasnit, co se to s ním stalo a jak k tomu vlastně došlo. Léta plynou a člověk denně se holící nemá před zrcadlem pocit, že se mění. Je takový, jako byl včera nebo před týdnem, ale račte se podívat na fotografii starou 20 let a ukažte ji svému dítěti. Jste-li na ní sám? Dobrá, ale je-li to fotografie skupinová, řekněte tomu děcku rovnou, že vy jste ten třetí zleva, aby vás marně nehledalo. A čert vzal fyzické stáří, ale duševně se nemá stárnout. Viděl kdysi před mnoha lety takový obrázek, kreslený vtip v novinách. Vysoko v horách, až někde nad oblaky, stojí na kamenném převisu nerovná dvojice mužů. Mladý, opálený mladík, v jeho tváři je vepsáno nadšení z dosaženého cíle a starší, schvácený a nevraživě se tvářící tlouštík. Proč se tenkrát smál a krutě bavil na účet toho kondelíkovsky vypadajícího turisty a proč dnes po letech se mu už zdaleka nezdá tak hloupé to, co ten pán svému mladšímu druhu rozmrzele povídal. Tak vám pěkně děkuju. Honíte mě po všech čertech, vytáhnete mě polomrtvého na tuhle nesmyslnou kupu kamení a teď se rozplýváte nadšením, jak je dole krásně. To jsme tam nemohli zůstat. Ano, říkal si, toto je pohled na duševní fotografii starou 20 let. A stalo se něco, co se na skutečných fotografiích nestává. Tehdy dávno byl on ten rozesmátý chlapík vlevo. A teď je vlastně tady ten. Vedle ten starší nevrlý, ten, co už netouží po hvězdách. A kdyby ho někdo vyzval, aby vstoupil do meziplanetárního letadla, kladl by si otázky. Neptal by se, jako ony žáby v Nerudově básni, jsou-li tam žáby taky. Ale chtěl by vědět tohle. Jsou tam průzračné řeky, u nichž je možno ležet a naslouchat běžící vodě? Zvedá tam srnec prudkým pohybem svou ušlechtilou hlavu, odjetele mokrého raní rosou, aby napjatě naslouchal? Voní tam lesy pryskyřicí, rostou tam hříbky. Hůčí tam včely v korunách rozkvetlých lip. Má tam nějaký smysl zahradnický nůž, štěpařský vosk a svazek líka? A potom by možná sebral všechnu statečnost, kterou člověk potřebuje k tomu, aby se nebál být směšný, a zeptal by se, je tam aspoň jeden dobrý hotel se slušným stravováním?
2: Ta věc zářila jako hvězda. Dítě stálo pod stromečkem, upřeně pozorovalo a prudce zatoužilo chytit to světýlko do ruky. Smí se to? Na ta ostatní světýlka se sahat nesmělo. Babička řekla, že to pálí. Úmysl, pro který byla postoupena obtížná cesta pod strom, byl zapomenut. Původně v tom byl medvěd. Krásný měkký medvěd, který seděl mezi ostatními dárky a jmenoval se Míša. Teď už půl hodiny byl Míša jeho a bylo nutno se o ně starat. Medvíci jsou masní a mají rádi sladké věci. A sladké věci jsou na tom stromě v rohu pokoje. Chceš, Míšo, bonbon? Míša chtěl. Bylo tedy nutno vydat se na cestu. Opatrně, protože okraj koberce je záludný a na podlaze jsou různé krabice, o něž je možno zakopnout. Teď stál chlapec pod stromem se zatajeným dechem, protože objevil zářící světélko krásnější než ta ostatní a chtěl je. Bylo nutno stoupnout na špičky, výš, ještě výš, až to bolelo. Ale pak se prsty dotkly hvězdy. Nitka se přetrhla, strom se zachvěl a dětské oči se naplnily úžasem z poznání, že jiskřící hvězdy nepálí a je možno se jich zmocnit.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Už několikrát jsem tu v pořadech Divadla pro vaše uši připomněl, že Zdeněk Jirotka nemohl chybět v té půvabné, protože tak různorodé skupině vypravěčů, která si v 60. letech říkala v rozhlase Sedmilháři. Vypravěči, kteří si nevymýšleli, ale dokázali na rozhlasové vlny vrátit kouzlo příběhu, humorné historky a šťavnaté poenty. Zdeněk Jirotka, František Vlček, Jindřiška Smetanová a mnozí další. Zkrátka, skvělí pozorovatelé života a jedinečných životních situací. Tak je tu máme zase na chvilku zpátky. A pokud je vám s Divadlem pro vaše uši dobře, tak zase brzy někdy naslyšenou.
2: My jsme jednou hráli vzrušující zápas, samozřejmě SK Vyšehrad, v jedné obci u Prahy, kterou nemůžu jmenovat, pak mám poblíž chatu, oni by se mi mohli jak si ještě dnes mstít. Je to blízko Dolních Mokropec.
3: A
2: tam jsme hráli opravdu vzrušující zápas, který celkem nevybočil, jak píšou novináři, jak si zmezí. Pokud kdo zná, tak se hraje fotbal na vesnici, tím víc, když tam bylo hřiště, který je známý tím, že je strašně z vršku nebo do vršku, zkrátka. Jedna branka je dole, jedna je nahoře. Což dává tomu fotbalu svůj, jaksi, své ráz. Na tomto hřišti. A jsou tam drny. Obrovský drny. A teď jako zápas plynul a najednou nastalo strašlivý drama. Soudce nasídil proti domácím desetimetrový kop, tedy desítku. Načež, to bylo to vřelo, jak v tom Miláně, víte, třeba, že tam bylo jako 300 lidí, ale vřeli, tedy ohromně. A na hřiště vniknul první starosta obce a ten prones památný výrok, ten přiskočil k soudci a zařval velikým hlasem: toto hřiště je na mém poli a na mém poli se tahle desítka kopat nebude.
3: Jak jsi říkal o tom hřišti, že bylo z kopce, tak to já jsem věděl o jednom hřišti na malém městečku, kde obě branky byly dole, ale centr byl nahoře, víš? Takže tam se to hrálo tak, že najednou na tom vršku se objevil half a říkal: pozor, už dol! No tak to je taková historka stará z vojny. Jsem sloužil na východním Slovensku, tak jednou tam bylo takové cvičení několika dní a byli tam záložníci, kteří se mě tehda zdáli jako strejci, starší páni a tak. A bylo to v noci, byli jsme v lese, hořeli tam ohně, pršelo a přišel tam generál a ten měl plášť do deště a přilbu, takže mu nebyly vidět distinkce. No a jeden z těch záložníků viděl taky staršího člověka, tak si myslel, že je to jeden z nich a šel k němu a říkal mu: nemáš cigaretu? Generál řekl: mám. Sáhl po ten plášť, vyndal pouzdro, nabídl mu cigaretu. On takhle ťukl do čepice, říkal: tak ti děkuju. No a generál odcházel. Jenomže tohle všechno viděl nějaký rotmistr, který tedy leknutím zdřevěněl a pak se vrhl na toho záložníka a říkal mu: člověče, co blázníte, co mu tyká, tedy to je velitel divize, generál ten a ten. Načiž vojáček se lekl dodatečně, běžel, předběhl toho generála, postavil se do pozoru a říkal: pane generále, promiňte, že jsem si řekl tu cigaretu a hlavně mě odpuste, že jsem vám tykal. A generál říkal: no, nic se nestalo, ale dám vám jednu radu. Neskoušejte to na poručíkovi.
4: To je velmi.
2: Mě právě mě napadlo něco o hudbě. Je to taková historie o našem jednom z nejlepším teda fotografovi Sudkovi, který před 15 lety vyfotografoval svý přátelé, kteří se brali, že jo. Zkrátka udělal zmáčknul svadební snímek. No a dalo se očekávat, že to bude tedy jistě nádherný dílo, protože on opravdu to umí. A teď jako ty manželé tak spolu žili a jako čekali na ten snímek, když uběhla pár měsíců, tak si opováželi, volali k Sudku, jak je to s tou fotografií svadební, a on říkal: už se na tom pracuje, už hudba hraje, to je takový jeho úsloví, už hraje hudba, už se na tom pracuje. No a teď oni zas za čas zavolali, on to zas nebyl za zavolali, zas už hudba hraje, už se... Zkrátka, hudba hrála 15 let a pracovalo se na tom 15 let a po 15 letech se ozval sám Sudek a volá jim asi toto. Helejte, tak já jsem to vyvolal, víte, a ono to není moc, víte. Máte ještě ty samý šaty, co jste se v nich brali? Že bych to vzal ještě jednou.
3: Já jsem si teď vzpomněl, když je Škubínovi bylo 100 let, tak jsem si vzpomněl, jak jsem s ním jednou hrál karty. To bylo po válce a já jsem byl v nakladatelství Borový.
4: Zdeněk Jirotka.
3: Měl jsem tam místo takového jako lektora. A jednou přišel ředitel Pilc za mnou a říkal mě, poslechněte, umíte licitovaný mariáš? Já jsem říkal, no umím, a co má být? A on říkal, tak podívejte se, seberete se s patákem a pojedete do restaurace na Bořislavce. Tam v té restauraci je Škubín, má hroznou chuť si zahrát mariáš a nemá s kým. Ale ne, abyste ho obehráli. Tady jsou peníze a ty prohrajete. Jsem říkal, prosím. Tak jsme se sebrali s patákem a jeli jsme na Bořislavku. No a tam byl Kubín, čekal na nás, nedočkavý. Tak jsme si sedli a začali jsme hrát. Jenomže, jak si velmi brzo jsme zjistili, že prohrát s Kubínem to je hrozně těžká práce. No tak teď jsme ovšem nevěděli, co máme dělat za této situace, pamětlivý toho příkazu, a měli jsme ty fondy tedy na tu prohru. Tak pak jsme to řešili tak, že buď to paták nebo já jsme vylicitovali nějaký nesmysl. Já jsem třeba řekl 107 červených, vůbec jsem to neměl, paták mě to fleknul, já jsem si dal re, on dal su. No já jsem to prohrál a platil jsem patákovi a Kubínovi. Pak zase paták něco vylicitoval, já jsem mu dal flek a on platil mě a Kubínovi. No a protože jsme to takhle dělali soustavně, tak za chvilku se před Kubínem ty dvacetničky a korunky začaly zhromažďovat a on se tak mile rozvášnil a říkal, vy kluci žený, já vám ukážu, jak se to hraje.
5: No tohle já ohromně jako uznávám takovouhle situaci a ovšem některé věci jsou, které se dají vykádat, protože jde o lidi tak rozkošný, který se určitě nebudou zlobit, když se o nich mluví. A protože jsou to lidi neobyčejně zábavní, tak třeba na malý straně je úžasný kominík pan Růžička. To já nesmírně ctím. On ponosí k uniformě kominický takový brejličky a vypadá spíš jako profesor filozofie nasazený v akci 70 000, tedy do kominictví. Ale je to rodinná záležitost a už to dělal jeho tatínek a on dokonale ovládá všechny ty malostranský průlezový komíny a to je k nezaplacení. A já jsem jednou přišla do železa a ten železář dával nějaký paní popsat recept na tvarohový knedlík s teplým jahodovým kompotem. A já jsem říkala, jak to, že to dáváte v železáři? A on říká, no to je od pana Růžičky. A tedy recept od pana Růžičky, to je vždycky dokonalá záležitost. A začal mi vykládat, že tedy s panem Růžičkou se bavit o kuchařství je zážitek. A když k nám vždycky jednou za rok přišel pan Růžička vymetat komíny, tak já jsem si s ním skutečně povídala o kuchařství a on to neobyčejně ovládal a tak jsme pili kafe a on v tom komínickém a já proti němu a povídali jsme si o vitamínech a jednou jsme došli jako k tomu, co by si z nás dvou kdo přál, tak nějaký velký a krásný přání. A já jsem říkala, no a co byste si tak přál vy, pane Růžička? On říkal, víte, já mám jeden velký sen. Sektorovou kuchyň. Tohle je tak krásný ten kominík v tom kominíckém, kde jsi přál tu sektorovou kuchyň. A pak zase jsem se s ním setkala za rok a tak jsem se ptala, co je novýho, pane Růžička. On říkal, no stala se mi taková zajímavá věc, víte, na jednom vyslanectví, protože on ho teď to neřeknu. On se stará prostě o vyslanectví a tam začali poprvé topit a byla nějaká recepce, samozřejmě jim začali šíleně kouřit kamna. A vypadalo to, že to úplně zahubí tu společenskou událost a začali schánět pana Růžičku, protože to byla jediná záchrana. A on se vracel z práce a před domem stál perleťově šedivej boura, který něco uchvatně nádhernýho v takový ty perleťový šedí. A tam byl zaměstnanec vyslanectví a pro boha ho prosil, ať tu situaci jde zachránit. A ten pan Růžička mi říkal, víte, já samozřejmě jsem řekl, že hned půjdu, ale já mám rád hezký věc, já si jich vážím a mně to bylo tak líto, abych mu umazal ten bourák, že jsem si koupil balicí papír a zabalil jsem se a teprve jsem si do toho fára sedl a pořád jsem si takhle ten papír držel, abych se mu cestou nerozbalil.
3: No tak prosím, já to vykládám s určitými rozpaky, protože tam jsou taky tragické motivy. Majitelka domu, v němž jsem bydlel, velmi stará paní, měla stupňující se sklerózu a nakonec se pomátla. Ztrácela paměť a tak. Ale v době, kdy ona už nevěděla, jak se jmenuje, kde bydlí, kolikátého je a nic, tak si docela jasně vzpomínala na své dětství a na svá dívčí léta. A v té době ona si vzpomínala na městečko, z kterého pocházela, a to byla Mladá Vožice. Tak ona mě třeba viděla, že dělám něco na zahradě, viděla mě z okna, nepoznala mě, šla za mnou a dost přísně se mě ptala, co tam dělám. A já jsem říkal, no vidíte, paní domácí, tady pleju jahody. A ona říkala, a vy tady teď budete? Jsem říkal, no budu, dokud to nedodělá. A ona říkala, a vy budete bydlet u redaktora Jirotky? A já jsem jí říkal, paní domácí, já jsem Jirotka. Ona říká, depak, vás já znám z Mladé Vožice. No a pak po čase soudní lékaři rozhodli, že ona už nemůže zůstat mimo ústavní péči a mě jako požádali nebo nařídili, abych ji do té ústavní péče převezl. Tak jsem to udělal, přišli jsme tam. No a tam jsem prožil jeden z otřesných okamžiků svého života. Člověk tam nejde rád ani s tím nemocným a tak. No, byl tam nějaký mladý lékař, ten přišel a říkal, kdo přived tu pacientku? A já jsem říkal, já. A on říkal, prosím vás, pojďte se mnou vedle. Tak mě zavedl do takové malé kanceláře, tam měl takový dotazník, tam byly rubriky, jako kdy to začalo, ta nemoc, jak rychle to pokračovalo a tak. No a než to začal vyplňovat, tak mě říkal, jak vy se jmenujete. Já jsem říkal, já se jmenuji Zdeněk Jirotka. A on od toho formuláře zvedl hlavu a říkal mě, já vás znám z Mladé Vožice. To bylo něco tak otřesného, já jsem se prostě hrůzou spotil. Pak vyšlo najevo, já jsem skutečně jednou v životě v Mladé Vožici byl, měl jsem tam nějakou besedu a tenhle mladý člověk tam byl jako student a pak dodělal medicínu a teď je tedy lékařem v té nemocnici, ale nespomínám si, že bych se byl tak vyděsil jako tenkrát.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem ráda, že můžeme strávit společný páteční večer. Budeme si povídat o věcech, které jsme dříve uměli úplně běžně, ale dnes se z našeho života pomalu vytrácejí. Možná si vzpomenete, jak se doma spravovaly rozbité věci, zavařovalo se ovoce, šilo oblečení, nebo jak jsme se na cestách obešli bez navigace v mobilu. Naše maminky, tatínkové, babičky, dědečkové nám předali spoustu dovedností, které tehdy byly samozřejmostí. Některé z nich jsme si uchovali, jiné jsme možná nechali odplout s časem. Co jste se naučili od svých rodičů nebo prarodičů? Co dodnes umíte a s radostí předáváte dál? A je něco, co vám z těch starých časů chybí? Větší soběstačnost, trpělivost, šikovné ruce nebo možná jenom klidnější tempo života? Zavzpomínejte společně a pojďme se podívat na to, co nám naopak přinesla dnešní doba, protože každá generace má své dovednosti a každá doba má své výhody. Těším se na vaše telefonáty, příběhy i vzpomínky. 731 800 900, to je telefon, se volejte. Pište na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo využijte e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, ještě jednou přeju krásný večer ze Zlína.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: máme třeba na ty po 23. hodině. Jsou věci, které jsme kdysi dělali úplně samozřejmě a dnes bychom nad nimi možná chvíli přemýšleli. Pojďme si dnes připomenout, co jsme uměli a co bychom neměli nechat zapadnout. Pan Olin z Kopřivnice otevírá dnešní téma Noční linky Českého rozhlasu. Zdravíme vás.
1: Já vás zdravím taky, zdravím všechny nespavce a ty, kteří poslouchají. Takže hurá do toho.
0: Ano, tak co se vám vybaví jako první, když se řekne věci, které už dnes neumíme jako dřív?
1: No tak já, mně se nevybaví nic.

0: A to znamená, že si myslíte, že stále umíme všechno?
1: No tak
0: nebo
1: jako
0: víc
1: to,
0: toho umí.
1: To neumíme, ale ne, zrovna dneska jako jsem měl takový jakoby předávací den, bych tak řekl, to vaše téma, jo. Mám vnuky ze 17 a 19 a 8 roku. Dneska jsem potřeboval takový dělat kolem včel a prostě něco takového, co umím jenom já. A měl jsem ale i spoustu jiných věcí, které prostě ti kluci by mohli dělat. Ale nějak se jim do toho nechtělo, nebo nechce, protože jsou to takový klacci vysocí o dvě hlavy, možná vyšší než já, takže když se na mě podívají tak nějak zhora, co děda, co zas po nás chceš. To je takový prostě v těch očích vidět. No, nebo jdou, já něco dělám a řeknou, dědo, chceš pomoct, ale v té otázce je taková jakoby podotázka, radši nechtěj, my nemáme teď čas, my musíme jít někde pryč, ale to obyčejně to, když jdou někam ven, jsou navonění, oblečení pěkně.
0: Ano, tak pojďme k té pointě, jak to teda dopadlo?
1: Dopadlo to tak, že prostě to museli udělat, no tak jsem jim to vysvětlil tak nějak normálně a říkám, podívej se, vy jste schopni tady toto udělat, já bych se s tím zdržel a neudělal bych zase to ostatní, které bych musel dělat až potom. Takže ne, já je opravdu se snažím vést tím způsobem, že jim se snažím ukázat něco. Já když si vzpomenu na svoje dětství, tak to bylo taková forma nenásilná. Tatínek něco dělal, já jsem přišel, díval jsem se mu od ruky. To dělá tady ten malý, ten třetí vnuk, ten, co má těch 8 roků. Dědo, já ti pomůžu, vždycky přijde a první, co bere do ruky, vrtačku, nebo to je takový to sklíčidlo, nože bere do ruky, nůžky bere do ruky, prostě on je schopný ostříhat keř jenom jako tak, že si myslí, že to je potřeba udělat. Ale je opravdu šikovný ten malý kluk oproti těm velikým, kteří svůj život věnovali sportu. To znamená, že nějak neměli čas tady na takové ty normální opravárenské věci. Uh-huh. Já jsem pověstný tím, že mám kolem sebe spoustu, nebo zachraňuji staré věci, jak já říkám. Dostane si mi do ruky rádio, které má CDčka, má ještě magnetofon, protože někteří lidi se ptají, jestli náhodou nemám i s tím na dokazetu. Protože kamarádka jedna říká, já tam mám nahrané slova, co moje děti se učili říkat, nebo co říkali první slova. Chtěla bych to pustit teď těm dětem těch dětí, jo. Takže hledala ten magnetofon, tak já jsem prostě vyšátral někde v odpadu a našel jsem takový to dvojče ještě, takový, jestli si pamatuje, to bylo, co vozili z Polska, myslím, nebo odkud se to vozilo, takže to dvojče, takže jsem to dal dohromady, dal si mi to a byla ráda, protože mohla těm dětem, protože převez z nosiče na nosič v dnešní době.
0: Oline, rozumíme, teď nám jde o to, že teda vy jste šikovný opravář a i to je ta dovednost, o které dnes večer tady mluvíme, co je dobré si připomenout, co dřív bývalo běžné a dnes ne. A to je třeba právě to, jak jsme pečovali o věci, jak jsme je opravovali a nevyměňovali. Ale víte co, já mám v hlavě, jak jste mluvil o tom včelaření. Ono se říká, že včelař musí být hlavně trpělivý. A když vy říkáte, že k tomu třeba vedete vnoučata, tak děti jsou obecně naopak úplně jako netrpělivé, tak jako myslíte, že z nich budou ti včelaři?
1: Daří
0: se vám to předávat?
1: Já to řeknu takhle. Já jsem začal s tím včelařením, s tím předáváním v roce 1999. To si pamatuju. To ještě byl dům dětí a mládeže.
0: Takže před 27 lety jste začal předávat včelaření. Takže tak to už jsou vnoučata jako velké.
1: Ano. Já jsem vedl kroužek včelařský v tom domě dětí a mládeže. Tenkrát se mi hlásilo, jako jsem měl obyčejně 12, 15 dětí v kroužku, to spíš jsem měl takový pocit, že rodiče to dají do toho domu dětí a starejte se o ně aspoň ty 2-3 hodiny, ať mám pokoj. Ale od toho roku 1999 opravdu mě prošlo tím kroužkem takových odhadem, když to nepřeženu, takových 30, 40 kluků. Byly tam i děvčata teda, jo? Ale musím říct, že oproti těm dřívějším letům ten zájem o to včelaření opadá. třeba v loni jsem už nepozbíral těch minimálně pět děcek, abych mohl ten kroužek vést. Kluci se odklonili a začali rybařit, dva se začali věnovat modelářství a tak dále. To jsou prostě věci, které ti kluci nemusí sledovat po celou dobu toho roku. Když to včelaření, to je jasné, to všichni víme, včely jsou živý organismus a obyčejně ty včelařské nebo kroužky v tom domě dětí končily v květnu a v květnu vlastně začíná pro včelaře to nejaktivnější, takže já jsem ty kluky potom, když ten kroužek skončil, tak já jsem jim řekl, kluci, tenkrát a tenkrát přijdete, budeme prolídneme včely, za týden budeme točit med a tak dál. Takže ti kluci, ale musím jako se pochválit a musím pochválit i ty kluky. Mám opravdu, vím o nich, o těch klukách, to už oni mají těch 40, 35, 40 roků a včelaři samostatně už. Ten jeden, to je Pepík Hrček, tady ze Štramberka, ten včelaří dělá...
0: Dobře, Oline, to je dobře. Já myslím, že
1: ano,
0: jsme pochopili, co jste tím chtěla říct. A klobouk dolů, tolik let se věnovat včelám a ještě k tomu vychovávat další generaci včelařů, to už je nejenom koníček, ale nádherná životní stopa. Děkujeme, že jste se s námi sdílel, že nás posloucháte. Budeme rádi, když s námi zůstanete i dál v Noční lince.
1: Já vždycky. Určitě těším se na další témata. Mějte se moc krásně, ať se vám daří a pěkně, ať to zvládnete celou noční šiftu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Svět je rychlejší než kdy dřív, ale některé staré dovednosti mají hodnotu i dnes. Většina z nich. Které jste si uchovali vy? Volejte Noční linku Českého rozhlasu, volejte Jarku.

0: Zpívala Hana Zagorová, Dotazník. Teď se podíváme mezi vás posluchače, kteří poslali textové příspěvky. Přišlo nám několik krásných vzpomínek a příběhů o tom, co jsme kdysi uměli, co jsme se naučili od našich rodičů, prarodičů a co možná pomalu mizí z našeho každodenního života. Paní Anna píše z Jihočeského kraje. Dobrý večer, chtěla bych se podělit o vzpomínku na svoji maminku. Ta mě naučila vařit, péct, hlavně si poradit, když něco doma nebylo. Pamatuji si, jak jsme spolu dělali domácí nudle, zavařovali ovoce ze zahrady, schovávali všechno, co se ještě mohlo hodit. Dnes už mám pocit, že se spousta věcí řeší rychleji, jednodušeji, ale ty chvíle v kuchyni s maminkou bych nevyměnila za nic. Naučila mě nejenom recepty, ale hlavně trpělivosti a tomu, že práce rukama má svůj smysl. A to se snažím předávat dál svým dětem a vnoučatům. Václav Kraj, Olomoucký. Poslouchám vás a musím říct, že jste mi připomněli mého tatínka. Ten uměl opravit snad úplně všechno a já jsem jako kluk stál vedle něj a díval se, jak pracuje. Naučil mě, že není potřeba všechno vyhodit, když se pokazí. Dodnes si doma spoustu věcí opravím sám, i když už mi to nejde tak rychle jako dřív. Nejvíc mi ale chybí ten klid, který u těch oprav býval. Člověk si sedl, přemýšlel, nikam nespěchal, povídal. Myslím, že právě tuhle trpělivost bychom se měli znovu naučit a měli bychom ji naučit mladou generaci. Paní Ano Václavé, děkujeme za krásné vzpomínky. Jde vidět, že staré dovednosti nebyly jen o tom něco umět, ale také o společně stráveném čase, o lidech, kteří nám je předávali. A možná právě proto má smysl si je čas od času připomenout. Třeba dnes v Noční lince.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnešní večer patří vzpomínkám na šikovné ruce. Kdo vás učil trpělivosti? Kdo vás naučil opravovat věci, zavařovat, starat se o to, co máte doma, starat se o svoje blízké? Pojďte nám zavolat, pojďte si s námi povídat, stejně jako to právě teď udělala. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní redaktorko. Tady Anna ze Svatobořic Mistřína.
0: Aničko, věci, které ztrácíme, věci, které nacházíme, téma i pro vás.
1: No, tak zaprvé vám řeknu, že noční linku poslouchám většinou, když peču na nějakou příležitost, buď svátky, anebo oslavy, nebo tak. No a dneska jsem takovou pozdní hodinu vařila marmeládu z meruněk, protože jsem to přes den v tom horku se mi to jaksi nechtělo. A
0: no, jasně, rozumím.
1: Takže přišlo na to až teďka. No a k vašemu tématu. Tak mám 74 let, ale ty roky mě nepřipadají ani tak hrozné, nebo moc, ale to, co pamatuju, si říkám, že pamatuju úplný, nechci říct pravěk, ale prostě vzpomínky na mojeho dědečka, babičku, pak teda svoje rodiče, kteří to přebírali po nich a zase já od nich všecko. Byla to prostě láska ke každé práci, k přírodě, k té rodné hroudě, k tomu takovému zemědělčení a vůbec jako práce třeba na tom poli tady na Jižní Moravě ve Vinohradu, že to jsme jako malé děcka s tou babičkou a všechno jsme měli takové prostě jejich příkladem, všecko jsme se naučili. Pamatuju takové doby, když teda dneska vařím tu marmeladu, tak jak se třeba vařívali povidla. To se vařilo v kotle velkém a první se to muselo jako rozvařit, pak se to předsedilo a pak se to zahušťovalo. A to se dělalo třeba do rána. Takže se na tom vystřídali třeba všichni členové rodiny a tak. A vždycky u toho byla taková i zábava prostě takové společenství těch lidí, kdy se pak se drávalo peří, že to taky se sešly sousedky různé, tety, tetičky, chodilo se, jeden týden se udělalo u jedné, pak se šlo další a další. Takže to byly takové opravdu akce, kdy ti lidi byli odkázáni i jeden na druhého, že si pomáhali a tak to utužovalo teda jejich vztahy a tak. Takže teď bych řekla, že v této opravdu nové době hodně se ustupuje a upouští od takové té práce na těch políčkách. Třeba vyjdete za dědinu a vidíte, kolik je tam úhorů, nikdo se prostě o to nestará. Mladí řeknou, že se všechno dá koupit jako v supermarketu, tak co by se jako hrbatili, že jo. No a ještě horší mě připadá takový úpadek v té duševní a duchovní sféře, protože se víc teda hledí na ty a baví se těma z ty sociální sítě a umělá inteligence a já nevím, co všecko. Já vím, že je to prospěšné do určité míry, ale všeho moc škodí a mám velké obavy, že takový ten zdravý, jak se říká, selský rozum opravdu chybí, ať to vezmeme skoro od vlády až po nějaké tady děti. I když na té vesnici ještě docela bych řekla, že se to tak to. No a co jsem si teda odnesla a co umím, tak no. To je opravdu veškerá ta práce venku, ale hlavně tady to pečení, vaření, tak třeba když udělám maminčin tažený štrůdl, tak to vám řeknu, že na Vánoce třeba dělám 12 i 16 těch, jak říkáme, nohavic, prostě kusů.
0: Teda.
1: A vždycky říkám, že to dělám pro svou rodinu a své dobré přátele.
0: Jenom, pro vesnici bych řekla.
1: I té rodiny, i těch dobrých přátel tolik, že někdy dělám ještě na druhý den další dávku. No a takové jako zákusky, to jsem ovládala dávno, ale kynuté těsto, to dlouho ta moje maminka třeba raz do 85 let dělala, protože bydlela u mě, že, a já jsem vždycky říkala, mami, toto já v životě nedokážu, mně se to bude lepit na prsty, já to neudělám. No až maminka nemohla, tak jsem to párkrát zkusila, no a teď zaspeču pro rodinu a a všem to chutná, jestli jsou to tvarohové koláčky, jestli je to teď s ovocem nějaké buchty, zrovna už si chystám teďka na zítra na zadělání pro moji sestru.
0: Aničko, vy jste kouzelná tak. Babička, bych řekla. Tak se na vás musí dívat vaše děti a vnoučata.
1: Já jsem 40 let dělala sestřičku na novorozeneckém oddělení a pak ještě 10 let jako důchodkyně tady u naší paní doktorky obvodní. A tam moje kolegyně, sestra Zdenka, ta vždycky říká, ty jsi babička celé ulice.
0: Vy jste, paní Aničko, už vlastně na začátku pojmenovala něco, co možná z těch starých dovedností zůstává nejdéle. Lásku k tomu, co člověk dělá, úctu k přírodě. Pak jsem chtěla ocenit, jak jste řekla, že je tu nová doba. Že jste neřekla nic negativního, řekla jste to.
1: Ne. Já beru jako, co je nové, ne, že bych byla nějaký starý jako pesimista, to ne, já beru všecko a docela se vyznám. Ale vadí mě takové to, až bych říkala, že odličťování a takové jako, nevím, no. A ještě, abych řekla, co je moje takové heslo, ten můj dědeček vždycky říkal, tak jak se mluví u nás jako v mistříně, on říká, každá práce se musí dělat z lásku. Tady se říkalo to z lásku, protože když jsi nasraný, tak se ti nic nedaří.
0: Ano.
1: Takže to je moje heslo a všechno, ještě je to v některé písni, čím jsem byl, všim jsem byl rád.
0: Ano, to, co říkal váš dědeček, tak v sobě nese velkou moudrost, na kterou se dnes možná zapomíná, tak je krásné slyšet, že vám to zůstalo v srdci a že to předáváte dál, protože ve vaší rodině to bude žít. Přeji vám, aby vám vaše děti dělaly radost, vaše vnoučata, a když budete zase mít chvilku, zavolejte a můžeme si povídat. Ano,
1: no,
0: paní Aničko?
1: Až zase budu někdy ponocovat.
0: Ano, už budete dělat marmeládu. Naslyšenou, mějte se dobře.
1: Nebo pět, něco dobrého.
2: Tak. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Někdy stačí jediná vzpomínka a člověk se vrátí o desítky let zpátky. Kam nás zavedou vaše další dnešní příběhy? Těším se na vás, volejte noční linku.
3: Je hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: Máme 11:30. Když se řekne, to se dřív umělo, každému z nás se vybaví něco jiného. Co napadne právě vás, paní Liduško, zdravíme vás tady k nám na Moravu. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: A jenom krátce, říkám, už nejsou nejmladší.
0: Liduško, můžu poprosit, abyste si stlumila rádio?
1: Jo, nevím.
0: Potom se určitě líp uslyšíme. Bude to příjemnější pro ucho posluchače.
1: No, je to lepší, paní redaktorko?
0: Ano.
1: Fajn. Říkám, už nejsou nejmladší a jenom vzpomínám na mé mládí, když se žilo úplně jinak. Ta mládež dneska, víte, já říkám, ta je tak nevychovaná, protože my jsme byli taky mladí a maminka nás dítě učila pozdravit staršího, jestli ho znáš nebo neznáš, to je slušnost, jo. Dneska vás nepozdraví děcko, které vidíte vyrůstat od malička v baráku, že se na ten rok, kdyby ho vás zakoplo, tak vás nepozdraví. No a vymýšlávají pomalu ty povolání, že kovář, jak se dřív třeba si pamatuju, nám maminka, když dělá hned, že tak to dala jednom známému tento, jak se říká, zalepil. Maminka mě učila vyšívat, háčkovat, vařit a takové věci. To dneska ti dětka vůbec nekomu vyšívají, co já bych vyšívala, co já bych pletla, co radši jde a koupí si to, že? No. Takže jsou ty dětka, jako říkám, a ten slovník jejich, to vůbec o tom ani nemluvím. To je dneska sama ků a samé vole.
0: Liduško, já nevím, jestli teda kolem vás jsou takový raubíři, ale myslím si, že zase tak tragické by to snad být nemělo. Ale rozumím tomu, že mnohé věci, které byly dříve úplně běžné, tak dnes děti nezažívají. Ano, nepracují doma v tom slova smyslu, že by měli něco opravovat, učit se vyrábět, možná spíše uklízí, nebo možná kluci stále opravují auta, holky se stále učí vařit, ale třeba háčkování, tak ano, to možná šlo do pozadí. Spíš jde ale o to, aby se neztratila ta radost, když vůbec něco dělají. A to snad zůstává.
1: Já jsem hrozně ráda četla, já mám fotky, já bych se učetla. Maminka večer přišla dětka zhasnout a spát, jo, já tajně pod perinu s baterkou. Dneska ty dětka pomalu ani čisto, jenom na mobilách a hrajou hry a i ty pohádky to. Znáte to, sama válka jenom a samé supermani a to nevyrůstají úplně v jiném světě. Víte, je ta doba, já nevím, hrozně hektická, úspěch, ano. A dneska si ani nemají na nic čas, že honem, na všechno se nehonem. A i na ten sex žijený. Když jsem chodila s chlapcem 17 let, my se znali, jo, chodili jsme spolu a nejsme se rozešli, jsme se dali dohromady. Ale nikdy si ke mně nedovolil, víte.
0: Liduška, máte vy kolem sebe nějakou mladší generaci?
1: No, teďka už žiju 5 let v domě s pečovatelskou službou, ale bydlela jsem 47 let s manželem ve Žlíně. Víte, pane kůže, takže vidím ten rozdíl. Já jako malá holka se vyrostla vlastně na vesnici v Karolince, ale říkám, dneska se žije úplně na té vesnici, to je 101.
0: Liduško, kdybyste měla vzkázat něco mladým lidem, co by to bylo? Jaké poselství?
1: Víc, mají děcka málo té pokory, bych řekla, a slušnosti, víte, nejenom v řeči, ale i v chování ke starším. Maminka nám říkala pozdrav všechny staršího člověka, jestli ho znáš nebo neznáš, nebo třeba my, když jsme přijeli jako dětka do Zlína, víte, co to pro nás bylo, trojbuse jet, jen samozřejmě, když jsme viděli staršího člověka, pojďte si sednout, dneska kde pak to neexistuje. Dneska vás dětka nepustí, to každý čumě do mobilu, nebo dělá se, že vám nevidí, jo. Já jsem vedla když pioníry, tak jsem měla problému se učit, jako co jsem byla v Lidě. A jsem měla tam dva školáci, jo. A když jsem viděla, nastupovala paní Holí. A ti kluci, dva, se ani nehli. Já říkám, hoši, když jste slepí nebo nevidíte, paní nastupuje, že byste ji upustili. A my jsme mu neviděli, jo, tak se zvedli a já jsem si šla, říkám, paní, pojďte si sednou, ona mě říká, no tak když sedněte, když jste, tak ona už ty něco vybojovala. Já říkám, dneska ty děcka musíte táhat za uši. Mě to ani nenapadne, pro nás to bylo samozřejmě.
0: No. Liduško, tak děkujeme, že jste se k nám dnes přidala, že nás posloucháte. Jsme rádi, že jste se zapojila a uvidíme, co další posluchači, jestli na vás někdo naváže nebo vám řekne, že má jinou zkušenost. Od toho jsme tady, vítáme každý názor. Čím víc barvitější, tím lepší. Mějte se krásně.
1: Dobře, vy taky, mějte se hezky a krásnou dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je přesně 11:45, já vás vítám v noční lince Českého rozhlasu a speciálně pana Ladislava, je to tak?
1: Haló?
0: Haló, slyšíme se?
1: Ano, ano.
0: Tak prosím, představte se, řekněte, odkud voláte a můžete povídat k tématu. Věci, které ztrácíme.
1: Topolné a zásadně skoro všecko, co umí mě naučit tatínek od malu, vlastně jak spravovat kola, zámečnickou práci, potom motorky, auto jsme neměli, ale jinak všechno svařování, jestli doufám, že znáte tu písničku Tata od Buty.
0: Mm-hmm.
1: No, tak ty slova. Všechno dobře, kromě jednoho slova. Ne všechno, co umí mě o taty, ale hodně. Protože dál člověk se učí další věci. Potom už jsem auto si spravil. Vlastně dá se říct všecko. A i potom hodiny. Šicí stroje. Chodíval jsem běžně hodiny natahovat. Údržba. Prostě hodně, jako hodně mě tatínek naučil, moc. Nesem šel do učení, tak dá se říct zámečnickou práci a takové věci. Už jsem všecko uměl. No, kromě, vždycky jsem říkal, kromě zedničiny všecko. Od budíka po lokomotivu.
0: A slyšela jsem dobře, že jste chodil natahovat kostelní hodiny?
1: Ano, dá se říct, no. Ne, zhruba tak o 10 hodin, vždycky večer, odzvonil klekání, natahl. A když něco bylo potřeba, tak jsem to musel spravit. A i kdysi, nevím, jestli v Písku nebo někde je muzeum hodin. A tam jsme tam tak procházeli a tam tak vysali hodiny, než říkám, co s tím je, nebo... To oni to zkoušeli, nejde to. No mně se to podařilo, že jsem to rozchodil. Byli jsme tam za rok a ještě fungovali, takže... A to chtělo jenom, dá se říct, nastavit. Pořádně, no. Takže hodně potom už člověk to sám vidí, to stačí jenom tak přemýšlet, zauvažovat, co, jak to funguje a... No a můj syn vlastně, nebo dva kluci, jeden... Dá se říct, je po mně, i když je jenom vyučený, jako automechanik, tak teď ve veliké takové firmě jde, je už na úrovni inženýra prostě, dělá stejné práce, jak inženýr. Jo a elektriku, to jsem měl koníčka od první třídy, vlastně jsem sama byl různě letoval, to zas tam byl u nás jeden pán, který on spravoval televizi a to. Od něho jsem se dost naučil. Zase, když jsem stavil barák, elektriku jsem si dělal v celém baráku a v rodině. No, hodně, takže pořád mám co dělat, nenudím se.
0: To se tak. Hezky poslouchalo, Ladíku.
1: No, takže no, tak řekni... to chvíle, když no. Někdo něco potřebuje, takže... Kam... Dokáž se hýbu, dotáž, dobře, ty jsi měl nedávno 70, ale tak necítím se, za tím furt. Já mám dokonce dva dny narozeniny, tak a teď oba státní svátek, 5. 6. července, tak. Takže pořád je co dělat, nenudím se.
0: Dobře, a teď mi no řekněte, a... víte, na co se vás zeptám? Kdy jste naposledy napsal rukou dopis? To je dovednost, kterou ztrácíme. Když se tady bavíme o těch dovednostech, tak...
1: No, no, tak...
0: No, on by... Nestrácíme dovednost psát, ale chuť psát dopisy.
1: No, dopisy to málo píšu. Já aj to psaní, to byl takový škrabopis, takže dá se říct, možná už tak od 8. třídy, když někde píšu, tak ti zkazím. Takže já, když to rychle napíšu, tak kolikrát to ani sám po sobě nepřečtu. Takže když cokoliv si píšu, tak tiskací. No a dneska dopisy, teď už je ta éra SMS-ek. No jo, a ještě dá se říct odmalu, ještě mě tati nenaučil, jsem fotil. Teď ještě fotím pro dědinu, pro Topolnu, pro obec, takže taky. No, a kvůli tomu focení už jsem musel přejít na digitální, tím pádem ten druhý kluk, ten vlastně dá se říct je, teď jak to je, no, přes počítače dělá všecko, takže ten mě zase pořídil počítač, naučil mě s ním kvůli tím fotkám, takže pořád je co dělat, no, dá. Počítač poskládám všecko, ale oživit mě ho musí on, no, nebo takové to už je na mě moc, nebo tak, ale já tady pořád dělám něco. Teď jsem si zašel na procházku na Javořinu, jestli víte, kde to je, nevím.
0: Ano, ano.
1: Na slovenských hranicách, tak.
0: No, vy jste aktivní, vy jste akční, takže práce kolem domu, potom pořád něco vyrábíte, máte pocit, že vás právě ta aktivita udržuje určitě v dobré náladě, je to tak?
1: No ano, vlastně barák jsem si taky dostavil a ráno tak do té 7:30 musím stát. Potom jak ostanu, už se člověk nemůže rozjídat, to znamená tak, no teď a přes vyučování, tak když je škola, tak jedno vnuka vozím do jedné dědiny, do lesní školky, druhý je už ve škole, pak mi zase na autobus do vedlejší dědiny dál už pokračuje autobusem, takže furt je to dělat.
0: Vy jste kouzelný dědeček. Dneska je to ve vysílání sama kouzelná babička a kouzelný dědeček. Děkuju, že jste s námi teď vysílal noční linku. Vláďo, zdravíme vás do Topolné, budeme se těšit na vaši další návštěvu. Ano, teď je čas na písničku a bude od Marcela z Moška. Doufám, že vás potěší.
1: Ano, tam si to už předrábí, jo?
0: Tak ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. I v ní se budeme vracet k věcem, které jsme dříve uměli téměř samozřejmě, ale v dnešní době se z našeho života pomalu vytrácejí. Během první hodiny jste nám připomněli, že nešlo jenom o šití, opravy, pěstování nebo práci rukama, ale hlavně o lidi, kteří nám tyto věci předávali. Mluvili jsme o rodičích, prarodičích, o jejich trpělivosti, moudrosti, o tom, že každá práce má svůj smysl, když je člověk dělá srdcem. A právě vaše příběhy ukazují, že staré dovednosti nejsou jenom vzpomínkou na minulost, ale často nesou i hodnoty, které potřebujeme dodnes. A i ve druhé hodině budeme rádi za vaše vzpomínky, za to, co jste se naučili, co jste předali dál, co vám možná v dnešním světě trochu chybí. Možná zjistíme, že některé věci nezmizely, jenom čekají na to, až si na ně znovu někdo vzpomene. Pojďme tedy pokračovat v našem vysílání, tentokrát už v sobotním. Na vaše příběhy se těší Jarka Barpoříková. 731 800 900, to je telefon, pište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Myslíte si, že jsme pohodlnější než dřív? Co nám podle vás technologie vzaly? Co nám naopak dali? I o tom si můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Jsme u tématu věci, které ztrácíme, věci, které nacházíme. Kdo se k nám dovolal? Krásnou noc.
1: Taky přeju krásnou noc, krásný večer. Tady je Anna z Miroslaví, volám.
0: Vítejte.
1: Takže všechny zdravím, všechny přátelé a všechny ty dobré duše. A k dnešnímu tématu bych řekla, paní Jaruško, samozřejmě já už patřím do té starší gardy, jak se říká, takže to, co bylo řečeno v minulé hodině, tak to všechno jsme taky dělali a nebyla jsem tady sama, to ty moje sousedky a to všechno, to bylo takové automatické, že se zavařovalo a nakonec i my dnes zavařujeme okurky, meruňky, vaříme jahodovou marmeládu, takže ale ty děti to od nás přebírají, když to chtějí mít domácí. Já si myslím, že dneska mladí lidé hodně se vrhají na to, aby měli své domácí výrobky a váží si toho, že to je vypěstované z vlastní zahrádky a to. Ale já jsem chtěla jiné téma. Dneska jsme měli tady u nás na návštěvě kamarády, mimochodem rozhlasové, přes rozhlas jsme se seznámili a tak jsme měli a pán měl ještě svý přátele, s kterými jsme se taky seznámili a tak, protože věkem jsme tak přibližně, no tak jsme vzpomínali na to, na ty dávnou dobu a vzpomínali jsme, jak se zužitkovalo, když se vykrmilo prasátko, dříve nebyly mrazáky, že jo, takže jak se to všechno zužitkovalo, jak se to dávalo do, určitě budou mnozí pamětníci vzpomínat, do plechovek, jak já jsem vzpomínala, jak s maminkou, maminka maso upekla, pak to naskládala do plechovek a jeli jsme tady k jednomu na kárku, se to dalo do nějaké bedinky a jeli jsme k pánovi, on měl na to stroj, takže to maso upečené se dalo do těch plechovek a on to uzavřel a pak se to doma muselo v nějakém tom zavařovacím hrnci. My jsme měli kotel s kotlinou, tak do toho kotle a tam se to zavařilo. Všechno se zpracovalo, to maso se dávalo do toho do škopku, protože se to nasolilo, pak se to vyudilo a to vyuzené maso se zase zavařilo, takže byly takové polotovary na ale vlastní, a které se zužitkovaly v tom létě a takže takhle jsme vzpomínali, jak se to dříve dělávalo a že to bylo tak, že prostě nebyly mrazáky, tak to bylo složitější, aby z toho prasátka byl užitek na celý rok, dělala se paštika, jo, a já si myslím, že to dělají dnes mnozí, kteří to prasátko si vykrmí, takže to také dělají, že si to zužitkují, aby to měli z toho pochoutky, tak aby jim to dlouho vydrželo. Ale je to jednodušší to skladování dneska, no, takže takhle jsem to chtěla připomenout a samozřejmě, že mám šicí stroj, který jsem si koupila po svatbě nebo vlastně za peníze, které jsme dostali jako svatební dary. My si koupili ledničku tehdy, to byl zázrak v domácnosti, malou a šicí stroj. No a to už budeme tento měsíc s manželem 60 roků spolu, takže nejsem žádná novomanželka, jo, jak by se dalo říct, takže máme takové vzpomínky, jak probíhaly žně třeba na venkově, že můj manžel ještě sekl, když jsme měli pole, tak ještě sekl kosou obilí a já jsem dělala snopy, stavěli jsme panáky, ale už tehdy nebyly mlátičky, to už přijel kombajn na to pole a vymlátil to, no a ještě mnozí, ale pamatuju si jako dítě, jak se to obilí mlátilo a dneska je lán pole, zrovna minulý týden tady u nás za naším domem sekli obilí, byl tady lán obilí a za jedno dopoledne byl lán pole sklízený, že když dříve to trvalo daleko delší dobu. A to jsou takové vzpomínky, jak to bylo a jak to je dnes. No, všechno je rychlejší, doba je rychlejší, takže i no, my už rychlejší nejsme, to je teda pravda, že už nejsme rychlejší, ale musíme se té době přizpůsobit a takové to brblání na tou mladou generaci, tak já asi paní žije, jak ta paní Ludmila, nebo jak se jmenovala, asi paní žije na jiném konci. Já ty zkušenosti s mladýma lidma nemám, takové špatné, takže bych se jich zastala.
0: Mm-hmm. Dobře. Aničko, nějaká jedna dovednost, kdybyste ji mohla předat mladým, kdy máte pocit, že by se jim pak lépe žilo, co by to bylo? Co si myslíte, že by všichni měli umět a neumí?
1: Tak já si myslím, že já už jsem to říkala několikrát, taková větší zodpovědnost k tomu životu, jo, a ta zodpovědnost a možná taky trošku i pokoru a šetrnost, jako, ale ne jako lakotnost, ale taková střízlivá šetrnost. Jo, že jako já to neumím vyjádřit. Taková přirozená šetrnost, jo, tak mám zbytek kousek chleba, no tak si uděláme topinky, no, aby jsme ho zužitkovali. Ono už teda je pravdou, že ten dnešní chleba už tu kvalitu nemá, protože je to taky pečené z různých směsí a to, že jo, ale dá se to zužitkovat a to tak, to si myslím, že i, já nevím, různé moderní věci užívám, ale už taková přirozená, taková úcta k tomu chlebu mi jako nedovolí, abych třeba ten chleba, nemáme žádný dobytek, tak když už jo se stane, tak to dáváme do bedinky a snacha to bere pro kamarádku, která má koníky, ano, takže to, tak se ten chlebiček zase zúžitkuje, protože koník si rád pochroupe, ale nebyla bych schopna hodit kus chleba do odpadkového koše. Jo, tak jenom tady takový příklad, to je o různých věcech, ale jako tak to si myslím, že to by se mělo taková ta úcta k tomu jídlu nebo k těm potravinám taková. Je pravdou, že ta kvalita už, opravdu to si musíme přiznat, že ta kvalita toho těch potravin chybí, ale přesto jsou to zase potraviny, které nás živí. Takže to by tak bylo, no.
0: Děkujeme, asi. Aničko. Jsme rádi, že nás posloucháte, že voláte, že se zapojujete. Těšíme se na vaše další návštěvu.
1: Teď já taky děkuju a doufám, že jsem nemlátila prázdnou slámu, jak se říká u nás. Takže to jenom doufám. Takže
0: vyprávěla jste poutavě.
1: A všichni moc zdravím a mějte se všichni moc hezky a hezké léto.
2: Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince. Vzpomínáte si, co bylo kdysi úplně běžné a dnes už se skoro nevidí? Právě o tom se dnešní linka povídá. Je s námi pan Janča, který volá tady ze Zlínského kraje. Zdravím vás.
1: Dobrý večer, přeji vše dobré.
0: Můžete povídat.
1: Vzpomínám, že za času děvička a babičky, kteří měli řeznictví, bylo téměř automatické předávat tu živnost aspoň jednomu z dětí. To znamená, že syn byl řezník, potom maminka se odloučila, stala se z ní učitelka a myslím si, že zase na to její zaměření učitelské rodiče už vliv neměli. A my chodíme do zaměstnání, ze svého zaměstnání nepřenášíme žádné zkušenosti dětem a ani ve škole nás neučili, jak ty děti vychovávat, takže já si vzpomínám už od svého tatínka, že se naučil jedině pracovat na poli a chodit do kostela a své děti jsem téměř ničemu nenaučil. Rád bych, ale už teď se spoždění mě něčemu naučil, ale už o to nemají zájem. Mm-hmm. A potom už by se mi tvořil čas na vnoučata. Ale vnoučata nedokáží odpoutat od mobilu, od počítače. Takže nemám šanci něčemu naučit vůbec. Takže je potřeba zřejmě, aby všichni lidé, i ta mladá generace prostě spolehla potom už více sama na sebe, učili se ve skautu, učili se ve škole a zase z nich vyrostou slušní lidé.
0: Pane Jančo, vy jste mě upozorňoval na to mimo éter, že to nebude veselé, ale vy jste mluvil pozitivně.
1: Dobře. Já si myslím, že to nebude pozitivní, že bych rád ty děcka naučil všemu, absolutně všemu, ale jak si jsme se neviděli jsme na to, protože ve škole žádná rodinná výchova neexistovala. Takže a s manželskou jsme každý táhli za jiný provaz, víte?
0: No tak možná, jenom že jste tam zmínil, že ty vnoučata je těžké otrhnout od těch mobilů, tak to možná není úplně nejpozitivnější, ale já myslím, že na to přijdete, že ono je to ne, časem omrzí.
1: No to už nepřijdu, to už fakt nelze. Já jsem se pokoušel, nabízím, pojďme plávat, pojďme si zahrát tenis, pojďme prostě, nabízím 100 možností těm vnoučatům svojím. A není sebemenší, aby nebyl ten nejhorší dědeček na světě, který je prostě jim to vypne natvrdo, vytrhne ze zdi, ze zásuvky, tak nemám šanci něčemu fakt naučit. A zase ve škole je vedou docela dobře, chodí do kroužku vaření třeba a to nejstarší vnouče, ten kluk, chodí do sportovních kroužků, takže já to vidím všechno pozitivně. Jako.
0: Dobře, tak děkujeme, že jste se s námi o to podělil, moc vás zdravíme, tady nemáte to daleko k nám.
1: Začnu jezdit do kostela do Zlína teď přes prázdniny, protože je tam potřeba předříkávat růženec na 7. hodinu, takže už tam budu na 7. hodinu bývat ve Zlíně v kostele.
0: Dobře, tak pokud někdy budete mít dlouhý večer, ozvěte se do noční linky, pokud nebudete brzy vstávat, rádi se s vámi budeme povídat, ano?
1: Tam koncert 9. hodiny a probudím se potom a zapnu si rádio.
0: Tak ať se daří, pane Jančo, zdravíme vás a posíláme kapelu Katapult.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, za 2 minuty bude 12:30. Já tady vítám dalšího posluchače. Kdo se dovolal? Halo, halo, slyšíme se? Slyšeli jsme se, ale bohužel, tak paní Marie, nevím, co se stalo, nevydržela do vysílání. Tak zkusíme zvednout další telefonní linku, ta je také obsazená, takže živě zdravíme, kam a koho?
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny posluchače a přátelé Českého rozhlasu. Luboš Náchod, hezký večer.
0: Luboši, vítejte, povídejte. Co máte k tématu?
1: Tak chtěl bych říci, co se vlastně začalo, co vlastně ty moderní věci vzali, co dali. Co se týče technologií, tak bych chtěl pochválit vlastně vývoj, který jde dál. Chtěl bych pochválit moderní technologie, umělou inteligenci, která velice pomáhá, ale chtěl bych důrazně varovat před zneužíváním této věci a hlavně před zneužíváním pro mladé lidi. Aby si dobře každý rozmýšlel, komu dává se údaje, komu dává se informace a souhlasy, ano. A potom, jestli poslouchají mladé slečny a dámy, tak komu dávají možnost, aby zhlédl jejich stránky, jejich fotografie a jejich osobní údaje, osobní já. Ano?
0: Dobře, takže to byly dobré rady. A teď tedy to téma, co se možná ztratilo, nebo co jsme naopak našli po dlouhé době, jaké dovednosti se předávají z generace na generaci.
1: Na to jsme ztratili. Tak nevím, jestli to budou dovednosti, ale chtěl bych říct, že co jsme ztratili jako národ, tak doufáme, že jsme ztratili strach, ztratili jsme obavy a našli jsme něco, čemu se říká svoboda a zodpovědnost. Ano? A co se týká hmotného statku, tak myslím si, že se hodně ztratilo takové pouto mezi lidmi, ano, že se ztratilo a že by se mělo znovu obnovit, že by to mělo být moderně řečeno face to face, opravdu mezi lidmi a ne takzvaně online, jelikož vlastně to, co je online, tak sice je to krásné, že to mohu vypnout, mohu to přesměrovat, ale vlastně chybí už to osobní pouto. Ano? Tak chtěl bych jenom zdůraznit, že je důležité osobní pouto.
0: Dobře. Jak vy vzpomínáte na své rodiče, prarodiče? Co vám dali? Co z toho třeba, co vám kdysi předali, tak využíváte a často si na ně vzpomenete. Je doma nějaká taková práce?
1: To bohužel ne. To bych neřekl, ano, to je osobní. Vlastně to je osobního života, to asi nemohu. Ano? Spíše pozdějších let vlastně, co bylo získané.
0: Naučené. Ano? Dobře.
1: Tak jo.
0: Děkuju, děkuju, Luboši, že jste se k nám dnes přidal.
1: Já taky děkuji a ještě krásné.
0: Ještě budu přemýšlet nad tím, co jste říkal, bylo to trošku filozofické, ale i to sem patří určitě, my jsme rádi za každý názor.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co jsme ztratili s příchodem moderních technologií a co jsme naopak získali? Pojďme o tom teď

0: Někdy největší hodnotu mají věci, které se nedají koupit, ale naučit. Na které z nich vzpomínáte nejraději? I o tom si můžeme dnes povídat v noční lince Českého rozhlasu. Téma je totiž široké a zní věci, které ztrácíme, věci, které nacházíme. Teď vítám pana Jožina. Ano, teď jste ve vysílání.
1: No, tak ještě jednou všem děkuju, těm posluchačům a spolupracovníkům rozhlasu noční linky. A kromě toho navazuji hlavně na paní Aničku a na pana Janču, tom bych mohl i dál pokračovat. Dá se mi, že bych mohl tím říkat a zdravit je, tak nějak zdravím vás, mládeži, protože jsem asi o něco starší. No a mohu říct, že se vracím k tomu, co se kdysi dělo a co nám pomáhali mi prarodiče, dá se říct si moje babička a můj děda, se kterými jsme vždycky žili. A tam mohu jenom navázat na to, že jednak můj děda byl velmi přísný, byl to hospodář pivovaru a tam muselo být všechno v pořádku. Když jsem něco položil špatně, některé nářadí a tak dále, tak hned mě napomínal, jak to má být, jak by to mělo být správně a poučil mě. A jeho zaměstnání bylo tak, že než se stal hospodářem pivovaře, tak předtím vyhořela jeho hospodář.
0: Já bych vás poprosila, kdybyste se stlumil do rádio. Jožine, jestli by to šlo. My vás pak budeme lépe slyšet a můžete pokračovat. A zkuste.
1: No, tak prostě vyhořela ta jeho hospoda, protože tam se scházeli jedni z prvních, jak jsem zjistil, jedni z prvních sociálních demokratů a snad to byl nějaký trest za to, že mu vypálili tu hospodu. A on byl velmi spořádaný, proto ho přijali jako hospodáře do toho pivovaru. No a tam jako navazuju na to, my jsme jako s nimi žili, s babičkou i s dědou a samozřejmě děda měl v našem domku měl svůj výměnek a tam mohl vždycky sejít a mohl nás poučit, dokud byl ještě jako schopný zdravotně a tak dále. Čili vybudoval i malé, takovou malou hospodářství, domácnost a v době německé okupace to bylo nesmírně důležité. Dodatečně na to vzpomínám, jak mě babička vždycky pomáhala, co všechno je potřeba zařídit, abychom přežili v té kruté době té okupace. A co šlo, i třeba sousedům jsme někdy pomáhali a myslím si, že v tomhle směru jsme tak nějak zaostali, že dneska bych si ani netroufnu někde se hlásit, že bych mohl být jako na nějakém výměnku nebo něco podobného. To, co se konalo tehdy, můj děda to všechno sledoval a i když umíral, nechal si mě zavolat a řekl mě s Bohem, Jožine, to bylo poslední, co mě řekl. Děkuju vám. Děkuju.
0: My děkujeme. To bylo citlivé, milé, krásné. Řekněte mi, kdybyste mohl vy vzkázat něco mladým lidem z toho, co jste vy zažil, nějakou radu, nějakou lekci životní, kterou vy jste dostala, přál byste jí ostatním. Vím, že jsem vás tou otázkou překvapila, ale vymyslel byste něco? Jožine, tak trošku se nám to tam ozývá, nevím, jestli mě slyšíte. Haló? Ne, tak spojení se přerušilo. Mrzí mě to, ale já věřím, že mě teď slyšíte z rozhlasu, tak děkuju, že jste zavolal, věřím, že jste řekl všechno, co jste měl na srdci. Případně si to příště dopovídáme, co vy na to. Teď 5 minut před 12:45 zaspívá Petra Janů. A já můžu možná téměř naposledy připomenout dnešní téma. Vzpomínáte si, co bylo kdysi úplně běžné a dnes už se skoro nevidí? Právě o tom si dnes povídáme. Proč

0: Nádherná písnička s láskou má svět naději. Petra Janů dospívala v noční lince Českého rozhlasu. Pojďme se podívat, kdo nám volá, kdo je na telefonu. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Pane Robert. Možná jste kdysi uměli věci, které dnes už nikdo nepotřebuje. Přesto stojí za to si to ještě připomenout a možná některé dovednosti oživit. To je pod titul dnešního tématu. Co k tomu máte, Roberte?
1: Tak v první řadě chci poděkovat, že jste mě znovu vzala, protože se přerušilo spojení, takže moc děkuji, tím začnu. No a teďka děda mě učil takovou jednu zásadu, tom byl jako správný chlap. Byl frézař, soustružník, já jsem teda zámečník, tak to je takový podobný. Dvakrát měř a jednou řež, to znamená, že když jsem něco řezal, tak radši jsem to čtyřikrát změřil, než abych to udělal krátky, protože pak už se s tím nedá nic udělat. No.
0: Uh-huh.
1: A tak jsem chodil na fišky k panu Mádrovi, ten už taky nežije. On dělá teda stoláře, tak tam se nás naučil třeba pracovat na protahovací hoblovce. Paní Haruško, nevím, jestli to znáte, protahovací hoblovku.
0: Ne.
1: No. No to je stroj, že se tam nastaví míra a máte všechny desky stejné. To na srovnávačce neuděláte. Děda mě zase učí dělat na srovnávačce.
0: Uh-huh.
1: Jako, takže vždycky je důležité udělat všechno přesně, protože, jak říkám, když se něco udělá nepřesně, a pak tak už to není ono, už to nepasuje. Jo?
0: Dobře,
1: takže hodně měřit.
0: To byly vzpomínky na něj. A dál?
1: No a pak třeba k nám chodil pan Weibl a o toho jsem se naučil takový jednodušší věci. On byl elektrikář, ten už taky nežije. A naučil jsem se třeba vyměňovat kolibku ve vypínaču, jo. Jako to bylo takový prostě jednoduchý, ale třeba do rozvaděče tam bych nešlo, protože to by mě zabilo. A ty elektrice prostě tak nerozumím, asi jenom zámečník, jo. Takže když je něco složitějšího, tak do toho už se radši nepouštím.
0: Myslíte si, Roberte, no, že jsme pohodlnější než dřív?
1: Jak kdy a jak v čem, to je takový, jak bych to řekl, no čím je člověk starší, tak je takový, já nevím teď, jak to přesně říct, že už je takové třeba, že už ty člověk unavenej, jo, nebo toto, ale nevím, jestli je to pohodlnost, no, jako, když jsem třeba žil s manželkou, tak žena vařila, a já třeba taky občas něco uvařím, ale musím se k tomu dokopat, protože já nevím, jak by vám to vysvětlil. Když má člověk dělat sám pro sebe, tak už je to takový složitější, ale nevím přesně v čem. No, to složitě vysvětluje.
0: Dobře. Roberte, tak moderní technologie, ty, co nám dali, co nám vzali?
1: No, já to řeknu asi tak, že jako moderní technologie jsou dobrý, ale jsou složitý. Já vám uvedu příklad. My máme třeba teďka v práci úplně nové sestru, které odvezlo do Brna do technického muzea. Točilo se na tím kola z tramvají. Já jsem teda na tím nedělal, na tím dělají chlapi soustružnici. A tam to je řízený přes počítač ten nové. Tam je 50 knoflíků, jo. A já bych se do toho nepouštěl, protože bych se bál, na které knoflík sahnout, jo. Kdybyste to viděla, tak si představte, že každý knoflík má nějakou funkci. Když to ten starý stroj tam, on mi přišel, že byl takový jednodušší, že ty moderní technologie nejsou špatné, ale jsou složitý. Jako nevím, jestli to říkám teď přesně. Jako.
0: Ano, já myslím, že vám rozumím. Dobře, Roberte.
1: No, a ještě bych chtěl na závěr, teda, ať nezdržuji ostatní. Tak pozdrav od paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku z Krnova, takovou Oldu včelaře, jo. No a řezbáře, no a všechny linkaře, a chci vám teda hodně moc poděkovat, že jste mě vzala. Jo, on je takový hodně nepříjemný, když se přeruší spojení, trošku se mají plakal, protože když se člověk snaží, tak prostě je to nepříjemné. Ale jestli sám kemu se to stalo, no tak člověk to musí brát z rezervu, pořád je to jenom technologie. Tak moc vám děkuju.
0: Přesně tak,
1: a
0: ano.
1: Snad se příště dovolám.
0: Ať
1: moc
0: se vám
1: děkuju.
0: Daří.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka Českého rozhlasu končí. Závěrečný vzkaz bude internetový. Jako malý jsem se naučil těsnopis, ale už jej dávno neužívám. Naučil jsem se také psát na psacím stroji, přičemž tahle dovednost se mi hodí pořád. Stejně tak si užívám psacího písma, když například píši dopis. Pořád si ukládám v paměti ta nejdůležitější telefonní čísla. Prostě mě baví si je pamatovat. S hospodářských dovedností umím ruční kosení kosou. Mohl bych určitě přemýšlet a psát i dál, jenom by to bylo na díl, tak snad se dovolá Michal. Tak Michale, nedovolal jste se, tak alespoň část vašeho vzkazu jsem přečetla, moc děkuju. A děkuji i vám všem ostatním, že jste se zapojili do dnešní linky, že jste si s námi povídali, že jste se nám ozvali a budeme se těšit, že se uslyšíme zase někdy příště. Bude to u jiného tématu, ale určitě si budeme mít co říct. Takže závěrem, dnes jsme si připomněli, že staré dovednosti nebyly jenom to něco umět, ušít, opravit, vypěstovat, ale bylo to o lidech, kteří nás učili poctivosti a mít radost z obyčejné práce. Možná některé věci už neděláme tak často jako dřív, ale to nejdůležitější, ta lidskost, ochota pomoci a umět si poradit, to bychom se měli uchovat. Tak děkuju, že jste byli s námi, že jste otevřeli své vzpomínky. Přeji klidnou noc a uslyšíme se i dnes večer ve 23 hodin v noční lince. Kolegové mají dovolenou, tak se budu těšit, že se uslyšíme opět.

0: Jinak vám příjemný poslech hned na začátku přeje i Patrik Rozehnal.
1: Podívejte se, vy se jenom tady postavte k téhle desce.
0: K té se seznamem rolí a ukázek? A proč vůbec?
1: Nebojte se, tady se postavte k té desce.
0: Tak, takhle?
1: Ne, zády.
0: Ale to mi budou překážet ty CDčka a pásky s ukázkami.
1: Podlož si ty věci.
0: No dobře.
1: Tady se prostě postavíš, pojď.
0: No jo.
1: Tady se postavíš, takhle si dáš ruce, ano?
0: Jo, na to spouštěcí tlačítko.
1: Podívej se, ještě jednu věc, prosím tě. Budeme si tykat. Navržně tykání.
0: Ahoj, já jsem Patrik.
1: Bolek. Ruce, jak jsem ti říkal.
0: No jo, teď to spustím.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Vyprávět si budeme a pouštět ukázky spojené s Boleslavem Polívkou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Bolek Polívka se narodil 31. července, tedy přesně v polovině prázdnin, roku 1949. Stalo se tak ve Vizovicích.
1: Ano, tam jsem se narodil. Nechci se opakovat, ale někteří to jistě znají. Kolejně, moje maminka už byla starší. Otec byl ještě starší než moje maminka. Otec už měl přes 50 let a maminka měla lehce přes 40. Takže když prostě byla, jak se říká, v tom. Brňáci říkají, že měla nastříkané v bodě. To nebude na to nesmysl. Když maminka byla v jiném stavu, tak se obává, že to ne, že už je to klimakterium. Otec se obává, že to je přechod. Ale když se spojí klimakterium s přechodem, tak to je hrozná situace. Maminka opravdu nevěděla, že těhotná její, moje babička, její maminka Hedvika Sigmundová, říká, Boluša, ty jsi v jiném stavu. A tak říká, prosím tě, to není možné, a tak dál. No a najednou už teda věděla, protože bříško jí rostlo, ale ještě nevěděla totiž, kdy porodí. Já v tom častém styku s otcem se nevěděl, kde zrovna ten spermatozoid tam. Který je to spermatozoid, protože on jich měl hodně do. No a tak maminka šla na červencovou noc, kde byla v masce noci. Černý kostým pošitý s zlatými hvězdami. V 48. roce. Ne, 49. roce. Černý kostým pošitý zlatými hvězdami. Měsíc měla, byla v masce noci. A teď najednou to na ní prostě přišlo. Jo? A ona říká, paní Obralová, která tam byla u stánku, její kamarádka říká, na mě už to přišlo, zavolej Obadalku. A Obadalová to byla porodní babka z Vizovic, která měla mopet, čili kozí dech, jak se tam říkalo. A maminka, co jsme, my jsme viděli blízko tam toho areálu, kde byla Sokolovna a koupaliště, maminka prostě tam sama si ohřála vodu, svlékla kostým noci, sama mě porodila a potom, když paní Obralová na tom kozím dechu přijížděla, tak už jsem byl zrozen a vysoko jsem čůral a kde jsem se prý hodně pohyboval a paní Obralová, zkušená porodní babka, říkala, paní Polívková, to bude komediant. Můj tatínek, který s kamarádama pokračoval, ani si nevšiml, že maminka už odešla rodit. Přišel asi po dvou dnech a měl velkou radost, že má chlapce.
0: Už na střední škole vystupoval Bolek Polívka s komickým kvartetem a odtamtud si to pak namířil rovnou na Brněnskou jamu. Od roku 1972 se stal jednou z hlavních osobností divadla Husa na provázku. Později si založil i divadlo vlastní a dokonce se vrátil i na jamu, tedy co by učitel. I na to jednou vzpomínal.
2: Nedávno mě Ctibor Turba přemluvil, aby učil na jamu, ale jenom týdenní stáž. Tak, protože to kamarád, měl jich jenom 6, tak jsem říkal, tak první lekce byla, že jsme se sešli v hospodě a povídali jsme si, co oni tak si představují. Jako co byste sebe chtěli, aby to bylo, a co by chtěli, jestli to divadlo jako nonverbální, jestli má smysl, tak jsme se docela bavili. Uběhlo pár flašek. Tak další den jsem nechal přistavit limuzínu Lincolna, rozumíš, před divadlo a oni se učili se nastupovat do limuzíny. Až budou slavní, že se jim to bude hodit. Víš, řeknu tu poslední lekci, že jsem je pozval sem, a rozdělil jsem je na dvě skupiny po třech, ty jamáky, ty studenty. Jedna skupina nepila, nesměla pít, a druhá skupina mohla pít, kolik chtěla. A teď ten pedagogický genius, něco mezi Komenským a Makarenkem, říkal, a teď vy střízliví zahrajte opilí. A ještě šlo. A teď vy opilí zahrajte střízlivé. No to samozřejmě nejde, že? Víš, co si z toho vybrali? Že příště se poženou všichni.
0: Bolek polívka nás umí pobavit prostě vždycky. A tak než si dáme další písničku, je tu ještě jeden vtip.
2: Je papoušek a ten papoušek dělá doma strašnou štrapáci a nepořádek a ten jeho majitel vždycky přijde domů a říká, co to tady zase máš, tam se válí doutníky a tam prostě nějaký utěrky a vychlastaných flašky se válejí, je tam nakouřeno a je tam smrad z toho alkoholu. A říká, nedělej mě, a papoušek se nedá říct, tam se válí kalhotky a tam zase ten chlast a zase ty doutníky a smrad. A on říká, ty neštvině, ty bydlíš u mě, ne já u tebe. Ty tady budeš prostě dodržovat pořádek a když prostě nebudeš, tak já ti prostě to, jak jsi hrdej na to peří, já ti to prostě vyškubu a budeš vypadat jako kůře zmrazené někde v mražáku. A to ti říká, omlouvám. No. A najednou je pořádek, přijde chlap domů, pořádek, všude uklízí, no krásně to všechno voní. Druhý den další, on říká, to si můžu dovolit víkend, jede na víkend. Přijde v neděli večer domů a zase to samý bordel a tam doutníky a tam ty flašky polo vypity a smrad. On otevře dveře a tam se páří z ty vany a papoušek tam s jedním doutníkem a fernet tam a takhle jako vedle sebe na ty vany a řve seru na peří.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: To byl Vaby Daněk, ale my si dnes povídáme o Bolku Polívkovi. Ten se mimochodem načas stal i farmářem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jako malý se na chalupě nedaleko Vyškova proháněl na koni. A když se později v dospělosti dozvěděl, že v Olšanech je na kopci opuštěný kravín a vedle něj malá klubovna, šlo to už rychle. Z kravína se stal dům pro jeho rodinu. Vedle vybudoval hotel u krále a z klubovny se postupně vyvinula restaurace u klauna. Z Bolka Polívky se stal farmář.
2: Potkal jsem knížete Schwarzenberga a byli jsme s Marcelkou a on říká, proč tomu neříkáte statek, proč tomu říkáte farma? Ten statek se mi zdá takový češtější. A Marcel říká, no tak, ale víte, přece jenom statek to je tady, že je takový prasátko, kravička, ale tam jsou koně, tak se nám zdá, že ta farma. Já říkám, ale kníže, hlavně to vychází z té naší krásné češtiny. Pojáč, my se hrozíme nedostatku, ale nemusíme mít strach z nedofarmy.
0: Bolek Polívka si na farmě v Olšanech uvědomoval, že na světě není sám, a to když byl obklopený zvířaty a dobrými lidmi. Bylo mu tam dobře. Citlivci tvrdili, že je tam prý jakási dobrá zóna. Do rozsáhlého areálu si později pořídil kromě koní a běžné české zvěře třeba i lamy a velblouda. A když už o tom mluvíme, teď nám Bolek Polívka povypráví také o žirafím samci Viktorovi. Toho pozoroval kdysi, když v Londýně hráli představení Šašek a královna, jak prozradil kdysi v Bolkovinách.
2: To mě, a v tom Londýně, to mě celý Londýn a celá Anglie, Velká Británie žila tím, že žirafí samec Viktor v zoologické zahradě v Londýně po úspěšném vykonání toho sexuálního aktu ocitl se ve špagátu, tam byly fotky, to bylo... A hlava se takhle... Ocitl se ve špagátu a to je pozice, ve které žirafy umírají. Tak celá Anglie teď přemýšlela, jak ho z toho špagátu dostat, rozumíš? Někdo, že tam třeba pod něj podsunou nějaký nafukovací balon a že to nafouknou a tím pádem jakože prostě ho zvednou, rozumíš? Někdo zase vrtulníkem nad něj a že pod ramena mu dají nějaký takový háky, rozumíš? A že vlastně ten vrtulník ho lehonce pozvedne nahoru a jenomže všimněte si, oni ty žirafy nemají žádný ramena. To zase ten Brit neví, že žirafy to je. Hlava, krk a hned nohy, rozumíš? No tak co teď? Celá Anglie přemýšlela. Barry, můj kamarád, který s námi se mnou vždycky jezdil, je technik a taky herec, výborný, dobrý kluk, říká, kolik ten Viktor, prosím ti, má roku? No co jako, no tak zavolej tam, zeptej se, kolik má roku, protože tam byly čísla, jako kam zavolat, kdyby někdo na něco přišel. Tak já jsem tam volal a říkám, zeptám se, kolik roku má ten Viktor. A mi říkají 22. Říkám, no tak 22, říkají 22. He is 22, Viktor. A Barin říká, no a kolika se ty žirafy takhle dožívají? Říkám, a co jako kolika? No kolika se dožívají? A tak jsem tam zavolal znovu a říkám, a kolika, prosím vás, let se ty žirafy dožívají? Jaké žirafy? Žirafy, děti, no tak v zajetí tak 25 let. Říká, no 25 let, Barinko. Říká, no jo. Tak, no jo. Ty, zeptej se, kolik měla ona? Kolik má ona? Říká, jaká ona? No ta žirafica, ne?
3: A zase.
2: Prosím. A oni mě poznají, já mám takový lehký valeský přízvuk v angličtině. Oni mě, prosím vás, já říkám, kolik má ona? A oni samozřejmě s tou poctivostí britskou říkají, no ona má 19. Já říkám, 19, Barinko. A říkám, no tak to je starší už, jako nejzboží. Jak je starší zboží? No tak jako, že už je trošku starší, ne ona? Ta samica, ta žirafica. No, asi jo, když máš 25 roku, a to už bude ve středním věku možná trošku vejš. Tak ať mu... Barin, ať mu dovedu normální mladou samicu. A já si připadá, že se na ně dívá celá Británie, jako. Tak já tam volám a říkám, já mám takového kamaráda, technika, on má takový nápad, abyste tomu Viktorovi, tomu vašemu žirafímu samci přivedli mladou samici. A oni z Kodaně, ze zoologické zahrady v Kodani, přivezli samici, Elizabeth, žirafí samozřejmě, rozumíš? A ona, ta samice, jenom ji vedli kolem té ohrady, rozumíš? Ten Viktor udělal. Teď si mu udělal na krku takový souček, hned si ho zase rozmotal, skončil to zábrany a dělal tam velotoče. Takže Barin zachránil žirafího samce Viktora.

0: Mimochodem, jak už jste slyšeli, tenhle zážitek je z Londýna, když Bolek Polívka tam hrál představení Šašek a královna. Tenhle kousek se v roce 1987 dostal i na filmová plátna. Slavná manželská hra z divadla Na provázku byla ve filmovém přepisu Věry Chytilové velmi úspěšná. Třeba i proto, že diváci mohli poprvé obdivovat krásnou Chantal Poulain na velkém plátně. Ve stejném roce, tedy 1987, přišla i první manéž Bolka Polívky. A zjistilo se, že silné Mimovo charisma fungovalo i v televizi. Společně s pořadem Možná přijde i kouzelník ve své době šlo o perestrojkovou zábavu České televize, která jakoby tehdy spadla z jiné planety. Najednou se zjistilo, že Bolek Polívka utáhne i vlastní pořad a na tom se později stavilo mnohokrát. Třeba i s úspěšnými Bolkovinami. A my se v další ukázce vrátíme ještě trochu do Olšan a ke zvířatům, ke koním, spolu s prezidentem Václavem Havlem.
1: S panem prezidentem jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
2: Tam bylo...
1: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam se jako statkáš.
2: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési
1: družstvo. Zatím družstvo jsme.
2: Ano. Tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysedl, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kůň se rozešel. A já jsem nic nedělal, ani nikterak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách, kolem. Jsme běhali a potom, a já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichá lata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
1: Já bych to chtěl vidět, tu historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým v Maštali. Říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa. Já jsem myslel napřed, že nic neumí, on se mě držel jako klíště. Tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, tak jsme odsválali domů, rozumíš? Tak, co říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ve světě českého humoru jsou různá oblíbená témata, která vždy skýtají možnost k tomu, aby vy jste se zasmáli. To, co následuje teď, bude taková sekce nazvaná alkoholické historky. Ale možná bychom si ještě předtím měli říct něco o zázemí a soukromí Bolka Polívky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka je otcem 6 dětí. Nejstarší dcerou je Kamila, jejíž maminkou je Stanislava Polívková. Pak přišla na svět Anička, která je taky herečkou, a její mámou zas česká herečka Evelína Štajmarová. Pak přišel na svět Vladimír Polívka, který se narodil do manželství s už zmíněnou francouzskou herečkou Chantal Poulain. A další děti, syn Jan a František Antonín spolu s dcerou Marianou, jsou ze vztahu s Marcelou Černou. A jak teď spojit manželství, vztahy, ženy a alkohol? No snad nejspíš čtením dopisu z Bolkovin, kde se tohle podaří.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidový alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase je svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: A Domurek.
2: Říkej, jak budeme říkat? František řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším, než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdala, no to nebyl sám. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten kůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felicii. Ve své Felicii opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. A jednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomého. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicii v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za dvě a půl hodiny jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst, on v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak prosím vás, občanský... Proč? Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byl opilý před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střízlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkováno, mám zaparkováno, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají. No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.

0: Poznat znamená dovídat se, řekl kdysi Bolek Polívka, a taky to, že pokud ztratíme schopnost hrát si, nic se nedovíme. Pak všechno víme a nemusíme tady vůbec být. Ale já jsem vám slíbil ještě další historky, další vyprávění, a všechno spojuje jedna věc. Jedna společensky přijatelná droga. Alkohol. Teď je hostem Bolka Polívky v Bolkovinách Milan Steindler.
1: Ty jsi, Milane, my jsme u tebe takhle, ty jsi taky zakladatel sklepa, divadla sklep, to
2: jsi založil. Nepředbíhej, ale to je žádný moment, jako, ale abych pověděl jednu věc, jako, kam víte co, když mluvím o tom, aby se to natáčení rozběhlo, jo, tak nejnebezpečnější část je samozřejmě na začátku.
1: Ale já si myslím, že to nebudeš mluvit.
2: Že to, no jo, no tak vteřinku to je, dejte mi tři čtvrtě hodinky, to je hned. Helejte, prostě ty herci se sejdou, že jo, většinou večer před natáčení, oni je svezou dřív, pač jistota je jistota, že jo, oni se sejdou, pohovozejí, něco popijou, že jo, a to takhle. A my jsme se s Bolkem potkali tady na tomhle filmu po dlouhý době, tak jsme pohovozili, něco jsme vypili, pravda, jako něco málo,
1: decentně.
2: Že jo, decentně samozřejmě. A já najednou, ráno jsem se probudil, pozdě, průšvih, malér, teď jsem měl být na place, co teď? No to je šílený, budík, já mám mobil, jo, místo budíka, moderní člověk, že jo, koukám, vyzvoněno, teď co teď, že jo, říkám, proba, výmluva nějaká, jsem nemocnej, to je blbost, včera mě viděli docela zdravýho, teď co s tím, tak teď, že jo, a najednou, teď ten mobil zvoní, co s tím, tak jsem to vzal, že jo, haló? Jakoby nic, halo, že? A tam, ahoj Milane, jsi to ty? Z placu volali, že? Já říkám, no jo, to jsem já, co je, co se děje? Kde seš, Milane, kde seš? Já říkám, to je průser. Oni říkám, no kousek od vás, teď jedu na plac. Já měl domluveno, že budu jezdit svým autem, teď jsem kousek od vás, už teď jsem tam za chvilku, co je? Prosím tě, Milane, můžeš se vrátit? No neblbně tady teď těch kilometrů, já jedu z toho hotelu a teď jsem chodil v těch trenýrkách takhle vlasy, úplně hotovej. Potom pokoji hotelovým a do toho mobilu jsem říkal, to je výhoda těch mobilů, jo. Říkal, prosím vás, teď já jsem kousek od vás, to teďko, no ne, prosím tě, nezlob se, oni mě prosili ještě, jo. Nezlob se, vrať se, prosím tě, Bolek se nevozívá. Vrať se a jeď pro něj. Já říkám, no neblbněte, no teď tady vyjíždím zrovna na ten plac. No tak já se otáčím. Otoč se, prostě nezlob se. Se líbila hlavně, jak oni se mě omlouvali, jo. Nezlob se. No tak já se otáčím. No otoč se, prostě jeď. Tak jsem se otočil, jako v tom pokoji, že jo, v těch trenkách. Otočil jsem to rovnou do sprchovýho koutu, dal jsem si sprchu, že jo. Vosprchoval jsem, vyběhl jsem opatrovej k Bolkovýmu pokoji, zabouchal jsem, říkal, váš vůz je tady, pane. A přijeli jsme na plac, jako by se nechumlilo. No, filmaři se, herci připraveni. Tak jsme uměli.
1: Jo, a já jsem se vymlouval. Kde seš? Musí pan Steindler pro tebe jezdit. Věra samozřejmě tam mě nic neodpustí. Já říkám, Věro, já jsem jel vzhůru od 6 hodin. Od 6 hodin jsem vzhůru, mě prostě nefungoval budík.
0: Vůbec poprvé se před filmovou kameru postavil Bolek Polívka jako Magery v Baladě pro banditu v roce 1978. Do širšího diváckého povědomí se ale zapsal díky režisérce Věře Chytilové ve filmech Kalamita, Šašek a královna a hlavně Dědictví a neb Kurva hoši guten Tag, kde vytvořil nezapomenutelnou kultovní postavu rázovitého a věčně opilého vesnického chasníka Bohuše.
3: Zastav! Já jsem milionář!
4: Jděte, prosím vás.
3: Já už to nevydržím! Zastav!
0: Mimochodem, na tomhle snímku se podílel taky jako scénárista. A později začal přidávat do své filmografie další a další filmy. Jeho herecké tempo začalo nabírat na rychlosti.
5: Přitom enormním pracovním vytížení najdeš ty si taky třeba čas zajít s kamarádama na skleničku.
1: Cože?
5: Jestli stihneš taky, s kamarádama se občas napít.
1: Jako. Já jenom únavu hraju. No, stihnu.
5: Jo?
1: Já nedávno jsem na to odpovídal, nevadí vám ty strašný vedra? Já jsem říkal, paní redaktorko, opravdu ne, já miluju vedro. Já miluju plískanice, mrazy, já miluju vichřice, já miluju každé počasí, které mě žene do hospody.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V našem pořadu míříme do zábavných archivů. A dnes z nich vybíráme ukázky spojené s jedním jménem, s Bolkem Polívkou. Pokračujeme. A vlastně tak trochu i v tématu, které už jsme načali. Tentokrát ale bude hostem Rudy Linka a Jaroslav Dušek. A řešit se bude to, kdo byl nebo nebyl na záchytce.
2: Já jsem nebyl na záchytce.
3: Já jsem byl na záchytce. Já jsem byl na záchytce.
2: Tím se chlubíš.
3: Jsi někdy na záchytce?
4: Musím odpovědět.
2: A musím.
4: Byl jsi na záchytce?
5: Byl jsem na záchytce.
4: Maminko? Ano. Byl jsem na záchytce.
3: Rudy?
2: Počkej, to maminka dodnes neví.
4: No tak ne ode mě.
3: Já jsem byl na záchytce, kamene, když jsem přišel, teď byl, jako, tak jsou takový ty první úkony a to už je dávno, jsme šli zpět, prostě, já jsem nějaký kamarád, jsme šli do restaurace v Brně Neptun a to byly takový prosklený dveře a neměla mě ráda ta paní šatnářka, ona si myslela, že jsem takový povrchní bohem, nebo že jsem prostě nějaký takový arrogantní mladík a ještě
2: nechápavá
3: tomu,
2: paní.
3: No, prostě. I starší byla, tak já už jsem se jí nehodil jsem si, protože jsem byl moc mladý. Přijdeme k těm dveřím a teď vťukáme. A ona dělala, že prostě neslyší, že mě nevidí ani. No a ten jeden můj kamarád říká, no vidíš, to už nás nepustí ani do hospody. To se psal rok tak 86, 85. A já jsem se naštval a teď jsem poodstoupil a nohou jsem prostě vyvalil ty dveře, to sklo se takhle vysypalo. Jo. A v tom protokolu potom bylo, ťukal jsem rukou, když šatnářka neustále ignorovala mé výzvy, zaťukal jsem nohou a okno se vysypalo. Ale potom to byly na ty záchytce a ty tam byly, a ty jsem tam přišel, jsem tam před byl já, potom Peca tam vstoupil, opravdu jsme byli i docela střízliví. Přijdeš do tu místnosti a teď ty trenérky, rozumíš, a teď tam nějaký kluk tak ležel a ještě nás tam bylo poměrně málo. A on říká, za co jsi tady? Já říkám, ale prosím tě, tady mě ten prezident, tam jsem vysypal do sklo a tak, rozumíš, no. A on, já taky kamarády, no vůbec nic, dívej se na mě, nic ustřízlíme, ne? Teď stál a měl žlutý trenýrky s takovým proužkem. Stál, to si u mě pamatuju a stál a teď se postavil, tam je kamera a tam jsou ty dveře bez kliky, jo, protože se samozřejmě na záchytce evidentně nemáte kliku. A on stál a teď se postavil proti mě dveří. Puste mě, já jsem slíbil mamě, že půjdu zítra ráno na třešně.
1: Naznačil jsem už před časem, že Bolek Polívka natočil celou řadu úspěšných filmů. Vynikající herecký výkon podal třeba jako válečný vysloužilec ve slovenském filmu Sedím na konáry a je mi dobré v roce 1989. Pozoruhodná je ale i jeho postava faráře v Zapomenutém světle o 7 let později. V posledních letech je pak jeho jméno ve světě filmu nejčastěji spojováno s Janem Hřebejkem. Ten ho pravidelně obsazuje do svých smutných retrokomedií. Třeba Plíšky, Musíme si pomáhat, U mě dobrý, anebo taky Pupendo z roku 2003. Zahrál si tam sochaře Máru, odstaveného na kraji socialistické společnosti. Teď už se potkáme znovu s Jaroslavem Duškem, coby ředitelem základní školy, který dal Márovi práci. Do foaje udělat mozaiku.
6: Jseš dobrý, víš, jenomže se nedokáže každej válet jako ty. Víš, z neuznanej v ateliéru. Já jsem prostě jiný, já musím dělat, no.
3: Proč myslíš, že se válím kvůli takovým komoušům jako ty? Nemůžu dělat.
6: Počkej, není komouš jako komouš. Někdo tam stoupí proto, aby to změkčoval zevnitř, ale někdo se obětuje.
3: Ty vole, ty mluvíš o sebeobětování.
6: No.
3: Ty to děláš kvůli prachům.
6: Ještě nebudeš závidět peníze.
3: Ne, vůbec, ani ředitelský plat, no. Ani rudou knížku ti nezávidím. Ty mluví v biblických pojmech, vole. A lezeš jim do prdele, bolševiku.
6: Aha, víš, protože nemůže být každý takový hrdina, jako seš ty, až pak by si tvůj kluk už naškrt vůbec, víš?
3: Co mluvíš pořád o klukovi, co no si má společného děcko?
6: IQ, ne IQ a bude v pomocný škole, víš? A ty si myslíš, že já to nějak žeru, nebo co?
3: No.
6: Já prostě jenom neříkám, co si myslím, no. A ty snad říkáš pořád, co si myslíš, víš?
3: Cože?
6: No jistě, že?
3: Já si můžu klidně říct, co si myslím.
6: No teďka ti to tady taky klidně řeknu, že jo?
3: Hlavně neřvi, vole, nebo tě udá školník a máš po škole.
6: No tak mi to řekni, vole, co mi teďka tady řekneš asi?
3: Co?
6: No co mi řekneš, předleď mi to.
3: No prostě, já ti řeknu klidně, co víš, co si myslím?
6: No.
3: Komunismus, opium lidstva. Komunismus, jste všichni hajzli, svině, zloději.
6: No, to známe.
3: A zrádci. Se Sovětským svazem přišla bída na zem.
6: Jo, dobře. A teď ti něco řeknu já, jo? Tak poslouchej. Takže, je to jasný, jo? Takže, komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině.
3: Cože?
6: Jak jsi mi nerozumí, já ti ho zopakuju klidně. Tak poslouchej. Komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině. Aha.
3: Já ti opravdu, Mílo, nerozumím.
6: Ne, tak já ti to napíšu, jestli chceš.
3: No tak to napiš.
6: Já ti to napíšu, pro mě to není problém. Já ti to tady klidně naškrábnu. Prosím. Takže. Komunismus je svinstvo a bolševici jsou svině.
3: Napiš kromě Míry Břečky.
6: No a to ti klidně podepíšu.
3: Tak to podepíš.
6: No, co s tím budeš dělat?
3: No, já to ukryju tady do ty mozaiky jako poselství budoucím generacím.
6: No to jo, počkej, tak to ještě připíšu. Ředitel školy Míla Břečka byl nucen v zájmu tisíců dětí přestírat loajalitu, ačkoliv vnitřně byl vždycky proti. A teď to podepíšu. Tak, Míla Břečka. No a teď to podepiš ty.
3: No proč já?
6: No taky jsi říkal, že to podepíšeš, ne? Bojíš se?
3: Co bych se bál?
6: No tak to podepíš.
3: No jistě.
6: Taky.
3: Čeho bych se bál, prosím tě? No tak, a to... Já to ukryju tady do té tušky. Aby to vydrželo.
6: No a dej to tam.
3: No teď jo, já to musím zaburovat. Já to musím pěkně doukryt do ty tušky.
6: Co se děje? Co tady děláte? Jak jste tady dlouho?
7: Dobrý den. Všechno jsem slyšel. Souhlasím a podepisuji v plném rozsahu.
1: Pupendo je jedním z nejoblíbenějších filmů samotného Bolka Polívky a toho sochaře Máru zahrál podle svého skutečného kamaráda sochaře. A co to vlastně Pupendo je? To zjišťovala i Vilma Cibulková přímo na své kůži během natáčení.
8: No chci vědět, co to je? Chci to vidět?
7: Paní Magdo, já vás varuju.
9: Magdo, ty chceš opravdu... pocítit kouzlo Pupenda na vlastní kůži.
8: Jo, chci konečně dospět a dosáhnout zasvěcení.
1: Známá to hra, kdy se prostě obtiskne 5 koruna na pupek.
8: Ano, chci poznat Pupenda. Chci to.
9: Pupendo grande.
8: Čau! Ty infantilní idiot. Ty puberťáku.
1: Ta filmová 5 koruna byla předem namočena do červené barvy, aby to pak na těle bylo výrazněji vidět. Zvídaví filmoví fanoušci také zjistili, že ta 5 koruna, kterou režisér Jan Hřebejk použil, byla z roku 1969. Nutno ale říct, že jinak se Bolek Polívka na své filmy vlastně nedívá. A když se jeho děti chtějí podívat třeba na takovou manéž, tak u toho říkají, doufám, že nepřijde taťka, aby nám to nepřepnul. Kam přepínáme teď? Na Bolkoviny. A zprávy ze soudních síní. V podání Bolka Polívky.
3: No, já tady mám tady od Josef, to se mě docela hodí na vás, a s ústí nad labem Josef Kroulík, on poslal citáty ze soudní síně. A jsou tady pěkné věci, některé snad přečtu. Ano, odcizovali jsem auta, přiznávám se k tomu, ale jenom v okolí hřbitova, v domnění, že majitele již nežijí. A jo, a teď je to nějaká žena. No, začal bombonama, pak přešel na literaturu, ale to už jsem se nesla tak rychle k zemi, že jsem si ani nestačila všimnout, že podléhám. Doznávám, že jsem ten špiritus odcizil, když se lékárník nedíval, ale nikoliv pro svůj alkoholismus, nýbrž kvůli desinfekci ústní dutiny.
7: Nenašel jsem však bohužel dost síly, abych to nepolknul. Seznámil jsem se s ní na Václavském náměstí, avšak k intimnímu styku tam nedošlo, protože to bylo ve dne a kolem šel májový průvod. A to je taky. Tu facku, kterou ode mne dostal na konci pohyblivých schodů, měl dostat Mareš, ale ten upadnul, takže ji koupil parťák, který mi mezi tím popojil do rány.
1: Bolek Polívka je také držitelem mnoha nejrůznějších ocenění, včetně těch nejvyšších v podobě Českého lva. Ceny, které ale dříve mýval vystavené na své farmě nad Krbem, má teď doma schované v krabicích. Prostě už nejsou vidět, ale každou z těch sošek prý má upřímně rád. Stejně jako humor, který rozdává pokaždé, když někam přijde. A tak na závěr, jako rozloučení, ještě jedna historka.
3: Letecký modelář, co posílá Zdeňka Halškova ze Suchého Lasce, ze Suché Lasce. Letecký modelář, no tak si vezme prostě soupravu, teplákovou, ne samozřejmě leteckou, máš, to je modelář. No a teď pouští letadílko, a tak si s tím pěkně dělá ty zatáčky, jo, tak ty s tím modílkem prostě lítá. A najednou ten model neovladatelně přes jakousi vysokou zeď, a tam někde přistane, on tam musí a ono je to psychiatrická léčebna, rozumíš? No tak on hledá ten model, přes tu vrátnici se dostal, že hledá ten model a ten dozorce nějaký říká, co ty tady hledáš? On říká, letadlo. Moje letadlo. No a teď najednou gong, v oběd. Pacienti odcházejí, dozorce však se vrací a říká, co ty, pilote? Pro tebe to neplatí, nebo co? No tak šup, šup, šup. A teď vysvětlujte. No co, no tak za 3 dny z něho vyšlo. To nebylo moje letadlo, to bylo synovo. Další 3 dny. Já, pane doktore, já nejsem pilot, já jsem navigátor. Jste mě mohli pustit, ne? Další 4 dny. Já jsem normální stevard. Dáte si něco, pane doktore? A potom už další týden, když uběhne rozběhem. Potichu, já jsem kotlář, já jsem Messerschmitt. Kde je ten doktor, ta lokomotiva, ta doktorka? Ta, co mě tady drží, já jenom je rozpadám. Tak no, tam, no. Já nevím, že jo, ale pak ještě tvrdil, že já jsem ředitel letiště, jestli mě nepustíte, to přestává fungovat. Možná je tam je dosud, nevím už v jaké roli. Jako bombometčík snad. Tak to je docela dobrý, tak když někdo uvízne v blázinci.
1: No a to je všechno. Těším se zas příště u dalšího dílu, s další osobností, s další várkou ukázek a s vámi, kteří posloucháte.